Sníčkův.

jsem dlouho. Pak s ní ve dveřích cizích látek stál, tak jsem řekl jenom svojem láskou.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zámecké léto.
1: Vydejte se se mnou do jižních Čech, kde stojí středověký vodní hrad ze 13. století, o 3 století později přestavěný na zámek Blatná. Už více než 200 let tu se 40-letou přestávkou žijí zástupci starého hornobavorského rodu Hildprantové z Ottenhausenu. Za jejich éry, tu v polovině 19. století, vznikl romantický park, ve kterém se později na lodičce projížděli Helena Vondráčková s Václavem Neckářem v pohádce Šíleně smutná princezna. Doprovodí nás k současné majitelce, paní baronce.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Vítejte v překrásné krajině jižních Čech. Žili tu například Johaneté, rod Bavorů a Řepických, pánové ze Šternberka, kráci Kolovrat krakovští a také Seréniové. A právě od nich koupil Blatnou Václav Karel Hildprant z Ottenhausenu. Na kolegu Patrika Rozehnala už čeká současná majitelka zámku.
2: Paní baronko, jaké je celé vaše jméno?
3: Tak je to Jana, měla to být Johana, potom je Cecílie, Božena, Marie a ještě něco tam bylo, ale to už si nespomenu.
2: A příjmení tedy?
3: No tak a teď je to trošku delší, tak je to Germenis, to je řecký jméno, a Hildbrand.
2: Když už jsme u toho, protože všechny to napadne, proč řecké jméno?
3: No, protože jsem našla ohromného člověka v té Africe, tak to byl můj manžel, 50 let.
2: Mě by jenom zajímalo, když se vrátím zpátky v té historii rodu Hildbrandtů, odkud ten rod vlastně přišel, odkud pochází, kde jsou ty nejstarší zmínky?
3: No tak ten originál je, to se jmenuje Ottenhausen, takže Hildbrandtové z Ottenhausenu, to už je jenom ruína a to je mezi Německem a Rakouskem, blízko hranic, a jinak ta rodina přišla z Tyrol. A to bylo asi 15. století, že jo?
1: Rodině Hildbrandtů z Ottenhausenu bylo v roce 1530 uděleno právo nosit erb a od roku 1579 byla rodina přijata mezi říšskou šlechtu. Za vlády císaře Rudolfa II. Přišli Hildbrandtové do Čech, kde jim bylo šlechtictví potvrzeno a císař Jana Reinharda jmenoval dozorcem královského lvího dvora. Císařovna Marie Terezie potom roku 1756 povýšila Hildbrandty do stavu svobodných pánů a konečně roku 1798 koupil Václav Karel svobodný pán Hildbrandt panství v jihočeské Blatné. Zámek se stal hlavním rodovým sídlem.
3: No a přistavělo se, takže to se zvětšilo tehdy v tom, když si to koupili.
2: Vy sama vzpomínáte ráda na někoho z toho rodu Hildbrandtů, i třeba na někoho, na koho osobně ve vzpomínkách nedosáhnete, někdo, kdo byl dál v té třeba historii, máte nějakého předka, na kterého jste hrdí?
3: Jo, já musím říct, že musíme být hrdí na našeho dědečka, který byl nejenom v politice, ale tady všechno jako udělal a přivedl telefon a vybudoval školu. Takže to byl takový velmi aktivní člověk.
2: Posuňme se k vašim rodičům. Čím byli vaši rodiče a víte a vyprávěli třeba i to, kde se seznámili a jak?
3: Jo, moje rodiče, to byla velká láska, kde se seznámili Jägerwal ve Víně, velmi známý, tak tam se potkali a za 4 týdny se vzali. Takže to bylo velmi rychlý a velmi, velmi velká láska.
2: Oni jako protančili jeden večer a...
3: No, a potom, no asi se viděli, já doufám, že se viděli. Ale moje matka byla dcera diplomata, který taky byl známý, doktor Veverka, a který byl československý velvyslanec v mnoha státech, taky v Americe. A moje matka, jestli jste viděli ten obraz, který je známý.
2: Ale ona byla krásná, jak filmová hvězda.
3: Ona se stala vlastně královnou, to se jmenuje ve Washington DC, to se jmenuje třešní, jako třešní královna.
2: Třešňová královna.
3: Třešňová královna. A tak se stala královnou tam.
2: Obdoba dnešních mis, královna krásy tehdejší doby. Jaké to tehdy bylo, protože dřív se brali šlechtici mezi sebou, teď dcera diplomata, šlechtic, už to bylo volnější a šlo to?
3: Asi to bylo volnější, protože ona žila jako celý svůj život venku. A Amerika byla velmi moderní tehdy už, jo. takže to bylo takový modernější styl. A tak asi proto se tak rychle vzali. To jsem se nikdy nedozvěděla.
2: Škoda. Jak až člověk později zjistí, na co všechno se měl rodičů ptát.
3: Je to pravda, je to pravda. A víte, že to takhle to vždycky lituje, protože jako děti nemají zájem o ty starší věci. Já jsem vždycky říkala, ach, už zase mluvíš o Franz Josefu, to nám nezajímá. No a teď by mě to hrozně zajímalo.
2: Šli sem pak do Blatné a tady žili, tady bydleli rodiče?
3: No, vždycky. No potom už byla válka, že jo, oni se vzali 36, 37, no byla hned válka.
2: Jaké to bylo to válečné období tady na zámku? Vzpomínali na to?
3: No já myslím, že to muselo být hrozný a hlavně ta německá okupace, že jo. A nikdy o tom nechtěli jako moc mluvit, nikdy se o to nemluvilo. Ani o tom komunismu. Když jsme odešli, tak můj otec jako řekl, Blatná byla a už nebude.
2: Takhle, jak to popisujete, to v sobě a v srdci, v duši uzavřelo mnoho těch šlechtických rodin, když museli odejít. Vzali to prostě jako osud, jako znamení, už se k tomu nevracet, žít dál a budovat si nový život. Ale muselo to být pro ně vnitřně těžké, ten boj.
3: Já si myslím, že nejhorší je jít jako ze zhora padnout dolů. Když člověk je dole a jdete nahoru, tak je to hodně jako lepší. Ale takhle vůbec to, já myslím, že to byla největší katastrofa pro ty lidi, co se mohlo stát.
2: Paní Baronko, vy si to pamatujete, to období tady na Blatné nějak? Dětství?
3: Já naštěstí mě bylo skoro 5, když nás trošku vyhodili. Takže to si pamatuju, jaký to bylo. A jako večer přišel někdo s bajonetem dovnitř a řekl, tak musíte odejít. Tak jsme si museli vzít jenom ty nejhlavnější věci. A šli jsme asi 10 kilometrů, to bylo 2 dny před Vánoci. A šli jsme tady do jedné vesnice, což je asi 10 kilometrů odsaď. No ale hrozný, tam nebyla střecha, tam nám dali nějaký deky, tak jsme tam zůstali pár dní, než jsme našli něco nového. A víte, tehdy lidi měli hrozný strach, takže nebylo moc lehký si najít zase nějaký ubytování nebo co. Tak moje matka teda hledala, můj otec už byl ve vězení, toho vzali, a ona šla s těma 2 dětma v té zimě a co měla dělat? Jako. A tam našla někde v Rojcích, to se jmenuje Rojice, takový domeček a myslím, že tam nebyla ani elektrika, ale voda jistě ne. Takže z toho zámku byla tato vesnice, ale oni byli tam ohromně milí lidi, pomáhali. Nezapomenutelný pro mě, že jsme nacházeli ráno vajíčka za dveřma, nebo chleba, nebo tak, protože nebylo nic co jíst taky, že jo.
2: Lidé se báli toho osobního kontaktu, ale věděli, že by vám rádi pomohli.
3: To jistě a za to jim opravdu děkuju, protože to bylo fantastické.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnešní příběh se odehrává na zámku Blatná v jižních Čechách. Koncem 40. let 20. století zámek převzala Národní kulturní komise a po komunistickém převratu byl Hildbrandtů majetek zkonfiskován v roce 1952. Maminka současné majitelky Jany Germany z Hildbrandtové musela se dvěmi dcerami přesídlit do nuzného stavení v Rojících u Radomyšle. Marně se snažili dostat za zbytkem rodiny do zahraničí.
2: Jsme nemohli vycestovat, i když jsme měli dvakrát to vízum jet do Etiopie, ale poprvé byla ta maďarská revoluce a po druhý se to nedostalo jako s tím císařem, ten nepřijel, tak ten přijel až 58. Zkrátka se nedalo vyjet. A můj otec byl do 52. byl v žaláři, takže ves tak nemohl. A moje matka vyučovala řeči a to je nás všechny zachránilo. Ona vyučovala lékaře ve Strakonicích, jako francouzštinu, angličtinu a tak dále. A to jsme se jako zachránili.
3: Kde jste tady bydleli? Našli jste si nějaký, nebo byl vám předělen nějaký domeček, byt nebo něco?
2: No tady jsme nesměli. Museli jsme být 10 kilometrů daleko od Blatný. A takže ani jsem se nemohl jezdit na nakupování. Si pamatuju, že jsme jezdili do Strakonic. Takže to bylo takový divný. No a já jsem chodila tam do školy blízko a moje matka jezdila vlakem tam do Strakonic vyučovat. Mně se stala jedna věc, co si ještě pamatuju, že na 1. máj jsme měli ty sukinky, a ty bílý, to byla modrá sukinka, bílý, ta bluza a ten červený i ten šáteček. A můj otec ho vzal a zahodil. A řekl, ty nepůjdeš červeným šátečku. Tak když jsem přišla do školy, tak pan ředitel řekl, jak to, že nemáš červený šáteček? Říkám, no nemám, no. A on řekl, tak 80krát napiš ruskou hymnu. Tak. To bylo takové, co si pamatuju ještě. A teď člověk to zapomene, ty špatný věc.
1: Nakonec se Jana Hildbrandt se svojí sestrou a rodiči dostala na svobodu a emigrovali z Československa. Mohl za to dědeček Ferdinand Karel Otto František Maria Hildbrandt. Nejenže se zasloužil významně o rozvoj blatenského panství, ale byl činný i v politice.
2: Já to zkrátím, protože je to dlouhá historika. Takže s Masarykem jel do Ženevy a tam byla velká konference a tam se jednalo o to, že ta Etiopie měla být okupovaná, obsazená o Italu. A on žádal císař všechny státy, aby mu jim pomohli.
3: Etiopský císař.
2: Etiopský císař, Haile Selassie. A samozřejmě jedna z těch 7-8 států, to byla taky Československo, je podpořili. A on si zapamatoval a setkal se s mým dědečkem. A jenom mu řekl, když chcete, přijďte do Etiopie. No a tehdy se to nevědělo, že v těch 30. No tak v 48. moje prarodiče utekli přes hranice a potom šli do Etiopie. On se stal, můj děda se stal jeho, mu pomáhal s řečma a tak dále a psal mu ty všechny proslovy. No a tím zažádal císaře, který jezdil sem do Karlových Varů. Takže zažádal císaře, jestli by nás nemohl jako vyvést. No a tak se to stalo. Takže dvakrát a potom po druhý jsme vyšli. 59.
3: Jste odjeli do Etiopie tedy?
2: Jeli jsme do Etiopie domů a tam jsme zůstali 14 let.
3: Jaké to bylo? To je Změna veliká.
2: Po rojících.
3: Pro vás osobně stylem bydlení, ale pro nás i podnebí.
2: Takový ráj. Černý ráj. Ale bylo to ohromný a samozřejmě to bylo úplně něco jiného. Hlavně pro mě, že jo, žít tady trošku ve hnoji, to bylo hodně v těch vesnicích, a jet do Etiopie, to bylo něco zvláštního.
3: Kde jste tam bydleli? Jak vypadalo bydlení tam?
2: No normální, my jsme bydleli ve vile a byly už auta a tohle všechno, takže to bylo dost normální, to bylo civilizované.
3: Paní Baronko, už tehdy, nebo i dřív, třeba ještě v dobách, kdy jste museli zůstat v Československu, byly na vás nároky ty šlechtické, vychovávali vás tak, jakože to se sluší a celá léta a staletí jsme to dělávali jako rod, nikdy v tom nepřestaneme, třeba se to jednou vrátí. Měla jste takovou tu výchovu i přístup rodičů k tomu prostě mít tu noblesu a vědět věci, učit se něco, aby člověk i znal, věděl, uměl se chovat?
2: Tak to je díky Pánu Bohu, že jsme to měli. Protože mě matka učila řeči, tak ona angličtinu a tu němčinu, ale vždycky říkala, neříkej, že se učíš jinou řeč, abych se to neprozradila. Ale vyučovala mě. Já si pamatuju, asi ve 3 letech, jak jsme se museli už učit s nožem a vidličkou. A no, to byly věci, které se člověk naučil jenom od těch rodičů, že jo. No je to ohromný, že nás to naučili, že tohle šlo dál. A hlavně, já si myslím, co nám pomohlo, když jsme se vrátili v těch 90. letech, že vždycky bylo řečeno, musíte se starat o to, co máte. To, co vám patří, musíte se o to dobře starat. Tak když jsme sem přišli v těch 90. letech, samozřejmě to bylo něco jako takový neuvěřitelný, že to nikdo nevěřil.
3: Tak, kdo se toho všechno z rodiny dožil, toho okamžiku návratu sem do Blatné?
2: Tak naštěstí moje matka, protože já jsem o tom nic nevěděla. Moje sestra teda, ty bylo 10-12, že jo, když jsme odsaď odešli, takže jsme tak hledali v tom katastru. A naštěstí, že to bylo v pořádku, že jo? Že se člověk dočet, co nám patří, jinak já jsem to neviděla.
3: Teprve tehdy jste zjišťovala, co všechno patří k rodině, co jí patřilo, co se tu dělo, jak tu rodina žila, protože do té doby to byla uzavřená kapitola pro vaše rodiče i prarodiče.
2: My jsme měli jeden obrázek Blatná, zámek Blatná tam, a to bylo vše.
3: A věděla jste aspoň, že ten obrázek je vyobrazením něčeho, co vám patřilo?
2: Ale tady jako jsme nesměli o tom mluvit vůbec, jo. Ale tam, no tak jsme říkali, o to bývalo, teď se divili lidi, protože nikdo nevěděl v cizině, jak se tady žije v komunismu, jo. Takže to bylo takový zvláštní a otec nikdy nechtěl o tom slyšet. Říkal, nebudeme mluvit o Blatný, bohužel ne.
3: Po té změně otevřelo se to jako pokladnice najednou a teď začalo na povrch plynout, co všechno bylo a co je třeba udělat. Jak jste tu Blatnou našli, v jakém stavu?
2: Tak já si myslím, že to byl zázrak. Co se stalo, nezapomeňme, že se to nestalo nikde jinde. V Polsku pár věcí, v Maďarsku velmi málo, v Slovensku vůbec ne. Že? Takže naše republika opravdu byla generózní, že jo. Takže se to vrátilo. Ale myslím si, že to udělali dobře, protože se to začali opravovat. Ty rodiny se začaly o to starat, že jo. Takže když jsme sem přišli, tak najednou jako to bylo, já si pamatuju, šli jsme přes ten most a moje matka říká, teď mě to přijde k slzám, ale řekla, tak děti, jsme doma. No, tak jsme šli dovnitř, jako. Ale my jsme měli to štěstí, že Blatná, jako vodní zámek, tady bylo muzeum vlastně do těho 75., kde se to potom začalo opravovat a tak dále. Tak ty opravy ještě nebyly dokončeny, museli jsme všechno dodělat. Ale byli tady jako památkáři, se o to starali. A to bylo naše štěstí.
3: Bylo nějaké místo, kam maminka chtěla bezpodmínečně podívat se jako první?
2: Jo, jo. To byl právě tady na druhé straně, ta obrazárna, jako to bylo její vlastně takovej, no, takový zvláštní místo. A tak se tam chtěla podívat a tak jsme se tam šli do toho druhého poschodí. A ona si všechno pamatovala, že to bylo naše štěstí, že tady byla.
3: Pak vám začala vyprávět a otevírat tu rodinnou historii?
2: No, to všechno přišlo těch potom, těch 35 let teďkon, že jo. Tak jsme se dozvídali věci, jak a co. Ale nebyla to jenom ona, tady lidi jako zkrátka přicházeli a říkali, no to vám patřilo. Nebo tamhle ta restaurace vám patřila, nebo tenhle ten dům. A tak se říká, jo, tak jsme šli do katastru a tam opravdu to bylo zavcané. Nebo pole, nebo já, zahrady, nebo... Neuvěřitelný, je to vlastně, to byl takový zázrak.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
4: Proč jen mouznem? Tak zkouší Bůh.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Blatná.
1: Blatná je dnes skutečně krásné místo. O jeho rozvoj se před 200 lety, stejně jako v současnosti, zasloužil šlechtický rod Hildbrandtů. Zámek nespravuje mladší dcera původního majitele barona Bedřicha Hildbranta Jana se svým synem Stefanem. Díky Janině starší sestře Josefíně a jejímu synovi Janovi zase došlo ke značnému rozmachu blatenského lihovaru. Jak si Jana Germanis Hildbrandt pamatuje první noc v Blatné po návratu?
2: Jo, to se radši neptejte. Tady nic nebylo Blatný, žádný hotel vlastně, takže jsme bydleli tady v těch Kasejovicích a to byl takový hotýlek malej, že jo. To byly ty šoféry, co tam přenocovali. No a když jsme tam přijeli, tak jsme tam dostali nějaký pokoj a nocleh, ale my jsme zvyklí jako na snídani. A teď jsme šli dolů, jestli mají snídani, asi 10 hodin. Snídaně, no ano, tak co? Svíčková, vepřozelo, takovýhle věci, tak na to byli jsme zvyklí, že jo? Protože opravdu v Řecku se jí snídaně v 10, v 11. A jaká, to víte? Takže to bylo pro nás trošku divný. Ale potom jsme přišli sem do zámku a bydleli jsme tam, tam byla knihovna. Tak jsme koupili matrace a na tom jsme spali asi tak, no skoro rok jsme spali v té knihovně.
3: Jako na zemi, na matraci?
2: Jo. No, bylo to lepší než rojice.
3: Dnes tedy bydlíte v ampírovém domečku. Co to byl za domeček dřív?
2: A to byla myslivna, taková malá myslivna, ruina. To vám musím říct, že to byla úplně ruina. A takže se muselo dělat všechno nově a všechno opravit. Teď tam žijeme.
3: Je to byt, který navenek působí zámecky? Máte tam nějaké staré kousky nebo je to moderně zařízeno?
2: Všechno je staré. My i ty trámy jsme nechali a tak dále. To jsme udělali všechno staré. A návitek je tady, to odsaď.
3: Jaké to je žít na zámku? Řekněte to posluchačům.
2: Takže samozřejmě já vždycky říkám, zimně je tady zima, v létě ještě to jde, tak tady teď sedíme, je to ohromný, ale v zimě je hrozná zima. A já si na to pamatuju, když jsem byla malá, protože jsme žili tady v této části, že vždycky, když mě koupali, byla hrozná zima. A to jsem nikdy v životě nechtěla. Takže teď mám tu nejteplejší koupelnu. Ale ten domeček, víte, my jsme to vlastně udělali víc pro babičku, jako pro moji matku, protože ona v 90. letech už nemohla chodit po těch schodech. Takže jsme to opravili a žili jsme tam, žijeme tam ještě. A taky ono, ty návštěvníci, když je máte každý den, tak vždycky vám klepají na ty dveře, když jsme tam byli. Hlavně v sobotu, v neděli a že si chtěli povídat a tak dále. Tak trošku máme takový klid.
1: Když se rodina vrátila do Čech a na Blatnou, muselo se samozřejmě začít s opravami. Jako první se dělala nová fasáda, následně proběhla oprava střechy, do které teklo, a objekt byl napojen na veřejnou kanalizaci. Opravovat zámek je běh na dlouhou trať.
2: Já myslím, člověk nikdy neskončí. Protože teď už, kde jsme začali, tak tam už zase musíme se vracet. Takže to nikdy neskončí. A já jsem měla to štěstí, že můj manžel byl inženýr. A ten si převzal tu opravu a hrozně ho to bavilo, tak ten se o to velmi pokoušel, aby to bylo přesně udělané a tak dále.
3: Jak jste se seznámili vy dva?
2: My dva, jak jsme se seznámili? No, Adisa Vivě, že jo? A on byl jako takový hezký člověk a já jsem si šla koupit parfém do obchodu a tak jsem to zkoušela, tak jsem k tomu čuchala a najednou tenhle pán přišel a čuch si k tomu a řekl, to by bylo váš parfé. A já jsem se na něj tak koukla, říkala si, co tohle člověk, to je takový impertinent, jak se říká. No a tak se na něj tak koukla, odešla jsem v obchodu a on běžel za mnou a říkal, slečno, já mám 2 lístky do divadla. Chcete jít se mnou? A já jsem řekla, já něco udělám. Jo, já půjdu, tak kolik? 8. Jo, 8. A já jsem tam nikdy nešla. A to mě říká celý 50 let, že jsem ho nechala vyset ten večer. No,
3: no asi to nevzdal.
2: Nevzdal.
3: Seznámili jste se tedy v Africe, pak jste odešli k němu do Řecka, nebo jak to bylo?
2: Ne, to jsme cestovali, protože on byl inženýrem a u firem mezinárodních, takže my jsme procestovali hodně svět. Takže jsme šli nejdřív do Asie, nejdřív bylo Afghánistán, Pakistán, Indie, potom ještě Indonésie, potom Austrálie, potom zase na zpátek do Itálie a potom z Itálie jsme šli do Řecka.
3: A z toho Řecka sem na Blatnou?
2: Ano, z toho Řecka byla Blatná, najednou přišla Blatná v roce 89. A protože my jsme měli velkou firmu v Řecku, tak jsme říkali, tak co s tím, že jak to budeme dělat. Tak jsme si sedli ke stolu, si pamatuju, říká se, tak se rozhodněte. Byla moje matka, můj manžel, syn, ten už musel něco říct, že jo, protože ten byl ve škole. Tak jsem říkal, tak teď se rozhodněte, co chcete. Blatnou anebo Řecko. A oni tam tak seděli a říkali, no to je na tobě. Já říkám, ne, to nebude na mě, to si musíte všichni rozhodnout. Takže bylo hlasování a řekli všichni do Blatný. Takže potom neměli nic, co naříkat, když by bylo něco špatného, tak jsem říkal, že jste si to rozhodli. Že?
3: Hlasovala byste pořád stejně?
2: Asi jo. Je to domov. Je to domov, je to rodinový ten celý byl kolik let, že jo, v rodině, tak to se nemůže odříct. Proto si myslím, že nikdo z nás, nikdo z těch rodin to neodřekli. Všichni přišli, bojovali, protože ty první roky byly velmi těžké. Nejenom museli jste mít hodně peněz, jo. Takže opravovat a tohle všechno, já myslím, že to byl takový romantismus. Že jsme řekli, tak do toho musíme jít, je to naše, bylo to naše a musí se dál.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte pořad Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů s Františkem Kinským. Každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
1: Dnes nás zámkem Blatná provází baronka Jana Germanis Hildbrand. Sama se tu 16. května roku 1947 narodila. Svůj zámek dobře zná. Jak se přesvědčil, Patrik Rozehnal několika zvídavými otázkami.
2: Víte, kolik má zámek věží?
3: Věží? To nevím. Já se mi nepočítá. Já vím, kolik má komínu.
2: Kolik?
3: Myslím 6 teďkon. Pár jich spadnul. Ale věž jednu, no samozřejmě, je to jedna věž.
2: Já jsem měl druhou otázku. Co vám naposledy spadlo? Tak už vím, že komín.
3: Ano, dva komíny spadly.
2: Co vám spadlo do studny nebo do vody a nenávratně zmizelo?
3: Jo, to jsou ty bedničky, ale to nevím. No, jo, to se našlo, myslím, před 100 lety se našly a v tom ještě byly nějaký penízky, ale nemoc. A to byly takový jako pokladní ty bedny.
2: Truhly.
3: Truhly, ano.
2: Takže vám zmizel poklad pod vodou?
3: No jo, asi jo, doufám. To se ještě najde možná.
2: Kde se nejvíc na zámku práší?
3: V knihovně, já myslím.
2: Odkud je nejhezčí výhled do parku?
3: A to je tady zvláštní, to je ta loďie. To je loďie, to je nádherný. Už jste tam byli?
2: Ne, ještě ne. Vemete nás tam?
3: Tam musíte.
2: Kde bylo větší vedro? V Řecku nebo tady v současné době?
3: No dneska asi tady, ale jinak je to v Řecku teda.
2: Kde nosíte zámecké klíče, nosíte-li?
3: No je jich hodně, ale v tašce.
2: Máte kabelku a pak tašku na klíče?
3: Ne, kabelku.
2: Máte ráda ty filmy, které se tu natáčely, protože jsou z doby, i ty pohádky třeba, kdy jste tu nebyli. Máte k tomu vztah nebo ne?
3: Jo, já myslím, že jo, protože to ukazuje tu Blatnou. A lidi všechny tyhle léta nezapomněli Blatnou kvůli těm filmům. Ne kvůli té rodině, ale filmu.
2: Největší katastrofa, která potkala Blatnou, nějaký požár, něco spadlo, něco se zřítilo, nebo něco, někomu se tady něco stalo?
3: No tady hořelo, a to byl ten palác vedle, to hořelo myslím v 1740 nebo něco takového, tak se to opravilo. Ale potom byla ta další katastrofa, byly ty povodně a ty byly 2002. To bylo tak něco fantastického, to bahno, co šlo tady skrz, to si nedovedete představit. To bylo všechno, ten první jako podlaží dole bylo naplněný bahnem.
2: Kolik bývá na zámku vánočních stromků?
3: A tady hodně. Teď máme takovej, naše mladá generace, která tohle dekoruje všechno a jsou báječný. Takže bylo, co udělali, já to musím prodloužit trošku, v kterých zemích jsme byli, tak aby se ukázalo, jak se oslavují ty Vánoce. Takže to bylo asi 8 zemí a udělali k tomu stromečky, pečivo, okrasu, bylo to nádherný.
2: Povídáte si někdy se zámkem nebo třeba s někým na obrazech?
3: Jo, já to mám s mým otcem. Tam, když jdu do té obrazány, tak říkám, no tak, co myslíš, že bude? Jako, co by se mělo udělat? A potom mám jako toho mýho manžela, který opravdu byl ohromný, tak ten přišel do pokoje a řekl, to by se mělo udělat takhle nebo takhle. Takže si s ním někdy popovídám a říkám, mělo by se toto udělat.
2: Poradíte se?
3: Poradit, jo.
2: Přezouváte se na zámku?
3: Ne.
2: Kam byste vzala návštěvu jako první?
3: Kam bych ji vzala? No, asi sem a tady nahoře na tu loži, aby se podívali do toho parku.
2: Tři slova, která vám vytanou na mysli, když si vzpomenete na Blatnou.
3: Tři slova? Tak domov, vzpomínky a starosti.
2: Paní Baronko, vy sama provázíte nebo provázela jste někdy?
3: Ne moc, protože já si tyhle věci moc nepamatuju, tam to jsou ty léta, jména. Ale někdy jo, tak když jsou známí a tak dále, tak je prováně. Můj syn je na tomhle dobrý, ten už provádí, ten to má rád, provádět svoje přátelé. Ale jo, dovedu to trošku.
1: Tak se nechme zlákat k návštěvě krásného zámku, který byl v polovině 19. století novogoticky přestavěn v romantickém duchu podle návrhu architekta Bernarda Grübera z Mnichova. Otevřeno je přes léto každý den od 9 do 18 hodin a vybrat si můžete ze 4 prohlídkových okruhů.
2: My jsme v Paruškové chodbě, tady je spousta trofejí, i s iniciálami FH. Co to je za trofej, co to je za iniciály?
3: To je Ferdinand Hildebrand, anebo Fido Hildebrand. To přijde na to, který rok to je. 1905, tak to je Ferdinand, to je dědeček.
2: To byl takový lovec?
3: Oni všichni byli strašní lovci. Strašní. Vy to vidíte? A to je jedna desetina, když jdete na Orlík, jo? Tam si zajděte, to uvidíte. Takže je to dědeček a taky babička hrozně ráda střílela.
2: I babička?
3: No ženy ohromně střílely, jo?
2: Jo.
3: No všichni střílely. Víte co, oni neměli televizi, neměli IKEA, neměli supermarkety.
2: Co jiného dělat než střílet?
3: Jenom střílet. Ty chudáky. No
2: chcete říct, že vy už máte televizi a nestřílíte?
3: Jo, a jsem ráda za to. Takže všichni jsou buď Fido Hildebrand nebo Ferdinand Hildebrand.
2: Když jsme u toho, jak říkala maminka vám?
3: Jani. Jani Dušicky.
2: Měla jste nějakou zdrobnělenu nebo jinou přezdívku?
3: Ani ne. Můj otec mě říkal, že jsem rajče. Víte proč?
2: Ne.
3: Protože jsem nenáviděla rajčata. A já je vždycky zahravávala tady dole, protože jsme tam seděli a je nenáviděla. Tak se tam vždycky zahravala. Říkala, aha, stala se rajče.
1: Když jsme u toho zakopávání plodu zahrad, měli bychom také říci, že k zámku patří anglický park s mnoha potůčky, mostky a cestičkami s nádhernými alejemi. Bývala v něm kdysi také oranžérie, divadlo, švýcarský dům, myslivna a střelnice. Dnes zůstal v parku jen empírový dům, kde žije rodina Hildebrandtů. Oblíbenou atrakcí zámeckého parku je početné stádo daňků skvrnitých, na které sem jezdil také František Ferdinand d'Este. A na něj si teď trochu posvítíme. Mimochodem, padal tu na něj na zámku dokonce lustr.
3: No to chudáka Ferdinanda d'Este, ten ujel opravdu. Ale ono nebyla jediná věc, to byl lustr, potom on zastřelil toho Albína. On střílel tady z toho vyššího balkónu a tam seděl a střílel. A jeden den, když přijel, tak mu naháněli ty daňky, ty chudáky, a tak on střelil, ale už bylo šero a oni přišli a řekli, že to je Albín. A to je hrozný omen pro ty myslivce, že jo? No on opravdu do roka byl mrtvej.

0: Tak to je jedna věc, ale jeden z prapradědů, protože to pročet, vyčet někde, tak našel tam podvěží, tam je takový jako pokoj, a protože ten majitel, který byl ve válce, nechal tady ženu a najednou, když jel na svátek, tak ona měla dítě, tak za trest jí zastil. No a potom můj prapraděda to hledal a našel to. Samozřejmě to se rozpadne, to je jasný. A tam byla ta mumie s tím dítětem a oni ji pohřbili, ale říkali, že už to bylo pozdě, že ona zkrátka tady chtěla zůstat, tak se pořád ukazuje. No a tady chodí, tady chodí okolo.
1: Slyšíte občas nějaké zvuky v noci? Nemyslím jenom jí, ale ozývá se Blatná?
0: Pro mě to musím říct, když jsem sem jezdila vždycky z toho Řecka, tak my jsme já jsem vždycky jela na týden sem, na týden v Řecku, na týden sem. A v zimě jsem tady byla sama. Tady byl jenom kastelán, který byl dole v tom bytě a nahoře jsem bydlela já. No řeknu vám, že někdy v noci ani do koupelny jsem nešla. Nic, to bylo takový, oni jsou, když chodíte, tak ty parkety dělají takové zvláštní křícení.
2: Šlechtický rod Hildbrandtů má ve svém erbu rytíře v Černém poli, který drží v jedné ruce meč a v druhé třímá lví hlavu. Za Marie Terezie byl znak rodu vylepšen o korunku svobodných pánů a získal oslovení Wohlgeboren, tedy blahorodí. Císařským výnosem z roku 1879 pak byly stejně jako všechny ostatní rody s titulem svobodných pánů přiřazeni k vyšší šlechtě.
1: Když vám maminka předávala, řekněme, tu zprávu, nebo už třeba sil ubývalo, dala vám nějakou základní radu, co s Blatnou, nebo co by si přála?
0: No, ona si vždycky o to, jo, říkala, hlavně to neopouštějte. Je to vaše, starejte se o to a neopouštějte to.
1: Budete tuhle radu dávat třeba i svému synovi, nebo už jste dala?
0: Už jsem ji dala. Už se vydala. Víte, někdy si říkám, že to je všechno je velmi problematický, to udržet. Je to velký zámek. A nejenom finančně, ale udržovat to, aby to bylo, aby lidi chodili a tak dále. Je to hodně práce. A když ho vidím, že má začíná mít šedivý vlasy, tak říkám, udělala jsem dobře. Tam je taková otázka.
1: Co byste si pro něj přála?
0: Aby to bylo dál, aby měl hodný děti. Ještě nemá. Ale aby měl hodný děti, který si to převzali. A aby to udržovali, aby to šlo dál.
1: Vy jste řekla, že jste měla štěstí na to, že zámek Blatná a rodina žila tehdy na území dnešního Česka, protože tady se ty zámky a majetky vrátily. I díky vám a rodům, jako jste vy, se mohli opravit a žít dál. Co byste si přála pro tuhle zemi do budoucna jako takový nějaký filozofický vzkaz české zemi?
0: No a pro tuhle zemi bych ráda, aby se tady udržovaly ty skvosty, protože máme skvosty, opravdu krásné zámky. Aby se to udrželo, aby se srdcem jsme se na to dívali srdečně, jak, co tady máme. A aby byl samozřejmě mír a ta kultura dál, protože ta kultura žije. To je vše asi.

Hildbrandů je přes překážky vznešenosti. Zástupci tohoto šlechtického rodu patřili mezi obrozence podporující vznik Národního muzea, věnovali mu nemalé finanční prostředky i sbírku mincí. Pracoval u nich také Jan Evangelista Purkyně. Vždy se zajímali o rozvoj, učení a lidi kolem sebe a činí tak dodnes. Buďte i vy vnímaví ke svému okolí a pečujme o své rodiny a zemi. Tak se to snaží dělat i František Kinský.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda.
2: Společně můžeme vítat víkend, taky horko, které nás čeká, a taky hosta, kterého mám před sebou, Ondřej Kepka. Ahoj, Ondro.
3: Ahoj, krásné odpoledne.
2: A mohli bychom to přivítat něčím osvěžujícím, třeba krémovým nanukem, ten má dnes mezinárodní den.
3: Výborně, a je tady k dispozici.
2: Dal bys si.
3: Dal bych si,
2: ale
3: no.
2: Pak bychom laskali do vysílání, tak jedině potom.
3: Tak potom, dobře.
2: Dobře.
3: Tak děkuju.
0: Humoriáda.

0: Vítejte v Humoriádě, která tímto začíná a budeme vybírat první ukázku. Patrik Rozenál ve studiu, Ondřej Kepka na té druhé straně u dalšího mikrofonu a tam má taky seznam, ze kterého vybírá. Co to bude?
1: Já bych sadil na absolutní klasiku, na Jiřinu Bohdalovou a Karla Šípa.
0: Na živnostenském úřadu budu probírat
1: no,
0: věci.
1: Prosím.
2: No prosím. Prosím vás, tak mi teda řekněte, co tam vlastně vidíte.
3: No počkejte, jo, to já nemůžu právě. To já nemůžu, protože já nemám to oprávnění, víte. Ale to přece na černo to nejde.
2: Počkejte,
3: to drahej, pane, to
2: ale
3: nejde
2: jako,
3: na černo.
2: Zase jsme tady sami. Tak no, snad byste to, když už jste to nakousla kvůli mně, no.
3: Tak pane referent.
2: No.
3: Že jste to vy, no. Rozumíte? To já se teda na vás si dám záležet, rozumíte? Tak počkejte. Jo, tak už jsem u vás v ložnici.
2: Přímo takhle?
3: Jo, přímo v ložnici. Hergo, vy tam máte hezký obraz.
2: Jo, no to je zrzavý.
3: Jo, vaší manželky.
2: Ne, to je moje.
3: Jo, to je
2: moje,
3: vaš...
2: ale malý se jmenoval Zrzavý, ten
3: takhle,
2: se to maloval, víte?
3: Takhle, helejte, ale on je nějaký nakřivo.
2: No jo, třeba možný, ona se občas třesou zdi, tam dělají se zbíječkou furt okolo něco,
3: ale
2: víte?
3: Ale to nevypadá na zbíječku, ne, ne. To vypadá na toho blondiáka. Jo, podívejte se, co mi takovouhle dělá. Ježiště.
2: Prosím vás, co vy máte pořád s tím blondiákem, já to vůbec nerozumím, to jsou nějaké úplně... Tak mi třeba řekněte, kdy ho mám čekat, ať se na to nějak připravím,
3: můžu,
2: jestli
3: můžu,
2: přijde.
3: Můžu, já no? Se najedu na kalendář. Hledajte 11. května.
2: Už to kolik?
3: 11. května.
2: Teď jsme u toho. Jo, to je co? Úplně nesmysl, víte proč?
3: Jako?
2: Dneska je 11. května.
3: No právě, no právě. Ono mi to ukazuje i přítomnost. To byste neřekl.
2: Moment, počkejte.
3: No.
2: Vy chcete říct,
3: co?
2: Že to, co vy tam vidíte,
3: no.
2: Ložnice, postel,
3: ložnice, postel,
2: blondiák u nás doma, že to všechno se odehrává teď?
3: Teď, v tento okamžik. A co já tam vidím teda, já vám řeknu, radši bych to neviděla. Ježišmarja.
2: Souro! Okamžitě se oblíkni! Všechno jim! Oblíkni se ti, říkám! Oblíknout!
3: Ale ona už se oblíká.
2: Jo?
3: Jo, ona už se oblíká.
2: Všechno vím, oblíkni se. Spolu jsme skončili. Že se nestydíš s blondiákem. Hamba, skončili jsme. Tak a už nikdy nepřijdu.
3: Ne, tak za tři dny, až za tři dny.
2: Přijdu možná až za tři dny.
3: Jo.
2: Cože? Kde budu, no kde budu?
3: Na chalupě.
2: Na chalupě budu.
3: Se svojí sekretářkou.
2: Sám tam budu. Skončili jsme, konec, mrcho, couro, nazdar.
3: Ježišu, teda. Já vám řeknu, takovouhle ta vám dala.
2: No
3: teda
2: jo.
3: Ta vám dala.
2: Paní Mráčková, no, ještě, že jste přišla, no vás jo, mě no. Seslalo samo nebe, no. Vy jste mě vlastně zachránila,
3: no
2: bych
3: jo.
2: Se nikdy nedověděl tyhle no, věci. No, paní Mráčková, já ani nevím, jak já se vám můžu odvděčit.
3: No tak to já bych vám řekl, kdybyste mi tam razil tě. Razíčko.
2: Ale pro vás,
3: jo, no.
2: No, vy jste opravdu machr.
3: Já bych vám to mezi tím spočetla, jo, takže to máme, to víte, já musím mít teď účetnictví v pořádku, že jo. Tak to máme tu jednu odhalenou nevěru jako z koule, že jo, jednu tu zatajenou nevěru, tu vaší sekretářku,
2: jo,
3: že jo.
2: Tohle,
3: jeden ten sportovní výsledek, to je ta slávě, jo, tak potom taky trošku amortizace koule, jo. To máme dohromady 1525 bez DPH. No. A můžete mi to poslat poštou.
0: Jiřina Bohdalová, Karel Šíp, kouzelná koule věštecká. No počkat, tady z ní má někdo zkušenosti. Jste jí měli v Arabele?
1: No, to je pravda.
0: Jak vypadala takovouhle vlastně?
1: No,
0: bylo
1: já bych
0: těžká.
1: To nerad jako lidem bral iluze, jo.
0: No ale... tak my víme všechno, že to je iluze.
1: No, iluze, no tak byla to taková úplně běžná,
0: koule.
1: Skleněná koule. Když se do ní podíval, člověk viděl sám sebe, že jo, tak jako v každé jiné skleněné kouli. A to bylo tak všechno. Všechno ostatní museli udělat. Trikaři, v dobách té první Arabely to byl pěkně těžký trik. Protože to bylo velmi složité, dneska je to legrace, že jo, takovou věc udělat.
0: Jako by tam byl nějaký odraz?
1: No
0: obraz.
1: Jasně, tam obraz v obraze, to v dobách filmu, to byl vrcholná akce triková. Jako když nebyly počítače, nebyly tyhle ty věci, no, to jsou...
0: A jak se to dělalo teda?
1: No, to se nedá lehce říct, ale v podstatě se musel podobně jako dneska, akorát ty postupy, nebylo jedno tlačítko, že jo, dneska to udělá každý na mobilu v podstatě, že jo, takovou věc, mm-hmm. že si maskuje něco, dá tam něco, ale tehdy se to dělalo pomocí takových zvláštních trikových kopírek, které v trikovém ateliéru fungovaly a všechno muselo být jako odněkat někam, jo, ten obraz, já nevím, jak to popsat, no, protože ten film byl film natočený, že jo, natočila se ta koule jako bez ničeho a pak se do ní kopírováním toho původního filmu a přidáváním dalšího obrazu vrstvy vlastně jako, a ty se pak spojovaly pomocí projekcí na jeden další film v podstatě, jo. Takže to bylo velice složité. Taková prolínačka obyčejná, třeba to zmizení, že jo, kde něco se někdo zmizí nebo se promění jedna věc ve druhou, že jo, tak se dělala. Takže vlastně se ten první obraz postupně stmavoval. To se umělo, zatmívačka, to uměly některé amatérské kamery. Já ji teda neměl tak dobrou, ale některé to uměly. A vrátil se film fyzicky zpátky a na tom stejném místě, kde začala zatmívačka, se rozetmívalo nový záběr. A to šlo k sobě vlastně, tak to bylo vypočítané, zjednodušeně řečeno, to zatmění a rozetmění, takže vlastně došlo k tomu a muselo všechno kolem být nehnuté, kamera na stativu, nesměl se pohnout stativ, trvalo to 2 hodiny, než se to připravilo, tak jediná věc, co se změnila, byla ta věc, která se proměnila, to ostatní stálo, že?
0: No vy jste tam v podstatě jenom pořád čekali, ne?
1: No to bylo, ano, proto se vypráví tolik historie, které dneska už chybí, protože dneska herec přijde na plac většinou jako šup, že jo, tohle sotva se doučí text, než to tehdy se čekalo, že jo. Konkrétně třeba tady u toho, té výměny, že jo, když tam byli živí herci, tak kolem stojící ty, co se neproměňovali, což bylo velmi často, že jo, někdo na někoho koukal, ten se proměnil, no tak museli zůstat buď stát nehnutě, a to většinou nešlo, protože to nevydrželi, tak je pan Heizlar, to byl speciální asistent trikové kamery, vypadal jak Da Vinci ze středověku, měl takovou kápi, podíval se na takovou speciální matnici, kde viděl ten obraz a zakreslil pozici těch herců živých. Hlava, všechno a tak. Odešli. Buď se nějak proměnili, anebo když měli zůstat stejní, tak zůstali stejní, nesměli se nějak jako poškodit, že jo? Kamera na stativu stála, nikdo
0: on
1: si nesměl.
0: On zase podle té matnice je tam instalovaný.
1: Vrátili se a podle té matnice, takže hlavu víš, zaklon, tohleto, pozor, kde máš brýle, ježiš, zapomněl jsem si brýle, jo, takhle, tohle. A pustila se kamera znovu. A sebe menší chyba znamenala celé od začátku znovu. Takže si pamatuju, když šel kolem osvětlovač, drknul do kamery, znamenalo -4 hodiny a celé začalo znovu.
0: A je.
1: Takže takhle to bylo v dobách, takhle vznikala ta jednička a spoustu jiných filmů že jo, kde byly další krásné triky.
0: Tak inspirování tedy Vyšteckou koulí Jiřiny Bohdalové jsme probrali Arabelu. Vážení, budeme pokračovat s další ukázkou, kde bude vystupovat Jiřina Bohdalová s Karlem Šípem i Markem Vašutem, prodavačka Matriošek z pořadu Za oponou, a nebo si dáme scénku s Oldřichem Navrátilem o policistovi, který hovoří s blondýnou z Barandovského Silvestra. Vybíráte vy telefonní číslo 731 800 900 a číslo pro SMSky 90 011 04. Humor mezera A nebo B nám stačí poslat.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát spisovatel, režisér a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
3: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
4: Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
5: Vybírejte, hlasujte, tedy jenom shrnu, hlasujete buď pro Jiřinu Bohrylovou s Karlem Šípem nebo pro Oldřicha Navrátila, a to na telefonu 731 800 900. Kdo tam je? Ptáme se s Ondřejem Kepkou.
6: Dobrý den, tady Petr a já bych dal hlas Oldřichovi Navrátilovi.
5: Dobrá, zapisuju, děkuju, jdeme dál, dobrý den.
7: Hezké odpoledne přeje posluchačka Stanislava vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Kepku, kterého Děkuji. Mám strašně ráda, když máte v noční mikroforum. Mm-hmm. Krásně se vás poslouchá.
8: Děkuju,
7: a vybírám Patriku Ačko. Mějte se hezky, hezký víkend.
5: I vám, ať se vydaří, děkujeme moc. Dobrý den.
9: Krásné slunečné odpoledne přeje Robert Peca z Prahy 7. Zdravím pana Ondřeje, vás Patriku, přál bych si Ačko a všem posluchačům přeju krásný víkend. Sice bude horký, ale krásný bude.
5: Ano, tak veselý a osvěžující třeba je s vysíláním Českého rozhlasu. A rozhodnu to o pár hlasů navrch. Nakonec vybíráme to, co vybral na začátku Ondra, to znamená Jiřinu Bohdalovou s Karlem Šípem. Bude tam ale navíc i Marek Vašut a půjde o prodavačku matriošek.
10: Jo, tu je pan inspektor. Česká policie. No tak to charašo, to mi druzia. To mi kamarádi. Protože na naší vyplatní páce polovina manšaftu české policie. To je dobře. Žádný problém není. Tak co, vypijom. Jak ti tě zavut? Dávaj, já Saša. Já Saša.
11: Já Kája.
10: No charašo. Vodku Kája.
11: Já jsem tady z Prahy.
12: Ale ne, Maria, on se neptá, odkud jste? On se ptá, jestli pijete vodku.
10: Da.
11: Vodku? Da.
10: No, pojďom.
11: Ale já nejsem policejní inspektor, já jsem obchodní inspektor.
12: On nejde.
10: Obchodní?
12: No.
10: Čojka!
12: Já.
10: No tak to je ještě lepší, to je lepší. Jestli u policie máme polovinu lidí na vyplatní pásce, čojku, my platím vsiu celu. Aha, rozumím. Ty jsi nedostal od nás peníze a vymagáš tady na babuške 1000 korun. No
12: já,
10: tak proč?
12: Já.
10: No, problém.
12: Ne,
10: počkej, to není problém, protože my peníze posíli včas. To je špatná česká banka, znáš to, pomalý prevody a tak, banka to má. Ale my jsme ti svoje peníze poslali. Pamatuj, a ty taky. Babuška, Saša i naša, viete, platí vždycky včas. A kdyby něco, nějaký problémy, zavolajte a tak. No, zdravuj. Davaj,
11: davaj. Saša,
10: Saša.
11: Saša,
10: Saša. Saša! Ahoj, ahoj.
12: To jsme dopadli, co? Pane inspektor, kupte si aspoň tu jednu čepici. Koukněte se na to z ekonomického hlediska. Helejte, tohle to jde na mafii, jo? Tohle je DPH, tohle je spotřební daň, tohle je daň z příjmu. A nám do kapsy jde akorát těch pár chlupů.
10: A, umíraj!
13: Dobrý den! To se tapu. Sasa, Kapust, já vás, nový ochránce,
3: Kim Jong Chang.
12: Ježišmarja, oni jsou tu i tyhle. No tak.
5: Humoriáda. Jaké suvenýry si z cest vozí Ondřej Kepka? Když jsme tady byli u těch matriošek Čepic, tak to se taky kdysi tady v Praze prodávalo.
8: No, úplně nevím proč, protože to s Čechama vůbec nesouvisí. To je takový...
5: Co si vozíš ty?
8: Já si vozím fotky, samozřejmě. Já bych to zase stočil k fotografování.
5: Počkej, žádné pohlednice, magnetky na lednici?
8: Ne. Magnetky jsem měl jednu dobu, ale pak jsem uznal...
5: Že už je plná lednice.
8: No, že ta lednice je taková nevkusná. Jako, takže mám jednu, kde jsou filmy, zase jsem ufocení, která je pro film. Filmy, určená, malá taková, a tam jsem si pár vybraných magnetek s takovou jako slzavou přesunul z té hezké lednice hlavní.
5: Proč se filmy dávají do lednice?
8: Filmy se by měly dávat do ledu, dokonce někdo dává do mrazáku, aby se zpomalilo stárnutí toho filmu. Jako... Filmy jako na focení, nevyfocený film.
5: Jo, takhle. No. Těch máš tolik.
8: Já jich mám docela dost, no protože jsou různé akce a různě výhodně člověk nakoupí něco někdy, jo, a jít koupit film teď, když ho potřebuju, tak za prvé je těžký, protože už se málo kde seženou, že jo, a za druhý zrovna je za nějakou šílenou cenu, takže tak jako fotografové si to schraňují.
5: Teď někteří mladší poslouchají, na co filmy?
8: Na co filmy, no.
5: A pořád to je tak jako těch 24, 36 obrázků.
8: Ano, pořád, ano. Ale to není zas tak dávno. Teď se třeba vrací, že jo, velký wow, 70ka film, že jo, ten slavný kino ho promítá, že jo, a to je z filmu, všichni jsou nadšený. No, já to říkal celou dobu, že ta filmová projekce je nenahraditelná, ale začalo nás být hodně málo. Byli jsme takový staromilci, takový jako, oni jsou
5: takový. To bylo
8: takový...
5: i u LP desek a jaký ano. Mají teď boom, že jo? No, jak jsou šťastní, že v lodníci ty schovali jenom do skladu ty výrazní kapacity.
8: A všichni jsou hlavně překvapení, že třeba se udělá nová kopie nějakého filmu, mimochodem i Arabella vznikla na film, takže proto může vzniknout krásná nová kopie. A naskenuje se to znovu moderní technologií, třeba na 4K, nebo filmy dokázal podle mě i 8K, kvalitní film. A všichni třeba vidí Hříšní lidé města Pražského starou věc, že jo, a najednou ona v televizi vypadá jak včera natočená. A já říkám, no protože to vzniklo na filmovou surovinu a film jako takovej prostě není jako papase, že jo. Ten má tolik údajů v sobě, že když se veme dobrý skener, tak vznikne nová kopie a ty filmy se renovují tímhle způsobem, že jo. Popelka už je krásně udělá a další, že jo.
5: Takže foďte na filmy a držte je v mrazáku. Rada z dnešní humoriády, ať máte na čím vzpomínat za nějakých 60 let a vnoučatům vyprávět vy jako mladí. Tak pozor, pustíme si další písničku a po ní Ondřej Kepka bude vybírat další ukázku ze seznamu dnes připravených. Tak poslouchejte dál vysílání humoriády.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Komu uděláme radost a čím, na koho zavzpomínáme, teď koho vybereme ze seznamu? Ondřej Kepka vybírá.
2: Já bych vybral člověka, skvělého herce, zpěváka, milovníka žen, a který se proslavil ve filmu Florence 1330. Například tedy Josef Beck.
1: Žací stroj je tady nazvána
2: tato ukázka. Jsem zdravej.
1: Dobře.
3: Že ale máme krásné ráno, no. Ptáci cvrlikají, rosa osýchá. Myslím, že půjdu a poseču trávník.
4: Jo, snad abys to nechal na Járovi, fanouši.
3: To proč?
4: Ne, žací strojek je nový,
3: ale
4: že
3: prosím
4: jo,
3: tě, jinými slovy chceš říct, že jsem nešíka, no, kterýmu se nedá svěřit do ruky ani sekačka na trávu.
4: No, že ti huba neupadne. Já si tě přece vážím, no. Že jsi moudrý člověk, no. Taky otec rodiny,
3: ale
4: manžel.
3: Prosím tě, koukej, Máňo, tyhle řeči si nech na parté. Pus mě k tomu. Přečet jsem návod a tak musím vědět, jak na to. Potvora mizerná nechce chytit.
5: Tati, není tam benzín.
3: No tak ho tam nalej.
5: No dobře, ale uhas tu cigaretu, jo.
3: Proč?
5: Benzín bouchá, je to explozivní látka.
3: No, jenom když poučuješ, jenom. A tohle já prosím, prožívám celý život. Věčně mě někdo poučuje.
4: Se divíš.
3: Když jsem byl klub, prosím tě, tak jsem doma nesměl ani natahovat hodiny. Rozbiješ to, praskne péro. Celý den mě komandovali a ve škole to bylo to samý,
4: no,
3: to samý.
4: No nezlob se, ale když jsi tenkrát nepochopil ani kolo na hřídel.
3: No jsem tě, kolo ne, ale páka mě šla perfektně.
5: Tati, nádrž je plná.
3: Počkej, tak teď ti dokážu, že když se do něčeho obuju, tak to taky zvládnu.
4: Járo, prosím tě, zavři kočku, uvaž psa a připrav minimax.
3: Chytil!
4: Běží!
3: Uhněte cesty, koukněte se, jak mi to jde. Já jedu a řídím strojek, který seče trávu. To je nádhera.
5: Tati, jeď rovně.
3: A nerad.
5: Uber plyn.
3: Proč?
5: No přehřeješ to.
3: Ale to nevadí, čím víc plynu, tím bude kratší tráva.
5: Tati, tak to není.
3: Ale to je známý fyzikální úkaz.
5: Ne, tati, ne.
3: Jedu, cítím, že bych uměl jezdit i s lunárním modulem. Už nikdy se mě nebudete dělat nekšíku. To by se vám tak líbilo, pane. Tatínek vybere šoufkem žumpu, tatínek vykope díru na snílí jabka, tatínek se hodinou k potýce. No, vidíte to? Jedu a seču.
4: Vando, vyhni se sedmikrát skálem. Pozdě, takový krásný sedmikrát.
5: Už je v růžích.
4: Tak ho zastav. Nadběhni mu, co tu koukáš.
5: Zatočil do brambor.
3: Udělám tady z toho pláň, širou pláň. Cítím kvění motoru, cítím, jak mě poslouká.
5: Vypně to, tati, teče z toho benzín. Je to nebezpečný.
3: A co na tom? Žije snad Niki Lauda bezpečně? Jedu! Formule 1, když na to přijde, posečuj skalku.
4: Kde je tatínek?
5: Je na střeše.
4: Já ho nevidím.
5: Ale u sousedů na střeše.
4: Fanouši, proboha, nestalo se ti něco?
3: Jsem tífa zdrav a vede se mi dobře. Ich bin gesund und geht es mir gut. Ese geish vadio keši operse me kamata. Solo sano e to bene. Jestem zdo ruf i povodži mi se dobře. Máš pravdu, Máňo, ale toho strojku je škoda. Až budu ale brát prémie, koupím novej na elektriku.
4: Ne, to ti zakazuju.
5: Tatínku, ty chceš koupit žací strojek na třífázový proud?
3: Jaký fáze? Ať jich má třeba 10, nějakou tu ránu přece vydržíme.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Co stroje u vás na zahradě historicky? Co, Andro?
2: Jsem tušil, tohleta. No, my jsme teda, nevím, jestli to vůbec můžu říct takhle veřejně, ale v dobách ještě, když jsem byl malý kluk, tak jsme měli s tatínkem na chalupě od původních majitelů postavenou
1: Domácí sekačku
2: z kočárkového soustrojí. z nějakého motoru, z pračky nebo z něčeho takového a to byl kamenostřel. On sice měl takový bezpečnostní jako rantlíčky udělaný, ale ty nějak nevymysleli původní majitele úplně přesně. A vrcholný kousek se nám s tátou podařil. Máme tam dost kamenitou zem. Nabrali jsme šutříček a vystřelili jsme ho tak, že jsme prorazili dřevěnou stodolu a udělali jsme v ní díru. Jo. A
1: vy jste byli trošku jak moderní husité.
2: No právě. A od té doby jsme jako, navíc to byla taky jak tady třífázová, takže asi nebyl z pračky ten motor, to je jedno. Prostě třífázový proud to byl a strašně silná ta se. Ona jako sekala bezvadně, brala to šutr, nešutr, zemi, to perfektní, ale tyhle ty následky měla. Takže od té doby už se to odstavilo ten stroj, protože se prohlásil za nebezpečný.
1: Máte ho někdy vystavený?
2: Máme ho, už ani myslím, že ne. Že už ani není vystavené, škoda, teď by to byla rarita. Už máme teda jiné stroje, ale tohle byla moje první. A pak jsem měl zase ten totálně nezvladatelný, to jsme měli v Praze na takový malinký, ten tu ruční, takovou tu, ono to vypadá kombajník. Jo?
1: Ano, ano.
2: Jo, ale ano. To bylo, já jsem to nepochopil, ten stroj. On se nedal v podstatě jako fyzicky vůbec vládat. Jako na linoleu, když jsem s ním takhle jako jezdil nebo na rovný a jenom se to točilo, tak to sotva, tak jako ten tlak, no. Ale jinak, když se s ním vjelo do nějakého trávníku, tak já nevím, to chtělo zřejmě nějakého mamuta nebo
1: nás to soused měl, já to teda on měl i tuhle tu podomácky vyrobenou sekačku podobného charakteru, tahal zatím ten kabel různě, aby si to jako napřejel.
2: No ano, to museli být dva, jeden tahal kabel, druhý sekal. No,
1: ale i tohle měl na to, aby to dotáhnul.
2: No, ty elektrický jsou po této stránce si myslím trošku nebezpečný.
1: Tak kdo ví, co měli posluchači za domácky vyrobené zahradní stroje, to nám teď všechno řeknou určitě.
2: No.
1: Ale taky by měli vybrat, tedy mezi Josefem Beckem, jeho vyprávěním anekdoty, anebo povídání trochu o reklamách a o svém životě. Štefan Margita, Hana Zagorová, Halina Pavlovská, ukázka z Rybiček, tak Halina Pavlovská je ve hře. Ačko, Josef Beck, Bčko, Halina Pavlovská, 731 800 900 náš telefon, SMS-kové číslo 90 011 04, pište humor mezera A nebo B a posílejte do pořadu s názvem Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Teď je tu Humoriáda s Ondřejem Kepkou a nabídli jsme Josefa Beka a Halinu Pavlovskou a její hosty. Co si vybíráte vy po telefonu? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Milan ze Sobiesuk, zdravím vás. A chtěl bych vybrat pana Beka.
1: Dobře. No.
2: A chtěl jsem jenom poprosit, jestli by pan
1: Kepka?
2: Ondřej Kepka vzpomněl na maminku. Protože maminka ji potkala v lázni v Karlově Studánce, nekecám, ve Velkého Synách. A strašně říkal, že fajn paní. Takže
1: děkujeme. Jezdila pravidelně do lázní maminka?
3: Docela ano, ona měla taky jednak problém se zády a potom i s ledvinami, takže to střídala různé lázně, ale nebyla moc lázeňský typ zase, že by se to nějak užívala. Já nechci zdržovat, to nevím, kde začít. No děkuji za ten názor. Máma se vždycky snažila být vstřícná vůči lidem a rozhodně si nehrát na nějakou hvězdu. Neměla to moc ráda. A lidé jí to vraceli takovou vřelostí a otevřeností. A bylo to vždycky fajn, ta setkání, ať už jenom tak na ulici, anebo při různých besedách. Ona se najezdila, udělala tisíce takových pořadů, které už dneska se v podstatě ani nedělají, kombinaci slova a poezie a besedy a tak. Takže byla to pro mě velká škola tady, musím říct si po této stránce jako profesní. Teď nemluvím jako syn, ale jako režisér a herec. No.
1: Další telefon, další hlasování v Humoriádě. Pro koho teď?
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Kepko.
3: Dobrý den, dobrý den.
4: Dobrý den i pro vás, Patriku, a dávám hlas Josefu Bekovi.
1: Dobře, zapisujeme ten hlas od vás a moc samozřejmě děkujeme a ještě jeden přidáme komu?
5: Tak dobrý den, tady pět babiček z Kroměříže, sedíme na pivečku, dneska jsme si dali jenom desítku, jinak pijem dvanáctku a chtěli by zjet pětkrát Ačko. Děkujeme.
3: Jo, ty tak, brďo, tak takhle to je.
1: Tak
3: jako
1: příjemné posezení u pivka přejeme pěti babičkám.
5: Děkujem.
1: To je jak z pohádky úplně.
3: Ano.
1: My děkujeme za zavolání a Josef Bek vyhrál, takže tady jsou jeho anekdoty.
6: Povídá, že na manželovi v kuchyni se rozbilo okno, tak ho zpráv. A co pak jsem nějaký sklenář? No tak se aspoň podívej v koupelně na ten kapající vodovod. No co pak jsem inštalatér? Druhý den se už vrátí z práce. Všecko je opraveno. Kdo to udělal? Soused. A co za to chtěl? No abych mu byla po vůli, anebo mu zaspívala. A ty? No co pak já umím zpívat? Potkal kamarád kamaráda a říká, člověče, představ si, co mně se přihodilo. Po 20 letech jsem zatoužil po vlastní manželce. Ba no, jak to dopadlo? No to víš, vstal jsem a rozkodil jsem to. Zoufalý manžel jde doktorovi a povídá, pane doktore, já mám hrozný manželství. Já mám tak studenou manželku, to snad bude frigitka. Nemáte nějaký pilulky na povzbuzení? On pál, člověče, máte kliku. Právě jsme vynalezli pilulky na hormonální bázi. Tu jednu pilulku dáte večer do kafe a uvidíte ten cvrkot. Tak on jí dal večer do kafe pilulku, sobě pro jistotu taky, aby nesklamal jako muž. Teď si lehli, ona se k němu přivine, říká, ty Pepouš, já mám takovou chuť na mužskýho. Pál Mařenkovi, že já taky. Jednou se vypravili televizní pracovníci na jednu samotu, kde žil 90-letý dědeček. Přijeli tam chaloupka jako klícka, děde jako cibulička, vonilo tam kafe a říkají, dědečku, jak je to možný, že jsi se na téhle samotě dožil tak požehnanýho věku? Ba to dělají ženský, že si jich nevšímám. Já si dělám všecko sám, já vařím, peru, žehlím, peču. A teď oni si všimli, takhle v koutě byla opřená kosa. Bali, dědečku, vy v tomhle věku ještě kosíte trávu. On pál, ne, včera jsem přišla taková potvora zubatá, tak se mi třikrát pomilovala, ona byla tak zblblá, že si tady zapomněla Versailles.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasný a legendární Pepíček Bek. Ano. Jak si na něj pamatuje Ondra?
3: No.
1: Nebo jak ho vnímal?
3: Tak jako on nemohu nějak příliš jako říkat něco ze zákulisí osobního nebo z nějakých osobních.
1: Jenom super, takový krátký
3: ale
1: dojem.
3: Krátký dojem, no člověk, který neskazil nikdy žádnou legraci, to je taková fráze, a vytvářel vždycky úžasnou náladu. A z názoru kolegů, co jsem teda měl možnost, kteří ho zažili, tak to mohli jenom potvrdit a velmi ho měl rád můj strýc Jaroslav, který mimochodem dneska slaví, nebo bohužel neslaví, ale slavil by 91. narozeniny.
1: Je, takhle to vyšlo. No. Tak ještě jsme se ho tak aspoň připomněli. Škoda, nemáme ho v nabídce. No, vracím teď do hry ta Bčka, která nevyhrála. Já jsem prostě neuspěl dneska. Tak ještě jednu ukázku. Prostý Moldřich Navrátil, anebo Halina Pavlovská a její hosté. Vy si vybíráte na telefonu 731 800 900. Posíláte SMS, když se neprovoláte. Máte tu šanci na číslo 90 011 04. Heslo Humor mezera A pro Oldřicha Navrátila, Humor mezera B pro Halinu Pavlovskou, Hanu Zagorovou a Štefana Margitu. Jenom dodávám z Banánových rybiček ukázka. No a tohle je dohromady pořad.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Poslední ukázku je třeba vybrat. Do hry se nám vrátili Oldřich Navrátil, tedy policista Blondýna, a Halina Pavlovská. Povídání o reklamě a o vztazích spolu s jejími hosty Štefan Margita a Hana Zagorová. Vybíráte si na telefonu 731 800 900. Kdo?
2: Dobré odpoledne, Honza z Lokavy, zdravím vás, Patriku i pana Kepku, a hlasuji pro pana Navrátila.
1: Pro pana Navrátila, policisté vás. Vám taky, ať se daří, děkujeme moc. Ještě někdo, dobrý den? Haló?
3: Dobrý den, David, dávám Ačko.
1: Ačko, Oldřicha Navrátila, tak jo.
3: Ano.
1: Dobře, děkujeme moc za...
3: Nemáte za co, ať se daří.
1: Taky. Mladí nás poslouchají a myslím si, že máme rozhodnuto, dlouhá řada hlasů pro Oldřicha Navrátila a jeho policistu. Tak tady je ukázka.
4: Tomečku, promiň, ale já jsem troubila. Auto jedno, pitomý, žlutý auto. Co?
5: To je vaše auto?
4: Ano.
5: Víte, co jste provedla?
4: No ano, nabourala jsem do stromu, ale já jsem se omluvila. A taky jsem troubila, víte?
5: A proč jste nabourala?
4: No, tak od čeho bych měla taky nárazníky, že jo? Kdybych nesměla bourat. No a tak musela jsem si zkontrolovat ve zpětném zrcátku, jestli nemám rozmazanou tu rtěnku, že jo?
5: Šprdecká, dělala byste vůbec řidičské zkoušky?
4: No určitě vícekrát než vy.
5: No, pozor na jazyk.
4: Je, co to máte?
5: Termosku. Jste nikdy neviděla termosku? Teplé věci uchovává teple. Studené.
4: A co v ní máte?
5: Čaj a zmrzlinu. Hej, vraťme se k těm zkouškám. Jak vám dopadly testy?
4: No tak já jsem dělala dohromady dva, jo? Krevní a těhotenský, jo? A oba dopadly negativně. No, a to jsem se celou noc učila.
5: Asi byly těžké otázky, Mě taky zkoušeli, a ne jednou, jo? Třeba. 5 minus 7 plus 2. Kolik byste řekla, že to je?
4: Ježiš, to já nevím. A já nemám kalkulačku v mobilu, víte?
5: 5 minus 7 plus 2 je 0. Čistá 0. Já vám to vysvětlím názorně. Ano? V autobuse jede 5 policajtů. Ano? 7 jich vystoupí. Kolik policajtů musí nastoupit, aby byl autobus prázdný? Aha.
4: Ježiš, vy jste tak chytrej. Je vidět, že máte pod čepicí, to je z vaší hlavy.
5: Ale vraťme se k tomu řidičáku. Kolikrát jste dělala řidičské zkoušky?
4: No, celkem třikrát, jo. No, poprvý mě třeba vyhodili protože když jsme dojeli ke kruhovému objezdu a tam je, že jo, na té ceduli napsáno 30, no, tak jsem jí 30krát objela, že jo?
5: Nepřepočítala jste se?
4: To nevím, ale řeknu vám, já už teda jako ničemu nevěřím, jo. No, tudle jsem šla a na dveřích bylo napsáno muži. Ano. No tak jsem ji otevřela,
5: ano.
4: A byl tam jenom záchod.
5: No, kdybych věděl, že máte namířeno zrovna tam, tak jsme si tam mohli dát rande. Se mě docela líbíte.

0: Jakuba Wernberga. Ondřej Kepka to byl s námi. Děkuji moc za návštěvu.
1: Já moc
0: hezké leto. Krásný
1: za milé
0: čas.
1: Setkání, jako vždy děkuji posluchačům a přeju všem krásný zbytek léta, to je takový divný slovo.
0: Přežijte ten víkend v klidu.
1: Další část léta.
0: Ano, tak, ano. A zábavu i o víkendu nabízíme. Bude tu s námi Jiří Lábus ve Hvězdných návratech, to znamená ve stejném času, jaké Humoriáda po 16. hodině a v neděli už dopředu, den dopředu oslavíme 85. narozeniny s Uršulou Klukovou, které připadají na 17. právě srpna. Tak se mějte krásně a poslouchejte dál Český rozhlas.

vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna známe lepší cestu.

0: Je 5 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Město Plzeň řeší nedisciplinovanost uživatelů sdílených elektrokol. Hasiči z plzeňských Hradobyčic budou mít novou hasičskou zbrojnici. Ministry čeká první zasedání po dvoutýdenních prázdninách, řešit budou aktuální sucho. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty do 23 stupňů. Pěkné pondělní ráno přeje Petra Broučková. Plzeňská radnice upozorňuje na časté porušování pravidel při jízdě na městských elektrokolech. Lidé podle magistrátu nejezdí po vyznačených cyklostezkách a na kola sedají i děti mladší 15 let. Pro ně je přitom sdílená služba elektrokol z bezpečnostních důvodů zakázaná, jak říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
2: Pořád apelujeme na to, aby uživatelé využívali a dodržovali všechny předpisy, využívali pouze cyklostezky, komunikace, v žádném případě ne chodníky a přechody pro chodce, pokud možno používali přilbu. Ta služba je teda zapovězena mladým do 15 let. Často jsme teda svědky toho, že se to nedodržuje. Tady apeluju na rodiče, aby dbali na to, za co jejich děti utrácejí.
0: Zdarma si mohou městská elektrokola půjčit pouze předplatitelé měst plzeňské karty starší 15 let. Centrální plzeňský obvod dokončil studii na vybudování nové hasičské zbrojnice v plzeňských Hradobyčicích. Současná je zastaralá a místním hasičům prostorově nestačí, říká starosta centrálního plzeňského obvodu David Procházka z ANO.
3: Nová zbrojnice by měla být v zahradě za bývalou školou za kruhovým objezdem a nabídne hasičům potřebný prostor i moderní zázemí pro jejich práci. Stávající hasičárna by pak mohla v budoucnu sloužit třeba jako obchod nebo malé kulturní centrum. Je to ještě běh na dlouhou trať, ale už jsme alespoň na trase. V radě nyní schválíme zadání projektové dokumentace.
0: V Domažlicích začne odbahňování říčky Zubřiny. Povodí Vltavy už před několika dny předalo lokalitu stavební firmě. Ještě předtím dojde k ručnímu sběru raků. Jak město Domažlice informuje na svých webových stránkách, práce jsou naplánované ode dneška u plaveckého bazénu a pokračovat budou postupně do 6. prosince, kdyby měly skončit u mostu u hasičů na úrovni Břetislavovy ulice. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by taky měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Například podle šéfa opozičního hnutí STAN Víta Rakušana, ale vláda na situaci reaguje pozdě.
4: Sucho se nemá řešit ve chvíli, kdy přijde a hasíme ty následky těch největších požárů. Ale má tady být strategický pohled na práci v krajině, na propojení politiky životního prostředí a zemědělství. Na to tahle vláda úmyslně rezignovala. Sport.
0: Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1. Slovan tak jako první tým v sezóně obral obhájce titulu o body. Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Česká atletická výprava odlétá z mistrovství Evropy poprvé v samostatné historii bez medaile. Poslední šanci měla v Birminghamu Kristýna Sasínek-Maky. V nedělním finále běhu na 1500 metrů, ale skončila sedmá. Počasí. Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo, dopoledne a hlavně odpoledne se objeví četné lokální přehánky nebo déšť, na jihu kraje i bouřky, v Pošumaví a na Šumavě i silné. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré, aby o předpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Aktuálně nemáme v regionu hlášeny žádné dopravní nehody. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Příjemné ráno, odstartoval 34. týden roku 2026. Dneska je pondělí s datem 17. srpna 2026. Svátek mají Petry a tak všechno nejlepší i té, která vám právě teď 5 minut po 5. hodině dočetla zprávy. A za chvilku další téma. Unuděná a despotická královna, kterou musí neustále bavit její šašek. Taková byla královna nejslavnější role herečky Chantal Poulain z inscenace Šašek a královna. Francouzsko-česká herečka dneska slaví 70. narozeniny. Už za chvilku proto připomeneme její nejen hereckou, ale i pěveckou dráhu. Vladimír Šťovíček přeje hezké ráno.

0: Proč se fotbalisté místo kopání do míče často válejí po trávníku?
1: Protože se navzájem naštvou.
2: Protože si podkopnou nohy.
3: Protože každý chce vyhrát.
4: Protože chce vyhrát medaily.
5: Protože se neumí trefit.
6: Protože zakopnou.
7: Protože jim nikdo podkopne nohy.
8: Netrefí se do míče.
9: Protože ty protihráči jim podráží třeba nohy.
10: Nebo když je bahno, tak jim to může kouzat.
11: Protože jim to je příjemný.
12: No, fanoušci jsou někdy opravdu hodně divoký, takže jim nemůžou házet různý nápoje a pak můžou kouznout.
10: Protože je to baví.
13: Protože jsou ospalí.
14: Protože chtějí být špinaví.
15: Ahoj, Rádio!
16: Český rozhlas Plzeň.

0: Český rozhlas Plzeň vás vítá do nového týdne. Na hodinách máme 6:15 a to absolutně přesně. Počasí. V regionu dneska bude většinou oblačno nebo zataženo, dopoledne a hlavně odpoledne se objeví četné lokální přehánky nebo déšť, na jihu kraje i bouřky, v Pošumaví a na Šumavě i silné. K večeru začnou srážky ubývat, oblačnost se bude protrhávat, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia. Pohne mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí, rostlové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná na stupni číslo 1.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
2: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio.

0: Český rozhlas Plzeň, máme 5 hodin a 19 minut. Pochází z Francie, srdcem i profesí je už od 80. let spjata s Českem. Česko-francouzská herečka a šanzoniérka Chantal Poulain dneska slaví 70. narozeniny. Do povědomí diváků se dostala zejména díky manželství a společným vystoupením s Bolkem Polívkou i díky svým šanzonům. C'est
1: une chanson. Já žiju ve francouzštině, já všechno, co dělám, nebo všechno, co mám, je ve francouzštině. Jediný věc, že já se vyčítám, jo, protože pro mě číst knihu češtině je pro mě mordování.
2: I české scénáře si Chantal Poulain pro jistotu překládá do francouzštiny, aby je, jak prozradila v loňském rozhovoru pro Český rozhlas, mohla prožít v mateřském jazyce. Herečka pochází z jeho francouzské Marseille, vystudovala divadelní akademii v Ženevě a věnovala se i baletu. Po seznámení s Volkem Polívkou se v roce 1982 přestěhovala do Československa.
3: Budu překládat. Říká, nudím se.
4: Il me faut un bouffon.
3: Říká, potřebuji šaška.
2: Zakrátko společně vytvořili v divadle Na provázku legendární inscenace Šašek a královna. Z té vznikl i stejnojmenný film Věry Chytilové.
5: Teď se zastavila, dívá se na mě.
4: Ty.
5: Vybrala si mě.
2: V roce 2023 převzala na francouzské ambasádě v Praze nejvyšší francouzské státní vyznamenání, řád čestné legie za vzájemné obohacování české a francouzské kultury.
1: Já jsem to zůstalo úplně jako stůla, já jsem nepochopila, ale potom ten ambasádor, který mluvil, říkal krásné věci a říkal, že jde o tom, že samozřejmě jsem jako francouzka, ta byla jediná herečka kdysi za komunisty, která tady dělá svoje profese.
2: Tajemné krásky nebo cizinky stvárnila i v několika filmech a už 33 let vede nadaci Archa Chantal. Jejímž posláním je zlepšit prostředí v dětských nemocnicích.
1: Největší radost je hlavně, když mluvím s rodiče, nebo když mluvím s dětma, nebo když mluvím s lékaři. Musím říct, že já jsem začínala hned po revoluce. Ti nemocnice byly do stavu úplně příšerně. Ti děti, když jsou už v nemocnici, tak mají právo mít svůj svět.
2: Kromě divadla a šanzonů je Chantal Poulain také výtvarnicí. A že její čeština už nikdy nebude úplně čistá, jí nevadí. Naopak říká, že přízvuk je třešničkou na dortu. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Většinu Česka zasáhnou dnes podle meteorologů silné bouřky. Doprovázet je bude vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Kvalitu vody v řece Úhlavě sleduje nové automatizované měřící zařízení. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouštějí při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltila čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku dokončila stavbu budovy pro dětskou skupinu Kameňáček. Obec tím plní zákonnou povinnost nabídnout dostatečnou kapacitu předškolním dětem. Nové zázemí má kapacitu 24 dětí od 2 let. Lidé si mohou nové prostory prohlédnout při dní otevřených dveří v pátek 21. srpna. Podrobnosti jsou na webu obce Kamenný Újezd. V Plzni za obchodním centrem Plaza pokračuje sportovní festival Sportmanie. Potrvá do neděle. Ranní cvičení začíná v 7 hodin, cvičení pro seniory pak v 9. Hlavní odpolední program startuje ve 14 hodin a pokračuje do 20. hodiny. Podrobnosti jsou na webu sportmanie.eu. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1 a Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy 6. místem na čtyřstovce. Plavec Jan Čejka skončil na krátké polohovce 7. A dnešní počasí bude většinou oblačno nebo zataženo. Dopoledne a hlavně odpoledne se objeví četné lokální přehánky nebo déšť a hlavně na jihu kraje i bouřky. V Pošumaví a na Šumavě i silné. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Plzni na Klatovské třídě před křižovatkou s ulicí na Belánce směrem do centra je neprůjezdná silnice z důvodu stavebních prací.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Plzeňské zajímavosti dneska budou o nejstarší dochované skříni v Čechách.
3: Vznikla okolo roku 1480 z jehličnanového dřeva a sloužila po celá staletí.
4: Pomalovaná je nějakými květy, skoro mi to připomíná mandalu.
3: Jsou to takzvané plamenkové kružby a s největší pravděpodobností jsou inspirovány okny z katedrály svatého Bartoloměje.
2: Za chvilku uslyšíte víc.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Hezké ráno v 5 hodin a 40 minut.
1: Plzeňské zajímavosti.
0: Mezi nejvzácnější exponáty v Muzeu církevního umění Plzeňské diecéze, jedné z poboček Západočeského muzea v Plzni, patří stará dřevěná skříň. Tak stará, že je nejstarší dochovanou skříní v Čechách. Historie výroby skříní sahá do 13. století, původně šlo o na sebe naskládané truhly. A jak dlouhá je historie naší plzeňské rarity, německy zvané Kelchschrank, čili kalichová skříň?
2: Tato skříň sloužila k ukládání bohoslužebného náčiní, jako jsou například kalichy nebo monstrance, a vznikla okolo roku 1480 z jehličnanového dřeva a sloužila po celá staletí.
3: Pomalovaná je nějakými květy, skoro mi to připomíná mandalu.
2: Jsou to takzvané plamenkové kružby a z největší pravděpodobností jsou inspirovány okny z katedrály svatého Bartoloměje.
3: A tím, že to bylo namalováno?
2: Temperou, můžeme si zde všimnout různých barev.
3: Když poodstoupíme na pohled, tahle skříň vypadá jako malý hrad. Nahoře je cimbuří.
2: Je to tak, skříně byly zdobené podobně jako gotické domy, nebo například hrady. Nahoře má řezané cimbuří a je právě zdobena různými motivy. Dojem jakéhosi hradu umocňuje i její velikost, která je 250x165x82 cm.
3: Panečko, nejstarší skříň v Čechách nám představuje David Čukáš, vedoucí Muzea církevního umění plzeňské diecéze. Můžeme nahlédnout i dovnitř, neublíží to té skříni?
2: Skříně to neublíží, nahlédnout dovnitř můžeme, ale návštěvníci bohužel nemohou.
3: Nemůže se pořád otevírat a zavírat. Voní staletími a dřevem. Říkal jste, že je to jehličnán?
2: Ano, skříň byla vyrobená z jehličnanového dřeva.
3: Po stranách vidím zarážky na police. 1, 2, 3, 4 police tam byly.
2: Skříň sloužila vlastně jako taková vícepatrová truhlice. Nefunguje jako dnešní závěsné skříně, ale funguje opravdu na bázi polic, kde různé kalichy a monstrance se ukládaly přímo na tyto police.
3: Tady ta prkna, to jsou původní police?
2: Jsou to původní police.
3: Na dotek ty stěny skříně nejsou úplně hladké, to je věkem anebo původním opracováním?
2: Je to původním opracováním, protože vodní katry neudělaly prkna dokonale rovné, takže se poté museli opracovávat ještě sekerou a to jsou právě ty malé chloupky, které na dřevě vidíte.
3: A teď mi řekněte, co je třeba, aby se taková skříň v tomto stavu dochovala po celá staletí? Trocha štěstí určitě?
2: Určitě je potřeba, aby byla nějakým způsobem využívaná, aby někde nechátrala a také samozřejmě v moderní době potřebují restaurátorskou péči.
3: Takže opravdu tahle skříň prostě měla štěstí?
2: Měla štěstí, ale není jediná, protože pochází ze souboru 5 kusů nábytku. Je to tato skříň, ještě jedna skříň a 3 truhlice a všechny pocházejí z kostela svatého Bartoloměje.
3: A sourozenci té vaší skříně jsou také historickými rekordmany?
2: Rozhodně jsou také starobylé a v současné době jsou uchovány v depozitářích plzeňského biskupství.
3: Nejstarší skříň v Čechách je vystavená ve stálé expozici Muzea církevního umění plzeňské diecéze ve Františkánské ulici. Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas. No, vy si ten poklad střežíte, to jsou dveře jak do trezoru.
2: Jsou to masivní kovové dveře, které stráží naší klenotnici umístěnou přímo ve stálé expozici muzea.
1: Jsme s vámi i na Plzeňsku. Český rozhlas Plzeň, žijeme tu s vámi.
4: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Roztančené dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň a do 6. hodiny od nás ještě tipy pro volný čas.
1: Počasí.
0: No a jak dneska v regionu bude, většinou oblačno až zataženo, dopoledne a hlavně odpoledne se objeví četné lokální přehánky nebo déšť, na jihu kraje i bouřky, v Pošumaví a na Šumavě i silné. K večeru začnou srážky ubývat, oblačnost se bude protrhávat, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia. Pované mírný západní až severozápadní vítr v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky budou dobré až velmi dobré a biometeorologická zátěž mírná.
1: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
1: a Petr Kostka. Český rozhlas Plzeň.

0: My se na vás usmíváme v 5 hodin a skoro 52 minut a přejeme vám hezké ráno.
1: Tipy pro volný čas.
0: Zahrada v Kalikovském Mlýně ožívá v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin předvede to nejlepší ze své tvorby travestereví Techtle Mechtle. Čeká vás večer plný humoru, tance, muzikálu a velkolepých kostýmů. V amfiteátru za obchodním centrem Plaza pokračuje Sportmánie. Děti i dospělí si tam mohou zdarma vyzkoušet desítky sportů, potkat známé sportovce a zapojit se do soutěží i pohybových aktivit. V Plzni pokračuje festival Na ulici, nabízí koncerty, pouliční divadlo Basking a další vystoupení na několika scénách. V hale Depo 2015 po 17. hodině zahrají kapely Medium, Balance, Masový hrach, Kabát Revival West a plzeňská kapela Absolutní neklid. Na toulky bohatou historií královského města Sušice můžete vyrazit v rámci komentované prohlídky po stopách sušické historie. Začátek je v 10 hodin u informačního centra Sušice. V ceně je i ochutnávka sušického piva. V kostele Na nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích vystoupí od 20 hodin lektoři a účastníci Ševčíkovy akademie v rámci koncertu pro sólové smyčce. No a výstavu Život dětí na zámku Za císaře pána můžete navštívit v muzeu Lamberská stezka v Žihovcích. Dozvíte se tam, s čím si hráli a jak se vzdělávali nejen děti kněžiny Káči a knížete Gustava von Lamberg. Otevřeno je v čase mezi 10. a 16. hodinou. Tak přejeme příjemnou zábavu a za chvilku už zveme k poslechu dalších zpráv, které pro vás chystá Petra Broučková. Hezké pondělí.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: 6 hodin.
3: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
2: Nové činidlo českých odborníků účinněji odstraní z vody nežádoucí látky. Mateřská škola ve Studánce na Tachovsku už je po rekonstrukci částečně v provozu. V Konaticích na Rokycansku postaví nové víceúčelové hřiště. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty do 23 stupňů. Dobré ráno u zpráv přeje Petra Broučková. Čeští vědci našli způsob, jak účinněji vyčistit vodu od chemikálií, včetně té odpadní. Na výzkumu nového činidla pracovali odborníci z Hydrologického ústavu Akademie věd. Jeho předností je především to, že odstraní nežádoucí látky při jakékoliv teplotě vody.
4: Tady vidíte to naše nové činidlo. Má takové zvláštní vlastnosti, díky kterým funguje v širším rozsahu podmínek úpravy vody a zároveň ho potřebujeme relativně menší množství než u těch standardních činidel.
5: Přibližuje Martin Pivokonský z Hydrologického ústavu Akademie věd, že základem je železo a hliník. A jak doplňuje jeho kolegyně Monika Motloch, účinnost už teď ověřují některé úpravny vod.
6: Zpětná vazba je velice pozitivní. To činidlo je účinnější než ty běžně používané.
5: Funguje i při odstraňování přebytečného fosforu z odpadních vod. Teď odborníci hledají možnosti průmyslové výroby. Eva Kézrová, Český rozhlas.
2: Obec Studánka u Tachova dokončuje opravu a přístavbu mateřské školy. Tu navštěvuje víc než 20 dětí. Rekonstrukce a rozšíření budovy výjdou na zhruba 5 milionů korun. Necelý milion pokrývá dotace od Plzeňského kraje. Co všechno už je hotové, shrnula nezávislá starostka Silvie Vajskebrová.
7: Přistavili jsme budovu k stávající budově mateřské školy, ve které budou nové šatny a místnost pro sušení věcí. Zároveň se zvětšil prostor kuchyně a vznikl úložní prostor. Zvýší se tím celkově komfort personálu a dětí.
2: Školka už je pro děti znovu otevřená, práce ale pokračují. Je potřeba dokončit chodníky nebo provětrávanou fasádu ze sibirského modřínu. Hotovo bude nejpozději v říjnu. Kornatici na Rokycansku postaví nový sportovní areál. Moderní sportoviště s umělým povrchem nabídne zázemí pro tenis, volejbal, nohejbal i malou kopanou. Pokračuje nezávislý starosta Kornatic Jindřich Šustr.
8: Naše obec je jednou z nejmladších obcí v Plzeňském kraji. Na 310 obyvatel máme 60 dětí do 15 let. V obci je sportovní klub, který hraje závodně nohejbal a od letošního roku i tenis. Hřiště bude hotové do 15. dubna 2023. A bude stát 2 350 000 korun. Sport.
2: Tenistka Sára Bejlek ovládla i druhé české derby na turnaji série Masters Cincinnati. Po vítězství nad Karolínou Plíškovou porazila ve druhém kole Barboru Krejčíkovou ve dvou setech. Ve třetím kole jsou i Marie Bousková, která zdolala Italku Stefaniniovou 6-2 a 6-4 a Kateřina Siniaková. Ta zvítězila nad Španělkou Bouzasovou Maneirovou ve třech sadách.
3: Počasí.
2: Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo, dopoledne a hlavně odpoledne se objeví četné lokální přehánky nebo déšť, na jihu kraje i bouřky, v Pošumaví i na Šumavě silné. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré až velmi dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
2: Plzně na Klatovské třídě před křižovatkou s ulicí Na Belánce směrem do centra je neprůjezdná silnice z důvodu stavebních prací.
3: Zelená vlna
9: Známe lepší cestu.
10: Osm pětikilometrových koleček, úzké uličky a nespočet zatáček. Maratonský závod na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu byl náročný hned z několika důvodů. Tereza Hrochová, která doběhla devátá, o tom řekne víc už za chvíli. No a o sportu bude řeč i v dnešním kalendáriu. Od Petra Jungmana se za chviličku dozvíte, který náš fotbalový kanonýr ukončil před 15 lety kariéru. 6-5, takhle se to aktuálně hraje na hodinách.
9: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Pondělí 17. srpna. Svátek má Petra. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. První obětí dopravní nehody v dějinách byla před 130 lety v roce 1896 Britka Bridget Driscoll. Auto ji srazilo v Londýně na cestě do divadla. Nehodu nepřežila. Podle svědka se auto přihnalo bezohledným tempem. Maximální možná rychlost auta byla přitom něco kolem 14 mil za hodinu, asi tak 20. Koroner Percy Morrison řekl, že doufá, že taková věc se už nikdy nebude opakovat. Zatraceně se mýlil. Název Zetor do rejstříku ochranných známek zaregistrovala před 80 lety v roce 1946 obchodní živnostenská komora Republiky Československé. Ten den před 80 lety byla v Brně zahájena i sériová výroba legendárních Z25. Nedávno vyšla zpráva, že výroba v jihomoravské metropoli definitivně končí a stěhuje se do Asie. Bombardák ze Smetanovy Lhoty, fotbalista Jan Koller, ukončil před 15 lety v roce 2011 svou kariéru.
3: Rekordman v české i československé historii.
2: Z 55 góly je historicky nejlepším kanonýrem české i československé reprezentace. Hnědouhelná elektrárna Mělník 3 byla odstavena před 5 lety. Do roku 2015 byla největším uhelným blokem v zemi. 85 je dneska herečce Uršule Klukové. 70 má česko-francouzská herečka Chantal Poulain. A 65 politik, bývalý ministr zahraničních věcí i ministr obrany Alexandr Vondra. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.

0: Plzeňském kraji je aktuálně polojasno až oblačno s teplotami kolem 14 stupňů Celsia. Čeká nás chladnější den a odpoledne přehánky.
1: Počasí.
0: Po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu, zpočátku jenom lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Plzeňský festival na ulici je v plném proudu. Letos se kvůli rekonstrukci náměstí přesunul do DEPA 2015 a na několik dalších okolních míst. Hudební i doprovodný program je jako každý rok nabitý. Podrobnosti přijde do našeho programu říct ředitel festivalu Lukáš Krásný, tak poslouchejte dneska krátce po 10. hodině. Teď je 6 hodin a 21 minut. Tereza Hrochová z atletického klubu Škody Plzeň skončila v maratonském běhu na mistrovství Evropy v atletice. 9. S časem 2 hodiny 28 minut a 14 sekund byla spokojená. Trať v centru anglického Birminghamu byla hodně náročná. Své pocity vystihla Hrochová jedním slovem.
1: Únava! Jsem ráda, že jsem v cíli hlavně. Myslím si, že jsem doběhla i na pěkném místě. Opravdu náročná trať, ty holky to tam jako hodně takticky tam mě míchaly, takže zajímavý.
2: Říkáte náročná trať, ona byla i trochu členitá, byly tam i takové kopce nebo nakloněné rovinky, ale vy jste vlastně zkušená běžkyně do vrchu, tak hrálo vám to třeba do karet?
1: Tak asi to nebylo pro mě takový překvapení jako úplně pro rovinatý běžkyně, nicméně ta trať nebyla lehce členitá, ale to byly kopce vyloženě nahoru, dolů a hlavně tam bylo strašně moc zatáček, tam jste neběželi 500 metrů rovně nikde. V tom to bylo taky hodně náročný, protože když jsme šli v té skupině do toho 20. kilometru, tak to bylo v každé zatáčce, což bylo každých, já nevím, 300 metrů, se tam balancovat, odstrkávat, jakoby tak, aby jsme se tam chytat a aby jsme se nepomlátili vozem o sebe, takže jsme se tam navzájem tak jako chytali, aby jsme se nespadli a jo, bylo to jako hodně o pozornosti. Ono stačilo, aby jedna udělala víc krok doprava a celý ten hrozen se vlastně furt jako hejbal, takže to bylo opravdu náročný i v tomhle to, jo. Je to zopakování toho 9. místa vlastně z loňského roku. Je trošku člověk chce vždycky víc, ale myslím si, že prostě jsem do toho dala, nebo vím, že jsem do toho dala maximum.
2: Říká Tereza Hrochová, maratonská běžkyně. Říkáte, že byste chtěla vždycky ještě o trochu výš. Tak jaký byl ten cíl? Byla to top 10 nebo třeba ještě nějaké vyšší místo?
1: Já jsem jako takovýhle cíl neměla. Já jsem chtěla být do 16 a potom prostě co nejlíp, jako 10 byl taky další takový. Já jsem měla několik vozkách více těch cílů, jako být takový s tím, čím budu jako spokojená, s tím, co nebude úplně špatný.
2: Vy jste popisovala hodně náročnou trať, tak zařadila byste tenhle maraton mezi ty nejtěžší, které jste třeba kdy běžela, nebo jak je to v porovnání s těmi ostatními?
1: Jako se silničními maratony si myslím, že to byl jeden z těch nejtěžších. No. Ta Paříž byla i taky těžká, ale byla jinak těžká úplně. Dva kopce velký, tady to bylo furt jenom nahoru dolů, takový jako by chvíle kratší, chvíle delší, ale prudký, smírný a tam jo, furt něco, takže.
2: Děkuji za rozhovor a gratuluji k 9. místu.
1: Děkuji.
2: Z Birminghamu Adam Procházka, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Když ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem. Aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého.
3: Je 6:30.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. Ve Stříbře na Tachovsku dnes a zítra nepojede takzvaný Senior Express. Město Stříbro o tom informuje na svých webových stránkách. Speciální vůz si objednávají lidé od 65 let a handicapovaní pro cesty k lékaři nebo na úřady. Služba je dnes a zítra mimo provoz kvůli poruše na vozidle a nutnému servisu. V Rokycanech vstupuje do druhé etapy oprava Šťáhlavské ulice. Jak město informuje na svém webu, provoz bude řízen světelnou signalizací. Ode dneška začne platit částečná uzavírka v okružní křižovatce s ulicí Boženy Němcové a Vysoký průhon. Autobusy MHD pojedou podle výlukového jízdního řádu. Vláda dnes bude na první schůzi po dvoutýdenních prázdninách řešit dopady sucha. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO ve čtvrtek při návštěvě Slapské přehrady slíbil dát 4 miliardy korun třeba na výstavbu nových vodních přehrad. Znovu by také měla začít fungovat koalice proti suchu, ve které kromě ministrů zasednou i odborníci a zástupci samospráv. Fotbalisté Slávie poprvé v sezóně šance ligy nezvítězili. Obhájci titulu ve čtvrtém kole remizovali v Liberci 1-1. Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. Čeští atleti jsou poprvé v samostatné historii mistrovství Evropy bez medaile. V posledním finále s českou účastí doběhla Kristýna Sasínek-Méky 7. na 15. stovce. Kraulařka Barbora Sémanová doplavala 6. na evropském šampionátu na 400. Jančejka byl na závěr šampionátu tu 7. na 200 metrů polohově. A ještě počasí. Bude většinou oblačno nebo zataženo. Zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť. Hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
3: Na silnici mezi obcemi Radkovice a Kuciny na jižním Plzeňsku dejte pozor na padlý strom, na komunikaci může bránit provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: V Humoriádě bude dneska nabízet scénky a ukázky z pořadů moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika nebo někoho jiného. Poslouchejte po 16. hodině. No a už za chvilku vás pozveme také k poslechu dalšího dílu našeho pořadu Osobnosti Česka.
0: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: 17. srpen na hodinách 6 hodin a 40 minut. Každé pondělí po 13. hodině pro vás vysíláme pořad Osobnosti Česka. Moderátor Oskar Hess v něm zpovídá osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Jeho dnešním hostem bude polárník a dokumentarista Petr Horký. A tady je malá ukázka.
1: Mně to přijde, tady to polárničení, vůbec tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach těch svých blízkých za tu dobu, co to děláte. Zvykli se na to už?
2: Než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají.
0: Pořad Osobnosti Česka si můžete poslechnout v našem vysílání už dneska po 13. hodině. Hostem Oskara Hesse bude tentokrát polárník a dokumentarista Petr Horký.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu okupace vojsk Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou pravdivými informacemi. Připravili jsme pro vás pětidílný seriál o tomto období našich dějin. První díl poslouchejte za chvilku.
1: Počasí.
0: Po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu, zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat, oblačnost se bude protrhávat, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách by mělo být do 19 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Blahopřejeme písničkou. Legendární pořad, který s vámi slaví už od roku 1954. Plníme vaše přání a jsme součástí vašich oslav, narozenin, svátků i promocí. Naladíte, přejete, slavíte. Vaše rádio, vaše příběhy, vaše oslavy. V našem vysílání každou sobotu a neděli po 17. hodině. Jak objednat přání, najdete na našem webu. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Vítr

0: Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jenom příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia tehdejšího Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace, rok 1968.

0: přerušení vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
1: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
2: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
3: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
2: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě. Co, tak mě dobíte, ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
0: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
1: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
0: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
1: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
0: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
1: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pričope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pričope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pánských záchodcích.
0: Okupační akce měla zelenou.
4: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
5: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
6: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
0: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
7: Ivana je z domu, Nataša si chodí s kolijou, máma.
8: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

jako já, jo, jako já. Kde hocanský slapy nezná sírou pekla sířený, ať se na hocanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ten, kdo nepřekládal uhlíší, když neměl činu věl, málo zná, málo zná. Ten, kdo neměl tělo stuhlý, až se nočním chladem chvěl, ať se na hucanský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

jo, jako já. Ten, kdo cítí se bejt chlapem, umí dělat erotiku, ať se na hocou spíší finajmout dám. Jo, ho, ho. Ten, kdo má na bradě mlíko, kde se rumem neopil, málo zná, málo zná. Kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hocou spíší finajmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj! Páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na Huconský šípky najmou tak. Jo. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, jo, jo, jo.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Je 7 hodin.
5: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Kvůli poruše vozidla dnes a zítra ve Stříbře na Tachovsku nejezdí Senior Express. Čtvrtý plzeňský obvod přidává na střechy obecních objektů solární panely. Ženy můžou od začátku letošního roku využít 3 poporodní návštěvy. Porodních asistentek je ale málo. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty do 23 stupňů. Dobré pondělní ráno, zprávy pro vás má Petra Broučková. Ve Stříbře na Tachovsku dnes a zítra nepojede takzvaný Senior Express. Město Stříbro o tom informuje na svých webových stránkách. Speciální vůz si objednávají lidé od 65 let a handicapovaní pro cesty k lékaři nebo na úřady. Služba je dnes a zítra mimo provoz kvůli poruše na vozidle a nutnému servisu. Do rozvoje solární energie investuje čtvrtý plzeňský obvod. Cílem je vytvořit větší energetický okruh se sdílenou elektřinou. Solární panely brzy přibydou na radnici a už teď jsou nainstalované například na 33. mateřské škole. Pokračuje starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup z ANO.
6: Jedním z největších projektů je nová mateřská školka v Újezdě. Elektřinu zde využijeme hlavně pro běžný provoz školky, odvaření v kuchyni, osvětlení nebo třeba pro vzduchotechniku. Nejvíce elektřiny přitom panely vyrábí přes den, tedy právě v době, kdy je školka v provozu a energie spotřebovává nejvíc.
4: V Česku je málo porodních asistentek, které chodí za maminkami domů na poporodní návštěvy. Na 3 takové návštěvy hrazené zdravotními pojišťovnami přitom mají od ledna nárok všechny ženy v 6 nedělí. Z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky vyplývá, že se letos v prvním čtvrtletí uskutečnili skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc. Podle prezidenta Svazu zdravotních pojišťoven Martina Balady bude porodních asistentek zajišťujících takovou péči postupně přibývat.
7: Tato služba v daném režimu je poskytována 8 měsíc, takže samozřejmě je nutné připustit, že ta síť poskytovatelů se postupně vytváří a zdravotní pojišťovny se snaží, pokud mají nabídku od poskytovatelů tuto službu zajistit, tak ji využít.
4: Rozsáhlý lesní požár na východě Belgie se šíří do Německa, informuje o tom agentura DPA. Plameny jsou asi 300 metrů od prvních domů na německém území. Úřady je tak nechali evakuovat. Nejhorší požár v historii Belgie zasáhl přírodní rezervaci Oldfáně a spálil asi 3000 hektarů. Situaci komplikuje silný vítr a nepřístupný terén. Sášením pomáhají hasiči z celé Belgie i Německa. Pomůže i vrtulník z Česka.
8: Sport.
4: Americký cyklista Andrew August ovládl domácí závod Czech Tour. Triumfoval před Italem Alessandrem Fanceluem, který vyhrál závěrečnou čtvrtou etapu z Kroměříže na Pustevny. Nejlepší z Čechů Václav Ježek dojel čtvrtý a obsadil 7. místo. Jan Hirt byl celkově 9.
8: Počasí.
4: Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo, zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
9: Zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
9: Sponzorem pořadu je
10: Auto.cb, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda. www.auto.cb.cz.
11: Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Na dálnici D5 je uzavřen exit 107 u ostrova u Stříbra z důvodu opravy vozovky. Šťastnou cestu.
11: Zelená vlna, známe lepší cestu.
12: Příjemné pondělní ráno, povodí Vltavy instaluje do řeky Úhlavy nové měřící zařízení. Bude zjišťovat kvalitu v jednom zdroji pitné vody pro Plzeň. Jakmile stoupne hladina na předem danou hodnotu, začne samo odebírat vzorky a zároveň se spustí senzory měřící kvalitu vody. Tu pak můžou odborníci sledovat třeba na mobilu nebo počítači.
13: Je to unikátní zařízení v Česku, kromě kolegů v Budějovicích, takovýhle zařízení nikdo nemá.
12: Tak nám dejte chviličku, uslyšíte víc, jinak přejeme hezké pondělí s datem 17. srpna. Na hodinách máme 5 minut po 7. hodině.
11: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Co se obyčejně dělá v parlamentu? Na tuto otázku budou už za chvilku odpovídat děti v rubrice Ahoj rádio. Protimluv to věru není. V poslanecké lavici levičák bez uzardění může zvedat pravici. Kdy pak zvednout ruku svoji? Kdy ji zase zandat? Ptají se ti, co je pojí poslanecký mandát. A pak taky se dá tu ruku zvednout v Senátu.

0: co se obyčejně dělá v parlamentu?
1: Že se tam zasedává a domlouvá se, co se děje tady ve státu. Vymýšlení, kde budou další střediska.
2: Nic.
1: Schvalují se zákony.
3: Dělá se třeba něco, co se potřebuje, a já nevím co.
4: Hádají se, jestli je lepší ČSSD nebo ODS.
5: Hlasuje.
6: Perou se.
7: Prdí.
8: Mluví.
9: Říkají tam kraviny.
10: Vůbec se neshodnou na zákonech.
11: Poštichujou se a packujou.
12: Pijou pivo.
13: Říkají si tam vtipky.
14: Hádej se, co bude dál.
15: Pijou se úplně naprosto a pak jdou schvalovat zákony.
16: Urazí se, křičí na sebe,
17: řeší nějaký věci.
18: Ahoj, rádio!
19: Český rozhlas Plzeň.

0: Informace o aktuálním i budoucím počasí má meteoroložka Jana Adamovská.
1: Počasí.
0: A taky ve čtvrt na 8 zdravím a ptám se, jak to teď venku vypadá. Dobrý den.
2: Dobré ráno. Tak teploty se pohybují od 13 do 16 stupňů, na horách to je podobné. Oblačnost je po ránu protrhaná, ale lokálně se po včerejších bouřkách objevují i mlhy. A většina území je bez srážek, jen na západě kraje, tam se objevují přehánky nebo i bouřka.
0: Do jaké míry ty srážky přijdou přes den a co nás dneska čeká?
2: Tak dneska nás bude ovlivňovat zvlněná studená fronta, po ránu bude oblačnosti méně, ještě je nutno počítat s těmi mlhami a srážky budou spíše jen výjimečné. Odpoledne už očekáváme velkou oblačnost a přehánky nebo občasný déšť budou přibývat. Případně se objeví i bouřky, ale nemělo by jich být plošně mnoho. A k večeru pak budou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Maxima dneska očekáváme do 24 stupňů, na horách bude do 20 a bude nám foukat mírný západní až severozápadní vítr a v těch přehánkách a bouřkách by ten vítr zesílil.
0: No a v příští hodině se budeme ptát i na zítřek, tak se na nás připravte, přejeme hezkou službu, naslyšenou.
2: Naslyšenou,
1: skýden. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
3: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
1: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

seber si to sama. Seber si to sama.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už vodily a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

0: Přeber si to sama.
1: Pondělní dobré ráno Českého rozhlasu Plzeň, 7 hodin a 21 minut. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech nové měřící zařízení. Bude zjišťovat kvalitu v řece Úhlavě, jediném zdroji pitné vody pro Plzeň. Díky tomu získají hydrobiologové přesná data o tom, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Při vydatných deštích jdou rovnou z kanalizace do potoku a do řeky. Chrání se tak čistírna odpadních vod před zahlcením.
2: Teď musím vyčistit ten prostor.
3: Pracuje přímo v Drnovém potoku hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Tady máme jaký roxory. Ne, fuj, tajxl. Jo, a k tomu přiděláme měření výšky hladiny.
3: Aha.
2: A tu sondu sepne se zároveň s tím odběrovým zařízením, takže budeme mít paralelně odběr některých vzorků a kontinuální průběžné měření. A zároveň nám umožňují dívat se i v Plzni, třeba na mobilním telefonu nebo na počítači, na to, co se tady přesně děje.
4: Hydrobioložka Kateřina Zachová.
5: Tady se vlastně dá nastavit, kolik je tam flašek, jak často se to má brát a tak dále.
2: Je to unikátní zařízení. V Česku, kromě kolegů v Budějovicích, takovýhle zařízení nikdo nemá.
5: Odlehčené odpadní vody pouští do toků města a obce běžně. To nové detailní měření ale začíná právě tady v Klatovech u Drnového potoka, který vtéká do Úhlavy. Pro region je totiž zásadní.
2: Úhlava je hlavní, jediný zdroj vody pro celou plzeňskou aglomeraci, což je kolem 220 tisíc lidí.
5: Co vám to všechno řekne, ta data, která tady seberete?
2: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A je to velmi důležité pro to, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže. Jak moc se snížilo tohle zatížení.
5: Právě novou podzemní retenční nádrž za 250 milionů korun teď Klatovy staví. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS by měla být hotová v lednu a pojme 6000 metrů krychlových odlehčené odpadní vody.
6: Zadrží tuto vodu a pak ji postupně nasměruje na naší čističku.
5: Nové měřící přístroje povodí Vltavy by se měly spustit při prvním dešti. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň. Krabič

0: Je půl osmé.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Většinu Česka zasáhnou dnes podle meteorologů silné bouřky. Doprovázet je bude vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku dokončila stavbu budovy pro dětskou skupinu Kameňáček. Obec tím plní zákonnou povinnost nabídnout dostatečnou kapacitu předškolním dětem. Nové zázemí má kapacitu 24 dětí od 2 let. Lidé si mohou nové prostory prohlédnout při dni otevřených dveří v pátek 21. srpna. Podrobnosti jsou na webu obce Kamenný Újezd. V Plzni za obchodním centrem Plaza pokračuje sportovní festival Sportmánie. Potrvá do neděle. Ranní cvičení začíná v 7 hodin, cvičení pro seniory pak v 9. Hlavní odpolední program startuje ve 14 hodin a pokračuje do 20. hodiny. Podrobnosti jsou na webu sportmanie.eu. V Jachymově na Karlovarsku začala o víkendu sloužit veřejnosti naučná stezka věnovaná osobnosti vědkyně Marie Curie-Sklodowské. Významnou návštěvnici města a nositelku Nobelovy ceny připomíná série informačních panelů a lavičky s jejími citáty. Stezka začíná v Lázeňském parku před domem Agricola. Matky v šesti nedělí mají od ledna nárok na 3 poporodní návštěvy u sebe doma. Porodních asistentek je ale málo. V prvním čtvrtletí podle dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky zvládly skoro 3000 těchto návštěv. Na počet porodů jich ale mohlo být víc než 50 tisíc. Fotbalisté Liberce remizovali ve čtvrtém kole šance ligy se Slavií 1-1 a Baník Ostrava zdolal Artis Brno 1-0. Plavkyně Barbora Sémanová zakončila mistrovství Evropy 6. místem na 400. Plavec Jan Čejka skončil na krátké polohovce 7. A dnešní počasí bude většinou oblačno nebo zataženo zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23, na horách 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 110. a 100. kilometrem je z důvodu prací na silnici zúžení vozovky na 2 jízdní pruhy. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Nová hasičská skupina mládeže v Bukovině, výstava fotografií ve Stockém infocentru, knížka začínajícího regionálního autora a blovická porodní bába Barbora Mušková. Výběr témat pro dnešní rubriku O čem se píše, která tu bude za chviličku.

0: Dneska ráno v 7 hodin a 39 minut.
1: O čem se píše?
0: Jak informuje Královický obzor, v Bukovině vznikla hasičská skupina mládeže. Tvoří 13 dětí, které už absolvovaly několik tréninků a také první soutěž. V silné konkurenci družstev sborů, které s dětmi pracují už celou řadu let, vybojovali skvělé druhé místo. Začátky ale nejsou úplně jednoduché. Sbor v Bukovině nemá vybavení pro mládež, takže děti trénují s materiálem pro dospělé. Pořídit je třeba základní výstroj, jenže sboru zatím chybějí potřebné peníze. Jde zhruba o 18 000 korun. Poslední vydání Stockých listů zve na výstavu Fotosalon, která je do konce srpna k vidění v infocentru na Radnici ve Stodě. Svoje fotografie na volné téma tam prezentují členové fotoklubu Plasy, o tom se dočtete a dočtete se také o knížce začínajícího regionálního autora Lukáše Kavana z Horšovského Týna. Kniha má název Vždycky je pozdě a pojednává o nelehkém boji člověka s depresemi. Porodní bábu Barboru Muškovou připomínají v seriálu věnovaném osobnostem města Blovické noviny. Žila v letech 1864 až 1943. Vystudovala CK porodnickou školu pro báby porodní v Praze. Její diplom z roku 1896 je uložen ve sbírkách Muzea Jižního Plzeňska v Blovicích. O odborných kvalitách Barbory Muškové svědčí skutečnost, že porod svého syna jí svěřil i blovický lékař Finger. No a je doloženo, že jako porodní bába v Blovicích působila ještě v roce 1920.
1: Český rozhlas Plzeň.

0: Kdo nedovede žít bez muziky a rád vyrazí do Bavorska, nechť si počká na telefonickou soutěž, která tady bude ještě do 8 hodiny. Za chvilku řeknu podrobnosti, teď máme 7 hodin a 43 minut. Počasí. V plzeňském kraji po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu, zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší denní teploty by měly být mezi 20 a 23 stupni, na horách do 19 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
2: To není idea, anebo ideologie, to je podložen faktama.
1: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
3: Tam, aby stálo 10 větrníků, 4 kilometrů vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
1: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
4: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Milák odletěl a teď to chvilku bude na vás. Pojďte si zahrát o dvě volné vstupenky na Bavorskou zemskou výstavu, která za hranicemi ve Freyingu se koná až do 8. listopadu letošního roku. Linka do studia 221 554 222 a zveme v tuto chvíli k účasti zejména vás, kteří máte rádi muziku, protože na stránkách akce se píše, cituji, co mají společného Labras Banda, Orlando de Lasso, Liesl Karlstadt a Tanec zvaný Dvoják. No přece hudbu, díky které Bavorsko prorazilo do světa. Bavorská zemská výstava letošního roku nabízí v zážitkově vzdělávacím centru Toniverzum ve Freyungu hudební spektákl pro všechny smysly. Od klasiky přes folklorní hudbu, rock i pop až po současný sound. Velkolepý hudebně filmový zážitek vás čeká hned na začátku výstavy v kině Cineplex v podobě zvukově mocného, strhujícího a dojemného příběhu. V Toniverzu zažijete velkou pódiovou show a vydáte se na hudební cestu časem od středověku až po současnost. Nebudete jenom návštěvníkem výstavy, ale aktivním účastníkem dění. Každý den se na různých místech ve Freyungu a okolí konají živá vystoupení a koncerty, a to nejen v koncertních sálech a kostelech, ale i na náměstích či lesních mítinách. Tak, dvě volné vstupenky v tuto chvíli k mání na čísle 221 554 222. No a když jsem se tak zmínil o té kapele, která se jmenuje Labras Banda, což je bavorská dechovka, tak mě zajímá, čím jsou členové této kapely mimo jiné typičtí. Buď hrají bosí, v kožených bundách, anebo s typickým kloboukem na hlavě. Tak co mi na to řeknete? Přeju vám hezké ráno, kdo tam je?
1: Hezké ráno, tady Honza.
0: Honzo, zdravím vás. Znáte kapelu Labras Banda?
1: Ne. Neznáme.
0: Je to taková...
1: Rádi bychom se tam podívali. No?
0: Je to taková moderní bavorská dechovka, jsem chtěl jenom dodat, ale teď mě zajímá, čím jsou typičtí. Hrají bosí v kožených mundách anebo s typickým bavorským kloboukem na hlavě?
1: Dám typický bavorský klobouk.
0: Krásně jsem si to vymyslel, že jo?
1: Bohužel.
0: Teď to vypadá, že se vám vysmívám, to tak není, neberte to tak.
1: Ale jsou bosí.
0: Budu se těšit někdy příště, mějte se pěkně, nashledanou. Nashledanou. Linka do studia 221 554 222, koho tam máme teď? Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Jana.
0: Tak paní Jano, povídejte.
2: Tipuju, že bosí.
0: Že bosí, takže mi tady necháte kožené bundy.
2: Ano.
0: Sundat boty a pustit fanfáru. Jasně.
2: Hurá.
0: Moc gratuluju, ať se vám na Bavorské zemské výstavě ve Freyungu líbí. Mějte se hezky, nashledanou.
2: Děkuju vám, nashledanou.
3: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Příběhy nejen šumavské. Není místa na Šumavě, které by nemělo svůj příběh, legendu nebo pověst. Některé přežívají mnohá staletí, jiné jsou staré jen desítky let. Některé mají ke skutečnosti daleko, mnohé se ale opravdu staly. Příběhy, nad kterými se usmějete, ale i takové, ze kterých mrazí. Příběhy nejen šumavské. Seriál s Janem Dvořákem ze Správy Národního parku Šumava. Každou středu před 11:30 v našem vysílání. Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Zažijte kouzlo Hradozámecké noci v sobotu 22. srpna. Speciální prohlídky, koncerty, divadla i večerní program pod hvězdami na památkách v Plzeňském kraji. Hlavním centrem je zámek Horšovský Týn, který vás přenese do světa japonské kultury. Více na webu Národního památkového ústavu npu.cz.
4: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
5: Je 8 hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
5: Stát chce založit fond, který bude podporovat české startupy. V Kazňově na severním Plzeňsku dokončují stavbu nového sběrného dvora. Erozi půdy spole v Bezemíně na Tachovsku zabrání. Obnovená úvozová cesta sloužit bude pěším i cyklistům. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty do 23 stupňů. Pěkné pondělí, zprávy pro vás připravila Petra Broučková. Stát se chystá založit nový fond, který by finančně podpořil české startupy a inovativní firmy. Získat by měl z rozpočtu zhruba miliardu korun. Vyplývá to z materiálu, který připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu. Fond by měla spravovat státní společnost Národní rozvojová investiční, potvrdila pro Český rozhlas její předsedkyně představenstva Barbara Pošívalová.
6: Fond by mohl začít fungovat někdy z kraje příštího roku. Vše bude záležet na tom, kdy bude tento materiál projednán vládou.
5: Fond by měl miliardu korun dostat z peněz vrácených Ministerstvu průmyslu a obchodu v rámci operačního programu pro konkurenceschopnost. Peníze nepůjdou do konkrétních firem, ale mají směřovat do vybraných 5 až 7 fondů rizikového kapitálu, které podporují inovátory v oblastech, jako je kyberbezpečnost, biotechnologie nebo AI. Nové moderní zázemí pro odpad vzniká v Kazňově na severním Plzeňsku. Původní místo sběrného dvora uprostřed města nahradí lokalita mimo centrum. Na nový odpadový areál město získalo dotaci téměř 13,5 milionu korun. Pokračuje nezávislá starostka Kazňova Eva Šimlová.
7: Součástí projektu byla také výstavba nové přístupové komunikace a chodníku, které zlepší dopravní dostupnost i bezpečnost pro obyvatele. V současné době bylo dokončeno také výběrové řízení na jeho provozovatele. Nový sběrný dvůr by měl být v září skloudován a veřejnosti by měl začít sloužit od poloviny října.
5: CEBIV na Tachovsku obnovila úvozovou cestu v místní části Bezemín. Cesta určená pro pěší a cyklisty začíná přímo ve vesnici a navazuje na červenou turistickou trasu k Papírovému mlýnu. Podrobnosti k obnovené cestě dodává starostka Pavlína Jonášová, zvolená za nezávislé.
8: Tahle cesta v Bezemíně už kdysi existovala a my jsme ji teď obnovili tím, že jsme vlastně podél cesty vysázeli 35 ovocných stromů a upravili jsme vlastně tu úvozovou cestu tak, aby navazovala na to pole a na tu cestu, která povede přes to pole.
5: Obnova cesty v Bezemíně je součástí doporučení, která vycházejí z územní studie krajiny. Cesta má mimo jiné zabránit i erozi půdy spole.
0: Sport.
5: Tenistky Sára Bejlek, Marie Bousková a Kateřina Siniaková jsou ve třetím kole turnaje elitní kategorie Masters v americkém Cincinnati. Bejlek přehrála ve dvou setech krajanku Barboru Krejčíkovou, Bousková také ve dvou sadách porazila Stefaniniovou z Itálie a Siniaková vyhrála nad Španělkou Buzasovou Manejrovou 2-1. Na generálce na poslední Grand Slam sezony US Open naopak skončila Tereza Valentová, která podlehla Ukrajince Svitolinové 0-2 na sety.
2: Počasí.
5: Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo, zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 stupňů, na horách 16 až 19. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
5: Přemožné na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou silnice 180 v místě křižovatky na Záluží. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
9: Čtyři minuty po 8 hodině v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo se podíváme do vesmíru. Martin Písařík vám řekne, kde je rok kratší než den, a to už za chvilku. Zdravíme vás do vašeho vesmíru a přejeme hezké pondělí.
2: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček. Český rozhlas Plzeň, rádio vaše.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 8 hodin 16 minut, tady je Český rozhlas Plzeň, co by rádio vašeho kraje. Jedno z vystavených pláten na venkovní výstavě Barva na ulici v Plzni bylo odcizeno. Jak se s tím pořadatelé vypořádali, to uslyšíte za chvilku.
1: Počasí.
0: Po většinu dne očekáváme oblačnou nebo zataženou oblohu, zpočátku jenom lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky od západu zvolna ubývat, oblačnost se bude protrhávat, nejvyšší denní teploty mezi 20 a 23, na horách do 19 stupňů Celsia. Mírný západní až severozápadní vítr o rychlosti do 5 metrů za sekundu, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Když se rozsvítí červená, meleme i my, a to i teď v 8 hodin a 21 minut. Pokud chodíte centrem Plzně a nebo se do Plzně chystáte, neměli byste minout proluku v Křižíkových sadech a náplavku na řece Radbuze. Tradiční venkovní výstava Barva na ulici je v Plzni už po 19. Tentokrát bylo téma velkoformátových pláten migrace. Jak se s tím tvůrci popasovali, to řekla kolegyně Anděle Blaškové, jedna ze členek pořádající Unie výtvarných umělců Plzeň, Anna Štěpán Arnetová.
1: Dvakrát je tam motiv vlny. Jak je tam migrace, jak prostě ti noví obyvatelé proudí, tak je tam dvakrát motiv takové mořské vlny. Potom je tam zajímavé dílo Stanislava Bukovského, který vlastně tu migraci pojal úplně od prvopočátku a zobrazil tam Adama a Evu, jak jsou vyhnáni z toho ráje a vlastně započínají tu svoji migraci. To je hezké.
2: Výstava se letos potýká s takovým nešvarem. Jedno z těch pláten bylo odcizeno, tak našlo se, vrátilo se, jak to s plátnem vypadá a případně o jaké konkrétní plátno se jedná?
1: Plátno německé umělkyně. Jako bylo by to hezké, kdyby se plátno našlo, ale v to úplně nedoufáme, ale věříme, že tím zabráníme hlavně ztrátě nebo odcizení dalších pláten. Není to první náš problém, v předešlých letech se nám stalo jedno plátno bylo pomalováno a jedno plátno schořelo. Jako kdyby se to plátno našlo, bylo by to hezké. Samozřejmě to bylo jedno z nejlepších pláten, co bylo odcizeno. My jsme teda nechali vyrobit repliku, tištěnou plachtu, kterou jsme tam zavěsili, samozřejmě proto, aby tam nebylo volné místo, ale tak doufám, že se najde.
2: Víte, co je na tom plátně zachycené v případě, kdyby ho někdo našel, že by ho poznal a kdyby se tak stalo, kam by ho měl třeba odnést?
1: Určitě ho může odnést k nám do galerie, buď v Dominikánské, tam je galerie Unie výtvarných umělců Plzeň, anebo i do galerie města Plzně, anebo do galerie Rio Trnky na náměstí. Plátno je opravdu moc hezké, je to realistická malba, je to ve fialových tónech, je tam žába, pak je tam sklenice vína, je to prostě realistické zátiší.
0: Výstavu Barva na ulici můžete vidět v Proluce v Křižíkových sadech a na náplavce řeky Radbuzy v Plzni do 10. září. Dneska je 17. srpna, na hodinách aktuálně 8 hodin 24 minut. Za chvilku další zprávy.
3: Český rozhlas Plzeň.

0: Je 8:30.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Český hydrometeorologický ústav vydal na dnešní odpoledne výstrahu před silnými bouřkami, které můžou doprovázet i kroupy. Platí hlavně pro Moravu a Slezsko, zasáhnou ale i jižní Čechy. Po celém území republiky zároveň až do odvolání platí i výstraha před rizikem vzniku požárů. Městská policie Plzeň zopakuje preventivní akci zaměřenou na ochranu jízdních kol. Uskuteční se zítra 18. srpna od 14 do 17 hodin na hrázi Velkého Boleveckého rybníka poblíž restaurace Pizza Point. Píše to město Plzeň na svém webu. Zájemci si mohou nechat kolo označit speciální barvou s mikrotečkami nesoucími evidenční číslo a zanést ho do celorepublikové databáze. K evidenci je nutné přinést občanský průkaz a doklad o nabití kola. V Rokycanech vstupuje do druhé etapy oprava Šťáhlavské ulice. Jak město informuje na svém webu, provoz bude řízen světelnou signalizací. Ode dneška začne platit částečná uzavírka v okružní křižovatce s ulicí Boženy Němcové a Vysoký průhon. Autobusy MHD pojedou podle výlukového jízdního řádu. Odpovědnost za škodu způsobenou vadou výrobku by se měla rozšířit na digitální technologie. Vyplývá to z novely občanského zákoníku, kterou dnes projedná vláda. Výrobkem tak nově podle právních změn budou také software a jiné digitální výrobní soubory, včetně systémů umělé inteligence. Cílem je sladit český předpis se směrnicí Evropské unie. Fotbalisté Slávie poprvé v sezóně šance ligy nezvítězili. Obhájci titulu ve čtvrtém kole remizovali v Liberci 1-1. Baník Ostrava vyhrál nad Artisem Brno 1-0. A dnešní počasí bude většinou oblačno nebo zataženo. Zpočátku jen lokálně, odpoledne se už na většině území objeví přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 23 na hora 16 až 19 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 mezi 106. až 100. kilometrem ve směru na Plzeň se tvoří nárazově kolony. Jeďte tam opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Aby člověk získal hlasy voličů, nemusí dělat psí kusy. Někdy to jde totiž úplně samo. Za chvilku vás o tom přesvědčí dnešní oslavenkyně, herečka Uršula Kluková, která kdysi kandidovala, no a jak uslyšíte, do voleb mohla jít klidně s heslem Když musíš, tak musíš. Počkejte si na veškeré detaily. Přejeme hezké pondělí.
1: Dobré ráno a Vladimír Šťovíček.

0: Čas se krátí, politické strany a hnutí mají už jen pár týdnů na to, aby do říjnových voleb přetáhli voliče na svou stranu. Někdy to může dát pěknou fušku, jindy to jde úplně bez práce. Na předvolebním mítinku si to před mnoha lety ověřila herečka Uršula Kluková, které přejeme pevné zdraví k dnešním 85.
1: Když jsem kandidovala u nás v komunách, pardon, já jsem se úplně poprskala, do komunálních voleb, tak jsem musela jezdit na ty meetingy a přihlásil se jeden pán a říkal, paní Kluková, mohl bych se vás na něco zeptat? A já jsem říkala, no prosím, a neurazíte se? Já jsem říkala, no já nevím, no zeptejte se. No ne, jenom abyste se neurazili, ano, prosím vás, tak se zeptejte. No tak víte, vy chodíte s pejskem tam, to bylo u nás v Broumově, dolů pod klášter, tam ho chodíte venči, tam je takový leseček, a já jsem říkala, no chodím. A neurazíte se? Já jsem říkala, prosím vás, já nevím, no tak co chcete? No ne, že chodíte tam venči toho pejska. Já jsem říkala, no chodím, no. No víte, tam je taková pekárna. Já jsem říkala, no já tam právě v té pekárně dělám a tam nahoře je takový obrovský okno, že jo. A já jsem říkala, no je. A víte, tak a neuražte se, prosím. A já jsem říkala, prosím vás, tak už to řekněte. No tuhle jste šla taky venči toho pejska. My jsme tam stáli u toho okna s chlapama a vy jste se nejdřív začala kolem sebe rozhlížet a potom najednou sukně nahoru, kalhoty dolů, abyste se tam vyčurala. Já jsem říkala, no prosím vás, a to se tam sem pletete. No ne, že my jsme vás pozorovali, víte. To byla taková krása, vás budu volit.
2: Český rozhlas Plzeň.

0: počasí.
1: Hlásí se plzeňská pobočka Českého hydrometeorologického ústavu, jmenovitě Jana Armovská, které se ptám na aktuální počasí. Dobrý den.
2: Hezké ráno. Tak aktuálně se nám teploty pohybují od 16 do 19 stupňů. Oblačnost je taková protrhaná, někde ještě můžou přetrvávat mlhy a většina území je beze srážek, prší a bouří jen momentálně u hranic se Středočeským krajem, ale kolem 8 hodiny byla bouřka i v Plzni.
1: No a už nás zajímá, jakým směrem se to počasí bude ubírat přes den.
2: Tak dneska nás bude přecházet vlněná studená fronta, takže bude ten den takový proměnlivější, deštivější. Teď bude oblačnosti ještě méně, srážky budou jen výjimečné. Odpoledne už očekáváme velkou oblačnost a přehánky nebo občasný déšť budou lokálně přibývat. Případně se objeví ještě i bouřky a k večeru budou ty srážky od západu ubývat a oblačnost se nám bude protrhávat. Maxima dneska očekáváme do 24 stupňů, na horách bude do 20 a bude nám foukat mírný západní až severozápadní vítr rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu a v přehánkách a bouřkách ten vítr bude přechodně zesilovat.
1: No a ještě nás zajímá, co přijde zítra.
2: Zítra nás čeká nejchladnější den v tomto týdnu, to je, dá se říct, jisté, teploty budou stoupat jen k 20 stupňům. Co už není tak jisté v tuto dobu, je načasování srážek. Ráno bude ještě polojasno, během dopoledne se od západu zatáhne a odpoledne pravděpodobně zaprší nejdříve na Šumavě nebo v Českém lese. Postupně se budou ty srážky rozšiřovat k severovýchodu a večer by měly ustávat, ale je tam ještě určitá nejistota a budeme to dále upřesňovat. A kromě rána nám bude foukat mírný západní až jihozápadní vítr v rychlosti 2 až 5 metrů za sekundu.
1: To, co je jisté, je to, že se teď musíme rozloučit. Přeju hezký den a děkuju. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

Věděli jste, že nedaleko Měčína na Klatovsku pramení dva potoky? První, zvaný dříve Měčínský a nyní Třebícinka, východně od Měčína, a druhý, bezejmený, severovýchodně, pod samotou Nový Dvůr. Oba tyto potoky se pod Měčínem stékají v jeden a mezi Švihovem a Červeným Poříčím ústí do řeky Úhlavy.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Končí lhůta pro odstranění chyb na kandidátkách do obecních zastupitelstev. Čtvrtý plzeňský obvod staví v Psovském údolí rekreační centrum Poset. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky, teploty do 24 stupňů. Hezké pondělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Politické strany a hnutí musí do dneška odstranit případné chyby na kandidátních listinách do komunálních voleb. Pokud je tam měli, registrační úřad je k nápravě vyzval minulý týden. V sobotu 22. srpna pak jednotlivé úřady oznámí, jestli kandidátku zaregistrovali nebo odmítli. Rozhodnutí pak ještě může přezkoumat soud. Volby do obecních zastupitelstev budou v Česku 9. a 10. října. Spolu s nimi budou voliči ve třetině obvodu vybírat v prvním kole nové senátory. V Psovském údolí v Plzni pokračuje stavba rekreačního centra Poset. Čtvrtý plzeňský obvod za něj zaplatí kolem 30 milionů korun a stavba má být hotová koncem září, říká starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup z ANO.
2: Aby sportovně rekreační centrum co nejlépe zapadlo do okolní krajiny, využíváme především přírodní materiály. Budova s občerstvením a potřebným zázemím je proto celá ze dřeva. Součástí areálu bude také částečně zastřešené posezení, 6 metrů vysoká vyhlídka, uzamykatelné skřínky, třeba pro inline bruslaře a samozřejmě toalety.
0: V Břasích na Rokycansku upravují sociální zařízení v domech s pečovatelskou službou. Dělníci přestavují staré koupelny na bezbariérové a vybourávají vysoké sprchové vaničky, které seniorům komplikují denní hygienu. Řemeslníci už modernizovali polovinu z celkem 62 bytů ve dvou domech s pečovatelskou službou. Pokračuje nezávislý starosta Břas a senátor Miroslav Kroc.
3: Ono to nejde udělat najednou, kam bychom ty klienty dali. Už jsme asi na polovině bytů. Byty slouží už téměř 30 let. Opravujeme sprchy a toalety, sociální zázemí, protože to, když se dělalo před těma 30 lety, tak ještě byly takový ty vaničky, které byly vysoký skoro 30 cm. My už jim to děláme bezúrovňové.
0: Na redovaci čeká ještě asi 30 bytů z celkové kapacity bytových domů s pečovatelskou službou v Břasích. Sport. Švédský tyčkař Armand Duplantis získal čtvrtý evropský titul v řadě na atletickém mistrovství v anglickém Birminghamu, vyhrál výkonem 615 cm, kterým o 5 cm vylepšil vlastní rekord šampionátu z roku 2024 z Říma. Své absolutní světové maximum 631 cm Duplantis neohrozil, dál už totiž neskákal. Počasí. Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo, zpočátku jen lokálně, odpoledne už na většině území přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16 až 20. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré, aby o předpověď na stupni 1 mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 kolem 90. kilometru se ve směru na Rozvadov pohybuje u dálnice Srna. Jeďte tam se zvýšenou opatrností a v Třemošné na severním Plzeňsku počítejte s uzavírkou silnice 180 v místě křižovatky na Záluží. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Dobrý den, dneska je pondělí 17. srpna, svátek mají Petry, přejeme všechno nejlepší. Začali jsme 34. týden roku 2026. Naše aktuální zprávy skončily 4 minuty po 9. Zahrajeme si teď Petra Kotvalda a potom Jiřího Korna. Pak se zastavíme u meteorologické stanice v Plzni-Bolevci, která funguje už od roku 1965. Přejeme příjemný poslech a krásný den.
1: Dobré dopoledne.

0: Rekordní nejvyšší teplotu za více než 60 let své existence zaznamenala začátkem tohoto měsíce meteorologická stanice Plzeň-Bolevec. 4. srpna tam bylo naměřeno 41,5 stupně Celsia. Bolevecká meteostanice je v provozu od roku 1965. Původně sloužila pro potřeby arboreta Sofronka, kde je umístěna. V roce 1969 byla začleněna do klimatologické sítě Českého hydrometeorologického ústavu.
1: Já jsem začal s tím pozorováním někdy asi od 12 let. Kdysi to byla dřevěná žaluzihová budka a v 7.14.21 každodenně jsem přišel k té budce, otevřel a odečítal teploměry, vlhkoměr a podobné záležitosti, čili všechno se muselo dělat osobně.
2: Teď už je to automatizované?
1: Z 95% automatizované. Pozorovatel doplňuje pouze takové údaje, které se nedají odečíst přístrojově. Třeba v zimě je to výška a vodní hodnota sněhové pokrývky, která se musí rozhřát sníh a změřit. Je to oblačnost a takovýhle záležitosti.
2: Říká i s trochou hrdosti na desítky let měření Jan Kaňák, správce arboreta Sofronka, který má meteostanici v Plzni-Bolevci na starost. Pořád vás tahle práce, teď už možná ne každodenní, ale i tak poměrně častá, baví?
1: Já si myslím, že každého člověka baví počasí a o to víc, když to počasí můžete sledovat průběžně a máte to vlastně jako úplně nejdřív a nejblíž.
2: Mohl byste nám tu stanici popsat tak, aby laici pochopili, o co se jedná? To už prosím meteorologa Michala Šéna.
3: Když si otevřeme skříň meteostanice, tak uvidíme na displeji aktuální teplotu. O něco dále od toho sloupku s měřením teploty pak máme nádobu, která připomíná barel na dešťovou vodu, je to váhový srážkoměr a ten srážkoměr zachytává do nádobky s určitým průměrem vodu, která padá z nebe, ať už v tuhém nebo kapalném skupenství, váží a tím zjišťuje její množství s přesností na ekvivalent 0,1 mm srážek. Stanice v arboretu je obklopená stromy rostou, borovice nám přerostly stanici, tak přestalo mít smysl tady na Bolevci měřit parametry větru a parametry slunečního svitu. Na druhou stranu nám plnohodnotně vítr z Bolevce nahradilo teď velmi kvalitní měření na Mikulce.
2: Jaká další specifika má meteostanice v Plzni-Bolevci?
3: Je v podstatě v mrazové kotlině, takže v zimních měsících jsou tady dosahovány docela nízké teploty a další charakteristikou také podloží převážně písčité, které se přes den prohřeje a přes noc velmi rychle vychládá, takže díky tomu má tahle stanice opravdu velké denní amplitudy teplot. Průměrná denní amplituda teplot tady na Bolevci činí za posledních 20 let 11,6 stupňů, což je tedy rozdíl mezi nejvyšší a nejnižší teplotou během jednoho dne.
2: Výsledky měření z meteostanic jsou pro meteorology důležité a platí to i v případě meteostanice v Plzni-Bolevci s jejími specifiky. Soňa Weitzenbachrová, Český rozhlas.
0: Meteorologická stanice Plzeň-Bolevec se nachází v arboretu Sofronka, pro které původně vznikla. Arboretum bylo založeno před 70 lety a bude tématem dnešních plzeňských zajímavostí. Před půl dvanáctou.
4: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: vlnách Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na natáčení Slunce, seno a tak dále nás teď vezme režisér Zdeněk Troška a to vyprávění jsme nazvali Zuby.
2: A točíme a oni s náma velice spolupracovali, ty lidi, co se tam jako opalovali a co tam byli za turisty a udělali jsme malinkou, tak 20-minutovou pauzu v poledne, aby jsme se mohli najíst a zároveň se osvěžit v moři. Moře bylo teplé, čisté, chceme se koupat a říkáme, teta, Kelišovej, pojďte se smočit taky, je to teplý. A dej mi pokoj, prosím tě, nějaký žralok by tam ještě kousne, to víš, že jo. No samozřejmě, no. Všichni žraloci připravovali, aby si kousli do Kelišový zhoště, to víte, že jo. No, tak ta Kelišová teda se šla taky převlíz, vylezla ve dvou dílných plavkách, taky stuzexu měla, neopomněla podotknout. A také vám šla už k tomu, říká, pojď sem, pojď mě podržet, abych tam náhodou neto. Tak jsme jim drželi a najednou před ním také prošli dva černoši. Se na ně také podívala, vrátila, sedla si tam. Iba co je? A, prosím tě, každý tam vleze, ještě dostanou nějaký AIDS, to víš, že... Jeba, teta, jaká vy jste rasistka, to je strašný teda, toho se vyspovídáte. No, nakonec se nechala ukecat, vlezla do moře. Líbilo se jí, to říká, ježiš, to je teplý, halejte, jak by to nadnáší, jak by to houpá tady, ježiš, to je fajn, ženský, ženský, otočila se. Ženským, který sáli na břehu, konopnice a spol. Pojďte se smočit, holky, hale, hale, je, to je fajn, halejte, halejte. A jak na ně takhle volala a otočila se zády k moři, zapomněla na vlnu, která se veliká, převeliká blížila ze zadu. A já se takhle otočil a už jsem viděl jenom ten moment, jak ta vlna se takhle zvyhá na tou Kelišovou. A tam se jel, teta, a už to zmizelo. Zmizela Keliška ve vlně. Jsem jenom viděl z té pěny tady nožička, tady ručička. Tak se tam honem letěl, říkal se, teď máme rozlámanou herečku tady někde, jo. Vlna jí vyplivala na břeh, ta tam ležela jak tuleň. A říkal, zuby, já nemám zuby, zuby. Ve mně by se byl krve nedořezal. To se není pravda. My to tady máme na týden a teďkon herečka ztratí zuby. Ježišmarja, teda já vás snad zabiju, to se jenom mohla přišroubovat pořádně. Zuby. Teď mi řekněte, kde, v jaké cizině kapitalistické vám někdo honem udělá náhradní zuby a kdo to zaplatí? Opravdu teda úplně bylo mdlo z toho. Tak jsme honem vyletěli, honem tam lítali kolem, hledali jsme ve vodě zuby a teď dámy, ty milionářky se takhle vztyčily na těch lehátkách a říkali, vás je ten los, co se to děje? Říkali, ne nic, jenom zuby. Čelisti, čelisti, no. Celý si tady Kelišový zhoští hledáme, víte? Teď hledáme, hledáme a ty, a to víte, tam ten písek, ten to hned vířil. Je pano, toto je konec, ježišmarja. A teď jsme tam všichni seběhli a tohle to vináky pomáhali. A měli jsme ve štábu takového staršího technika od kamery a to byla taková veselá kopa, Toníček a taky hledal, hledal, hledal, takhle se na nás podíval. Sehnul, vyndá si svoje horní zuby a takhle říká, ježiš, tadyhle jsou, Bařenko, hale, tadyhle jsou, na, tu máš. Takhle ji podává, ona tak na něj vděčně kouká, říká, děkuji tě, Toničku, ty jsi hodnej, ty jsi tak hodnej, takhle se taká na ty hudy. Je, děkuji tě, na 100 tisíc kron. Ježišmarja, ale tohle to nejsou moje zuby, tohle to. A hodila je zpátky do moře.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Radio vašeho kraje a Elton John. Vodní nádrž České údolí bývala kdysi vyhledávaným cílem pro koupání a nejrůznější vodní radovánky. Časem se ale kvalita vody zhoršila natolik, že může být pro koupání až nebezpečná. Komu ale stačí šlapadla nebo loďky, může si užívat. Pochopitelně i teď. A k dispozici jsou i další atrakce v přilehlém sportovním areálu Škoda Land. Víc povíme za pár minut.
1: Tipy pro volný čas.
0: Teď pár pozvánek za kulturou. Zahrada v Kalikovském mlýně ožívá v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin předvede to nejlepší ze své tvorby travesty reví Techtle Mechtle. Čeká vás večer plný humoru, tance, muzikálu a velkolepých kostýmů. V Plzni pokračuje festival Na ulici, nabízí koncerty, pouliční divadlo, basking a další vystoupení na několika scénách. V hale Depo 2015 po 17. hodině zahrají kapely Medium, Balance, Masový hrach, Kabát Revival West a plzeňská kapela Absolutní neklid. Šéf festivalu Na ulici, Lukáš Krásný, bude naším hostem po 10. hodině. Kostele Na Nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích vystoupí od 20 hodin lektoři a účastníci Ševčíkovy akademie v rámci koncertu pro sólové smyčce. V Mariánských Lázních pokračuje 67. ročník Chopinova festivalu. Na programu je pořad Lenoška Ivaš Moldase. Začíná v 15 hodin v Městském divadle. Hosty budou Ivan Klánský, Martin Kasík a Jiří Vodička. No a netradiční procházka parky na téma, co vyprávějí sochy, je připravena ve Františkových Lázních. Sraz je v 16 hodin v hotelu Pavlík a my vám přejeme příjemnou zábavu.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 6 minut po půl desáté. Trampolíny, disk, golf, workoutová sestava, koupací jezírko nebo inline dráha. Sportovní areál Škodalent u vodní nádrže České údolí nabízí spoustu způsobů, jak potrápit své tělo nebo si prostě užívat pohyb. Jaký je o tenhle areál zájem a co se tam chystá nového, teď probereme se starostou prvního plzeňského obvodu Davidem Procházkou z Hnutí ANO. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne, tak první jsme možná rozlohou, ale tím správným pojmenováním jsme třetí plzeňský obvod, tak to bych jenom na začátku upravil a jinak všem krásné dobré ráno.
0: Ano, já se velice omlouvám, samozřejmě, všichni to dobře víme, chybička. Pane starosto, jaký je zatím letos během letních prázdnin zájem o sportovní areál Škodalent? Máte k dispozici nějaká čísla nebo alespoň odhad?
1: Tak bohužel přesná čísla nemáme, areál je zdarma, to znamená, nevedeme si přesnou statistiku, tu statistiku můžeme odhadovat třeba z návštěvností jezírka nebo podle odhadů vlastně provozovatele restaurace. Vycházíme z toho, že přes den projde prostě denně kolem tisícovky návštěvníků. To je podle mě jasný důkaz, že areál je oblíben. Myslím si, že skutečně každý si tam najde to své a v současných horkých dnech nebo v těch horkých dnech, které byly, tak je samozřejmě velkým lákadlem to koupací jezírko. A i to, že na přehradě se dá svést na lodičkách, na šlapadlech, takže je vidět, že prostě lidé ho mají rádi.
0: Do jaké míry tu návštěvnost podle vás ovlivňuje fakt, že voda v Borské přehradě může být kvůli sinicím nebezpečná? Je nějaké řešení, jak tuhle situaci změnit?
1: Tak co se týká té situace, tak samozřejmě bylo několik studií, jak přehradu vyčistit nebo jak třeba oddělit nějakou větší koupací část. Samozřejmě to není věc, kterou by mohl udělat obvod. Je to věc, kterou bychom museli dělat město, možná kraj, určitě s nějakou dotací, bez této nepůjde. Nevím, do jaké míry by to ovlivnilo návštěvnost Škodalandu. Samozřejmě ten Škodaland je vlastně jenom na části přehrady, takže spíš si myslím, že celkově prostě ta přehrada by byla více navštěvovaná a je škoda, že byla prostě navržena historicky takhle špatně, že se prostě sinicím daří a že v podstatě byť je vlastně její důvod rekreační, tak není vlastně využitelná k tomuto důvodu.
0: Vy už jste zmínil koupací jezírko ve Škodalandu. V minulosti se tam objevily, vzpomínáme na to, cerkárie. Jak je na tomto jezírko s kvalitou vody teď aktuálně?
1: Tak byla to jedna sezóna, kdy cerkárie vlastně ovlivnily několik těch koupacích biotopů po republice. Trošičku jsme využili rady odborníků a vlastně každý jaro to jezírko vypouštíme, čistíme, tím pádem vlastně je to v té době, kdy se líhnou právě ty šneci, kteří jsou přenašeči těchto potůrek, jak by se dalo říct. Od té doby jsme s jezírkem problémy neměli, prochází pravidelnou kontrolou. Letos přes to extrémní léto, tak se nám daří při té poslední kontrole, nebo vlastně při všech kontrolách, ale i při té poslední jsme měli modrého smajlíka, to znamená jezírko prochází. No a já si jenom držím palce nám všem, abychom ho udrželi prostě do konce koupací sezóny, protože ta letošní byla opravdu extrémní.
0: No a ještě jedna věc. Kdo chce v areálu strávit víc nocí, tak tam může zaparkovat svůj karavan. Já vím, že už existuje i plán, jak ten počet míst pro karavany navýšit. Takže nejprve se ptám, pane starosto, na aktuální vytíženost těch současných karavanových stání a pak na to rozšiřování téhle služby. Jaké máte informace?
1: Tak skutečně karavanisté si Škodaland oblíbili opravdu hodně. My když jsme začínali s tím štelplacem takzvaným, tak jsme vycházeli cca z tří až pěti míst. To je číslo, které vlastně úplně v pohodě dosahujeme v zimě, kdy jako je to skutečně prostě v uvozovkách mimo sezónu. Teďka v létě ten průměr je 600 karavanů měsíčně, což už je vlastně slušný kemp mimo sezonu, nebo před tou sezónou, tak jsme počítali 300 až 400. Z toho důvodu právě, aby neomezovali karavany, to parkoviště, které je určené pro návštěvníky, tak jsme se rozhodli, že vlastně do bývalého prostoru kempu na to parkoviště, které tam je spevněné, tak prostě v karavanu uděláme zázemí, protože letos je to otevřený bez zázemí, je vidět, že skutečně ta obliba tam je. No a samozřejmě, pokud tam bude kvalitní zázemí, tak tam je i stín, prostě je to rovina oproti tomu současnému parkovišti, tak bychom chtěli tam vlastně tu plochu dál rozvíjet a samozřejmě případně do budoucna, což je možná nemilá zpráva, ale když s karavanisty mluvíme, taky přistoupit k určitému spoplatnění, tak aby ten přínos nebyl jenom pro místní podnikatele, protože samozřejmě karavany přináší turismus do Plzně a turismus přináší i určité peníze, ale aby to byl samozřejmě i přínos pro kasu městského obvodu.
0: Na telefonu byl starosta třetího plzeňského obvodu, pan David Procházka z Hnutí ANO. Díky za vaše aktuální informace, mějte se hezky, ať se práce daří a naslyšenou.
1: Děkuju a krásný den vám i vašim posluchačům.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
0: Za 2 minuty... Za 3 minuty bude 9:45 a ve 9:45 začíná zámecké léto. Nenechte si ho ujít. Přejeme vám dál stále krásné pondělní dopoledne.

0: Zámecké léto.
1: Úspěšné pondělí, hezký den i celý týden vám ze Zámeckého léta přeje Pavel Kudrna. Proč Zámecké léto? Celé prázdniny navštěvujeme naše zámky, prozrazujeme různé tajemství nebo různá tajemství, procházíme objekty i zahradami nebo rozsáhlými parky a taky soutěžíme, tak já doufám, že vám zpříjemníme ty dva poslední prázdninové dny. Ano, dva měsíce nás vlastně provází Zámecké léto a ještě tady chvíli bude. My se dnes vydáme asi 6 kilometrů od Žatce za, myslím, méně známým objektem. Konkrétně, tak to už nám prozradí František Kinský.
0: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli, jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: No. Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co tu všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: No, Určitě se podívejte na fotografie Stekníku a na první pohled, jestli jste byli ve Vídni, tak připomíná zámek Schönbrunn i tou fasádou nebo některými architektonickými prvky. Je to takový malý Schönbrunn, tak nemusíte až do Vídně, do Rakouska, stačí do Ústeckého kraje, 6 kilometrů od Žatce, zámek Stekník. No jestli jste dobře poslouchali, tak jste se dověděli řadu zajímavostí a něco z toho jsme vybrali jako soutěžní otázku. Tak to něco je zatím záhadné, za chvíli se doví třetí volající posluchač do naší soutěže. 731 800 900, možná už znáte z paměti, nebo máte v paměti počítače, tak můžete vytáčet.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček, obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Já už jsem vysvětloval, jak posluchači docházejí do našeho vysílání, jak beru ty telefony. No tak samozřejmě máme počítač, ale telefony zvedám klasicky. No a vždycky trošku zkazím radost tomu, kdo se dovolá jako první, protože si ho napíšu co by náhradníka, abychom to pak měli jak na běžícím páse, tak ho trošku zklamu dnes tedy paní Zdeňku. Ale zase na druhou stranu, pokud pan Vladimír z Prahy 6 nebude vědět, tak se, teď to řeknu naprosto ošklivě, klizu, jak se říká třeba v zemědělství, dostal paní Zdeňka, ne, to se omlouvám, to se asi nehodilo, prostě náhradník a uvidíme, jak to všechno dopadne. Zdravím pana Vladimíra, dobrý den, pane Vladimíre.
1: Dobrý den.
0: Tak já myslím, že ta soutěžní otázka se bude hodit, když dneska je to asi jedno, prostě jestli k mužům nebo k ženám, tak otázka zní, jak se říkalo pánskému pokoji na zámku Stekník, za A kuřácký, za B karetní, za C lovecký?
1: Kuřácký.
0: Nechcete se opravit třeba? Ne, já jsem se teď trochu polekal, že byste řekl lovecký najednou, jo, že, ale zase, jak jsem říkal, že se to hodí k pánům, tak ženy jsou kuřačky, hrají karty, loví, chodí na ryby, tak já myslím, že asi tady je to úplně genderově jedno. Takže ano, je to správně, pánský pokoj na zámku Stekník je kuřácký, takže vy vyhráváte náš zámecký cestovatelský balíček, v něm jsou sluneční brýle, piknejková deka, termoskalitní ponožky a batoh, no a v pátek budete ve slosování o soukromou prohlídku zámku Františka Kinského v Kostelci nad Orlicí pro dvě osoby. Takže to je výhra, kterou můžete mít, no a na konci prázdnin pak losujeme tři výherce, kteří získají víkendové zámecké pobyty. Pane Vladimíre, jak se máte? Pan Vladimír zmizel. Pan Vladimír na nic nečekal, on víc adresu jsem si napsal, takže ho tímto zdravím. Zdravím i vás všechny, my se zítra vydáme na zámek Holešov, no a nezapomeňte, v 9.45 se na vás bude u zámeckého leta těšit i Pavel Kudrna a nechci strašit, jako se straší v televizi školou, už děti pomalu stresujeme tím, že se škola blíží a známky a tak dále, ale 14 dní máme za sebou už hodně týdnů soutěžení a chcete-li vyhrát, no tak je nejvyšší čas. Mějte se krásně, užijte si pondělí 17. srpna a zítra v 9.45 naslyšenou.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: V Česku se ode dneška ochladí. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech ojedinělé měřící zařízení na monitoring kvality vody v řece Úhlavě. Dnes bude většinou oblačno až zataženo, přehánky nebo bouřky. Teploty do 24 stupňů. Pěkné dopoledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Po tropickém víkendu se v Česku ochladí. Na většině území se budou teploty celý týden pohybovat mezi 22 a 28 stupni Celsia. Na severozápadě země ale třeba dnes spadnou až ke 20 stupňům. S ochlazením přišly do Česka i bouřky. Meteorologové varují, že je dnes odpoledne mohou doprovázet i kroupy a silný vítr. Přívalové deště můžou zatopit sklepy nebo způsobit dopravní komplikace. Ve zbytku týdne už by bouřky neměly být tak silné. Přehánky ale meteorologové očekávají až do víkendu. Kvalitu vody v řece Úhlavě sleduje nové automatizované měřící zařízení. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouštějí při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltila čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Pokračuje hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok? Je to velmi důležité pro to, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže.
0: V Plzni pokračuje festival Sportmánie. Děti, mládež i dospělí si pod dohledem trenérů a členů klubů vyzkouší zdarma desítky sportů. Představí je až 100 klubů z regionu. Sportmánie začíná v areálu za obchodním centrem Plaza každý všední den ráno v 7 hodin rozcvičkou pro veřejnost a nabízí program i pro seniory. Hlavní odpolední program startuje ve 14 hodin. Podrobnosti jsou na webu sportmanie.eu. Sport. Čeští atleti poprvé v samostatné historii nezískali na mistrovství Evropy žádnou medaili. Poslední reprezentantka Kristýna Sasínek-Méky skončila ve finále běhu na 1500 metrů sedmá. Tereza Hrochová obsadila v maratonu 9. místo. Birminghamu doběhla do cíle v čase 2 hodiny 28 minut a 14 sekund.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno nebo zataženo. Zpočátku jen lokálně, odpoledne už na většině území přehánky nebo občasný déšť, hlavně na jihu kraje i bouřky. K večeru začnou srážky ubývat a oblačnost se bude protrhávat. Nejvyšší teploty 20 až 24 stupňů, na horách 16 až 20. Fouká mírný západní až severozápadní vítr. V přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1. Mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na dálnici D5 se v souvislosti s uzavřeným exitem 107 u Ostrova u Stříbra v obou směrech mezi 110. a 107. kilometrem tvoří nárazově kolony. Jeďte tam opatrně. Přejeme všem řidičům šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobrý den, máme 4 minuty po 10. hodině. Plzeňský festival na ulici je v plném proudu. Letos se kvůli rekonstrukci náměstí Republiky přesunul do depa 2015. Nejen o tom budeme mluvit už za chviličku s naším dnešním hostem.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Posloucháte náš pondělní dopolední program, máme 11 minut po desáté. V pátek začal v Plzni festival Na ulici a programový ředitel festivalu Michal Illich je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Michale, festival běží dneska tedy čtvrtým dnem, tak myslím, že už byste mohl říct na férovku, jak moc vám letos chybí náměstí Republiky.
1: Mně osobně chybí náměstí hodně. Byť se v depu jsme se docela zabydleli, myslím si, že ten prostor jsme zabydleli tak, jak jsme chtěli. Jsou tam dvě scény, na které lidi chodí, dělají nám radost. Možná by mohli chodit víc a třeba na takový ty kapely, které třeba úplně neznají, přijít něco objevovat. Ale jinak se snažíme tam z toho náměstí nebrečet kvůli tomu, poradit si s tím. Scéna u Ježíška krásně funguje, tam chodí lidi docela dost a vzhledem k tomu, že včera sprchlo, tak by možná ta tráva se mohla i zazelenat. Tak.
0: Takže přesunuli jste se z těch zřejmých důvodů do depa. Přímo v depu jsou dvě scény?
1: Ano, vlastně tři.
0: Jak
1: vlastně
0: je to?
1: Tři, protože na parkovišti dole je velká hlavní stage, kde včera hrála Filharmonie. Kdysi dávno tam hrál Lemmy, takže to je scéna, kde hrály opravdu legendy. Potom je v hale, v depu,
0: to
1: zastřešená
0: pod
1: scéna.
0: Střechou, ano.
1: A pak máme ještě malou baskerskou scénu, kde vlastně každý den od 6:45 a potom od 8:00 tak vystupují baskeři. A to je taky moc fajn.
0: Takže to jsou ty tři scény v depu. A jaké jsou další? Zmínil jste scénu u Ježíška.
1: Scéna u Ježíška, to je vlastně ten prostor, kde bývají nově cirkusy. Je to kousek od nádraží u Zemníku. Je to taková ta hromada hlíny, co je u Radbuzy, u řeky.
0: Ano. A ještě něco?
1: A je tam scéna právě u Zemníku se jmenuje. A tam je scéna, kde jsou především čtení na ulici, písničkáři na ulici, tanec na ulici, tak to je taková scéna menší.
0: To jsou takové ty doprovodné programy.
1: Ano, ano.
0: Před chviličkou padl termín Plzeňská filharmonie, tak to byl koncert určitě skvělý,
1: byl to
0: hodně navštívený.
1: Ano, byl to krásný koncert, nádherně navštíven, myslím si, že ve srovnání s náměstím, možná jestli chyběli dva lidi nebo dva přebývali, nevím, ale opravdu lidí přišlo hodně, já jim za to děkuju, že nezůstali sedět doma, i když se hlásili bouřky.
0: Co hrála Plzeňská filharmonie?
1: No, začínala mými oblíbenými Star Wars, takže to jsem si já moc pošušňal a pak byly další filmové melodie.
0: Takže koncert byl hodně navštívený, ale samozřejmě festival toho nabízí ještě spoustu. Jak to mají návštěvníci festivalu s dopravou? Na náměstí a kolem náměstí to byla legrace. To bylo všechno na 3-4 kroky. Tohle je přeci jenom trochu dál. Zlobí se trochu lidi, že to mají z ruky?
1: Zaznamenali jsme hodně takových komentářů, ale pravda je, že když by si to lidi v hlavě trochu přepli a podívali se na ty zastávky tramvají, třeba na Mikulášském nebo trolejbusu, který jezdí po Roudlevecký, tak ta dostupnost není tak bídná. Jenom jde o to si říct, jedu o pár stanic dál a v kousek se projdu. Ono je vlastně z hlavního nádraží, to není tak daleko a po počasí už třeba nám bude přát a lidi nám neuschnou cestou. Tak.
0: Ta sobota asi byla drastická, co se týče horka.
1: Ta byla brutální. Myslím si, že většina zpěváků a kapel, který vystupovali třeba na scéně u Ježíška, tak odešli o několik odstínů tmavší, že se fakt opálili moc pěkně.
0: No a na dnešek zase meteorologové předpovídají, že začne v průběhu odpoledne vlastně na celém území pršet. Toho se taky nebojíte?
1: No, nebojíme, že pršet bude všude, jenom ne u nás.
0: Přeci jenom máte zastřešenou scénu v depu, takže to asi bude vaše záchrana.
1: Ano, buď zastřešená scéna v depu, ta nás samozřejmě může kdykoliv pomoct, ale my věříme tomu, že ten dešť se nám prostě vyhne. Tak jako včera ty brutální bouřky, tak u nás byla jen chvilinku a opravdu až po festivalu. Takže.
0: Jak když jsem si tady před pár dny povídala s organizátory chodských slavností, tak jsem se jich ptala, jestli zažili úplně propršený ten víkend. Vy jste taky zažil někdy propršený festival na ulici v těch minulých letech?
1: Ano. My máme, letos vlastně pořádáme po sedmé festival a první dva ročníky, tak si myslím, že z těch 9 dnů pršelo 7 nebo 8 dní. To opravdu byly hodně, hodně propršené ročníky, kdy každý den přišlo aspoň trošku vody.
0: Tak třeba ten dnešek přežijete a naopak budete kvitovat, že se ty teploty trochu snížily.
1: Jsme za to rádi.
0: Povídáme si dnes s programovým ředitelem festivalu Na ulici Michalem Ilichem a za chviličku pokračujeme.

0: Michal Ilich, programový ředitel festivalu Na ulici, je naším dnešním hostem. Dostaneme se teď k nějakým dalším muzikantům a kapelám, které ještě v průběhu toho festivalu vystoupí. Já bych se zastavila teď třeba u Michala Prokopa, který bude hrát v Plzni 20. srpna.
1: Ano, bude v triu náš oslavenec, nás všech si myslím.
0: Vlastně před týdnem, ano, pokud ano. To říkám správně, měl 80.
1: Ano, ale já bych mu to nevěřil.
0: Nevypadá na to a na ten koncert se určitě těšíme, takže na hlavní scéně v Depu 20. srpna. Pak bych se vás ráda, Michale, také zeptala na nějaké zahraniční kapely, je jich tam také několik, vidíte?
1: Je jich jenom pár, protože festival my se snažíme stavit především jako plzeňský festival a z okolí, aby kapely, které jsou poblíž a v Plzni, tak se mohli ukázat a hrát i jinde než v klubech, aby třeba do těch klubů na ně lidi chodili potom. Ale vždycky se snažíme mít pár perliček z ciziny, ať to trochu okořeníme. Letos se všichni můžou těšit na Fugu z Argentíny, který jedou turné a po Evropě a zastaví se u nás ve čtvrtek. Hrajou metal a jsou docela dobrý, tak bych určitě zmínil. Následně Clan de Caribe, který zaskakují vlastně za Richarda Tesaříka, jeho jojo band, bohužel jemu lékaři neumožnili nastoupit na koncert, tak snad třeba příští rok to vyjde. A místo něj budou Clan de Caribe, což jsou Kubánci, jejich plný pódium a dělají obrovskou show. Určitě lidi mají přijít, nebo přijďte lidi se na ně podívat, protože to je velká show a bude se jí tančit.
0: Ještě jsem tam zahledla taky nějakou skupinu z Francie?
1: Ano, ze Štrasburku, The Cracked Cookies, a to jsou holky, které hrajou převážně chanson, swing, jaký moc pěkná muzika.
0: To je dívčí kapela.
1: Ano, ano.
0: Tak to bude určitě taky zajímavé. No a z těch domácích, z těch, které dobře známe, na koho byste pozval?
1: Já bych úplně na všechny, ale co můžu určitě, nebo na co pozvu rád, tak bude samozřejmě Semtex.
0: Samozřejmě.
1: Protože to je vždycky show. Ale máme i kapely, nebo One, jak je to, Mordor's One Man Band Petra Hrabáka, který si ale přiveze i kamarády na písničkářskou scénu. A to je vlastně Mordor's Gang, a Petr je skvělý kytarista, na to se moc těším já. A je to scéna, kde vystoupí například Jiří Dědeček ve čtvrtek, takže opravdu je na co se těšit. Z těch plzeňských kapel, Skotační kulomet, Blue Chesterfield, to jsou vlastně mladí kluci a myslím, že i pár holek, a to je taky nářez moc jako vtipnej, takže...
0: Každý den je něco pěkného a každý si určitě vybere. Zeptám se vás také, co jste připravili pro děti. Vždycky festival Na ulici myslí na rodiny s dětmi, tak jak je to letos?
1: I letos máme dětský program, byť jeho, když ono je vlastně víc, než bylo. Určitě děti můžou přijít na divadla, teďko můžou do Depa přijít ve čtvrtek, v pátek a v sobotu ve 3 hodiny je vždycky pohádka. Potom na scéně u Zemníku, tak Krašovská aktivity centrum, tak zajišťuje, mají tam aktivity sportovní pro děti. A všechny zvu v 18 hodin, takže v 6 hodin večer, tak je tanec na ulici, kdy nejenom, že někdo předvádí, jak se tancuje, ale jsou tam taneční workshopy vždycky. A to je moc pěkný a děti se chytají většinou jako první, ale nakonec tancuje celá rodina, tancují děti, tancují rodiče. Je to moc fajn.
0: Ještě z toho doprovodného programu možná bychom mohli zmínit čtení Na ulici.
1: Ano, to je moje velmi oblíbená část. To děláme s jedním malým vydavatelstvím plzeňským, který nám pomáhá a zajišťuje několik těch autorů, kteří právě tam čtou. A jak jsem říkal, nejvíce těším na Jiřího Dědečka, který bude mít nejenom koncert, ale bude mít i čtení na ulici. Takže to je na scéně u Zemníku v 19 hodin.
0: Jak to přesně vypadá? Lidé si sednou do trávy nebo na židle nebo na křesla a poslouchají?
1: Přesně tak, jak je komu libo. Jsou tam lavice, je tam tráva, tam podivuje i nějaká tráva. Takže tam si lidi posedají kolem toho menšího pódia a autor sám se stává interpretem a je to moc příjemný. Je to takový komorní, nechodí na to stovky lidí, ale svoje návštěvníky to má, takže přijďte to zkusit, kdo jste ještě nebyli.
0: Naším hostem je dnes programový ředitel festivalu Na ulici Michal Illich.

0: Povídáme si dnes dopoledne o plzeňském festivalu Na ulici, který začal v pátek a naším hostem je programový ředitel Michal Illich. My jsme, Michale, ještě vůbec nezmínili některé kluby, které s vámi na festivalu také spolupracují.
1: Ano, letos máme tři kluby, opět Anděl, jako vždy, kde se hraje od 10 večer, je to after party, je to tam, kdo zná Anděl, tak prostě ví, že to je fajn. Následně, protože Hi-Fi klub je v rekonstrukci, tak jsme v klubu Vinyl, naproti vám vlastně tady přes náměstí Míru. Mm-hmm. A v Dominik Café, kde je převážně elektronická hudba, kterou normálně moc nemáme, takže to je tam.
0: Takže i tam, kdo má elektronickou hudbu, rád si přijde na své. Ještě jsme také nezmínili pro ty, kteří mají rádi slam poetry, že i tomuto žánru se festival Na ulici věnuje.
1: Ano, na scéně U Zemníku, tam, kde je vlastně čtení Na ulici, tak tam bude letos slam poetry. Stejně jako každý rok bývá v Proluce, tak letos bude to. A všichni se můžou těšit například na Anatola Svahilce, který je...
0: To je známé jméno.
1: To je prostě známé jméno a velký showman.
0: My jsme zdaleka z toho programu nemohli vyjmenovat všechno, ale odkážeme naše posluchače na webové stránky, které máte dobře zvládnuté. Dá se tam proklikat nejrůznějšími směry po scénách, po dnech, po časech.
1: A po žánrech.
0: Ano, po žánrech.
1: To je, myslím, perfektně udělaný. Dělal to muzikant pan Josef, který hraje v Rambambánech a má tenhle festiák zjevně taky rád. A já mu za to děkuju, za ty webovky, protože opravdu všichni návštěvníci si jako najdou díky těm webovkám přesně, co chtějí a můžou si tam zaškrtat, co se jim líbí a ono jim to v rámci pomocí jakých srdíček tak jim ukáže cestu, jako co vlastně chtěli na festiáku vidět nebo slyšet.
0: Jste také aktivní na sociálních sítích. Na Facebooku se prakticky okamžitě objevily aktuální fotky, aktuální videa, takže kdo ještě nebyl letos na festivalu Na ulici, tak už z těch fotek může načerpat nějakou inspiraci, atmosféru a pak třeba přijít.
1: Určitě ano.
0: Ještě se zeptám na vstupné, pořád platí, že vstupné se neplatí?
1: Pořád platí, že se vstupné neplatí. Já bych teda chtěl dobrovolný vstupný zavést, ale asi mi to neprojde. Protože spousta lidí se ptá. Spousta lidí se ptá a říkají, my bychom klidně přispěli, kdyby bylo jako kam. Tak je to takový zvláštní. To je téma, který v kultuře asi je hodně častý.
0: Ano, to je téma, které můžeme rozebrat zase někdy jindy. Kolik lidí vlastně je, Michale, v týmu, který organizuje festival Na ulici? Znáte nějaké to číslo? Kolik je vás?
1: Co ten tým má zahrnovat přesně? Protože...
0: Dobře, tak ten nejužší tým, který teď prostě je v plné polní a řídí celý festival, kolik je to lidí?
1: No, já si myslím, že nejužší tým, tak jsme s Lukášem dva. K tomu máme úplně nejužší Lenku, která nám velmi pomáhá, bez který bychom nevím, tyto papírování nám úplně nejde. A ona nám pomáhá hodně. A k tomu dalších třeba 10 lidí, dejme tomu, kteří jsou napojeni, když ten festival se jako chystá už jako aktivně na tom místě, tak třeba 10 lidí, kteří přesně ví, co mají dělat. No a na to máme nabalen další zvukaře, se kterými děláme dlouhodobě, kteří jsou velký profíci, ví, co chceme my, jakým způsobem s námi, jako prostě si rozumíme, sedíme si, za ty roky jsme se sehráli, takže dejme tomu, že to je, já nevím, teď zrovna aktivně 70 lidí.
0: A máte už teď třeba vy jako programový ředitel trochu pohodu, když už se to rozjelo, nebo jste pořád ve velkém presu a pořád máte co dělat?
1: Tak on ten programový ředitel je takový jako taková nálepka, jo? My samozřejmě jsme produkční, který, když je cokoliv zapotřebí, tak to jdeme řešit a snažíme se to řešit co nejrychlejší a nejlíp. A jsme v novém prostoru, takže úplně pohodu. Samozřejmě třetí den už je to jednodušší, už je všechno zajetý, už víme, kde co je, kudy se kam jezdí, kde je zapotřebí postavit ploty, aby nám tam někdo nechodil zrovna v noci, když je prostor je hlídaný, takže to je fajn. Ale tak úplně jsme si ještě neoddychli.
0: Tak se vracím zase na začátek. Příští rok v roce 2027 festival Na ulici už na náměstí.
1: No, jestli bude náměstí zrekonstruovaný, hotový, tak doufáme, že jo, protože ten festival prostě patří do města a hlavně podle mě do Sadovýho okruhu, který je fantastický, máme ho prostě pěkný. Myslím si, že plzeňáci mají rádi sadový okruh daleko víc, než si myslí. Že když tam s festivalem jsme, tak ten okruh je úplně plný a takový hezký místo, kde opravdu stojí za to si jenom na chvíli sednout.
0: Tak si budeme držet palce, aby to příští rok už všechno bylo ve starých kolejích. Naším dnešním hostem byl programový ředitel festivalu Na ulici Michal Illich. Díky, že jste přišel, ať zbytek festivalu, nebo vlastně ta jeho ještě velká část dobře dopadne, ať lidé chodí, jak jsme jim teď poradili, jak mají jezdit z centra Plzně, kterou tramvají a kterým trolejbusem, tak ať toho využívají. A příště se budu těšit na slyšenou.
1: Díky, na slyšenou.

Helena Vondráčková za 11:45. Účinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. V dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte o dirigentovi Ivanu Paříkovi. Podrobnosti za chvilku.

0: Náš příběh dnes bude patřit mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Josefa Kajetána Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se také podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
1: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
2: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
1: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
2: Jak jste se dostal k dirigování?
1: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
2: A vaše první angažmá bylo kde?
1: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
2: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
1: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
2: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
1: Jednak dělám různé koncerty jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
2: My jsme v budově Českého rozhlasu, ale vy tady nejste poprvé.
1: Já jsem tady natáčel hlavně při svém prvním pobytu v Plzni a tehdy jsem poměrně dost natáčel různé árie. Ovšem, tehdy se v Plzni vůbec natáčelo. Byl tady plzeňský rozhlasový orchestr, který patřil této instituci, takže byl zájem něco dělat. Dneska samozřejmě je situace trošku jiná.
2: Celý příběh o dirigentu Ivanu Paříkovi uslyšíte po 14:30 z Plzně. Julie Suchá, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Správa Národního parku Šumava ode dneška zakázala splouvání teplé Vltavy. Strážníci budou v Plzni u Boleváku zdarma označovat jízdní kola. Dnes bude oblačno až polojasno, přehánky nebo bouřky. Teploty do 24 stupňů. Hezké pondělní dopoledne u zpráv přeje Petra Broučková. Zákaz splouvání teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání taky pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky, pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
2: Hladina teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
0: Městská policie Plzeň ve spolupráci s prvním městským obvodem zopakuje preventivní akci zaměřenou na ochranu jízdních kol. Uskuteční se zítra od 14 do 17 hodin na hrázi Velkého Boleveckého rybníka poblíž restaurace Pizza Point. Píše to město Plzeň na svém webu. Zájemci si zde budou moci nechat kolo označit speciální barvou s mikrotečkami, nesoucími evidenční číslo a zanést jej do celorepublikové databáze. Označení pomáhá při dohledání odcizeného kola a zároveň může zloděje od krádeže odradit. K evidenci je nutné přinést občanský průkaz a doklad o nabití kola. Počet označených kol bude omezený. Na místě si bude možné sjednat individuální termín. V červenci klesly ceny zemědělských výrobců ve srovnání s červnem o více než procento. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Oproti předchozímu měsíci zlevnily například brambory o 25%, vejce o víc než 8% a mléko zhruba o 0,5%. Zdražila naopak drůbež nebo olejniny. Oproti červenci minulého roku klesly ceny zemědělských výrobců o 13%.
1: Sport.
0: České basketbalistky zahájily zápasovou přípravu na mistrovství světa dvěma výhrami. Po sobotním vítězství nad Švédskem porazili na turnaji v Helsinkách domácí Finky těsně 76-75. O víkendu budou hrát Češky dvakrát v Istanbulu s Tureckem a v generálce na šampionát je čeká v dějišti šampionátu v Berlíně Jižní Korea. Mistrovství světa basketbalistek začne 4. září. Národní tým se ve skupině utká se Spojenými státy, Itálií a Čínou.
1: Počasí.
0: Dnes bude většinou oblačno až polojasno. Od západu se během odpoledne obloha zatáhne a přidají se místy přehánky nebo občasný déšť, případně i bouřky. K večeru srážky od západu ustanou a protrhá se i oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 20 v Plzni Černicích směrem na Losinou stojí porouchané nákladní vozidlo, projíždíte tam opatrně. A na dálnici D5 je uzavřen exit 107 u Ostrova u Stříbra z důvodu opravy vozovky. Přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Viděli ho na pivku s kamarádem, na kterého má pivku. Nepochybujeme o tom, že byste při psaní této věty dokázali hravě odlišit pivko od pivky. Tušíte ale, jak se pivka do češtiny dostala? Řekneme vám to za pár minut v jazykovém koutku.
1: Dobré dopoledne a Iva Kokešová.

0: Jazykový koutek.
1: Pif, paf, takhle nějak vyjadřujeme zvuk výstřelu a ptáme se, jestli má něco společného s pivkou. S jazykovědkyní se do pátrání pouští Vladimír Šťovíček.
2: Co je to pivka, verčení mít na někoho pivku? Ptáme se Heleny Chýlové. Dobrý den.
3: Dobrý den. Úvodem bychom si ujasnili význam rčení. Mít na někoho pivku znamená, že na něj máte zlost, že se na něj opakovaně zlobíte, že je tedy terčem vaší zlosti. Mí studenti mi sdělili, že si pivku vysvětlují v souvislosti s vyjádřením pif paf, tedy jako zvuk střely. Musím říct, že na tom něco je.
2: To je ale na první pohled velmi jednoduché vysvětlení.
3: Je. Nahlédněme ještě do slovníku. V příručním slovníku jazyka českého z první poloviny 20. století nacházíme slovo pivka s významem zlost, nevrlost, nakvašenost. Je v té době označeno jako lidové. V českém etymologickém slovníku Jiří Rejzek uvádí, že slovo může souviset podle Jungmanova slovníku se slovem pivka, odvozeného od slova pivo a mající význam podnapilost. Tato souvislost ale nevysvětluje hlásku F, která ve slově je tedy podle mě méně pravděpodobná. Další možný výklad v tomto etymologickém slovníku spojuje ale pivku se zvukem výstřelu.
2: Takže studenti měli pravdu.
3: Do jisté míry. Pravděpodobně půjde o napodobení zvuku výstřelu. Svou roli tady může hrát i to, že v němčině pfiff má i význam trik, přeneseně dopal. No a na vznik frazému tak pravděpodobně měla vliv také němčina.
2: Uzavírá Helena Chýlová. Děkujeme, naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Abyste na nás neměli pivku, snažíme se zpracovat každičký námět, který nám od vás přijde. Nápady do jazykových koutků stále přijímáme na adrese info@pl.rozhlas.cz a děkujeme.

Plzeňskými zajímavostmi navštívíme dneska Arboretum Sofronka. Jedna z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu byla založena v roce 1956. Podrobnosti přidáme už za pár minut. Počkejte si.

Řekni, kdo se lásky tvojí dovolá a koho z nás máš na hraní.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: plzeňské zajímavosti.
1: Arboretu Sofronka je letos rovných 70 let. Sofronka patří k rekreační oblasti Boleveckých rybníků v Plzni a představuje jednu z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu. Slouží obyvatelům města, turistům, ale také školám. Je totiž ideálním místem pro lesní pedagogiku. Prosím, vstupte s námi do plzeňského borového ráje, jak se arboretu v Plzni Bolevci také někdy říká.
2: Nejvzácnější v arboretu Sofronka je borovice kadidlová, která tady jako zázrakem dlouhodobě přežívá i mrazivé zimy.
3: Pochází z oblasti Mexického zálivu, Florida a podobně, takže je zázrak, že tady dnes 40-letá borovice pořád roste a je to jediný exemplář v republice, možná ve střední Evropě.
2: Které se chodíte poklonit i s turisty.
3: Tu ukazuju s oblibou, protože její pryskyřice se vyrábí kadidlo.
2: Správce Sofronky Jan Kaňák může o borovicích vyprávět celé hodiny. Vyrůstal mezi nimi. Arboretum v roce 1956 založil jeho otec Karel Kaňák.
3: Takový úsloví, který měl, věda a děti ničí vše.
2: A říkal to s láskou k vám.
3: A říkal to s láskou k vědě a s láskou k lidem.
2: Karel Kaňák borovicemi osadil 26 hektarů lesní plochy a vytvořil jednu z největších sbírek borovic v Evropě.
3: Celkem jsme zkoušeli více než 70 druhů, mimochodem na světě je okolo 120 druhů borovic. Do dnešního dne jich tady roste více než 40, včetně 15 mezidruhových kříženců.
2: Arboreta většinou bývají parkového typu. To plzeňské je i v tomto směru výjimečné.
3: Naše arboretum je specializované lesnické, čili veškeré výsadby byly prováděny lesnickým způsobem v pravidelných sponech metr na metr nebo 2 metry na 2 metry.
2: Zdejší borovice pocházejí z celého světa. Jednou z nich je borovice zúžená, která je doma ve vulkanických pohořích Severní Ameriky. Tam bývaly časté požáry a od nich se odvíjí její rozmnožování.
3: Šišky jsou několik desítek let zavřené na stromech a otvírají se a uvolňují svý semena pouze při požárech. Takže ta borovice je vlastně přímo závislá na tom, jestli hoří nebo nehoří.
2: Ptáte se, jak se borovice zúžená množí v současnosti, kdy už je oheň povětšinou pod kontrolou? V Americe řízenými požáry, v Plzni v kuchyňské troubě. I to se dozvědí návštěvníci arboreta Sofronka.
3: Nejkrásnější a nejzajímavější, když pominu zpěv ptáků, samozřejmě, kterých tady je poměrně dostatek, tak je ta vůně toho borového lesa.
2: Tak si každý v klidu může projít obě naučné stezky na Sofronce. Jednu zaměřenou na borovice, druhou na včely a včelařství. A když přinesete nějaká jablka, vděčně vám je i z ruky vezmou daňci ve zdejší oboře.
3: Ten černý s těma parohama, to je vůdce, ten vyhrává souboje při říji. Všimněte si, že on je drží vlastně za sebou.
2: Z Plzně Soně Weizenbachrová, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Věra Špinarová, Rádio vašeho kraje, 2:02. Léto 1968 a pád cenzury ukončila v srpnu okupace vojsk Varšavské smlouvy. Regionální studia Československého rozhlasu tehdy sehrála zásadní roli, když improvizovala, vysílala z tajných krytů a držela zemi nad vodou pravdivými informacemi. Připravili jsme pro vás 5-dílný seriál o tomto období našich dějin a první díl nabídneme už po písničce Petra Reska. Přejeme vám stále krásné dopoledne a příjemný poslech.

0: Dramatické srpnové dny roku 1968 nejsou jen příběhem bojů o pražskou budovu na Vinohradské třídě. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia tehdejšího Československého rozhlasu, která narychlo improvizovala ze záložních pracovišť, varovala před pohyby tanků a vyvracela sovětskou propagandu. Úvodní část pětidílného seriálu Vlny 68 připravili hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých snímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: Srpnová okupace rok 1968 proběhnout měla potichu. Jenže invazní armády ve svých plánech podcenily síť regionálních studií Československého rozhlasu. Když Praha padla, byla tu Plzeň, Ústí, Budějovice, Hradec, Brno, Ostrava, udrželi zemi v obraze. Vysílali. Hlasem roku 1968 byl Karel Sedláček. On byl poslední muž ve svobodném éteru.
4: Posloucháte Plzeň, posloucháte rozhlasovou stanici Plzeň.
3: Karel Sedláček, rok 1968. Teď Karel Sedláček, rok 2026.
5: Opravdu jste nic netušili?
3: Před okupační vysílání Československého rozhlasu přineslo uvolnění a pořady do té doby naprosto nemyslitelné.
5: Například ty rozhovory lidé, kteří prožili nejhorší léta svého života v Jáchymově nebo na Borech v Plzni.
6: Na té chodbě už padly první facky a to mě pochopitelně vzrušilo a zneklidnilo.
7: Pamatujete si některé jméno z těch, kteří vás byli?
6: Tu první facku jsem dostal nepochybně od Maška. No a ty další, ty ušli pak od Trepky. Důsledek toho byl, že mě vyrazili asi první čtyři zuby. Začal zvedat karabáč na mě, co tak mě dobíte. Ale pamatujte si, že veřejnost se stejně doví, co se tady na Borech dělo, ale ještě vaši vnukové se budou stydět za vaše jméno.
3: Nový vítr nebyl jen v rozhlase, ale také ve společnosti.
5: Byl také založen klub 231, vznikl mládežnický Dubček klub a samozřejmě i v organizacích KSČ docházelo k určitému pnutí staré konzervy. Musím říci, že jsem nakonec byl překvapen tou okupací.
3: Konaly se manévry spřátelných vojsk a ta ne a ne otáhnout.
5: No to je pravda, to bylo tehdy dost napováženo. My jsme měli možnost v Plzni sledovat bavorskou televizi, takže jsme sledovali ty zprávy a viděli jsme, že se na hranicích shromažďují vojska pěti států Varšavské smlouvy.
3: O možnosti vpádu vojsk do Československa informovala také Svobodná Evropa i Hlas Ameriky.
5: No samozřejmě, že ti to hlásili také. Sám jsem se podivoval nad tím, že sovětské vedení se nechá urážet tím, že musí jednat ve vagonu nebo v nějaké nádražní restauraci v Černé Pryčope, kdy přijelo soudruhu Dubčekovi a dalším představitelům vyhrožovat a nic tam nechtěli jíst, protože měli strach, že je někdo otráví. A potom právě v té Černé Pryčope a ten soudruh Bilak předal ten zvací dopis na těch pán záchodcích.
3: Okupační akce měla zelenou.
8: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
9: Než přepojíme na Slovensko, prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.
10: Zdravíme rádio Komutov, které každou celou hodinu vysílá na vlně 195 metrů.
3: A tak v noci z 20. na 21. srpna 1968 začala invaze.
11: Ivana je z domu, Natasa si chodí s kolijou, máma.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Babské rady.
1: Řada z nás si ráda dává sádlo na chleba, jiní na něj nedají dopustit při smažení, pečení a třeba i při přípravě cukroví. Dříve se používalo místo krému na obličej pro přírodní a efektivní promaštění suché pokožky. Hodí se také, pokud trpíte na suché ruce nebo popraskanou kůži. Stačí si udělat sádlový zábal. Jen pozor, sádlo by mělo být vždy v nesolené verzi. Můžete do něj ale naložit různé bylinky, třeba hojivý měsíček lékařský, který do rozpuštěného másla přidáte a zhruba po 3 dnech ho znovu rozpustíte a předsedíte. Taková mast je výborná na opruzenou kůži. Sádlo se dá použít dokonce i k péči o kožené pásky nebo kabelky. Vždy tady ale platí, že nejdřív ho vyzkoušejte, abyste se byli jistí reakcí s typem použité kůže. A už generace před námi věděly, že sádlo je také ideální na promazávání vrzajících pantů u dveří a vrat.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Radioservis představuje
3: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
4: Hodin.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
4: Vláda chce kvůli suchu budovat nádrže, dá na ně miliardy korun. Na Západočeské univerzitě mohou studovat děti, pracující i seniori. Dnes bude většinou oblačno až polojasno, místy přehánky nebo bouřky. Teploty do 24 stupňů. Hezké poledne. Zprávy pro vás má Petra Broučková. Vláda chce jako součást boje proti suchu urychlit vybudování vodních nádrží. Ty mají sloužit jako zdroje pitné vody i k zadržení záplav. Zákon, který to má umožnit, má připravit ministr zemědělství za SPD Martin Šebestián, uvedl to v ranním interview. Kvůli výjimečnému nedostatku vody v krajině dnes vláda obnoví Národní koalici pro boj proti suchu. Platforma vznikla v roce 2018 a právě vybudování nádrží je jedním z opatření, které podle Šebestiána připravila.
5: My nezačínáme od nuly, nám tady samozřejmě ten systém, který vlastně je nastaven od toho roku 2018, částečně funguje pořád, čili my ho chceme posoudit a chceme ho vhodně doplnit.
4: Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO dá vláda na boj se suchem 4 miliardy korun. Západočeská univerzita v Plzni nabízí vedle klasických studijních programů také desítky kurzů nebo předmětů pro veřejnost všech věkových kategorií. Jak píše univerzita na svém webu, přihlášky do mimořádného a celoživotního studia už jsou otevřené. Univerzita třetího věku spouští první online registrace do kurzů od 21. srpna. Dětské univerzity pak organizátoři otevřou v první polovině září. Kompletní nabídku kurzů, termíny i podmínky zájemci najdou na stránkách Západočeské univerzity. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku dokončila stavbu budovy pro dětskou skupinu Kameňáček. Obec tím plní zákonnou povinnost nabídnout dostatečnou kapacitu předškolním dětem. Nové zázemí má kapacitu 24 dětí od 2 let. Pokračuje nezávislá místostarostka Kamenného Újezdu Václava Egermajerová.
6: Nová dětská skupina bude sídlit v dřevěné novostavbě zasazené do klidného venkovského prostředí v blízkosti přírody. Děti zde najdou rodinnou atmosféru, vlastní zahradu i venkovní učebnu. Právě pobyt venku a každodenní kontakt s přírodou patří mezi hlavní pilíře našeho programu.
4: Lidé si můžou nové prostory prohlédnout při dni otevřených dveří dětské skupiny Kameňáček v pátek 21. srpna. Podrobnosti jsou na webu obce Kamenný Újezd. Vstup do státních galerií bude každou první neděli v měsíci zdarma zatím do konce roku. Informoval o tom ministr kultury za motoristy Otto Klempíř. Poprvé budou lidé moct volný vstup využít 6. září. Seznam všech institucí, které se bezplatně otevřou, by mělo ministerstvo kultury zveřejnit během dneška. Podle Klempíře tak rezort navazuje na jarní pilotní projekt, kdy se zdarma otevřely stálé expozice státních galerií v Praze, Brně a Olomouci. Během posledních nedělí v srpnu a v září se lidem navíc zadarmo otevřou i všechny státní hrady a zámky.
0: Sport.
4: Jindřich Tichaj je prvním odvolaným trenérem nové sezony šance Národní ligy. Po prohře 1-4 s B týmem ostravského Baníku ve čtvrtém kole to oznámila Viktoria Žižkov. Tichaje na lavičce dočasně nahradil Petr Papoušek.
0: Počasí.
4: Dnes bude oblačno až polojasno, později odpoledne čekejte zataženo místy přehánky nebo občasný déšť, případně i bouřky. K večeru srážky od západu ustanou a protrhá se i oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20. Fouká mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Rozptylové podmínky dobré a biopředpověď na stupni 1, mírná zátěž.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
4: Plzně na Regensburské ulici na křížení s ulicí Vejprnickou dejte pozor na paletu na vozovce, překáží provozu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.
7: Pondělní písničky na vaše přání začínají 5 minut po 12. Telefonní číslo 221 554 222. Můžete začít telefonovat anebo napište na mailovou adresu písničky pro vás @pl.rozhlas.cz. Tady je Iva Kokešová, přeji vám krásné odpoledne a příjemný poslech.

0: do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje první gratulantka a je to paní Danuše Sklenčí. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás do studia.
0: Paní Dano, ještě než začnete říkat svoje přáníčko, prosím, zeslabte rádio, uvidíte, že to bude pro vás příjemnější. A teď už povídejte, komu budeme gratulovat.
1: Budeme gratulovat paní Danuši Vlčkové, která se včera dožila krásných 95 let. A já bych si chtěla poslat písničku Už z hor zní zvon od Karla Gotta. Naše milá maminko, včera jsi oslavila svoje krásné narozeniny. To je věk, kdy už má člověk právo na všechno. Na poslední slovo, na odpoledního šlofíka i na to, aby si dělal věci po svém a užíval si každičkou minutu svého života. V tomuto výročí ti přejeme hlavně zdraví, pohodu, dobrou náladu a co nejvíc bezstarostných dnů. Ať se pořád máme čemu smát, o čem si povídat a hlavně, ať tě máme ještě dlouho mezi námi. Maminko, máme tě moc rádi. To ti přejí tvoje dcery Danuška a Jaruška a celá tvoje rodina i všichni, co tě mají rádi. Děkuji za písničku. Vaše posluchačka Danuše Brašnová.
0: Paní Dano, naslyšenou.
1: Děkuju.

Posloucháte Český rozhlas Plzeň, pondělní písničky pro vás a ta další bude k dnešnímu svátku pro Petru Racovou z Horšovského Týna. Hodně zdraví, štěstí, pohody a mnoho splněných přání přeje Marie Zvránova.

0: Teď je na telefonu paní Martina Sklatov. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den. Já bych chtěla bych nechat zahrát naší milé kolegyni Milušce Rejchové k jejím 69. narozeninám a chtěli bychom jí popřát ještě hodně sil v pracovním procesu a životního optimismu. To jí přejí kolegyně z Unitexu.
0: Dobře, písnička je připravená. Zdravíme vás všechny do práce a naslyšenou příště.
1: Jo, děkuju, naschledanou.

0: se s námi do šumavských lesů a nechte se vtáhnout do dějů lokálních pověstí. Místní krajině dávají další rozměr, plný příběhů, které se možná udály, představ a snů, stejně jako historek z jiných míst a časů. Rozhlasová povídka každý sobotní podvečer po 18. hodině v našem vysílání.
1: Český rozhlas Plzeň, písničky pro vás.
2: Vyřídíme si další mailovou gratulaci. Včera oslavil narozeniny pan Karel Kepl ze Staňkova. Do dalších let přejeme zdraví, štěstí, spokojenost a pohodu. Kamarádi z Kolovče.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň a telefonuje nám paní Marie z Brnířova. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím rozhlas Plzeň a chtěla bych dneska popřát k svátku Petře Racové z Horšovského Týna a přejeme jí hodně štěstí, zdraví celá rodina. A vám děkuju za zahrání.
0: Rádo se stalo, mějte se krásně a naslyšenou.
1: Taky, naslyšenou.

K dnešnímu svátku a dodatečně k půl století života, které již oslavila, posíláme písničku Vyznání Petře Kolrosové z Jivjan. My ti přejem k tomu svátku plnou náruč krásných dárků. Štěstí ať tě provází a to zdraví ti neschází. Mysli na to, že dnes slavíš, no tak koukej, ať se bavíš. K životnímu jubileu i k svátku všenej přeje za bývalé spolupracovnice Jarka.

0: Na telefonní číslo Českého rozhlasu Plzeň 221 554 222 se teď dovolala paní Marcela z Oplota. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych prosila zahrát ke krásným narozeninám panu Kájovi Keplovi a bylo by to přání. Hodně peněz, žádnou práci, tím končím mou gratulaci. Abys tu s námi ještě dlouho byl a stovku s námi oslavil. To ti přejí Marcela a Pepík. Děkuji za zahrání.
0: Paní Marcelo, naslyšenou příště.

Český rozhlas Plzeň a pondělní písničky pro vás. Tady je další mailová gratulace. Prosím o písničku od Valdemara Matušky Kristýnka k včerejším narozeninám pro paní Milušku Rejchovou z Klatov. Hodně zdraví, pohody a spoustu radosti z pravnučky Verunky přeje kamarádka Maruš.

0: Online živé vysílání, zajímavé články, aktuality nebo třeba oblíbené recepty. To vše a mnohem víc najdete na našich webových stránkách plzeň.rozhlas.cz. Zaposlouchejte se do příběhů, které máte rádi a brouzdejte přitom naší bohatou fotogalerii z míst, kde jsme natáčeli.
1: Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi i na internetu. Český rozhlas Plzeň. Písničky pro vás.

0: Do Českého rozhlasu Plzeň teď telefonuje paní Marcela z Písku. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych sem chtěla nechat zahrát moji sestřenici, paní Jitce Tichej z Horežďovic, která včera oslavila také své krásné narozeniny. Milá Jitko, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky a všechno, co si přeješ, ať se tě vyplní, ať máš vždycky úsměv na tváři, asi pořád stejná, jaká jsi doposud. To ti přeje Marcela z Písku, Marcelka a Mirek. Děkuju za zahrání.
0: A vybrali jste pěknou písničku, je připravená. Naslyšenou, zdravíme všechny naše posluchače tam na jihu, mějte se.
1: Naschledanou.

Ještě je tady jedno mailové přání. Budeme hrát pro Péťu Bílou z Plzně. Všechno nejlepší k svátku. Užij si poslední dny prázdnin a ať ti jde od září nová škola. Písničku posílají babi a děda z Domažlic.

0: po uši.
1: Český rozhlas Plzeň a Marek Ztracený. Mám pro vás na závěr této hodiny několik pozvánek, tak nejprve na noční linku, která začíná po 23. hodině. Dneska se vás budeme ptát na vaši nejhorší koupy. Za co jste utratili peníze a dodnes toho litujete? Zavolejte nebo napište, večer budeme se těšit. V Humoriádě bude dneska hostem moderátor, zpěvák a imitátor Vladimír Hron. To bude po 16. hodině a po 13. hodině a to už bude za chviličku, bude hostem Oskara Hesse cestovatel Petr Horký. Iva Kokešová se teď loučí, přeji vám příjemný poslech a zítra se těším na slyšenou za 8 minut 1. Počkejte si na zprávy.

0: ráno zvednete hlavu k obloze, my už víme, jestli bude pršet nebo svítit slunce.
1: Povane mírný jihozápadní až jižní vítr.
0: Když jedete do práce, máme pro vás aktuální dopravní zpravodajství.
1: Hlášená překážka na vozovce, projíždějte s maximální opatrností.
0: Když se něco děje v regionu, jsme vždy u toho.
2: Hlásíme se živě, a to s otevřením dětského dopravního hřiště.
0: Český rozhlas Plzeň. Zpravodajství, které dýchá s regionem.

0: aktuálně, přehledně, spolehlivě. Od rána do noci. A když vy spíte, my hlídáme, co se kolem děje. Český rozhlas Plzeň. Jsme s vámi u všeho důležitého. Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Povodí Vltavy instaluje v Klatovech ojedinělé měřicí zařízení na motyrong kvality vody v řece Úhlavě. Česko dnes zasáhnou silné bouřky, vyhnou se jen západní části republiky. Policie společně s celníky zajistila na Teplicku 10 kg drog, při zásahu zadržela 2 cizince. Bude oblačno až polojasno, postupně zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť a teploty do 24 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zíková. Kvalitu vody v řece Úhlavě sleduje nové automatizované měřicí zařízení. V republice jsou jen dvě. Povodí Vltavy ho instalovalo v Klatovech, aby získalo přesná data, jak moc řeku znečišťují tzv. Odlehčované odpadní vody. Do řeky se vypouštějí při deštích přímo z kanalizace, aby se nezahltila čistírna odpadních vod. Od příštího roku by je měla zachycovat nová retenční nádrž, kterou Klatovy právě staví. Pokračuje hydrobiolog Jindřich Duras.
2: Potřebujeme potvrdit, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok? Je to velmi důležité pro to, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže.
1: Ve Stříbře na Tachovsku dnes a zítra nepojede takzvaný Senior Express. Město Stříbro o tom informuje na svých webových stránkách. Speciální vůz si objednávají lidé od 65 let a handicapovaní pro cesty k lékaři nebo na úřady. Služba je dnes a zítra mimo provoz kvůli poruše na vozidle a nutnému servisu. Většinu Česka dnes zasáhnou bouřky, vyhnou se jen Karlovarskému a Plzeňskému kraji, informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. V jihovýchodní části republiky naopak meteorologové výstrahu zpřísnili a očekávají, že tam bouřky budou odpoledne a večer velmi silné. Podle meteorologa Štefana Hanžáka je může doprovázet přívalový déšť, kroupy a bude foukat také silný vítr.
3: Hojdněle kolem 25 metrů za sekundu, což je kolem 90 km hodině, kroupami kolem 2 cm a příbalovými srážkami kolem 35 mm. Bouřková činnost bude večer od západu slábnout.
1: Na celém území republiky zároveň až do odvolání platí kvůli dlouhotrvajícímu suchu i výstraha před rizikem vzniku požárů. Celníci společně s kriminalisty zajistili na Teplicku skoro 10 kilogramů heroinu, kokainu a pervitinu. Zadrželi přitom 2 cizince, kteří podle nich drogy dováželi, prodávali a pro vyšší zisk drogy ředili. Vyšetřovatelé u obou mužů zajistili peníze a další majetek v hodnotě přes 1 000 000 korun. Oba cizinci už jsou ve vazbě a hrozí jim až 12 let vězení.
0: Počasí.
1: Čekejte oblačno až polojasno, později odpoledne zataženo, místy přehánky nebo občasný déšť, případně i bouřky. K večeru srážky od západu ustanou a protrhá se i oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů a na horách bude 17 až 20. Povane mírný západní až severozápadní vítr, v přehánkách a bouřkách přechodně zesílí. Biozátěž je na jedničce, tedy mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nepomuku na jižním Plzeňsku v ulici Plzeňská dejte pozor na odstavený kamion, překáží na vozovce. A na dálnici D5 ve směru na Rozvadov u Líni na Plzeňsku se pracuje na silnici a levý jízdní pruh je tam uzavřený. I tam jeďte opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Osobnosti Česka. Pořad regionálních stanic Českého rozhlasu s významnými a inspirativními osobnostmi, které ve svém životě něco dokázaly. Už po písničce se na vás těší Oskar Hess a jeho dnešní host.

0: Osobnosti Česka.
1: Tady je Oskar Hess a posloucháte pořad Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje, pan Václav Berka. Pěkný den.
2: Pěkný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Naproti mě ve studiu sedí zkušený pivovarský odborník a jedna z nejvýznamnějších osobností českého pivovarnictví. Více než 4 desetiletí působil v pivovaru Plzeňský prazdroj, kde se podílel na modernizaci výroby piva při současném zachování tradičních postupů výroby plzeňského ležáku. Václav Berka je považován za průkopníka systému péče o kvalitu čepovaného piva v českých hospodách a restauracích. Vyrůstal jste v rodině, kde se o pivu mluvilo každý den. Bylo někdy vůbec možné dělat něco jiného, než pracovat v pivovaru?
2: No samozřejmě jsem o tom uvažoval, protože kamarádi šli různými jinými směry, ale vaření piva to převládalo, a protože můj otec pracoval v pivovaru, jeho bratr pracoval v pivovaru, tak pro mě to bylo jednoduché rozhodování. To je ten směr, kterým se vydám taky.
1: Pamatujete si na chvíli, kdy jste si uvědomil, že pivo nebude jen rodinné téma, ale že to bude vaše životní cesta?
2: No, to jsem si uvědomil, když jsem poprvé nastoupil už jako absolvent, nebo ne absolvent, ale jako přijatý student na průmyslovou školu potravinářské technologie, právě kde jsem se měl naučit, jak pivo vařit a jak to pivo kvasí. A šel jsem na brigádu do plzeňského prazdroje a tam jsem si poprvně jako pomocník vařiče uvařil svoji várku, nebo pomáhal jsem uvařit první várku a to bylo úžasný, protože to je moment, na který nezapomenu.
1: Tu první várku plzeňského piva jste pomáhal vařit už v 15 letech. Co jste cítil? Bylo to jako, opravdu jste si řekl, tak teď je to je to, co chci dělat celoživotně?
2: Myslím si, že to bylo přesně tak. Jo. A já, když jsem si uvařil tu várku, a protože samozřejmě jsem pokračoval ještě na té prázdninové brigádě, tak jsem si říkal, tak já za 2 měsíce nastoupím do té průmyslovky a co oni mě tam budou chtít naučit, když já vlastně jsem uvařil to nejlepší pivo na země kouli a co mě tam můžou přidat. Jenomže pak jsem tam přišel a byla to matematika a byla to chemie a byla to ekonomika. A takže k technologii jsme se dostali ještě trochu později.
1: Co by na dnešní prazdroj řekl váš dědeček, který do pivovaru nastoupil v roce 1927?
2: No já si myslím, že by byl spokojený, protože naší snahou je, a takhle to měli všichni přede mnou nastavený, aby jsme na té technologii, na tom postupu nic neměnili, aby jsme neměnili ty 3 základní suroviny, které máme, to znamená vodu, která je v Plzni krásně měkká, slad, který si děláme na vlastní sladovně z těch nejlepších českých ječmenů a žatecký chmel, takže on by viděl, že to kombinujeme stejně jako oni. A možná, že by měl radost i z toho, že dokážeme ten proces o trochu líp kontrolovat, než to uměli oni, protože já, když jsem dělal toho pomocníka na té varně tenkrát, tak jsem měl takový dřevěný klacek, takovou tyč měřící. A tou tyčí jsem změřil, že v kádi nebo v kotli je přesně tolik hektolitrů, kolik tam má být. A dneska na těch varnách, které jsou tradiční, máme ale moderní zařízení, kde se ten objem změří online, takže je to úplně přesnější. A takže tomu odpovídá i ten výsledek, že to pivo je standardnější, že je jedno jako druhý. A to je ten cíl těch pivovarníků, aby pivo chutnalo pořád stejně.
1: Pojďte nám prosím trošku přiblížit práci sládka. To asi není o tom, že celý den ochutnáváte pivo od rána do večera, ne?
2: Já když jsem nastoupil do toho pivovaru a stal se ze mě ten sládek, tak já jsem pokračoval samozřejmě v těch tradičních postupech, jak to dělali ty moji předchůdci a my jsme vlastně obešli vždycky celý pivovar od varny přes spilku, kde pivo kvasí, do ležáckého sklepa, podívali jsme se na pivo, který se začalo stáčet na ten daný den. Samozřejmě potom následovala v laboratoři degustace toho piva, abychom věděli, co vlastně na ten trh půjde a jestli je to všechno v pořádku. No a pak samozřejmě jsem se musel podívat, jak je to se surovinama, jestli máme v pořádku suroviny. No a když už tohle všechno bylo hotové, tak samozřejmě jsem se musel podívat, co se děje na tom trhu. Podívat se, jestli v těch restauracích je to pivo taky v pořádku. Takže takhle.
1: A kolikrát denně musíte ochutnat? A co se děje, když třeba vytušíte, že ta daná várka piva není zcela dobrá?
2: No, my to u nás máme nastavený tak, že z pravidla kolem 9. hodiny se sejde takový tým degustátorů, který ochutnává kompletně veškerou produkci a meziprodukty při té výrobě. A já si nepamatuju, že by se nám stalo, že by to pivo bylo, nebo že by vybočovalo z těch standardů. Protože v každém tom výrobním kroku máme nastavený kontrolní místa, kontrolní body, kde jednak se teda dělají analýzy, anebo kde se taky ochutnává. Takže musíme mít jistotu, že už v tom průběhu toho výrobního procesu, toho vaření, to pivo je v pořádku. Mhm. Ono, když bychom se na to podívali, tak od začátku do konce, od toho zrníčka, který přijede tím kamionem do pivovaru, až do té lahve nebo do toho sudu, když to pivo opouští pivovar, tak se dělá víc než 200 analýz, kde se kontrolují ty suroviny, něco se děje online, ale samozřejmě je tam i ta degustace, protože ten jazyk, ten ničím nenahradíš.
1: Ano. A takže se málo kdy stane, že byste museli nějakou várku vylít, skoro vůbec, to se prakticky neděje.
2: Já si to
1: neděje.
2: Nepamatuju.
1: Jasně. Kolik druhů a značek piva jste schopen chuťově rozeznat? Myslíte, typ, můžete si typnout, nebo už víte přesně?
2: Tak samozřejmě rozeznám nějaký základní kategorie, ale ty jemné niance, protože samozřejmě co pivovar, to jiný kouzlo, jiná duše, kterou do toho zakouzlí ten sládek, tak nejde říct, že to je pivo z jižních svahů, jak říkají vinaři, ale ty základní kategorie samozřejmě poznám a mám rád spoustu takových piv a rád je ochutnávám.
1: Často citujete svého učitele Iva Hlaváčka, který vám říkal, že v pivu se nesmí dělat kompromisy. Platí to i dnes?
2: Jo, to je přesně ono. Ty kompromisy vedou k tomu, že se to jednou vymstí a pak už by z toho následoval velký průšvih, takže ono, když se na to podívám úplně od té nejstarší historie, kdy ty naši předkové v tom roce 1842 ten pivovar zakládali, tak oni se o to pivo nestarali jenom v tom pivovaru, což my je teďko následujeme. Ale oni do té hospody, kam poslali pár těch dřevěných sudů, poslali taky pár kusů ledu zabalený ve slámě. To, aby i ten hospodský v té hospodě si mohl vychladit ten sklep, anebo aby potom, když už z toho v té hospodě se udělali takový ty ručně dělaný lednice, do kterých se naházel led a ve spirále se tam chladilo to pivo, aby to pivo bylo takový, jak si ten sládek představuje a jak chutná v tom ležáckém sklepě.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A mým dnešním hostem je emeritní sládek plzeňského prazdroje Václav Berka. Vy jste v pivovaru zažil socialismus, privatizaci i nástup globálních vlastníků. Které období bylo pro plzeňské pivo nejnáročnější?
2: Ono, každý to období mělo svý. Jo. A ono tím, jak jsme byli státním podnikem, když jsme byli vlastním státem, tak ten stát do toho pivovarského průmyslu moc neinvestoval. Což paradoxně dneska z našeho pohledu mohla být i výhoda, protože my jsme se nedopustili takových těch chyb, kterých se dopustili ty pivovary, který měli v zahraničí, který měli peníze a mohli investovat do různého zařízení, který potom se neukázalo, že je ta správná cesta. Takže my jsme až do roku 1992 kvasili pivo v dřevěných kádích, v dřevěných sudech a když už jsme se rozhodli, že to přesuneme do cylindrokonických tanků, tak jsme měli spoustu zkušeností, jednak z toho zahraničí, ale pak jsme si udělali i testy tady u nás v Čechách a vyvarovali jsme se těch chyb, protože samozřejmě, když jsme se tady k tomu kroku rozhodovali, tak jsme měli hrozný strach, aby jsme nepokazili to, co ty naši předkové vymysleli, aby jsme neskazili chuť toho piva. A hlavně ten fenomén, který je charakteristický jak pro pivo Pilsner Urquell, tak pro většinu českých piv, a to je pitelnost. Takže, aby jsme tohle nepokazili, tak my jsme si v tom pivovaru nechali jedno oddělení, kde pořád kvasíme pivo v dřevěný kádi a necháme ho dokvašovat v dřevěným ležáckým sudu. A my jako sládci máme vlastně v každém momentu šanci porovnávat a ladit tu chuť toho piva, aby byla úplně stejná. No, ale samozřejmě má to svý samozřejmě negativa taky a to je to, že potřebujeme k tomu partu lidí, který se o ty sudy a o ty kádě musí starat a umí se starat. Takže máme pořád ještě takovou skupinu 8 bednářů, který dokážou opravit ty sudy, dokážou vyrobit nový a samozřejmě proto ten sud je vysmolený, tak je musí pravidelně smolit a je to unikátní řemeslo a nám se podařilo právě ty bednáře zapsat na takový ten národní seznam nemateriálních statků té tradiční lidové kultury. A čekáme, jestli se nám podaří se dostat na seznam UNESCO, protože ty bednáři v pivovaru, to si myslím, že je světový unikát. Jsou bednáři, kteří dělají sudy pro víno nebo pro něco jiného, ale v pivovaru, aby to dělali pro vlastní pivo, to si myslím, že je světový unikát. No a když jsem teda u těch statků, té nemateriální kultury, tak nám se podařilo v loňském roce zapsat tady do toho seznamu i českou pivní kulturu, což je taky takový fenomén. Ať už je to tou tradiční hospodou, nebo způsobem čepování, nebo výměnou těch informací. A český pivo a český pivní tradice, ty jsou nezaměnitelné, takže pevně věříme, že teď už jsme na tom jednom seznamu, takže se nám podaří dostat i do toho UNESCO.
1: A jak těžké pro vás bylo prosazovat tradiční postupy v době, kdy celý svět tlačil na efektivitu a zrychlování výroby?
2: To bylo docela náročné, když jsme získali novýho vlastníka, tak samozřejmě my jsme s tím novým vlastníkem, to byly Jihoafrický pivovary, nebo později tady současný vlastník Asahi, s nima prošli kompletně celou tu naši výrobu, ty všechny naše výrobní postupy. A nám se podařilo je přesvědčit o tom, že ty naše postupy jsou nezaměnitelné. Oni to odsouhlasili a samozřejmě taky díky tomu, že ta jednání a ty diskuze se odehrávaly tady v Čechách a občas jsme po té diskuzi museli zajít na pivo. A když oni zjistili, že to pivo má opravdu ten fenomén a že to pivo opravdu láká k další ochutnávce toho dalšího půl litru, tak to zafixovali a myslím si, že to je jako skvělý postup a že se nám podařilo tohle ubránit.
1: Říkáte, že sládek pivo vaří, ale hospodský ho dělá. Kdy jste si uvědomil, že kvalita piva nekončí branou pivovaru?
2: No, to byl důležitý krok. kdy my samozřejmě, jak to pivo vyvážíme, dalo by se říct do víc než 50 zemí celý zeměkoule, tak občas jsme dostali zpátky zprávu a ty naši šéfové třeba přijeli z nějaký inspekční cesty a říkali, hele, Václave, ale to pivo tady ve sklepě máš dobrý, ale tam v té hospodě nám nechutnalo úplně tak přesně jako tady v tom sklepě, co s tím uděláš, jo. Takže to byl takový důvod, že jsme si řekli, tak jako k bráně pivovaru dobrý, ale musíme tím pokračovat někam dál. Takže my jsme dali dohromady takový tým, nazvali jsme to obchodní sládky, ten tým, a začali jsme pečovat o to, aby i v té hospodě to pivo bylo dobrý. Jednak jsme teda proškolili naše vlastní zaměstnance, pak jsme se orientovali na zaměstnance našich největších dodavatelů surovin, aby i oni věděli, že když dodávají do Plzně chmel nebo ječmen, že z toho teče takovýhle nádherný nápoj a že se to tam takhle dělá. No a pak jsme ten třetí směr jsme měli na ty hospodský a na ty majitele, a potažmo na ty výčepní, protože to, co jste říkal, že sládek vaří, ale hospodský, ten dokáže pokazit všechno to, co se odehrálo před ním. A to nejenom v tom pivovaru, protože ta výroba piva není jenom smíchat tři suroviny v pivovaru, ale tomu předchází i to, že se nejdřív musí zasít ječmen, musí se vypiplat ta rostlinka chmele, aby se správně zavedla na ty nosiče, na ty drátky. Takže to je proces, který, když bychom to vzali od zasetí ječmene až do hotového piva, trvá skoro 3/4 roku. My jsme teď nastartovali takový program taky, to si posluchači můžou najít www, jak se vaří pivo. Mm. A tam máme kamery, které nám sledují teďko pole s ječmenem a chmelnici online, takže když nemůžou v noci spát, tak se můžou dívat, co se děje na chmelnici, jaký práce tam probíhají, jestli už tam jezdí traktory, nebo jestli už ta rostlinka toho ječmene vyrazila, nebo jestli už zlátne. Takže to je důležitý a od začátku do konce je to zhruba 280 dnů a až sklidíme na poli nebo až očešeme ten chmel, tak ty kamery přestěhujeme do pivovaru a půjdeme do varny, půjdeme samozřejmě nejdřív na sladovnu, do varny, do sklepa, až do toho hotového piva. Aby si všichni uvědomili, že to není jenom pár dní, kdy se to pivo uvaří, ale že to ten přírodní nápoj, že to trvá nějakou dobu.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Milí posluchači, omlouváme se za odvysílání části předchozího dílu pořadu. Nyní si můžete poslechnout ten aktuální. Děkujeme za pochopení.
1: Osobnosti Česka.
2: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
3: Krásný den.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký, vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
3: Já samozřejmě můžu odpovědět zvrkle. Od malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk, pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jet do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
2: No ale kde se to vzalo?
3: Přece
2: člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
3: zvědavost.
2: Ulici.
3: Zvědavost. Fakt
2: zvědavost.
3: To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, ten do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívám? Proč bych nesměl?
2: Kdo mě zablbost, jako. Kdo mě zastaví?
3: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
2: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
3: Jo, tak to jasný.
2: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
3: Jo.
2: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
3: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně, jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že jo? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život. Tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej nebo nemusím tako říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo a pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
2: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, ne jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
3: Jo.
2: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
3: Byla.
2: A jak dlouhá byla třeba?
3: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je, to, děkuju.
2: Máme to je vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
3: Já tak vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit nezačal, takže to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel. Nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodňouska, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru a ani jsem to nikde neříkal. Prostě já schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším. Tak to bylo těžký, ale cenný.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete? S tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teďku bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
3: No jasně.
2: Do jaké míry s tím cestovatel Hrolezec počítá?
3: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenou linkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
2: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, kdy jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a jako o život. Tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
3: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy v ním teďka neudělám chybu. Prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec a já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s tím v pohodě.
2: Ne, já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká, a já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. No, já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
3: Tak tohle mám jinak, vidíte.
2: Jakože...
3: To je zajímavé.
2: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
3: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
2: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
3: Aha. Já jsem to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
2: Všichni jeli dál, jste blíž.
3: Já pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
2: A během toho?
3: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdeme, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě a říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco, já jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
2: Jo? Ano,
3: jako,
2: Mordor.
3: Tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalce dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel podobně jako kravině jako já. A že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju, co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká, ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat, je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
2: Mně se to netýká.
3: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
2: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
3: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrtí, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně. A že
2: až.
3: A možná až moc. Ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzarození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotný a hezký, o kterým tady mluvím.
1: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
2: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho, že z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba, nevím, 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu. Jo.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivnej sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky, nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem. Hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo? Což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo? Že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: A
3: na dva životy.
2: Je nějaká opravdu reálná, která vás teď jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik. Je, jo,
2: ano, rozumím.
3: Že to řeknu, ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a dvě dcery, o mě mají docela strach a když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň dva. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počítat, až budou holky třeba. Já jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu tak, miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílený výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zas odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout. Že? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako dvě děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jako, že musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na Jižní pól, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí,

0: to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě. A kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
1: Musí mít. Zkrátka musí potom.
0: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit, i že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, já na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
1: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
0: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
1: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
2: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Město Plzeň řeší porušování pravidel při užívání sdílených elektrokol. Mateřská škola ve Studánce na Tachovsku už je po rekonstrukci částečně v provozu. Zítra čekejte

0: Polojasno až zataženo, místy slabé přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Plzeňská radnice upozorňuje na časté porušování pravidel při jízdě na městských elektrokolech. Lidé podle magistrátu nejezdí po vyznačených cyklostezkách a na kola sedají i děti mladší 15 let. Pro ně je přitom sdílená služba elektrokol z bezpečnostních důvodů zakázaná, jak říká náměstek primátora pro oblast dopravy Aleš Tolar z hnutí STAN.
1: Pořád apelujeme na to, aby uživatelé využívali a dodržovali všechny předpisy, využívali pouze cyklostezky, komunikace, v žádném případě ne chodníky a přechody pro chodce. Pokud možno používali přilbu, ta služba je teda zapovězena mladým do 15 let. Často jsme teda svědky toho, že se to nedodržuje. Tady apeluju na rodiče, aby dbali na to, za co jejich děti utrácejí.
0: Zdarma si mohou městská elektrokola půjčit pouze předplatitelé plzeňské karty starší 15 let. Obec Studánka u Tachova dokončuje opravu a přístavbu mateřské školy. Tu navštěvuje více než 20 dětí. Rekonstrukce a rozšíření budovy vyjdou na zhruba 5 milionů korun. Necelý milion pokrývá dotace od Plzeňského kraje. Co všechno už je hotové, shrnula nezávislá starostka Sylvie Weiskebrová.
2: Přistavili jsme budovu k stávající budově mateřské školy, ve které budou nové šatny a místnost pro sušení věcí. Zároveň se zvětšil prostor kuchyně a vznikl úložný prostor. Zvýší se tím celkově komfort personálu a dětí.
0: Školka už je pro děti znovu otevřená, práce ale pokračují. Je potřeba dokončit chodníky nebo provětrávanou fasádu ze sibirského modřínu. Hotovo bude nejpozději v říjnu. Návštěvnické centrum u výběhu vlků v Srní na Šumavě je bez vody. Mimo provoz jsou i toalety. Informují o tom správci Národního parku Šumava na sociálních sítích s tím, že kvůli zákazu čerpání z jiných zdrojů tam není možné dovést vodu v cisterně. Zároveň žádají návštěvníky, aby jako náhradní toaletu nevyužívali okolní lesy, ale sociální zařízení v sousedních obcích nebo restauracích. Úřad Evropského veřejného žalobce bude dál vyšetřovat celý případ údajného neoprávněného vyplácení dotací pro holding Agrofert. Rozhodlo o tom nejvyšší státní zastupitelství. Podle něj evropské i české dotace tvoří jeden neoddělitelný případ a nemají se vyšetřovat zvlášť. Spor vznikl potom, co evropský žalobce část případů týkající se českých peněz postoupil vrchnímu státnímu zastupitelství v Praze. To s tím ale nesouhlasilo. Kauza vychází z trestního oznámení, které v únoru podali Piráti kvůli možnému střetu zájmu premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO. Týká se i toho, proč stát vyplacené peníze po holdingu nevymáhá zpět. Agrofert tvrdí, že na dotace má nárok a čerpá je v souladu s českými i evropskými pravidly. Sport. Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a deblista Patrik Rykl jsou v první nominaci na duel druhého kola kvalifikace tenisového Davisova poháru proti Spojeným státům. Informoval o tom dnes kapitán Tomáš Berdych. Utkání se uskuteční 18. a 19. září v pražské O2 aréně. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra ráno čekejte polojasno, dopoledne od jeho západu zataženo a odpoledne se na Šumavě objeví déšť. Postupně čekejte slabé přehánky i jinde v regionu a večer ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 14 až 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 180 u Myslinky na severním Plzeňsku bourala dvě osobní auta, jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Je pondělí 17. srpna, začínáme další týden a věřme, že to bude týden úlevy od těch hrůzostrašných veder, která jsme zažívali v týdnu předchozím. Tolik tedy pár slov o počasí a teď už k následujícímu vysílání Českého rozhlasu Plzeň. Jako vždy při pondělku na vás čeká rubrika Náš příběh, ve které vám blíže představíme dirigenta Ivana Paříka. Je samozřejmostí, že otevřeme rozhlasové tržiště pro vaše inzeráty a už za chvíli vás v dalším díle našeho seriálu vezmeme tam, kde je rok kratší než den. Tak příjemný poslech.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: užívat svět.
1: Dnes večer v České televizi.
2: ČT 1. Karta ďábla na mrtvém těle věštkyně. Kdo a proč jí zabil? Kriminální seriál Místo zločinu Ostrava. ČT 2. Barová tanečnice a světácký zloděj mají dokonalý plán loupeže. Premiéra kriminální komedie Gambit. A ČT Art. Co se odehrává v časové smyčce? Úspěšná crazy komedie Davidského divadla Černá díra. Pondělní večer s Českou televizí.
3: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Účinkoval na významných českých i evropských koncertních pódiích. V Plzni strávil 13 let v angažmá Tylova divadla a navíc také spolupracoval s plzeňským rozhlasovým orchestrem. V dnešní rubrice Náš příběh uslyšíte už za chvilku o dirigentovi Ivanu Paříkovi. Teď pro vás ale mám...
1: Tipy pro volný čas.
0: Zahrada v Kalikovském mlýně ožívá v rámci kulturního týdne Veselá scéna. Od 19 hodin předvede to nejlepší ze své tvorby Travesty reví Techtle Mechtle. Čeká vás večer plný humoru, tance, muzikálu a velkolepých kostýmů. V amfiteátru za obchodním centrem Plaza pokračuje Sportmánie. Děti i dospělí si tam mohou zdarma vyzkoušet desítky sportů, potkat známé sportovce a zapojit se do soutěží i pohybových aktivit. V Plzni pokračuje festival Na ulici, nabízí koncerty, pouliční divadlo, basking a další vystoupení na několika scénách. V hale Depot 2015 po 17. hodině zahrají kapely Medium, Balance, Masový hrach, Kabát, Revival West a plzeňská kapela Absolutní neklid. V kostele Na nebevzetí Panny Marie v Horažďovicích vystoupí od 20 hodin lektoři a účastníci Ševčíkovy akademie v rámci koncertu pro solové smyčce. Výstavu Život dětí na zámku za císaře pána můžete navštívit v muzeu Lamberské stezky v Žihobcích. Dozvíte se tam, s čím si hráli a jak se vzdělávali nejen děti kněžny Káči a knížete Gustava von Lamberg. Otevřeno je od 10 do 16 hodin. Tolik tedy dnešní tipy. No a teď má pro vás Pavel Vítek svoji modlitbu.

0: příběh. Výjimeční lidé a zajímavá místa našeho kraje.
1: A dnešní rubrika Náš příběh patří mezinárodně uznávanému dirigentovi, klavíristovi a hudebnímu pedagogovi Ivanu Paříkovi. Významnou část své kariéry strávil v plzeňském divadle Janka Tyla, kde byl v angažmá celkem 13 let. Působil ale také v Rakousku a hostoval na dalších evropských scénách. Kromě toho se podílel na založení multioborového festivalu Smetanovské dny.
2: Vzpomínka na Plzeň od Bezřicha Smetany.
3: Úryvek skladby zahrál dirigent Ivan Pařík.
2: Já jsem začal samozřejmě jako pianista, poněvadž bez klavíru v podstatě nemůžete hudbu dělat. Poněvadž ta hudba není jenom jedna melodie, jeden hlas, tak stejně bych se učil na klavír, abych mohl si ty skladby zahrát v celku. Tak já jsem začal jako pianista, hrál jsem také varhany, ale v podstatě, co se týče těch nástrojů, tak zůstalo u toho klavíru.
3: Jak jste se dostal k dirigování?
2: Můj otec byl dirigent. A já jsem prakticky s tímto zaměstnáním měl co činit už od svých 3 let. Můj otec byl dirigent a pianista, takže já jsem pořád byl u hudby od malička. A moje maminka byla zpěvačka, byla výborná operní pěvkyně a od té jsem zase získal lásku k opeře.
3: A vaše první angažmá bylo kde?
2: Jako symfonický dirigent ve Středočeském symfonickém orchestru, který tehdy sídlil v Poděbradech, ale to trvalo jenom asi rok a pak jsem už přešel v roce 1975 do plzeňské opery.
3: A v plzeňské opeře jste vydržel docela dlouho.
2: V plzeňské opeře jsem byl celkem 3x. Nejprve prvních 5 let jako druhý dirigent, pak jsem odešel do Ostravy, pak jsem byl ve vídeňské Volksoper jako dirigent a vrátil jsem se zase do Plzně na 2 roky, kdy jsem tady dělal nejenom dirigenta, ale zároveň jsem i šéfoval opeře. A potom jsem přišel do Plzně v roce 2006, opět po mém angažmá v Rakousku a od té doby jsem tady vlastně byl až do té doby, kdy jsem odešel na takzvaný odpočinek, což ovšem se nekoná.
3: Když říkáte, že se nekoná, co děláte teď?
2: Jednak dělám různé koncerty, jako dirigent i jako pianista. Učil jsem také v Praze na AMU jako externista a píšu knihu teď o hudební interpretaci jako takové.
3: Vy jste jedním ze zakladatelů festivalu Smetanovské dny. Jak vznikl ten nápad založit festival?
2: Když jsem přišel do Plzně, tak jsem byl překvapen, že takovému smetanovskému městu, jako je Plzeň, chybí nějaká akce, která by jenom toho Smetanu připomínala. A s touto myšlenkou jsem se svěřil panu profesoru Antoniu Špeldovi. To byl velice, velice vzdělaný a neskutečně akční člověk, profesor matematiky, profesor fyziky, ale zároveň i vynikající hudební vědec, který byl velmi spojen s činností v rozhlase. A ten byl tímto nápadem nadšen a rozhodl se, že se pokusí tento festival zorganizovat. Nakonec takovýto festival skutečně vznikl, mezioborový festival, což je naprosté unikum a to, že už trvá 46 let, to mi dělá velkou radost a jsem rád, že toto funguje.
3: Ivan Pařík dostal loni za svůj přínos cenu Dvorany slávy Plzeňského kraje. Z Plzně Julie Suchá, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Rozhlasové tržiště vám přináší firma Kovo Šrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nýřanech.
1: Sudovi Šrot, Republice ocel.
2: Český rozhlas Plzeň, rozhlasové tržiště.
3: Přesně tak, právě zase začíná to naše malé rozhlasové obchodování, kam vyvoláte svoje inzeráty na číslo 221 554 222. Jdeme na toho prvního, který je tam. Dobrý den. Halo, halo. Tak, nevím, jestli se slyšíme dobře, ale asi se neslyšíme vůbec. Tak zkusíme další telefon. Halo, halo, halo.
4: Dobrý den. Já bych prodal dvě ocelové králíkárny s dřevěnou výplní. Jedna je čtyřkocová, druhá dvoukocová, s krmíckama, s napáčkama, se vším příslušenstvím. A potom dál bych prodal elektrický dámský kolo, skoro nový, a má na to asi tak 200 kilometrů. Mm-hmm. Je to nevhodný dárek.
3: Dobrá, a čekáme číslo, telefon číslo, ano.
4: A hned vám řeknu 721 564 622 a je to sobě kury.
3: Dobrá, máme zapsáno, ať to vyjde.
4: Děkuju, mějte se moc hezky, naschledanou.
3: Naschledanou, kdo je tam dál? Dobrý den.
5: Dobrý den, prodám Citroen C3, nově podtechnický, no 2 roky. Na čísle 606 230 424, volat můžete hned.
3: Číslo zopakuji, 606 230 424.
5: Ano, děkuji.
3: Není záč? Tak, a koho tam máme dál v tržišti? Dobrý den.
6: Dobrý den. Prodala bych mlýnek ruční na odšťavování ovoce, zejména na rybíz, angreš a podobně. Bude to velmi levně. Na telefonním čísle 732 688 575. Je to starý Plzenec.
3: Tak po trojicích to přečtu 732 688 575.
6: Naslyšenou.
3: Naslyšenou. Další účastník tržiště má slovo. Dobrý den.
7: Dobrý den. Přívěsný vozík za auto.
3: Posloucháme.
7: A dámské kolo na telefon 602 326 658.
3: Mm-hmm. Číslo zní 602 426 658, také jsem to zapsal. Naschledanou.
7: Děkuji. Naschledanou.
3: A rozhlasové tržiště teď poslouchá vás. Dobrý den.
8: Dobrý den, tady posluchačka z Plzně. Prosím vás, prodala bych elektrokolo. Má strašně málo najeto a cena určitě dohodou.
3: Mm-hmm.
8: A telefon 605 805 819.
3: 605 805 819, opakuji pro případného zájemce. Naschledanou.
8: Naschledanou a děkuju.
3: Není zač, jdeme dál. Ještě myslím stihneme určitě aspoň jeden telefonát. Tak povídejte, dobrý den.
9: Dobrý den. Já bych prodal elektrocentrálu, dále prodám dvouradečný nesený pluh za traktor a ještě prodám dvě kovové nádrže na vodu za rozumnou cenu. A je to na telefon 728 042 299. Děkuji.
3: Není zač, 728 042 299 a úplně poslední telefon. Prosil bych stlumit nebo zavřít rádio. Jestli tam...
10: No.
3: Ano, posloucháme.
10: No. Prodám sekací traktor Garden Club 92 cm záběr, 13,5 koně s košem, baterie, řemeny, sednou sekat, předvedu. a prodám hliníkové disky na Peugeot 407 HDI. Vše na telefon čísle 774 589 487 Královicko.
3: Máme zapsáno, nashledanou.
10: Děkuji, pěkně, nashledanou.
3: Tak to bylo poslední telefonní číslo v dnešním rozhlasovém tržišti, které znělo 774 589 487.
0: Rozhlasové tržiště vám přinesla firma Kovošrot Suda s provozovnami v Plzni, Křimicích a Nířanech. Sudovi Šrot, Republice Ocel.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.
1: Vaše podnikání potřebuje víc místa? V Plzni pronajímáme zpevněnou plochu. Ideální pro skladování, parkování i logistiku. Skvělá dostupnost, flexibilní podmínky. Volejte 601 395 131.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Národní koalici proti suchu povede premiér Babiš. Klatovy postavili z dotací Evropské unie chráněné bydlení za 31 milionů korun. Správa Národního parku Šumava zakázala splouvání teplé Vltavy. Zítra čekejte polojasno až zataženo, slabé přehánky a teploty do 20 stupňů. Pěkné odpoledne přeje Štěpánka Zítková. Obnovenou národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Dnes oznámil, že spolu s ním v komisi zasednou i ministři zemědělství Martin Šebestyan za SPD, ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů nebo klimatolog Miroslav Trnka z portálu Intersucho. Koalice má za úkol koordinovat a urychlit opatření proti extrém.

0: extrémnímu suchu a zajistit lepší zadržování vody v krajině. Skupina zasedne dnes odpoledne. Klatovy postavili s pomocí evropské dotace objekt chráněného bydlení s 5 byty se 7 lůžky, komunitním prostorem a zázemím pro pečovatelky. Přišel včetně vybavení na více než 31 milionů korun. Ve městě možnost této služby dosud chyběla a lidé za ní museli do jiných měst, například do Plzně a Přeštic. Klatovy začaly s výstavbou bezbariérových bytů v Aretinově ulici u Kulturního domu a Drnového potoka loni v srpnu. Jak informovala mluvčí města Radmila Nagovská, do bytů se začnou první obyvatelé stěhovat na podzim. Zákaz splouvání Teplé Vltavy dnes vydala správa Národního parku Šumava. Do odvolání také pozastavila možnost nových registrací na splouvání úseku Soumarský most Pěkná. Důvodem je nízký stav řeky. Pokračuje mluvčí Národního parku Jan Dvořák.
1: Hladina Teplé Vltavy na Soumarském mostě se už dlouhodobě drží hluboko pod hranicí 40 cm. Vzhledem k tomu, že současný stav neumožňuje ani splouvání s průvodcem, správa Národního parku Šumava zastavuje splouvání. Všem zájemcům, kteří si rezervovali termíny, bude rezervační poplatek vrácen v plné výši.
0: Maďarská policie zahájila trestní stíhání proti řidiči polského autobusu, který včera havaroval na dálnici M3. Podezírá ho z obecného ohrožení z nedbalosti s následkem smrti. Při nehodě zemřelo 12 lidí a další utrpěli vážná zranění. Soud teď bude rozhodovat o uvalení vazby.
2: Řidiče autobusu policisté zadrželi už krátce po nehodě. Pracují také s verzí, že za volantem usnul. Vyšetřování je ale teprve na začátku. Varšava s Budapeští mezitím začaly připravovat přesun zraněných do Polska. První skupinu by mělo armádní letadlo připravit ještě dnes večer. Zbytek zůstává v nemocnicích v Egeru a Myškovci, dokud jim zdravotní stav přesun neumožní. Nehoda se stala v noci na neděli na dálnici M3 na severovýchodě Maďarska. V autobuse tou dobou bylo 57 cestujících a dva řidiči, kteří se vraceli z poutní cesty na Balkáně. Bára Vránová, Český rozhlas. Sport.
0: Ligová fotbalová asociace vyhověla žádosti Jablonce a odložila jeho utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo hrát 23. srpna. Severočechy ale o 3 dny dříve čeká zápas poslední fáze kvalifikace o konferenční ligu na hřišti skotských Rangers a požádali proto o přesun. O náhradním termínu bude asociace informovat. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, ojedinělé slabé přehánky, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra čekejte ráno polojasno, dopoledne od jihozápadu zataženo a odpoledne se na Šumavě objeví déšť. Postupně čekejte slabé přehánky i jinde v regionu a večer ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 14 až 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr. Rostylové podmínky budou dobré, aby jeho zátěž na jedničce tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Dvě osobní auta bourala na silnici 180 u Myslinky na severní Plzeňsku. Jeďte tam opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Povodí Vltavy instaluje do řeky Úhlavy nové měřící zařízení. Bude zjišťovat kvalitu v jediném zdroji pitné vody pro Plzeň. Jakmile stoupne hladina na předem danou hodnotu, začne samo odebírat vzorky a zároveň se spustí senzory měřící kvalitu vody. Tu pak můžou odborníci sledovat třeba na mobilu nebo počítači. Proč o tom všem mluvím? Protože o tom bude podrobnější reportáž tady na vlnách Českého rozhlasu Plzeň, a to krátce po 15:30. Jinak se můžete těšit na další návštěvu některého ze šlechtických sídel v rámci zámeckého léta. No a už za pár minut se blíže zastavíme u právě probíhajícího plzeňského festivalu Na ulici. Taky nadále hezké odpoledne a příjemný poslech, vážení.
3: Český rozhlas Plzeň a Roman Stupka.

0: Možná jste to také zaregistrovali, Plzeň v těchto dnech ožívá festivalem na ulici. Nabízí koncerty, divadlo, sport i program pro děti. Jednu z největších letních kulturních akcí však letos nenajdete jako obvykle v centru města. Musela se kvůli rekonstrukci náměstí Republiky přesunout do Depa 2015 a jeho okolí. No a právě tam konkrétně na scéně u zemníku u řeky nad Bůzy je i naše reportérka Jitka Doubravová. Tak Jitko, hezké odpoledne.
1: Dobrý den. Tak na scéně, která se nachází u řeky, kousek za místem u Ježíška, právě začalo sportovní odpoledne. Připravila ho krašovská aktivity Centrum Plzeň a jsou tady například trampolíny a další sportovní aktivity, které si můžou návštěvníci sami vyzkoušet. Je tady příjemně, od řeky fouká svěží vánek a počasí přímo vybízí ke sportovním aktivitám. Není takové horko jako v těch minulých dnech. Hned vedle mají své stánky neziskové organizace z Plzně a okolí. Své aktivity tady představuje například diakonie, transplantace kostní dřeně, spolek Aleš a spolek K srdci, ale také plzeňské nakladatelství Euskaldun, které se zaměřuje na překlady knih z neobvyklých jazyků. Je to tady vlastně takové živé setkání s organizacemi, které v Plzni pomáhají, pracují s lidmi a nabízejí nejrůznější volnočasové aktivity.
0: No tak my ten svěží vánek od řeky občas tedy docela slyšíme, to musím říct, ale co dalšího tahle scéna u Ježíška během festivalu nabízí?
1: Podle programového ředitele festivalu Michala Ilicha je to vlastně takový malý minifestiválek klidu. Střídá se tu tanec, čtení, hudba, vystupují tu písničkáři a zítra tu proběhne také slam poetry v čele s oblíbeným Anatolem Svahilcem. Tahle scéna se za běžných okolností nachází v Proluce, letos se ale kvůli již zmíněné rekonstrukci náměstí Republiky musela přesunout právě sem. Ráda bych pozvala posluchače na představení Neviditelná M divadelní skupiny La Ulica, kterou tvoří kromě divadelních profesionálů také lidé bez domova. A takovým zlatým hřebem této scény bude koncert a autorské čtení Jiřího Dědečka.
0: Tak možná bychom mohli ještě krátce zmínit, na co se lidé můžou těšit i na těch dalších scénách.
1: Tak festival nabízí opravdu pestrou hudební nabídku. Vystoupí i zahraniční hosté z Argentiny, Kuby a Francie. Dále zahrají plzeňské kapely, například Skutečný kulomet a Blue Chesterfield, ale také kapela Semtex nebo Petr Prokop, který oslavil nedávno své osmdesátiny. Vystoupí i méně známé hudební kapely a právě podpora těchto ještě ne zcela známých uskupení je mi velmi sympatické. Jak organizátoři říkají, smyslem je, aby tyto kapely se představily publiku, aby potom na ně diváci a posluchači mohli do klubu chodit víc.
0: Tak když už zmiňuješ ty organizátory, je to pro ně velká komplikace, že letos museli festival přesunout dál z centra města?
1: Tak je to určitě velká změna, protože festival na ulici letos nemůže využívat jako tradičně náměstí ani sadový okruh, kam jeho program běžně patří. Organizátoři proto letos bojují i s menší návštěvností a právě proto bych posluchače chtěla pozvat, nenechte se odradit tím, že festival není na svých obvyklých místech. Tady u Ježíška je program, další scény najdete u Depa a právě tam je na parkovišti také ta hlavní hudební scéna. Z centra je to příjemná procházka, ale samozřejmě se sem dá pohodlně dojet i městskou dopravou. Jinak ještě doporučuji podívat se na web festivalu na ulici. Je velmi přehledný a dá se tam program filtrovat podle jednotlivých dnů, hodin nebo žánrů. A aktivní jsou organizátoři také samozřejmě na sociálních sítích, takže možností je opravdu hodně a byla by škoda festival letos kvůli změně míst minout.
0: No já snad ještě dodám, že festival pokračuje až do soboty 22. srpna a veškerý program je zdarma. To byla Jitka Doubravová. Díky, naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

Září se blíží a s ním i náš tradiční pochod rozhlasová 25. Vyberte si trasu dlouhou 12,5 nebo 25 kilometrů a vyražte s námi v sobotu 12. září. Startujeme mezi 8. a 10. hodinou. Registrovat se můžete před budovou Českého rozhlasu Plzeň na náměstí Míru 10 od 8 do 10.

0: S námi 12. září. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: Vítr vysoko nad zemí pořádně zamotal hlavu mnoha lidem.
2: To není idea anebo ideologie. To je podložen faktama.
1: Už pár měsíců se vede v Česku souboj o větrné elektrárny.
3: Tam, aby stálo 10 větrníků, čtvrt kilometru vysokých, mně přijde absolutní nesmysl.
1: Občané i starostové vyrazili do boje. Větrníky houfně odmítají a jsou úspěšní. Co za tímto úspěchem stojí, zajímá Lubomíra Smatanu v rozhlasovém dokumentu Jestli se vítr obrátí. V našem vysílání ve čtvrtek 20. srpna po 17:30 večer.
0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Ještě tento a příští týden s námi můžete putovat po zámcích. Se zámeckým létem navštěvujeme každý den jedno ze šlechtických sídel. Kam se vypravíme dnes, to už je otázka pro našeho průvodce Františka Kinského.
1: Zámecké léto.
2: Dnes se vydáme na Žatecko, kde navštívíme rokokový skvost, zámek Stekník. Je obklopen italskou terasovitou zahradou a vytváří jedinečnou a monumentální kompozici v krajině spojené s tradicí pěstování žateckého chmele. Více nám už přiblíží Eva Bucharová.
3: Prohlídku zámku Stekník začínáme s kastelankou Janou Zajíčkovou v prostorách, kde já jsem byla naposledy, když tady byli restaurátoři, tady se budovalo. Kde my teď vlastně se nacházíme?
4: Nacházíme se v hlavním sále zámku Stekník. Má překrásnou rokokovou výmalbu, která znázorňuje antický chrám s vyobrazením čtyř živlů. Takže tady máme vodu, oheň, zemi a vzduch. V nikách na nás se dívají bohové těchto živlů a nahoře na klenbě sálu potom vidíme bohyni úrody se svou družinou. Výmalba pochází teda z druhé poloviny 18. století a dokonce se pánům restaurátorům podařilo nalézt signaturu neboli podpis autora této výmalby. Nachází se tady za klavírem a byl to Krištof Sekl. Byl to vlastně dvorní malíř kolovratů, který se podílel také na výzdobě španělského sálu na Pražském hradě a byl to uznávaný malíř vedut a opravdovým mistrem perspektivy. Když se podíváte na tu malbu, jakým způsobem působí do hloubky,
3: tím moderním jazykem by se dalo říct, že ty malby působí jako 3D.
4: To je docela vtipná hláška, kterou nám tu zahlásila i jedna z našich paní průvodkyň kdysi v minulosti. My jsme se tomu taky jako trošku zasmáli jako teď.
3: Pojďme se, paní Kastelánko, podívat k naší prostřené tabuli.
4: Je to původní zlacený servis, který používala rodina Geralda de Tendra ve 20. letech. Je to značka Hohenberg Bavaria a tento servis je doplněn souborem skla Moser typu Pope a je zde také stříbrný servis, jídelní servis. Rodina potomků Geralda de Tendra nám v roce 24 nabídla možnost výkupu tohoto původního zámeckého servisu a my jsme si pro tento servis jeli do Madridu.
3: Postoupíme z toho hlavního sálu do pánského pokoje, který jste zařizovali podle fotografií.
4: Je to tak, získali jsme historické fotografie pohledů do interiéru, jak je obývala rodina posledního soukromého majitele, pana Geralda de Tendra.
3: Co to všechno máme? Pojďme si prohlédnout nějaké detaily. Podle těch detailů soudím, že pánský pokoj sloužil jako pokoj kuřácký.
4: Ano, ano, říkalo se mu i kuřácký. Působí takovým tmavým dojmem, protože se stává z tmavého obložení stěn. Nahoře je potom taková tapeta s listovým. De Tendru zde vlastně soustředili své nejcennější obrazy a na stole, jak jste zmínila, že to byl kuřácký pokoj, tak samozřejmě tady jsou oblíbené doutníky pana Geralda, který je miloval, nechával si je i přivážet z ciziny. Je tady i tabatěrka a různé pomůcky pro kuřáka, různé takové krásné popelníčky a další věci. Je tady jeho oblíbený švýcarský hrdina Wilhelm Tell. Máme tady i vyobrazení na fotografiích pana de Tendra a jeho ženy paní Hany. A je tady vlastně i takový koutek, pracovní stůl pana de Tendra, kde je otevřená kniha a psací náčiní, které používal.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Stekník si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.

nešahej na mě, nešahej na mě, dej ty svý pracky pryč. Nešahej na mě, nešahej na mě, to je k mému štěstí klíč. Nelez mi do mojí osobní zóny, nech si svý bacily. Nešahej na mě teď ani za chvíli.

0: Prosím, nešahej na mě, jinak jsme skončili.
1: Co asi dělají rodiče, když je zrovna nikdo nevidí?
2: Mijou se, jsou neviditelní.
3: Papají, koupí brejle.
4: Dělají jídlo.
5: Ošmakávají.
6: Ubíhají obývák.
7: Mají zavřené oči.

0: 15:39 jste na vlnách rádia vašeho kraje, tedy Českého rozhlasu Plzeň. A jak už jsem avizoval, Povodí Vltavy instaluje v Klatovech nové měřící zařízení. Bude zjišťovat kvalitu v řece Úhlavě, jediném to zdroji pitné vody pro Plzeň. Díky tomu získají hydrobiologové přesná data o tom, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Při vydatných deštích jdou rovnou z kanalizace do potoků a do řeky. Chrání se tak čistírna odpadních vod před zahlcením.
1: Teď musím vyčistit ten prostor.
2: Pracuje přímo v drnovém potoku hydrobiolog Jindřich Duras.
1: My právě tady máme ty česle proto, aby veškeré ty vlhčené ubrousky a všechno nám nezaneslo tu sondu.
2: A tady na to místo tedy přijde to měřící zařízení.
1: Tady máme nějaký Roxory. Ne, fuj, Teixl. Jo, a k tomu přiděláme měření výšky hladiny a tu sondu, na kterou se právě díváme. Sepne se zároveň s tím odběrovým zařízením, takže budeme mít paralelně odběr některých vzorků a kontinuální průběžné měření. A zároveň nám umožňují dívat se i v Plzni, třeba na mobilním telefonu nebo na počítači, na to, co se tady přesně děje.
2: To je řídící jednotka pro ten automatický odběrák.
3: Hydrobioložka Kateřina Zachová.
2: Tady se vlastně dá nastavit, kolik je tam flašek, jak často se to má brát a tak dále, ale tato jednotka je řízená výhradně přes ty SMSky.
1: Je to unikátní zařízení. V Česku, kromě kolegů v Budějovicích, takovýhle zařízení nikdo nemá.
2: Odlehčené odpadní vody pouští do toků města a obce běžně. To nové detailní měření ale začíná právě tady v Klatovech u drnového potoka, který vtéká do Úhlavy. Pro region je totiž zásadní.
1: Úhlava je hlavní, jediný zdroj vody pro celou plzeňskou aglomeraci, což je kolem 220 tisíc lidí. A při tom dešti se vlastně dostává do potoka zcela nečištěná odpadní voda. Z exkrementy, z mikroplasty, s vlhčenými ubrousky, což je další zdroj plastu, mikroplastů, s toaletním papírem, ze zbytky jídla, ze vším.
2: Co vám to všechno řekne, ta data, která tady seberete?
1: Potřebujeme potvrdit zjištění, která jsme udělali v předchozích 2 letech, že kdykoliv zaprší, tak v drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok. A je to velmi důležité proto, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže. Jak moc se snížilo tohle zatížení. A vybudování retenční zdrže, to je první pomoc.
2: A právě novou podzemní retenční nádrž za 250 milionů korun teď Klatovy staví. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS by měla být hotová v lednu a pojme 6000 metrů krychlových odlehčené odpadní vody.
4: Pomůže v té chvíli, kdy dochází k nějakým přívalovým dešťům a kdy dojde k tomu, že se řekněme vyplaví, a teď nechci říkat co všechno, skrze město a šlo by to do Úhlavy. Až bude retenční nádrž hotová, tak zadrží tuto vodu a pak ji postupně nasměruje na naší čističku.
2: Nové měřící přístroje Povodí Vltavy by se měly spustit při prvním dešti. Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Víte, co aktuálně nejvíce zaměstnává veterináře? Jaké potíže přinesla domácím mazlíčkům velká vedra? Na tohle všechno se budeme ptát doktora Františka Zahrádky už zítra dopoledne ve vysílání. Poslouchejte po 10. hodině. Ale už daleko dřív, za chvíli po hodině 16. tady bude dnešní vydání rozhlasové humoriády, takže zase dopředu prozradím, že dnes bude nabízet scénky a ukázky z pořadu moderátor, zpěvák, komik a imitátor Vladimír Hron. Společně s Patrikem Rozehnalem vám nabídnou vždy nějakou scénku a vy rozhodnete, jestli chcete slyšet stejného komika a nebo ho někoho jiného. Tak, to bylo ode mě vše. Roman Stupka se pro tuto chvíli loučí. No a samozřejmě, že i nadále přeje příjemný poslech.

Věděli jste, že nedaleko Měčína na Klatovsku pramení dva potoky? První, zvaný dříve Měčínský a nyní Třebícinka, východně od Měčína, a druhý bezejmený severovýchodně, pod samotou Nový Dvůr. Oba tyto potoky se pod Měčínem stékají v jeden a mezi Švihovem a Červeným Poříčím ústí do řeky Úhlavy.

Zažijte den nabitý adrenalinem a leteckou vášní. Nezapomenutelná show na západě Čech. Letecký den Cheb ve dnech 29. a 30. srpna na chebském letišti. Těšit se můžete na nejlepší akrobatickou skupinu na světě The Flying Bulls Aerobatics Team. Legendární československý proudový letoun L-29 Delfín v dynamické ukázce předvede Josef Dodovaško. Vystoupí také mistr světa v Red Bull Air Race Martin Šonka. Z Německa přiletí akrobatická skupina rodiny Niebergálů na italských strojích Markety. A k vidění bude i celá řada historických skvostů. Legendární stíhač z druhé světové války North American P-51D Mustang, jako v Levce 11 nebo ikonický Corsair Devotion. Účast přislíbila i armáda České republiky. Letecký den Cheb 29. a 30. srpna. Jednodenní vstupenka právě teď od 400 korun na www.leteckýdencheb.cz. Za významné podpory města Cheb akci připravují Ultralight Club Cheb a agentura 4Pro.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Česko zasáhly silné bouřky, vyhnou se jen západní části republiky. Cyklisté z Plzně si mohou nechat zdarma označit své jízdní kolo městskou policií. V Kazmějově na severním Plzeňsku dokončují stavbu nového sběrného dvora. Zítra čekejte polojasno až zataženo, slabé přehánky a teploty do 20 stupňů. Dobrý den, přeje Štěpánka Zítková. Přes Česko postupují silné bouřky. Velmi intenzivní jsou teď východně od Prahy. Blíží se třeba ke Kutné Hoře a také Kolínu. Další silné bouřky jsou na Vysočině a Jižní Moravě. Podle Českého hydrometeorologického ústavu je doprovází kroupy i silné nárazy větru. Mohou mít rychlost i kolem 90 km za hodinu. Výstraha před bouřkami platí až do večera pro celé Česko s výjimkou západu. Plzeňští strážníci zítra zájemcům označí jejich jízdní kola speciálními značkami. V případě krádeže známka pomůže s identifikací kola. Na hrázi Velkého Boleveckého rybníka si bude možné nechat označit i elektrokolo, koloběžku nebo kočárek. Mluvčí městské policie Jana Pužmanová popisuje, jak značení kola vypadá.
2: Označení probíhá speciální značkovací barvou, která obsahuje mikrotečky s evidenčním číslem, takzvanou syntetickou DNA. Evidenci je potřeba přinést občanský průkaz vlastníka a doklad o nabití označovaného

0: dopravního prostředku. Přihlášku k evidenci je možné vyplnit předem nebo až na místě.
1: U hráze Velkého Boleveckého rybníka v blízkosti občerstvení budou strážníci zítra od 14 do 17 hodin. Nový moderní sběrný dvůr staví v Kazňově na severním Plzeňsku. Původní sběrný dvůr uprostřed města nahradí lokalita mimo centrum. Na nový odpadový areál město získalo dotaci téměř 13,5 milionu korun. Pokračuje nezávislá starostka Kazňova Eva Šimlová.
2: Součástí projektu byla také výstavba nové přístupové komunikace a chodníku, které zlepší dopravní dostupnost i bezpečnost pro obyvatele. V současné době bylo dokončeno také výběrové řízení na jeho provozovatele. Nový sběrný dvůr by měl být v září zkolaudován a veřejnosti by měl začít sloužit od poloviny října.
1: Vláda rozhodla o zrušení takzvaných eurocenter, kde mohli lidé získávat informace o Evropské unii. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Podle něj není nutné, aby byla v každém kraji kamenná pobočka. Skončit mají k začátku ledna příštího roku. Stát tím podle Babiše ušetří 10 milionů korun ročně. Úřad vlády už dříve uvedl, že teď bude kabinet klást větší důraz na online komunikaci. Eurocentra fungovala v krajích od roku 2006 a každý rok pořádala zhruba 13 akcí na školách, knihovnách nebo na univerzitách.
3: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky a nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Zítra čekejte ráno polojasno, dopoledne zataženo a odpoledne se na Šumavě objeví déšť. Postupně čekejte slabé přehánky i jinde v regionu a večer ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách maximálně 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: Na silnici třetí třídy ve Stodu na jižním Plzeňsku ulice Hradecká pozor na stavební práce, funguje tam kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. Jděte tam opatrně, přejeme vám šťastnou cestu s Českým rozhlasem Plzeň.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
4: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
5: Krásný den všem.
4: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
3: Humoriáda.

0: Toto byly Buty a jejich tata. Přátelé, s námi je Vladimír Hron v Humoriádě, pokud jste zaslechli rádio až teď. No a teď se dozvíte, že jedna naše kolegyně, humoriádnice a slavná to osoba, má dnes 85. narozeniny. A je to...
1: Hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Uršulko Kluková, hodně štěstí, zdraví, no Uršula.
0: Osobně zaspíval blahopřání Vladimír Hron, připojuje se i Pavel Kučera, zdraví, štěstí a těšíme se na setkání. Třeba už pátek bude Uršula tady v Humoriádě.
1: Výborně.
0: Po slavách.
1: Škoda, že se tu s ní nepotkám, protože v pátek jsem úplně někde jinde, ale pojďme to odstřelit, pojďme to odstartovat.
0: Dobře.
1: Pošleme Uršule nějakou krásnou scénku.
0: Ano, ať se zabaví. Tak co
1: já
0: tam
1: myslím,
0: máme
1: že
0: na
1: Uršula
0: začátek?
1: Určitě jako každá dáma ráda sní.
0: Co sní?
1: No myslím jako sen.
0: Řízek. Jo tak, dobře.
1: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
0: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude. Televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchaný.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že ze mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studený, studenější. Představ si, prej, jestli mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsi mi tí hnusný polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, ne, já nechci, ne, právě, že to je takhle dobrý.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hle, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: Právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Co mě fotbalu, já?
1: Hajni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkový ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko, Františku.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Je, kam jsem...
2: Počkáme na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom...
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa k tomu něco má?
5: No já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej, ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny hvězdami. Plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste si nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel moji show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
4: To je ten tmavý blondiák?
5: Ano, to je ten, jak mi říkáme.
4: Abychom si ho představili z 90.
5: V 90. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blonďatý Černoušek.
4: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
5: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
4: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
5: Já to Vláďa. Miluju.
4: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildbrandtové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metrická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Haló. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: O, děkuji, děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně. Dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník. Moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník. Přeju vám krásné stupně. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme.
2: Děkujeme krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme dalšího, další. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den. Z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme hned pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básni, dneska budeme básni.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Yeah! Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A jimi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8.
11: Nikdy.
10: 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22. 33.
10: A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Výherce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Hele, hele. Já do smrti nemusím vůbec nic dělat.
12: Ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
13: Jo?
12: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
13: Je.
12: Jen pracuj, určitě ti opatří mladičku a krásnou sekretářku.
13: Je, takhle. Já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
12: Děti, no. Že jsi mi to připomněl. Tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
13: Zabili domovnici.
12: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
13: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
12: Zlepšili.
13: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
12: Hej, Františku, sama zařídím.
13: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ty lajdáci?
14: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
13: A to už to asi neprohrajou.
12: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis.
13: Ježiš.
12: No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty jsi tady napsaný taky.
13: To je za známku Paris.
12: To bude z ciziny.
13: Je.
12: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
13: Tak co tam je?
12: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
13: Víš, já ji ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
12: No jo, ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
13: Je, děkuju ti.
12: Potnu.
13: Boženko.
12: A spínkej
13: sladce. To jsou věci.
12: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
13: No jo, Ježiši Maria. To jsou věci. Naštěstí je všechno, jak má být.
15: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Gloriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Teplicích, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome,
1: a teda se i kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuji.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc, co mě udělal Pavel.
3: Já.
4: Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je blásnické střevo a...
3: Dobře,
5: já ho budu teda škrtit jenom
3: děkuji
5: jako,
3: jo.
4: No. Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: O tu Jiráka, prosím.
3: Koho? O tu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím o tu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme
7: zde. Ahoj, rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a chtěla bych Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jinak přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. O to je Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravý holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starý času, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica,
11: tak.
2: Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budou hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
12: teda... Mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
13: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládu a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já, jak jsem přišel, takhle už jsem byl trošku, no nametenej jsem byl, já to řeknu, byl.
11: Tak jsem sundal ty
13: kalhoty a dal jsem nadspasně do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co si dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz zase mě odevřel ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jsi ze všeho vykecáš? No, ono se nevykecá. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkatkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: Otajírák se v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petr Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
7: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak jsem se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na ně tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová vzpomínka s archivou na tichou píseň během toho hlasování Humor mezera A, anekdoty Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata, anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: Je to, možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme Hurvínka pouštět, dáme rovnou anekdoty.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, ano, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A vox populi, vox dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle, i pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumíme. Děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakován, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil?
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
2: Je tady restaurace u nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
2: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
11: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
11: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
11: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo, no a...
11: Přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty.
11: Máme
1: zapsat. Ačko, ano.
11: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
11: že
1: tak
11: je
1: ale
11: za
1: mě. Má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
12: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od do platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
13: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
14: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
15: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal, no jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
16: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka by brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
17: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
16: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se. Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
18: Já děkuji za pozornost.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.

0: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
1: Vláda chce z kraji sestavit mapu nejproblémovějších míst, která trápí sucho. Čtvrtý plzeňský obvod staví v Psovském údolí rekreační centrum Poset. Zítra čekejte polojasno až zataženo, slabé přehánky a teploty do 20 stupňů. Hezké odpoledne přeje Štěpánka Zíková. Nedostatek vody v krajině chce premiér a předseda ANO Andrej Babiš řešit cíleně, řekl to po jednání obnovené Národní koalice pro sucho. Stát podle něj musí najít problematická místa a spolupracovat s lidmi z obcí a krajů tak, aby peníze šly cíleně do lokalit, které sucho trápí. Ministerstva proto společně s Českým hydrometeorologickým ústavem vytvoří jejich mapu, říká Babiš.
2: 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit. Já už takovou mapu tady mám, ano, takže znamená ty červené místa jsou problém, takže to budeme dělat cíleně.
1: Příští týden v pondělí se pak podle Babiše sejde ústřední komise pro sucho. Ta řídí a koordinuje opatření proti suchu na celostátní i krajské úrovni a jsou v ní také zástupci samospráv nebo hasičů. V Psovském údolí v Plzni pokračuje stavba rekreačního centra Poset. Čtvrtý plzeňský obvod za něj zaplatí kolem 30 milionů korun a stavba má být hotová koncem září, říká starosta čtvrtého plzeňského obvodu Tomáš Soukup z ANO.
3: Aby sportovně rekreační centrum co nejlépe zapadlo do okolní krajiny, využíváme především přírodní materiály. Budova s občerstvením a potřebným zázemím je proto celá ze dřeva. Součástí areálu bude také částečně zastřešené posezení, 6 metrů vysoká vyhlídka, uzamykatelné skřínky, třeba pro inline bruslaře a samozřejmě toalety.
1: Hrad a zámek v Horšovském Týně na Domažlicku bude v sobotu centrem celostátní akce Hradozámecká noc. Návštěvníkům připomene příběh japonské hraběnky Mitsuko, která

0: která se na přelomu 19. a 20. století provdala do evropské šlechtické rodiny. Informovala o tom mluvčí českobudějovické pobočky Národního památkového ústavu Markéta Slabová. V Plzeňském kraji se do hradozámecké noci zapojí 11 památek, které po setmění nabídnou speciální prohlídky, koncerty nebo divadlo. Podpora na bydlení v superdávce bude vycházet od letošního října z nákladů domácností v jednotlivých okresech. Nebude se stanovovat podle počtu obyvatel místa bydliště. Ke zranitelným skupinám budou nově patřit samoživitelé a samoživitelky s dětmi do 15 let věku místo do 7 let. Změny v dávce státní sociální pomoci dnes podepsal prezident Petr Pavel. O jeho podpisu informoval Hrad. Sport. Mistrovství světa badmintonu začalo pro českou výpravu úspěšně. Petra Meixnerová postoupila do druhého kola po vítězství 2-1 na sety nad Italkou Hamzaovou. V Indii uspěli i Jiří a Ondřej Králové, kteří potvrdili roli papírových favoritů a porazili Kanaďany Laje a Jakoru 2-0. Nedařilo se naopak Vojtěchu Havlíčkovi s Tomášem Švejdou. Hongkongské dvojici Hong Lui podlehli ve dvou setech. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky, nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Zítra ráno čekejte polojasno, dopoledne od jeho západu zataženo a odpoledne se na Šumavě objeví déšť. Postupně čekejte slabé přehánky i jinde v regionu a večer ustanou. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 14 až 16. Povane mírný severozápadní až západní vítr a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Čachrova na Klatovsku se opravují vozovky, počítejte s dopravním omezením. Přejeme šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
2: Vítejte, 5 minut po 17. hodině, tady je Český rozhlas Plzeň, začíná souhrn toho nejdůležitějšího, co dnešní den přinesl v našem kraji. S přehledem se už za chvíli přihlásí Štěpánka Zíková.
1: Český rozhlas Plzeň, Den v kraji a Jiří Trnka.

0: Posloucháte Český rozhlas Plzeň 9 minut po 17. hodině.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v plzeňském kraji?
0: Štěpán
1: Stručně, jasně, přehledně.
0: A Štěpán Kazíková.
2: Hezké odpoledne. Plzeňská radnice upozorňuje na časté porušování pravidel při jízdě na městských elektrokolech. Lidé podle magistrátu nejezdí po vyznačených cyklostezkách a na kola sedají i děti mladší 15 let. Pro ně je přitom sdílená služba elektrokol z bezpečnostních důvodů zakázaná. Zdarma si mohou městská elektrokola půjčit pouze předplatitelé plzeňské karty starší 15 let. Čtvrtým dnem pokračuje v Plzni festival Na ulici, který se letos odehrává především v areálu Depo 2015. Potrvá do soboty a na diváky čeká ještě řada koncertů, na kterých vystoupí především místní muzikanti, ale organizátoři pozvali i hosty ze zahraničí. Dnes to připomněl programový ředitel akce Michal Ilich, který byl hostem Českého rozhlasu Plzeň.
3: Letos se všichni můžou těšit na Fugu z Argentíny, který jedou turné a po Evropě a zastaví se u nás ve čtvrtek.
2: Více uslyšíte v našem vysílání ještě v této hodině. Ojedinělé měřicí zařízení, které bude sledovat kvalitu pitné vody pro Plzeň, instalovali do řeky Úhlavy v Klatovech specialisté z povodí Vltavy. Zjistí tak, nakolik řeku znečišťují takzvané odlehčované odpadní vody. Při vydatných deštích jdou rovnou z kanalizace do potoka a do řeky. Jak zdůraznil hydrobiolog Jindřich Duras z povodí Vltavy, zmíněné zařízení je v České republice velmi vzácné.
4: Je to unikátní zařízení v Česku, kromě kolegů v Budějovicích, takovýhle zařízení nikdo nemá.
2: Podrobnosti se dozvíte z našeho vysílání zhruba za půl hodiny. Klatovy postavili s pomocí evropské dotace objekt chráněného bydlení s 5 byty se 7 lůžky, komunitním prostorem a zázemím pro pečovatelky. Přišel včetně vybavení na více než 31 milionů korun. V Klatovech možnost této služby dosud chyběla a lidé za ní museli do jiných měst, například do Plzně nebo Přeštic. Do bytů se začnou první obyvatelé stěhovat na podzim.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v plzeňském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
0: Plzeňský obvod se dočkal svého vůbec prvního discgolfového hřiště, které vzniklo ve dříve zanedbané lokalitě na Vinicích. A právě o tom se už za malou chvíli budeme ve Dní kraji bavit. Za 4 minuty 4:45.

0: Zkrátka Karel Gott se účastnil dne v kraji. Tady je Český rozhlas Plzeň za 1:15. V ulici Na Chmelnicích v Plzni je nově k dispozici 9 discgolfových košů pro širokou veřejnost. Prostor podél komunikace nedaleko fotbalového hřiště té Košutka prošel úpravou a prosekáváním náletových dřevin. Milovníci sportu s rodinami s dětmi tak získali nové místo pro aktivní odpočinek v přírodě. S podrobnostmi už je ve studiu náš kolega Stanislav Souček. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. V Plzeňské ulici Na Chmelnicích vyrostlo úplně nové hřiště na disc golf s 9 jamkami. Z dříve nevzhledného a zanedbaného místa se díky terénním úpravám a vykácení náletů stala příjemná oáza pro sport. Hřiště je volně přístupné a na jedno odehrané kolo tu člověk nachodí přes 700 metrů.
0: To už je docela výkon. Stanislave, je disc golf náročný sport nebo si ho může přijít vyzkoušet prakticky každý?
1: Pravidla jsou sice podobná klasickému golfu, ale místo holí a míčku házíte speciální disky do ocelových košů. Zvládne to opravdu každý, od dětí po seniory, i když dostat disk do koše na co nejmenší počet hodů vyžaduje už trochu tréninku. A právě při otevírání si hru vyzkoušel i starostka obvodu Ivana Bubeníčková a potvrdila, že to dá docela zabrat. Ostatně Plzeň má v tomto sportu velký talent. 14-letý Jan Soukup je dokonce juniorským vicemistrem republiky.
0: Kde přesně zájemci nové hřiště najdou a co se k hraní, nebo co k hraní potřebují?
1: No, hřiště leží hned podél ulice Na Chmelnicích u fotbalového hřiště. To je Košutka a pro hru vám stačí mít ten jeden vlastní diskolkový disk.
0: To byl Stanislav Souček, děkujeme za informaci a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: V pátek začal v Plzni oblíbený festival na ulici a my se o něm budeme v našem vysílání bavit už za chvíli, hned po abych.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz. Den v kraji. Český rozhlas Plzeň.

0: Tereza Kernlová, Den v kraji, jsou 23 minuty po 17. hodině.
1: Počasí.
0: A to už se nám postará Jana Adamovská z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobrý podvečer.
2: Hezký podvečer.
0: Jano, jaký bude večer v našem regionu? Bude ještě pršet, trošku jsme se namasali, nějaká voda spadla. Pojďte nám říct, jak to bude dál vypadat.
2: Tak teď už ty srážky spíš doznívají. Prší nám teď na Hrožďovicku, na východě kraje nebo trošku na jih od Domažlic. Oblačno se nám už taky protrhává, takže v noci čekáme oblačné až polojasné počasí a spíše jen ojedinělé slabé přehánky. A co se týče nočních teplot, tak to ráno bude trochu chladnější, minima budou klesat k 10 stupňům a potom v větrném dni už se nám bude uklidňovat vítr a bude foukat jenom slabý severozápadní až západní.
0: Asi tušíte, že následující otázka bude, jak bude zítra na Helenu?
2: Tak zítřejší ráno bude polojasné, během dopoledne se nám zatáhne a od týho západu se přidá déšť, takový slabší déšť, pršet bude hlavně v jižní polovině regionu, později odpoledne se to asi vymění, pršet bude spíše na severu a večer nám budou srážky ustávat. Zítřejší srážky jsou spojené s teplou frontou, takže ta lokalizace je trochu loterie, dá se říct, modely se od sebe výrazněji liší, ale co je jistější než ty srážky, jsou zítřejší teploty. Zítra bude nejchladněji v tomto týdnu, maxima očekáváme do 20 stupňů, na horách do 16 a zase se nám rozfouká mírný severozápadní až západní vítr o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu a večer ten vítr bude slábnout.
0: Informace o počasí a Jana Adamovská, děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký
1: den v kraji.

0: pátek začal v Plzni oblíbený festival Na ulici, který se pro letošek kvůli rekonstrukci náměstí Republiky přesunul do areálu Depo 2015. A právě programový ředitel festivalu Milan Michal Illich byl dnešním dopoledním hostem Českého rozhlasu Plzeň. Hovořil nejen o tom, jak akce funguje v nových prostorách, ale i o tom, co rozmary počasí přinášejí organizátorům i účinkujícím. Moderátorku Ivu Kokešovou ovšem zajímalo i to, na jaký program a hosty se může publikum ještě těšit. Kromě legendárního Michaela Prokopa, který se v Plzni představí 20. srpna, totiž vystoupí ještě řada zajímavých uskupení, a to i zahraničních.
1: Festival my se snažíme stavět především jako plzeňský festival a z okolí, aby kapely, které jsou poblíž a v Plzni, tak se mohly ukázat a hrát i jinde než v klubech, aby třeba do těch klubů na ně lidi chodili potom. Ale vždycky se snažíme mít pár perliček z ciziny, ať to trochu okořeníme. Letos se všichni můžou těšit na Fugu z Argentíny, který jedou turné a po Evropě a zastaví se u nás ve čtvrtek. Hrajou metal a jsou docela dobrý, tak bych určitě zmínil. Následně Clan de Caribe, který zaskakují vlastně za Richarda Tesaříka, jeho Jojo Band, bohužel jemu lékaři neumožnili nastoupit na koncert, tak snad třeba příští rok to vyjde. A místo něj budou Clan de Caribe, což jsou Kubánci, jejich plný pódium a dělají obrovskou show. Určitě lidi mají přijít, nebo přijďte lidi se na ně podívat, protože to je velká show a bude se jí tančit.
2: Ještě jsem tam zahledla taky nějakou skupinu z Francie?
1: Ano, ze Štrasburku, The Cracked Cookies, a to jsou holky, které hrajou převážně chanson, swing, jaký moc pěkná
2: muzika. To je dívčí kapela.
1: Ano, ano.
2: Tak to bude určitě taky zajímavé. No a z těch domácích, z těch, které dobře známe, na koho byste pozval?
1: Já bych úplně na všechny, ale co můžu určitě, nebo na co pozvu rád, tak bude samozřejmě Semtex.
2: Samozřejmě.
1: Protože to je vždycky show. Ale máme i kapely, nebo One, jak je to, Mordor's One Man Band Petra Hrabáka, který si ale přiveze i kamarády na písničkářskou scénu. A to je vlastně Mordor's Gang, a Petr je skvělý kytarista, na to se moc těším já. A je to scéna, kde vystoupí například Jiří Dědeček ve čtvrtek, takže opravdu je na co se těšit. Z těch plzeňských kapel, Skotační kulomet, Blue Chesterfield, to jsou vlastně mladí kluci a myslím, že i pár holek, a to je taky nářez moc jako vtipný.
3: Den v kraji.
0: Povodí Vltavy instaluje do řeky Úhlavy nové měřící zařízení. Bude zjišťovat kvalitu v jediném zdroji pitné vody pro Plzeň. Jakmile stoupne hladina na předem danou hodnotu, začne samo odebírat vzorky a zároveň se spustí senzory měřící kvalitu vody. Tu pak můžou odborníci sledovat třeba na mobilu nebo počítači. Podrobnosti v Dne kraji už za chvíli.
3: Den v kraji.

0: Povodí Vltavy instaluje v Klatovech nové měřící zařízení, bude zjišťovat kvalitu vody v řece Úhlavě, jediném zdroji pitné vody pro Plzeň. Díky tomu získají hydrobiologové přesná data o tom, jak moc řeku znečišťují takzvané odlehčené odpadní vody. Při vydatných deštích jdou rovnou z kanalizace do potoků a do řeky. Chrání se tak čistírna odpadních vod před zahlcením.
1: Teď musím vyčistit ten prostor.
2: Pracuje přímo v Drnovém potoku hydrobiolog Jindřich Duras.
1: My právě tady máme ty česle proto, aby veškeré ty vlhčené ubrousky a všechno nám nezaneslo tu sondu.
2: A tady na to místo tedy přijde to měřící zařízení.
1: Tady máme nějaký Roxory. Ne, fuj, Teixl. Jo, a k tomu přiděláme měření výšky hladiny a tu sondu, na kterou se právě díváme. Sepne se zároveň s tím odběrovým zařízením, takže budeme mít paralelně odběr některých vzorků a kontinuální průběžné měření. A zároveň nám umožňují dívat se i v Plzni, třeba na mobilním telefonu nebo na počítači, na to, co se tady přesně děje.
3: To je řídící jednotka pro ten automatický odběrák.
2: Hydrobioložka Kateřina Zachová.
3: Tady se vlastně dá nastavit, kolik je tam flašek, jak často se to má brát a tak dále, ale tato jednotka je řízená výhradně přes ty SMSky.
1: Je to unikátní zařízení. V Česku, kromě kolegů v Budějovicích, takovýhle zařízení nikdo nemá.
2: Odlehčené odpadní vody pouští do toků města a obce běžně. To nové detailní měření ale začíná právě tady v Klatovech u Drnového potoka, který vtéká do Úhlavy. Pro region je totiž zásadní.
1: Úhlava je hlavní, jediný zdroj vody pro celou plzeňskou aglomeraci, což je kolem 220 tisíc lidí. A při tom dešti se vlastně dostává do potoka zcela nečištěná odpadní voda. S exkrementy, s mikroplasty, s vlhčenými ubrousky, což je další zdroj plastů, mikroplastů, s toaletním papírem, ze zbytky jídla, ze vším.
2: Co vám to všechno řekne, ta data, která tady seberete?
1: Potřebujeme potvrdit zjištění, která jsme udělali v předchozích dvou letech, že kdykoliv zaprší, tak v Drnovém potoce a následně v Úhlavě tečou skutečně extrémně vysoké koncentrace škodlivých látek. A kolik kilogramů kterých látek proteče za rok. A je to velmi důležité proto, abychom mohli porovnat, co všechno přineslo vybudování té nové nádrže. Jak moc se snížilo tohle zatížení. A vybudování retenční zdrže, to je první pomoc.
2: A právě novou podzemní retenční nádrž za 250 milionů korun teď Klatovy staví. Podle místostarosty Václava Chrousta z ODS by měla být hotová v lednu a pojme 6000 metrů krychlových odlehčené odpadní vody.
4: Pomůže v té chvíli, kdy dochází k nějakým přívalovým dešťům a kdy dojde k tomu, že se řekněme vyplaví, a teď nechci říkat co všechno, skrze město a šlo by to do Úhlavy. Až bude retenční nádrž hotová, tak zadrží tuto vodu a pak ji postupně nasměruje na naší čističku.
2: Nové měřící přístroje povodí Vltavy by se měly spustit při prvním dešti. Z Klatov Jitka Englová, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.

0: Tady je Český rozhlas Plzeň, 1:15. A Arboretu Sofronka je letos rovných 70 let. Sofronka patří k rekreační oblasti boleveckých rybníků v Plzni a představuje jednu z největších sbírek borovic na euroasijském kontinentu. Slouží obyvatelům města, turistům, ale také školám. Je totiž ideálním místem pro lesní vzdělávání.
1: Nejvzácnější v arboretu Sofronka je borovice kadidlová, která tady jako zázrakem dlouhodobě přežívá i mrazivé zimy.
2: Pochází z oblasti Mexického zálivu, Florida a podobně, takže je zázrak, že tady dnes 40-letá borovice pořád roste a je to jediný exemplář v republice, možná ve střední Evropě.
1: K té se chodíte poklonit i s turisty.
2: Tu ukazuju s oblibou, protože z její pryskyřice se vyrábí kadidlo.
1: Správce Sofronky Jan Kaňák může o borovicích vyprávět celé hodiny. Vyrůstal mezi nimi. Arboretum v roce 1956 založil jeho otec Karel Kaňák.
2: Takový úsloví, který měl, věda a děti ničí vše.
1: A říkal to s láskou k vám.
2: A říkal to s láskou k vědě a s láskou k lidem.
1: Karel Kaňák borovicemi osadil 26 hektarů lesní plochy a vytvořil jednu z největších sbírek borovic v Evropě.
2: Celkem jsme zkoušeli více než 70 druhů, mimochodem na světě je okolo 120 druhů borovic. Do dnešního dne jich tady roste více než 40, včetně 15 mezidruhových kříženců.
1: Arboreta většinou bývají parkového typu, to plzeňské je i v tomto směru výjimečné.
2: Naše arboretum je specializované lesnické, čili veškeré výsadby byly prováděny lesnickým způsobem v pravidelných sponech metr na metr nebo 2 metry na 2 metry.
1: Zdejší borovice pocházejí z celého světa. Jednou z nich je borovice zúžená, která je doma ve vulkanických pohořích Severní Ameriky. Tam bývaly časté požáry a od nich se odvíjí její rozmnožování.
2: Šišky jsou několik desítek let zavřené na stromech a otvírají se a uvolňují svý semena pouze při požárech. Takže ta borovice je vlastně přímo závislá na tom, jestli hoří nebo nehoří.
1: Ptáte se, jak se borovice zúžená množí v současnosti, kdy už je oheň povětšinou pod kontrolou? V Americe řízenými požáry, v Plzni v kuchyňské troubě. I to se dozvědí návštěvníci arboreta Sofronka.
2: Nejkrásnější a nejzajímavější, když pominu zpěv ptáků, samozřejmě, kterých tady je poměrně dostatek, tak je ta vůně toho borového lesa.
1: Tak si každý v klidu může projít obě naučné stezky na Sofronce. Jednu zaměřenou na borovice, druhou na včely a včelařství. A když přinesete nějaká jablka, vděčně vám je i z ruky vezmou daňci ve zdejší oboře.
2: Ten černý s těma parohama, to je vůdce, ten vyhrává souboje při říji. Všimněte si, že on je drží vlastně za sebou.
1: Z Plzně Soňa Weizenbachrová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
4: Spatřil jsem kometu, oblohou letěla, chtěl jsem mi zaspívat, ona mi zmizela. Zmizela jako laň u lesa v hnízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, ach pícho marnivá.

0: Jaromír Nohamica, Kometa, tady je Český rozhlas Plzeň, za 7 minut už bude 18 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: Ten zítřejší bude s Ondřejem Kapicem a čemu se budeš věnovat?
2: Hrají už v pátek na půdě Chrudimi nový ročník nejvyšší soutěže. Přestože v minulých letech se o titul utkávaly pouze zmíněné dva týmy, oba před novou sezónou oslabili a tak se dá očekávat vyrovnanější ligové boje. Více se dozvíte v našem zítřejším sportovním příspěvku. V Klatovech tam dokončují kompletní rekonstrukci nádražní ulice. Po 5 měsících tak skončí omezení pro dopravu i pěší a na své původní trasy se vrátí městské i linkové autobusy. Ještě předtím se ale ulice celá uzavře, a to hned od zítřka. Pád okupačních vojsk v noci na 21. srpna roku 1968 doprovázel příkaz šéfa spojů Karla Hofmana k okamžitému vypnutí rozhlasových vysílačů. Druhý díl dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 mapuje tuto sabotáž, ale i to, jak pracovníci vysílacích středisek vysílání na vlnách postupně obnovili. Pod označením E407 se skrývá karagenan. Proč se přidává do potravin a jestli sebou nese nějaká rizika, to vám řekneme zítra ve Zbrusu novém díle rubriky Zdraví v celku. Nalaďte si tedy zítřejší vysílání rádia vašeho kraje, kde vás čeká ještě mnoho dalších zajímavostí a pochopitelně čerstvého zpravodajství.
0: Tolik Ondřej Kapik, děkujeme.
2: Naslyšenou.
1: Český rozhlas Plzeň, den v kraji.
0: A pokračujeme dál, za 6 minut bude 18 hodin, to je čas, kdy odvysíláme další kompletní zpravodajský servis. Já jsem Jiří Trnka. Dobrý večer.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
3: Prezident podepsal růst rodičovské o 50 tisíc na 400 tisíc korun od příštího roku. V Plzeňském kraji je téměř sklizeno, obiloviny i řepka mají nižší výnosy. Zítra bude polojasno, postupně se zatáhne, objeví se místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Pěkný podvečer přeje Štěpánka Zíková. Rodičovský příspěvek vzroste od příštího roku z 350 na 400 tisíc korun. Novelu příslušného zákona podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvoučat a vícerčat pak dostanou od státu dvojnásobek. Podle ministra práce a sociálních věcí Aleše Juchelky z hnutí ANO, navýšení pomůže rodinám s dětmi zvládat inflaci a zlepšit jejich situaci. Část opozice neúspěšně prosazovala zavedení automatické valorizace příspěvku. V Plzeňském kraji zemědělci sklidili téměř všechny obiloviny, chybí jen necelá 2% žita a ovsa. Výnosy obilovin jsou v průměru téměř 5 tun z hektaru, vinou sucha a veder o 23% nižší než loni na konci žní a nejhorší ze všech 14 krajů České republiky. V celém Česku je zatím sklizeno 99,6% obilovin s hektarovým výnosem necelých 5,5 tuny. Údaje dnes zveřejnilo ministerstvo zemědělství. Obec Kamenný Újezd na Rokycansku dokončila stavbu budovy pro dětskou skupinu Kameňáček. Obec tím plní zákonnou povinnost nabídnout dostatečnou kapacitu předškolním dětem. Nové zázemí má kapacitu 24 dětí od 2 let. Pokračuje nezávislá místostarostka Kamenného Újezdu Václava Egrmajerová.
4: Nová dětská skupina bude sídlit v dřevěné novostavbě zasazené do klidného venkovského prostředí v blízkosti přírody. Děti zde najdou rodinnou atmosféru, vlastní zahradu i venkovní učebnu. Právě pobyt venku a každodenní kontakt s přírodou patří mezi hlavní pilíře našeho programu.
3: Lidé se mohou nové prostory prohlédnout při dni otevřených dveří dětské skupiny Kameňáček v pátek 21. srpna. Podrobnosti jsou na webu obce Kamenný Újezd. Hygienici řeší 111 případů zažívacích potíží u návštěvníků Bryznicových léčebních lázní v Jeseníku. V posledních dnech se u nich začaly objevovat problémy jako zvracení, průjem a bolest břicha. Zdroj nákazy se zatím nepodařilo hygienikům zjistit, pokračuje epidemiologické a laboratorní šetření. Lázně přijaly hygienická opatření a na svých stránkách vyzývají klienty k prevenci.

0: sport.
1: Rychlostní kanoisté dokončují přípravu na mistrovství světa. Na šampionátu v Polské Poznani budou příští týden největšími českými nadějemi na medaili kanoista Martin Fuchsa a kajakář Josef Dostal. Toho ale aktuálně trápí infekce. Kromě dvou úřadujících olympijských vítězů může česká výprava pomýšlet i na další úspěchy. Mluví o tom předseda sekce rychlostní kanoistiky Českého svazu kanoistů a také olympijský vítěz Martin Doktor.
2: Já myslím, že pro nás to mistrovství světa teď je obrovský důležitý z hlediska olympijské kvalifikace. Na to my dáváme velký důraz. Snažíme se obsadit všechny kategorie, kde to jde. Snažíme se mít vždycky rezervu v tom, že by někdo zaskočil. Bude důležitý se dostat do finálí, nebude to jednoduchý, doopravdy ten svět je rychlej.
1: Úvodní jízdy začnou na mistrovství světa v rychlostní kanoistice příští středu. O medaile se pak v Poznani pojede od pátku do neděle.
0: Počasí.
1: V noci bude oblačno až polojasno, ojediněle slabé přehánky. Nejnižší teploty 13 až 10 stupňů a na horách 12 až 9. Ráno bude polojasné, dopoledne se od jihozápadu zatáhne a hlavně na jihu regionu se objeví slabý déšť. Později odpoledne už bude pršet spíše jen na severu a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů a na horách 14 až 16. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní. Biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
1: V Nýřanech na severním Plzeňsku v ulici Havířská platí uzavírka, stavební práce tam potrvají téměř do konce září. Přejeme šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Plzeň. Muziky, muziky.
3: Krásný a pohodový poslech u dobré dechovky, milí posluchači, vám přeje Jan Šimůnek. Jiří Zmožek je známý coby skladatel písní pro tehdejší špičku naší populární hudby, ale na svém kontě má i několik skladeb z žánru hudby dechové a na ty se v dnešním vydání pořadu Muziky muziky zaměříme. Jako první si poslechneme valčík Pro keho sa strojíš, ke kterému kromě hudby napsal Jiří Zmožek i text a zahraje nám ho Moravěnka. Zpívají Joška Šmukař, Jiří Helán, Jarka Kachyňová a Květa Navrátilová.

Jiří Zmožek se narodil 21. února 1943 v Otrokovicích u Zlína. V mládí byl zaměstnán coby horník, později pak prodavač knih a gramodesek. Ovšem táhlo ho to k hudbě a proto od konce 60. let začíná spolupracovat s Československým rozhlasem v Ostravě a později vystuduje na Janáčkově konzervatoři hru na klavír a lesní roh. Před námi je písnička Moravo Moravěnko, kterou Jiří Zmožek napsal společně s Jiřím Tesaříkem. Zpívají Jindřich Kotek a Alena Rapáčová za doprovodu nejmenší slovácké dechovky Galánečky.

Začátkem 70. let začíná Jiří Zmožek spolupracovat s tehdy velmi populární ostravskou skupinou Buřinky a Berušky Petra Dudeška, kterým psal písně převážně v dechovkovém žánru. Z této spolupráce si poslechneme polku Já půjdu o dům dál. Text k ní dodal Vladimír Čort a zaspívá nám ji kapelník skupiny Buřinky Petr Dudeška.

Ve své době se v hudební branži říkalo, že pokud zpěvák chce, aby se jeho deska dobře prodávala, musí na ní zařadit alespoň jednu písničku Jiřího Zmoška. Úspěch jeho skladeb zaručoval především jeho obrovský smysl pro melodičnost a líbivou harmonii, což později uplatnil i ve svých krásných moravských valčících. Důkazem toho je například písnička Lásko moja lásko, kterou natočila celá řada kapel, ale teď vám s dovolením nabídnu verzi, kterou jsem natočil já s vynikající kapelou Březovanka z Vysočiny, vedenou kapelníkem Jiřím Vojtěchem.

Z Moškovy skladby měly ve svém repertoáru všechny hvězdy tehdejší populární hudby. Hana Zagorová, Marie Rotrová, Věra Špinarová a také Karel Gott. Z Gottovy a z Moškovy spolupráce můžeme jmenovat dva nejznámější tituly. To musím zvládnout sám a Zvonky štěstí, tedy duet s Darou Rolincovou. Ten si do svého repertoáru vypůjčila i dechová hudba Mistříňanka a my si ho v tomto netradičním dechovkovém podání poslouchali.

Po roce 1989 zakládá Jiří Zmožek vlastní hudební vydavatelství Carmen, které vyprodukovalo několik úspěšných alb, zaměřených především na lidovou hudbu. V roce 1994 ale vydavatelství zkrachovalo a Jiří Zmožek se upnul k víře v Boha a od té doby se věnoval komponování písní s křesťanskou tématikou. V 90. letech vznikla také píseň, která se stala populární až v posledních letech. Ano, je to slavná Holuběnka, která je u posluchačů velmi žádaná. Poslechneme si ji v podání kapely Vacenoviáci a zpěváků Pavla Jecha a Karly Grufíkové.

posledních letech se Jiří Zmožek vrátil na koncertní pódia a vydal krásnou knížku vzpomínek, kterou všem vřele doporučuji k přečtení. S dechovkovou tvorbou Jiřího Zmožka se rozloučíme valčíkem Ty krumvířské vinohrady, který nám zahrají Vacenoviáci se solisty Joškou Šmukařem a Karlou Grufíkovou. Jiřímu Zmožkovi přeji mnoho zdraví a aby nám ještě dlouho rozdával radost svými písničkami. Loučí se s vámi a na další setkání u pořadu Muziky muziky se těší Jan Šimů.

0: hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Posloucháte Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Krásný dobrý večer. Český dvojtanec právě otevírá folklorní půlhodinku Špalíček lidových písní na vlnách Českého rozhlasu. Dnes se v něm podíváme na symboliku čísel v lidové magii a také budou znít písničky, ve kterých se vždy nějaké to číslo objeví. Pěkný poslech přeje Michaela Vondráčková.

Už jste někdy slyšeli o číselné symbolice nebo dokonce číselné magii? Dnes bychom možná mohli mluvit také přímo o numerologii, vykládající skrytý význam čísel. Číselná symbolika je přitom projevem magického myšlení a tím i reliktem velmi starých myšlenkových postupů. Určitým číslům bývá připisován vliv na osud a zdraví člověka nebo zkrátka živých tvorů. Setkáváme se s tím u všech světových etnik a tato číselná magie bývá udržována tradicí. Dominantní postavení má přitom symbolika čísla 3. Nejen v lidové víře se uplatňuje takzvaná trojedinost Boha, božský trojúhelník. Trojitost najdeme ale i v jiných aspektech, třeba čas, minulost, přítomnost, budoucnost, živé bytosti, muž, žena, dítě, nebo lidové představy o světě pozemském, podzemním a nadpozemském.

V dnešním špalíčku na vlnách Českého rozhlasu se věnujeme číselné symbolice nejen v představách našich předků. Zajímavé je třeba číslo 2. Jde o symbolickou polaritu, tedy dualismus dobra a zla, dne a noci, tepla a zimy, světla a tmy. Ve starokřesťanských představách bývá dvojka synonymem zla, protože prý narušuje jednotu. Dvojka v různých souvislostech se často objevuje ve vyprávění, pohádkách nebo zvykosloví.

Na vlnách Českého rozhlasu posloucháte Špalíček lidových písní, dnes věnovaný číselné symbolice. A pojďme se podívat třeba na číslo 4. Řecký matematik a filozof Pythagoras označil číslo 4 za podstatu světa. Podle něj i jeho následníků je takzvaná čtveřitost principem spravedlnosti a soudržnosti. I křesťanství si jako symbol země přijalo právě čtverec. V následujících lidových písničkách sice žádnou číselnou symboliku nehledejte, ale čtyřka se v nich také objevuje a tak si je můžeme poslechnout.

0: Ve špalíčku lidových písní dnes posloucháme písničky, ve kterých se objevují čísla a také si trochu povídáme o číselné symbolice. No a dostáváme se k sedmičce, která bývá vnímaná jako takzvané šťastné číslo. Je často užívána i v trojitém násobku, tedy 21, nebo kladena vedle sebe, tedy jako 77. Právě tak se objevuje v pohádkách, zaříkávání, léčebných radách, no a také v lidových písničkách.
1: Až mě půjde.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Plzeň. Zprávy.
0: Kvalitu vody v řece Úhlavě sleduje ojedinělé měřicí zařízení. V Plzni na Vinicích je nové disk golfové hřiště. Zítra bude polojasno, postupně se zatáhne, objeví se místy slabý déšť a teploty do 20 stupňů. Dobrý večer, přeje Štěpánka Zíková. Povodí Vltavy instaluje v Klatovech unikátní měřicí zařízení. Bude sledovat kvalitu vody v řece Úhlavě, která je jediným zdrojem pitné vody pro Plzeň. Díky automatizovanému provozu nemusí odborníci jezdit na místo a přitom získají přesná a vypovídající data i aktuální vzorky. Podle hydrobiologa Jindřicha Durase jsou tato zařízení v republice jen dvě.
2: Tepelně izolovaný plastový box je osazený speciálními jednotkami, které odesílají naměřená data a zároveň nám umožňují dívat se třeba na mobilním telefonu nebo na počítači na to, co se tady přesně děje. A v tom boxu máme taky automatický odběrák, který si bude nasávat automaticky vzorky.
0: Měřicí zařízení bude sledovat především kvalitu vody při deštích. Kvůli ochraně čistírny odpadních vod se při nich do řeky vypouští část odpadních vod z kanalizace. První plzeňský obvod vybudoval disk golfové hřiště v lokalitě na Chmelnicích v městské části Vinice. Sportoviště nabízí 9 stanovišť s disk golfovými koši a výhozišti. Pokračuje mluvčí prvního plzeňského obvodu Miroslava Vejvodová.
3: V této lokalitě se ještě nedávno nacházela nelegální tábořiště a provizorní stany a prostor nebyl v dobrém stavu. Obyvatelé sídliště se mu spíše vyhýbali a to jsme se rozhodli řešit. Volba padla na vybudování diskgolfového hřiště, což této ploše dalo úplně jiný rozměr.
0: Vybudování sportoviště trvalo 2 měsíce a obvod vyšlo na téměř 600 tisíc korun. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácnosti v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny dnes podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy takzvané superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Sport. Kapitán českého Davis Cupového týmu tenistů Tomáš Berdych zveřejnil nominaci na zářijový kvalifikační souboj s výběrem Spojených států. V nominaci jsou 4 žebříčkově nejlépe postavení tuzemští hráči. Jakub Menšík, Jiří Lehečka, Tomáš Macháč a Vít Kopřiva. Kvarteto doplňuje deblový specialista Patrik Rykl. Češi proti Američanům nastoupí v polovině září v Praze a pokud zvítězí, postoupí na finálový turnaj. Počasí. V noci bude oblačno až polojasno a nejnižší teploty 13 až 10 stupňů. Ráno bude polojasno, dopoledne se zatáhne a hlavně na jeho regionu se objeví slabý déšť. Později odpoledne už bude pršet spíše na

0: severu a večer budou srážky ustávat. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů. Mírný severozápadní až západní vítr bude večer slábnout a biozátěž bude na jedničce, tedy mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Plzeň.
0: Na silnici 1/27 u Borov na jižním Plzeňsku se opravuje povrch vozovky a funguje kivadlový provoz jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Hezky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Přišel nám dotaz od posluchače, tak ten ani nešel přes rozhlas, ten přišel možná rovnou vám, nějak jsem ho nezaregistroval. A líbí se mi to, protože jsem si vždycky říkal, kde se to slovo vzalo. Naši krimi reportéři v médiích to často používají. Ležel tam v tratolišti krve.
2: Tak a jestli myslíte, že vám dneska vysvětlím a panu posluchači, kde se vzalo tratoliště, tak ani ne. Ono se tam neví totiž. Dobře. Ale pojďme si o tom povídat.
1: Mě ani tak nezajímá, kde se vzalo, v kterém jazyce, ale co to je jako kaluš? Můžu říct, pršelo, jsou tady všude tratoliště, nebo to ne?
2: Dneska už ne, ale pokud bychom byli v 19. století, tak tam tohle slovo mělo široký význam přesně jako kaluš. A dokonce v druhém významu znamenalo nějaký zhluk nebo větší množství. Takže v beletrii té naší klasické novočeské najdeme spojení jako tratoliště jahod, tratoliště lidí nebo tratoliště stínu, vody, případně to krve.
1: A dnes už tedy výhradně spojení s tou krví?
2: Přesně tak, dokonce už v polovině 20. století psal jeden významný jazykovědec, etymolog, že tratoliště už se používá výhradně ve spojení s krví. A tudíž patří mezi slova, teď to řeknu pomalu, aby se mi to povedlo, kterým se říká monokolokabilní.
1: Tím jste skončila?
2: Radši jo.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že na planetách Merkur a Venuše je rok kratší než den? Ano, tvrzení je v případě Merkuru pravdivé z hlediska slunečního dne. To znamená dobu od jednoho východu slunce do dalšího. Rok zase definujeme jako cyklus rotace tělesa okolo slunce. A dobu, za kterou se planeta otočí okolo své osy, nazýváme dnem siderickým. Kvůli extrémně pomalé rotaci 59 pozemských dní a rychlému oběhu kolem slunce trvá jeden sluneční den na Merkuru celých 176 pozemských dní, zatímco oběh kolem slunce trvá pouze 88 dní. To ale není jediný Merkurův unikát. Otočí se totiž třikrát kolem své osy za každé dva oběhy kolem slunce. Kvůli tomuto poměru zažije Merkur jeden den každé dva své roky. Venuše je ještě větší lenoch. Její rotační rychlost je jen 6,5 km v hodině. V porovnání s 1670 km v hodině v případě Země a jde tak o nejpomalejší planetu v naší sluneční soustavě. Kvůli tomu trvá jeden siderický den na Venuši zhruba 243 pozemských dnů, zatímco svou mateřskou hvězdu obkrouží za 224,7 pozemských dnů, tedy také za kratší dobu.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.
2: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: 14 základních a středních škol v České republice začne nový školní rok později. Více než 100 klientů lázní v Jeseníku postihli zažívací problémy. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Ota Nehasil, dobrý večer. Začátek nového školního roku odloží v celé České republice celkem 14 základních a středních škol. Podle informací ministerstva školství se jedná o 10 základních a 4 střední školy. Nejvíce jich je v Praze a ve středních Čechách. Jedinou školou v Jihomoravském kraji je základní škola v Pozořicích na Brněnsku.
3: Důvodem jsou stavební práce v areálu školy. K původní budově základní školy teď dělníci přistavují nový pavilon a pracuje se v celé škole. Kvůli bezpečnosti tam proto začne výuka o týden později. V pondělí 7. září. Nový pavilon má být hotový v březnu příštího roku. Městy se za jeho vybudování zaplatí přibližně 250 milionů korun. Z Pozořic Aneška Hlávková, Český rozhlas.
2: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů řeší hygienici u klientů a návštěvníků Pryznicových léčebných lázní v Jeseníku. Celkem minulý týden zaznamenali 111 podobných případů. V zařízení teď proto platí silná protiepidemická opatření, říká mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
4: Onemocnění se projevuje zvracením, průjmem a bolestmi břicha, výjimečně také zvýšenou teplotou. Průběh je převážně mírný a potíže ve většině případů odezní během 1 až 2 dnů. Zdroj nákazy doposud zjištěn nebyl, epidemiologické šetření nadále probíhá a nebylo doposud ukončeno.
2: Celníci společně s ústeckými kriminalisty zadrželi na Teplicku 2 muže, u kterých našli téměř 10 kilogramů drog. Oba muži skončili ve vazbě, pokud jim soud prokáže vinu, hrozí jim až 12 let ve vězení, říká mluvčí celníků Martina Kaňková.
5: Při domovních prohlídkách a prohlídkách jiných prostor objevili celníci téměř 10 kilogramů heroinu, metamfetaminu a kokainu. Dále u podezřelých osob zajistili výnos trestné činnosti a to bezmála 1 000 000 korun, 27 tisíc eur a 320 dolarů. Sport.
2: Fotbalisty pražské Slávie opouští Youssoufa Mbodji. 22-letý senegalský obránce zmíří na roční hostování bez obce do belgického Varechemo. Slávie o tom informuje na svém webu. Mbodji přišel do Slávie před rokem z druholigové Jihlavy. V nejvyšší domácí soutěži si připsal jen 10 startů. Počasí. V noci na úterý čekáme v České republice převážně oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, na východě republiky zpočátku až zataženo a doznívající přehánky, místy i bouřky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až polojasno, přehánky ojediněle, postupně ale od jihozápadu přibývání oblačnosti a místy déšť, a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu, bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D55 z Veselí nad Moravou na Prostějov u Otrokovic řeší nehodu na exitu 32 v připojovacím pruhu ze silnice 49. Dejte pozor při nájezdu směrem ze Zlína na dálnici D55.

0: 5. Vidět je to na poslední chvíli. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: Už po písničce pro vás budeme mít reprízu pořadu Osobnosti Česka s Oskarem Hessem a jeho hostem. Přejeme příjemný poslech.

0: Osobnosti Česka.
1: Krásný dobrý den, milí posluchači. Vítám vás u dalšího dílu pořadu Osobnosti Česka. Mým dnešním hostem je český dokumentarista, mentor, life coach, spisovatel, režisér, cestovatel a polárník Petr Horký. Krásný dobrý den.
2: Krásný den.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Abychom měli komplexní obrázek o tom, kdo je Petr Horký. Vrátíme se k vašemu dětskému já. Kromě toho, že byl malý Petr zvídavý a takzvaně hodně do světa, kde se vzala ta abnormální touha objevovat? Protože někomu stačí objevit město, vesnici, jednu zemi, jeden kontinent. Kde se vzala ta touha po tom objevování?
2: Já samozřejmě můžu odpovědět zbrkle. Malička jsem byl zvědavý a podobně, ale jako tím, že evidentně zatím je vaše přemýšlení, jako zatím je konkrétní myšlenka, tak já se chci jako zamyslet. Upřímně takhle na první dobrou nevím, že bych řekl, jo, jasně od malička, ne. Bylo tam určitě, že mě strašně štvalo, že se za komoušů jako nesmělo cestovat. Hrozně jsem měl potřebu postavit se proti tomu zákazu, nedodržet ho, být proti němu. To je věc, kterou mám do jisté míry doteď, že když někde je nějaký příkaz, nebo někdo po mně něco striktně chce, ve mně se úplně jako vybublá, že se to nestane. A já to nedokážu udělat. Takže jako toto bude určitě jeden motor. A pak to bude zvědavost hrozně moc. A pak tam bude to, že jsem jako malý kluk pamatuju si xkrát řešil, že mě přijdou nějací lidi někde na světě, že se chovají úplně jako nepochopitelně, jako úplně jako blbě, jako proč po poušti chodí oblečení do celý, až do černýho, když v černým je horko, tak proč chodí tak blbě? A chtěl jsem jít do pouště a zeptat se jich. A tady tahle ta potřeba mi zůstává do dneška, že já mám potřebu s lidma komunikovat a zeptat se jich, když tak jako.
1: No ale kde se to vzalo?
2: Kde se to vzalo?
1: Protože člověk něco ho inspiruje k tomu, aby šel za ten první roh, potom za tu první
2: zvědavost.
1: Ulici.
2: Zvědavost. To si myslím, že tam nic dalšího mě nenapadá, že bych tam řekl. Zvědavost a potřeba vymezit se proti tomu omezení, že jako nesmím, když mi jako malýmu řekli, do Benátek se nepodíváš, tam nesmíš. Jak jako nepodívat? Proč bych nesměl?
1: Kdo mě zastaví?
2: Blbost,
1: kdo
2: jako
1: mě zastaví?
2: A pak mě řekli, zastaví úplně v pohodě, chlapče. Jako.
1: Vy jste velmi brzo přišel o vašeho tatínka a často se k tomu ve vašich rozhovorech vracíte a lidi se vás na to ptají. Byl to pro vás transformační zážitek?
2: Jo, tak to jasný.
1: A to je mi, nebo to asi člověka samozřejmě změní, ale spíš, jak se k tomu jako dítě vlastně staví, protože spousta lidí se uzavře, někoho to naopak začne motivovat v tom, aby teda se stal partnerem toho rodiče a často si potom lidi hledají mužský vzory.
2: Jo.
1: Celý život. Tak jak jste to měl tohleto?
2: Jo, přesně, vlastně v tomhletom příběhu já jsem přijal tu roli, jakože teď jsem ten chlap v té rodině já. A to je určitě, už toto je transformační moment, který člověka nějak jako směřuje celý život. Je normálně jako vlastně, to je normálně popsaná dynamika prostě u dospívání a zrání kluka, chlapce, muže, že vlastně potřebuje mít vedle sebe nějaký chlapský vzory a když je nemá, tak si je najde. Buď to je drogový dealer v ulici, který mu najednou začne imponovat a on vlítne někam, kam by neměl, nebo to může být strýček, soused, někdo, mentor, jakoby prostě jako chlapský vzor. Tam hrál velkou roli, že vlastně zpětně viděno jsem si takhle vyzbíral Miroslava Zikmunda, Thora Heyerdahla a částečně i Reinholda Messnera jako nějaký moje vzory, což je docela jako slušná galerie, kterou jsem měl. A co se týká té transformace, samozřejmě, že takhle velký události v životě a každý nějakou, nemusí to být, že někomu umřel někdo blízký, ale nějaká velká změna, stěhování, něco prostě, co úplně jako zasáhne do podoby toho života, který člověk vedl, tak ho vždycky nějak změní a nějak se to do něj propíše, jsem o tom přesvědčený. A teď je tam ta moje snaha to propsání jako přijmout a nevzít si z něho jenom jako je, tak to bylo těžký, ale vzít si z toho a díky tomu jsem tohle poznal, tohle se naučil, tohle unesl, tohle zvládl a teď se s tím ještě popasovat, abych to i teďka ve svém věku, je mě 53, tak to je 47 let zpátky, že? To je půl století, to je prostě, člověk by řekl, to je takový to i zažitý, že člověk řekne, táta už ani o tom nemluv, to už tam není a to jsou keci, my tyhle ty věci nás ovlivňují a máme je v sobě celý život, tak je dobrý právě nehrát tu hru, že to není, že to nebylo, nebo že to už mi je jedno, ale vyrovnat se s tím, jako říct si, jo, to je taky můj život, tak pojď, tak já si to nějak přeberu a pak třeba i poradím mimo okolí trošičku návod k použití, hele, já dělávám toto, nebo já jsem takovej a nebo nemusím tak říkat každému na potkání, ale třeba když mám konflikt s někým, koho mám rád, tak můžu říct, hele, já nerozumím tomu, proč jsme se pohádali, fakt a bolí mě to, jestli to nemůže být třeba tím, že já dělávám toto, nebo že jsem háklivej na toto. Neštu tě tím, nebo nemáš pocit, že tam by to někde bylo. A pak, když ten druhej mě má taky rád a taky chce se dohodnout, tak to může otevřít cestu, kam můžeme spolu dojít.
1: Mm. Já když jsem koukal na ten váš životopis, vyrazte se vůbec někdy na nějakou dobu, to je jedno, na jak dlouhou, ale na nějakou jako temnou, nebo objevil jste nějakou temnou stránku života, protože já mám pocit, že to vlastně dost jako, jako ve světle zabarvené, nebo jak to říct, jako ten váš život je tak exciting vlastně, že si říkám, tam někde musí být přece nějaká část v tom životě, jestli to bylo v tom dětství, nebo jestli to bylo v dospívání, nebo potom v dospělém životě, bylo tam nějaký období, kdy jste si říkal jako, tak teď jsem opravdu v nějakým jako dlouhodobým temnu a nevím, kdy z něj jako vyjdu.
2: Jo.
1: Že někdy to může být právě ztráta někoho blízkého, tak kdy to bylo tady u vás? Jestli tak tahle ta temná doba někdy byla?
2: Byla.
1: A jak dlouhá byla třeba?
2: Dobrý. Jste to někdy taky asi zažil? Víte, na co se ptáte? Jakože to je... To, děkuju.
1: Máme to je... vlastně dost podobnou zkušenost u toho otce.
2: Já tak. Vím, že s tátou máte velký příběh. Jo? A děkuju za to, že to otvíráte, protože si myslím, že to je mimo jiné ta určitá hodnota toho našeho setkání, že tam najednou jste schopen otevřít témata, které se můžou týkat spousty jiných lidí v nějakém odlesku, ale třeba by je nenapadlo ty dveře otevřít. Já bych o tom sám taky takhle jako mluvit tam nezačal, že to je dobrý. Určitě 2 roky, co táta umřel, tak ty mám takový jako smazaný, to je takový jako černý šlic. A jsem tam, až teďka se mě vybavují nějaký třeba situace, momenty, které jsou i pěkný třeba, nebo které najednou zapadnou do sebe. A pak to bylo období, když jsem byl na vysoké škole a lámalo se tam takový, že já jsem hrozně dlouho, jak jsem jako chtěl být ten táta nebo ten chlap v té rodině, což u malého tedy 6letého kluka je kravina, tak jsem to jako realizoval tím, že jsem chtěl mít jako pěkné známky, dobře se učit, být hodnej, být šikovnej a splnit ty požadavky. A mě to jako na té vysoké začalo strašně vadit, že jako nechci být ten hodňousek, že toho mám jako plný zuby. Ale nechtěl jsem být grázel, nebylo to, že bych se jako potřeboval vymezit a just jako práskat do stolu. A tak jsem měl takový období, že jsem jakoby přešlapoval na místě a říkal jsem si, tak co jako jsem? Co teda? Nebo po čem si mám teda šáhnout, aby to bylo moje? Protože najednou jsem něco dělal, jsem říkal, zase vole, tady ze sebe děláš jako hodně úzka, nebo se jako se snažíš být nějaký, vybodni se na to. Takže třeba jsem hodně hrával na kytaru a bavil jsem společnost a balil jsem holky a teď jsem najednou přestal hrát na kytaru, ani jsem to nikde neříkal. Prostě a schválně jsem jako zůstával stranou, nebo prostě a tak jsem si na ty věci šahal. A bylo to takový zajímavý období, že jsem v něm vlastně jakoby teprve poprvé potkal nějaký úlomky toho, co je skutečně moje, co jsem skutečně já, ale tehdy v těch, já nevím, 20 letech bylo hrozně těžký poznat, že to fakt je moje, že to není jenom maníra, nebo že zase se o něco nepokouším, tak to bylo těžký, ale cenný.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký. Jak vy během těch expedic, a že už jste toho nacestoval, jak vy pracujete s tématem strachu a hlavně s tématem smrti? Protože během těch expedic spousta lidí zahynulo a spousta jich ještě zahyne. To už mi tady říkal pan Jaroš, pan Hrolezec. Jak vy s tím pracujete, s tím tématem toho strachu a s tématem smrti? Jak s tím člověk, ono to teď bude znít trošku šíleně, ale člověk přece trošku musí počítat s tím, že na té výpravě může přijít o život.
2: No jasně.
1: Do jaké míry s tím cestovatel, horolezec počítá?
2: To je dárek těch výprav. To je jeden z dárků těch výprav. Ono to hrozí úplně stejně tady. Ani vy, ani já nevíme, jestli dneska večer lehneme do postele živí. Jo, možná se něco přihodí, to je jednoduchý a asi bychom taky dokázali ze svého okolí najít příklady, že to tak fakt může být. Ale tady se to dá snadno zapomenout. Na té expedici to člověk okamžitě pozná. Když je na skále, když jsme u toho Radka Jaroše a on tam pod sebou vidí prostě tu propast, tak opravdu bezpečně ví, že když teďka něco zvorá, tak ta hra skončila. Když já jsem šel s Mirkem Jakešem na severní pól a byl tenoulinkatej led, prostě 2-3 cm, takže se dokonce i vlnil a pod náma pak bylo 3 km severního ledového oceánu, tak vím, že asi teďka moc dupnu nebo moc píchnu s hůlkou, tak ta hra končí. A to je nesmírně cenný okamžik. To je nesmírně cenný okamžik, protože v tu chvíli vím, jakou obrovskou hodnotu má ta chvíle. A to je jakákoliv chvíle mýho života. Jo, vlastně to připomenutí té smrtelnosti a puštění si té smrti do života je obrovský dar. Protože to dává smysl prostě každému okamžiku mýho života. A v běžným bezpečným životě v uvozovkách je strašně snadný na to zapomenout.
1: Přesně jak říkáte, právě tady si člověk jako nebo rychle na to zapomene, že mu vlastně jde každý den trošku o život. Ale na těch expedicích, kdy jste měl ten nejvyhrocenější moment, když jste si řekl, tak bacha, tak jako tady mě už nějak ten osud varuje a tady jsem málem přišel opravdu o zdraví a o život, tak kdy to bylo? Vím, jaká expedice.
2: Nebylo to na polárních výpravách, protože tam jsem připravený, vědomý, vím, do čeho jdu, nastuduju si to místo, nějak jako beru si souvislosti, které tam budou, takže tam to jako beru. Tam třeba jsou momenty, kdy vním, teďka neudělám chybu, prostě nemůžu. Teď, když udělám chybu, tak to končí, takže teď ji neudělám. Prostě při volejbalu někdy, nebo při tenisu, má člověk ten pocit, že teďka to nesmím zvorat a zrovna to zvorá. Zrovna jako v tu chvíli najednou není schopen se přes to dostat. A ono se dohromady nic moc nestane. Prohraje set, prohraje zápas, strapní se. To jsou vlastně všechno takové jako jednoduché věci. Ale když jsem ve chvíli, kde vím, že teďka, když šlápnu vedle, když lezu na nějakou horu, nejsem horolezec, ale když mi kamarádi horolezci vezmou na nějaký kopec. A já vím, že teďka hold nesmím dupnout vedle, tak to najednou vím, že teď tam není prostor pro tu chybu, jako tam to je. Ale abych odpověděl na tu otázku, kdy jsem si to uvědomil úplně nejvíc, byl jsem v Indonésii na ostrově Java, vybuchovala tam sopka Merapi a já jsem se k té sopce dostal, opravdu jako ona chrlila kouř, bylo to prostě velkolepý, evakuovali se vesnice kolem všude a já jsem říkal, já to chci vidět, jo. A dohodl jsem se s místním chlapem, který to tam znal. Smějte se, já jsem s ním v pohodě.
1: Já se omlouvám, ale já to vůbec nechápu, jakože si někdo řekne, tyjo, tam jakoby je aktivní sopka, která teď zrovna sopčí, nebo jak se tomu říká. A já se tady na tom ostrově jako pobudu a kouknu se na to. Já bych přece utíkal co nejrychleji, co to jde, ne? Jako, nebo...
2: Tak tohle mám jinak, vidíte.
1: Jakože...
2: To je zajímavé.
1: Říká tak spousta lidí, protože ten sopečný materiál, on jako tryská kilometry.
2: Umí to, no. Tam byl všude popel. Tam byl úplně všude popel.
1: A vy jste si řekl, já se na to podívám, to je zajímavý.
2: Aha. Já jsem jako to chci vidět. Ano. Já jsem tam jel, našel jsem místního chlapíka.
1: Všichni jeli dál, jste blíž.
2: Já jsem, pak už nešlo ani autem, tak jsem šel pěšky, našel jsem místního chlapíka, se kterým jsem se dohodl na penězích, že mě doprovodí nahoru na tu sopku.
1: A během toho?
2: Jo. Jo, a my jsme se jako dohodli, že teda půjdem, a tak jsme šli a bylo to jako mocné, protože opravdu duněla země, prostě to se chvělo všechno. Šli jsme nahoru a teď já jsem jako cestou uviděl takový jako pomníček, kde bylo napsaný jako tady zahynul student při výbuchu toho a toho dne. A jsem řekl, aha, už tady, jo. Tak to, a byl jsem úplně jako magor. Protože to jako byla magorská věc. A šel jsem nahoru a ten chlapík, co byl se mnou, tak říkal, hele, ale Peter, tady už jako končíme, tady už je, a byli jsme už úplně jako v té holé špičce té sopky, že už tam jako vůbec nic neroste, je tam jenom ta suť prostě. A říkal, tady končíme. A jsem říkal, jasně. A on říkal, já se jdu vyčurat, nebo něco. A jsem říkal, hned přijdu. A já jsem vyběhl a utíkal jsem úplně na hranu toho toho místa. Jsem si říkal, to chci vidět, jako jestli to bude pohled jako v Pánovi prstenu.
3: Jo? Ano,
2: jako
3: je to, Mordor.
2: Jsem, jo, tak jsem vyběhl a samozřejmě úplně jako debil teďka. Toto jako reálně byla jako zcela scestná a mylná myšlenková cesta, po které já jsem se vydal. Protože samozřejmě, když jsem se podíval dolů, tak tam byl kouř, že jo? Tam se valili prostě chuchvalci dýmu a neviděl jsem vůbec nic. A v tu chvíli mě jako došla ta absurdita a hloupost celého mýho konání. Že vlastně tam opravdu můžu umřít, že 100 výškových metrů pode mnou umřel student, když tam šel s podobně kravině jako já, a že vidím úplně kulový, nezažívám nic výjimečného, jenom si potřebuju co si dokázat. Tak jsem se otočil a fakt jsem utíkal dolů, tam už na mě vyděšeně čekal ten borec, křičel moje jméno, prostě se bál, že jsem umřel, že jsem někde zmizel, a seběhli jsme dolů a druhý den ta sopka opravdu měla velkou erupci, opravdu vybuchla a pozabíjala strašnou spoustu lidí. A já, když jsem to pak teprve dostudovával a zjišťoval, tak jsem zjistil, že sopka Merapi vybuchuje tak, že ona puká. Ona se otvírá prostě v místech toho kužele a tím pádem ten student tehdy zmizel tak, že on jenom stál a pod ním se otevřela zem a on tam spadl. Takže já jsem v kterýkoliv okamžik tam mohl zemřít. Neviděl jsem nic, nepřišel jsem na nic, jako co by souviselo s tím místem, přišel jsem na určitou stupiditu ve svém konání, kterou jsem potom se už snažil jako trošku kontrolovat. Jsem říkal, je to jenom zvědavost, je to jenom klukovina, je to jenom, že sobě chci něco dokázat. Je to možná i, že chci se jako vysmát smrti, že když mě smrt tehdy vzala tátu, tak v sobě mám takový jako, já na tebe kašlu, mi to jako je jedno.
1: Mně se to netýká.
2: Přesně, ale toto byly i prvky, když jsem se potápěl se žralokama, když jsem točil velkýho bílýho žraloka, tygřího žraloka na přímý kontakt prostě. To si myslím, že byly věci, kdy jsem se potřeboval s tou smrtí potkat. A že na té sopce tehdy, v Indonésii, na Merapi, mi došlo, jak stupidní je to konání a taky, že chci žít. A že jako nechci umřít. Že beru, že smrt je jako součást toho, co se tady je, it's part of the business. Jak říkal Masaryk, patří to ke kšaftu, ale neznamená to, že bych chtěl umřít brzo zbytečně, nebo teď hned. Prostě ne, naopak, chci se starat o to, aby to bytí tady za něco stálo. Pro mě i pro mý blízký.
1: Proč se lidé tématu smrti vyhýbají? Protože mně přijde, že vlastně vy o tom mluvíte dost otevřeně, ale pro spousta lidí je to zkrátka tabu. Uh-huh. A přijde mi, že vlastně my jsme to měli trošku jako nějak vložit do těch běžných konverzací, protože je to součástí našeho života. Jo. Tak jak vy to vnímáte? Nebo jak, proč vy o tom mluvíte takhle otevřeně vlastně? Proč je to pro vás důležité o tom mluvit takto otevřeně?
2: Přesto chci udělat téma, souhlasím s váma, mělo by se o tom normálně mluvit. A jestli to je tím, že jsme byli jako lidi, jako lidstvo, stovky let, hromada náboženství stojí na tom, že plaší člověka smrti, boj se Boha, po smrti tě čeká peklo. Jakože prostě, že tím pádem ta smrt je nástrojem té výhrůžky a to by neměla, smrt by měla být vlastně, ona je vlastně hodnotná. Ona dává hodnotu spoustě věcem, který děláme a zjevuje nesmyslnost toho, když děláme fakt nesmyslné věci. Takže si myslím, že to jako dává velký smysl se o ní bavit. Mluvím o ní proto, abych ji zviditelnil a abych z ní udělal normální téma. A byla doba, kdy se nemluvilo o sexu. A teď si myslím, že se o sexu mluví celkem otevřeně a že
1: až
2: možná až moc, ale že to umožňuje žít ho jako tak jako normálněji třeba, když někdo chce a najde si to v tom. A že by nebylo špatný takhle jako téma přijmout i smrt. V Asii, v buddhismu a v hinduismu, kde ta smrt není takovej strašák a kde se pracuje s tím mechanismem znovuzrození, tak smrt takhle nefunguje. Že? To je i ve válkách, že prostě vojáci z náboženství, který smrt nevnímají jako hrůzu, jsou mnohdy mnohem ostřejší a drsnější, protože svou smrt nevnímají jako děs. Jo? To je, a zase úplně jiná interpretace smrti a úplně jiný kontext smrti, než ten hodnotnej a hezký, o kterým tady mluvím.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Mým dnešním hostem je český dokumentarista, cestovatel a polárník Petr Horký.
2: Vy jste opravdu procestoval kus světa a mě by ještě zajímalo, jak dlouho vám vydrží ten pocit toho, z té výpravy, z toho, že jste jako nabitej, z toho čerpáte vlastně. Já jsem třeba v Indii osobně byl několik týdnů a trvalo mi to zhruba 2 měsíce. A pak jsem se vrátil zpátky do toho zajetýho rytmu, té Prahy, toho Česka. A už jsem zase začal být pod stresem, zase mě to jako dohnalo vlastně. Tak mě by zajímalo, jak to máte vy a na jak dlouho vlastně musíte vyjet. Aby vám to vydrželo třeba 3 měsíce, půl roku, rok, dejme tomu.
3: Měl jsem období tak kolem 30 let, kdy jsem měl normálně vypozorovaný, že když 3 měsíce jsem tady souvisle, tak začínám být protivný sobě i svýmu okolí. A že po 3 měsících potřebuji odjet. Což ty 3 měsíce je přesně ta doba, než to vyprchá. Jako, jo, jak jste teďka mluvil o té Indii. Ale to byla doba, kdy jsem i trochu tím cestováním utíkal, kdy jsem právě tím, že jsem to přebyl tou spoustou zážitků zvenku a pak jsem přijel semka zpátky a furt jsem dopracovával ty zážitky nebo ten klid, nebo tu radost, nebo to uvolnění. A vlastně až když mě to přivedlo zpátky k mému životu, tak místo, abych ho nějak pojmul, řešil, definoval, rozeznal se v něm, tak jsem zase rychle odjel. Abych to zase přeplácnul něčím jiným, že jo, a vrátil se. A protivnej jsem byl proto, že jsem vlastně utíkal od těch nepříjemných prvků mého života, který ale je potřeba nějak jako chytit, pojmenovat, najít se v nich, uvlastnit je. A tak vlastně v dnešní době to ani nepotřebuju. Já jsem si to probojoval, to potkání se, přijetí se a najítí se, takže já mnohdy mám i pocit, a je tam taky obrovský dar mé práce, že já můžu pracovat sem na volné noze, že jo? Jsem svobodný člověk ve svém zaměstnání. To znáte taky velmi dobře. Člověk je na jednu stranu svázaný úkolama a projektama, na kterých pracuje, ale na druhou stranu tam je furt přítomný to, že já jsem si je vybral, já jsem si je naložil, takže je mám rád. Takže i když mě třeba teďka štvou, vím, proč jsem si to tam dal a chci to tam mít. Takže tenhle ten dar mě umožňuje to, že já vlastně jsem hromada lidí mě třeba říká, ty jsi furt ve světě. A já třeba za celý rok jsem pryč jenom měsíc. Jo, což na mě je hodně málo v porovnání třeba s tím dobou, kdy mi bylo 30 let. Ale funguje to tak, že já jsem do jisté míry na výpravě i tady. Jo, že vlastně ta Česká republika je úplně stejně exotická pro Afričana, jako je Afrika exotická pro nás.
2: Máte v těch vašich cílech ještě nějakou cestu, expedici, kterou byste určitě chtěl?
3: Tisíc.
2: A
3: na 2 životy.
2: A nějaká opravdu reálná, která vás teďko jako čeká v budoucím čase?
3: Jsou určitý cesty a výpravy, na kterých pracuju a kterých chystám. A to s dovolením neřeknu, protože jsem pověrčivej, že bych to tím zakřik, že to řeknu a ono to pak nevíde, nebo prostě to bude pryč. A pak jsou cesty, které bych jako chtěl si dopřát. Já jsem ještě nikdy neputoval opravdu jako rozsáhle v rozměří třeba týdnu polárem sám a to bych moc rád udělal, ale tam funguje i to, že jako vím, že holky doma, manželka a 2 dcery, o mě mají docela strach a i když jako mě berou, jakože polárničení umím, tak vlastně, když jsem vždycky doma mluvil o tom, že bych jel sám, tak se toho jakože bojí, nebo prostě vidím obavu a tam taky ta pravděpodobnost toho, že se to nepovede, je jako mnohokrát vyšší, než když tam budeme jenom, když tam budeme aspoň 2. Takže si říkám, že to můžu někdy později, že to můžu ještě počkat, až budou holky třeba. Měl jsem si, když se zařekl, že budu živej minimálně, než Lucka mladší bude mít 21, minimálně. Takže do té doby škrtám všechny jako fakt nebezpečné věci a říkám si, a pak uvidím. Není to, že nutně Lucka oslaví narozeniny a já řeknu, tak miláčku, pusinky a tatínek jede skočit krokodýlovi do tlamy, jako ne. Ale uvidím, co to bude prostě dělat. Každopádně do té doby jsem škrtl jako nějaký velký rizika a toto nějaký riziko prostě nese.
2: A když už jste začal mluvit o té vaší rodině, tak mně to přijde právě, tady to polárničení, vůbec takhle tady ty šílené výpravy, že vlastně tím člověk malinko opravdu zanechává strach v těch svých blízkých. Za tu dobu, co to děláte, zvykli se na to už? Už jsou v té fázi, že jako ano, tatínek zase odjíždí, ale my už víme, že se nám zase vrátí.
3: To je citlivý místo. Na to se nedá zvyknout, že jo? Nikdy se nezvyknete na to, že se bojíte o někoho, koho máte rád.
2: No právě, prostě a proč to, jako i přesto, že vás ta rodina jako varuje, nebo říkám, prosím tě, už nejezdím, máš tady jako 2 děti, máš tady prostě, jsem tady já se o tebe jako bojím, proč zase jdeš pryč?
3: Je tam hrozně důležitý, než jsem jel do Antarktidy a na Mount Vinson a na Jižní pól, tak jsem doma udělal, my tomu říkáme rodinná rada, že jsme se sešli celá rodina, řekl jsem jim to a zeptal jsem se, jestli to zvládnou. Že prostě vím, že to není jenom můj projekt, to je projekt celé rodiny, když táta přes Vánoce na 6 týdnů odletí prostě do vnitřní Antarktidy a do hor antarktických. A fakt jsme si o tom povídali a všechny tři holky v rámci svého života a své moudrosti a své zralosti, byly to děti, prostě je to zpátky 5 let, 6 let, tak mě řekli, že to zvládnou, že jakože musím dávat bacha na té hoře, že jako horolezce se mě bojí, ale že co se týká jako poláru a té cesty na jižní pol, že mě věří a že tam strach nemají. Že ať mám satelitní telefon, ať jsme v kontaktu a spolu můžeme hovořit, ale poslali mě, že můžu jet. Určitě, kdybych, a opravdu bych nejel, to za to dám ruku do ohně, že kdybych opravdu viděl, že je to děsí, tak i když jsem tam strašně chtěl a toužil jsem vidět Antarktidu, tak bych tam prostě nejel. Ta hodnota proti tomu by byla příliš veliká a já vlastně nechci být šťastný otec v nešťastné rodině. Jo, to by mě stejně jako radost nedalo, to by mě stejně štěstí nedalo. Já jsem rád, když mluvím o poláru, že se u toho smějou i prostě členové, členky mé rodiny a že mají svoje historky a mají svoje příběhy. Mnohdy, když si ze mě dělají srandu a legraci a je to jako v pohodě. Já k tomu ještě dodám, jestli můžu. Jsme dělali poslední přednášky Reinholda Messnera v České republice a bavili jsme se spolu s Messnerem o tom několikrát, aby jsme 5 dnů spolu, tak s ním a s Dánou, s jeho manželkou jsme se o tom spolu bavili a on mi řekl výbornou věc, on říkal, to je sobecká činnost. Horolezectví i polární cesty a expedice, to je sobecká činnost. Člověk to dělá jenom kvůli sobě a kecat něco o tom, že jako to pomáhá světu a posouvá to lidskýho ducha, to jsou nesmysly, to jsou keci. Dělá to každý jenom kvůli sobě a je to sobecký. Je to dekadentní, nic to nepřináší, ale je to ta nejlepší škola, jak se něco dozvědět o sobě. Je to ta nejlepší škola, jak být trošku lepší člověk. Tak když má člověk to štěstí, že má vedle sebe lidi, kteří proto mají nějakou měrou pochopení, když je natolik soudnej.
2: Musí mít. Zkrátka musí potom.
3: No to právě o to, aby to tak nebylo. Abych byl soudnej natolik, že to nebude, hele, buď mě ber takovýho, anebo konec. Ale že budu schopen si uvědomit i, že tady už bych to přehnal a že budu schopen i slevit ze svých. Rozhodl jsem se pro partnerství, pro manželství, tak to sebou nese nejenom práva, ale i povinnosti. A jsem zodpovědný a rozhodl jsem se, protože chci mít děti, tak to nese i moji odpovědnost za ně a za jejich nějakou spokojenost, za jejich nějaký žití. Takže si myslím, že i tím svým životem je učím, ano, mám své touhy, projekty, plány, potřeby, které naplňuju, ale mám své taky závazky k těm, které mám rád a ty jsou důležité úplně stejně jako ty moje sny a musí to být spolu. Nemůže to být, že prostě tak vy se trapte, jak to vydržíte, já přijdu a teď jsem hrdina, tak mě milujte, vidíte to. To nefunguje. Takže prostě, když má člověk to štěstí, že má ty nejbližší, kteří toto pochopí a přijmou a unesou, právě že se opřou o důvěru v moje dovednosti, v moji zodpovědnost. A já zase na druhou stranu jsem natolik soudnej, že jsem se v Himalájích dokázal otočit pod vrcholem hory a řekl jsem, ne, na to kašlu, jsem moc unavený, tady bych riskoval s myšlenkou na svoje nejbližší. A když oni i toto vědí, tak když pak já s tou soudností umím pracovat, tak pak můžu si na těch cestách vyzvednout to, abych byl snad lepší člověk. A oni z toho můžou mít taky nějaký prospěch, protože to není jenom trápení.
2: Já vám moc krát děkuju, že jste si našel čas a dorazil sem k nám do studia a přeju vám krásnou, blízkou i dalekou budoucnost.
3: Děkuju, bylo to pro mě hezký povídání. Děkuju.
2: Moc děkuju. Mým dnešním hostem byl cestovatel a dokumentarista Petr Horký.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Národní koalici proti suchu povede premiér Andrej Babiš, zasednou v ní odborníci i ministři. Městská hromadná doprava v Českých Budějovicích bude od začátku září nově nabízet půlhodinovou jízdenku. A počasí zítra oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy a Otane Hasil, dobrý večer. Příští týden v pondělí se sejde Ústřední komise pro sucho. Kromě politiků v ní budou také zástupci samospráv, hasičů nebo správy hmotných rezerv. Dnes odpoledne po jednání obnovené Národní koalice proti suchu to potvrdil premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Ministerstva a meteorologové také mají za úkol sestavit mapu problematických míst.
3: Ta má zacílit pomoc na nejohroženější oblasti, řekl premiér Andrej Babiš.
4: Mapu, kde je 500 až 1000 nejkritickějších míst, kde nejrychleji otéká voda nebo kde je ten deficit.
3: Podle opozice ale vláda s opatřeními zaspala, pokračuje šéf ODS Martin Kupka.
5: Je to ryzí populismus, vypadá to, že se vláda teprve teď probudila a je pozdě, protože zítra samozřejmě žádnou přehradu nepostaví.
3: I podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba měla vláda řešit sucho dřív, než začalo ohrožovat úrodu. Jakub Vik, Český rozhlas.
2: V Českých Budějovicích bude od letošního září nově k dostání jízdenka s platností na 30 minut v městské hromadné dopravě bude stát 20 korun. Dnes o tom rozhodla rada města. Jízdenka s nejkratší dobou platnosti je teď na 60 minut, říká náměstek primátorky Petr Maroš z hnutí Naše Česko.
6: My tím, že jsme od 1.7. zavedli CB kola, sdílená kola pod dopravním podnikem, tak jsme využili ten tarif, který už tam teď máme zavedený, to znamená 30 minut za 20 korun a tento tarif zavádíme i v MHD a to z platnosti od 1.9.
2: Vedení Českého Těšína chce od září obnovit náhradní dopravu do městské části Svibice. Autobusy mají hlavně zajistit dětem bezpečný přesun do tamních škol. Radnice totiž v květnu uzavřela jedinou lávku přes železniční trať téměř na 3-kilometrovém úseku.
7: Speciální spoje budou vyrážet ráno tak, aby byly děti na 8 hodinu ve škole, odpoledne zase v několika časech zpět. Od prosince pak chce radnice ulici Nová Tovární zařadit do trasy současných linek MHD. Z Českého Těšína Natálie Janešková, Český rozhlas. Sport.
2: Čeští basketbalisté nastoupí do předkvalifikace mistrovství Evropy bez některých tradičních opor, například Tomáše Satoranského, Víta Krejčího, chybět by měl také kapitán Vojtěch Hruban. Česká basketbalová federace o tom dnes informuje na svém webu. První utkání v předkvalifikaci čeká český výběr 27. srpna v Belgii. O 3 dny později přivítá v Praze Norsko.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme zpočátku dne oblačno až polojasno, ojediněle přeháňky, postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy s deštěm a to hlavně v jihozápadní polovině republiky. Maxima zítra většinou mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až 25, vítr mírný od severozápadu až západu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Silnice číslo 16, Strutnova, Směrnová Paka zůstává neprůjezdná v obou směrech. Mezi Pilníkovem a Chotěvicemi narazilo osobní vozidlo do stromu. Tolik doprava, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Začíná pořad Zlatá láska. Přejeme příjemný poslech.
1: Zlatá láska.
8: Vítejte u další lidské zpovědi.
9: Necelých 10 let zbývá dnešním hrdinům do oslavy stých narozenin a brzy oslaví svou platinovou svatbu.
8: V jejich slovech o lásce je klid, něha a úcta k tomu druhému.
9: Nebylo mu zdaleka ani 20.

0: když poznal o 3 roky starší dívku. Jednoho večera jí podal své srdce na dlani. Věděl, že je ta pravá a přál si, aby už nikdy neodešla.
1: Jeho přání bylo vyslyšeno. Láska jim vydržela. Milují se čím dál víc.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Zlatá láska je kronikou skutečných příběhů psaných životem. Je to pořad o lásce, která kvete v každém věku.
1: Dnes budou hlavními hrdiny 93letá Marie a o 3 roky mladší František. Manželé Kročkovi, kteří se poznali v Sedlištích na Frýdecko-Místecku, dnes bydlí v Havířově.
0: Necelý rok jim zbývá do platinové svatby. Jejich láska je jak z červené knihovny. Bylo v ní odmítnutí, nepřejícnost rodičů i chvíle odloučení, ale hlavně 70 let vroucného milování.
1: Věra jsme za nimi společně s Patrikem Rozehnalem.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den. Já jsem úplně na rozpacích, takovou návštěvu jsem tu ještě nikdy neděla. Já vás moc vítám, pojďte prosím dál.
4: První slova Marušky Kročkové, je to tak?
3: Je to tak.
4: A kde máte Františka, ten už se tady chystá.
3: František už se plíží, ano.
4: Dobrý den, Františku.
5: Dobrý den, zdravím vás.
4: Uvolním své ruce a vás doufám potěším, jako vždycky kytička pro naše zlatoláskaře.
3: Já miluji kytičky, to je pro mě vždycky ten nejhezčí dárek a nelžu.
4: Je vaše.
3: Nelžu. Děkuju moc krát. Pojďte, prosím. Račte.
4: Je, vy tu máte listovku, hvězdici, tady máte zubatky.
3: My jsme byli s manželem ve Venezuele, takže to je tam koutek Venezuely a jinak jsme byli takoví cestovatelé dost velcí, takže vždycky od někud něco se přivezlo.
4: Já jsem kdysi byl na Kubě s rodiči, ty listovky znám.
3: Tam jsem strašně chtěla jet na Kubu, jo. Nevyšlo.
4: Tak já bych zase jel klidně do Venezuely, tam jsem nebyl.
3: Bylo hezky, ale teď varují, že tam nemáme jezdit. Teď prý se to tam moc změnilo. Posaďte se.
0: Psal se rok 1952. Do Sedlišť přišla mladá Maruška jako novopečená učitelka na umístěnku.
1: Začala navštěvovat tamní oddíl Sokola a také národopisný taneční soubor. Tam se potkala s o 3 roky mladším Františkem.
0: Spolu hráli volejbal, spolu hráli stolní tenis a spolu se věnovali sportovní gymnastice.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Co? No, on mi František dával vždycky záchranu při cvičení a fakt je teda, že já jsem tak nějak ze začátku ho viděla spíš jako kamaráda, no ale ono se to tak potom i přes ty tanečky, to si zapomněl, že jsme spolu hodně tancovali a dobře tancoval. Moje maminka se vždycky smála, no, on dobře cvičí a dobře tancuje, to je vyhlídka do života.
4: Koukala na to po té praktické stránce.
3: Tak to bylo, no. Ale tak jo, tak já to přiznám, maminka Františková nebyla nadšená. Ta známost opravdu nelíbila, ale hold chlapec byl vytrvalý a...
4: Kdo koho oslovil tak nějak, jako že by pozval na první rande, nebo že by se z té zájmové činnosti sportovní stala i činnost, řekněme, láskyplná?
3: No, jednou jsme stáli spolu, cvičilo se ve škole, takže já jsem chodila za nimi zamykat, já jsem bydlela ve škole a chodila jsem za nimi zamykat dveře a František nějak otálel a pak mě pal, já bych se tě chtěl něco zeptat. Víš, že ty lidi nás dávají tak nějak dohromady, co tomu říkáš? Takže vlastně oslovil on mě.
5: To vzniklo tak samo o sobě. No, bylo to večer po cvičení ve večerních hodinách, no tak při tom loučení to prostě vyšlo na jeho.
4: Co se vám na Marušce líbilo?
5: No, v té době všechno. Takový přirozený půvab, přirozené jednání, veselé, přátelské. Jedno s druhým, no, vyústilo to prostě v ten můj návrh.
4: Jaké měla vlasy, ústa, oči?
5: No, delší než má teď. Oči zelené, ústa takové, prostě příjemné. Líbil se mě po všech stránkách.
4: Teď přišel ten návrh. František řekl, že byste to mohli dát dohromady tímhle způsobem. Co vy na to? Jak jste na něj koukala? Co jste v jeho očích tehdy viděla?
3: Myslím, že asi bylo vidět, že opravdu, že to fakt myslí vážně tak nebo doopravdy, a tak jsem ani dlouho neváhala.
4: Stvrdili jste to nějak?
3: Ano, já jsem se mu vrhla kolem krku, takže jsme to stvrdili polibkem a od té doby jsme oficiálně tedy vystupovali jako dvojice. Už jsme to ani neskrývali.
4: Je to tak?
5: Ano, přesně tak.
4: Jak často se v 50. letech mladík s mladou dívkou líbají, vodí za ruce? Jak moc je to jiné od toho dneška?
3: Moc. Bylo to fakt jiné. Na vycházku prostě tamhle k rybníku, dostavu, za ruce. No, o národopisu ani nemluvě, tam jsme byli dvojice vynikající. To nás i paní vedoucí vždycky dávala dohromady, ať ukážeme, jak se tančí polka.
5: První taneční pár v souboru. Takže to něco říká.
4: Jaké to je držet mladou dívku v náručí při tanci? Cítil jste už v té chvíli něco víc?
5: Příjemné. Příjemné. Dívilo se mě to. Toužil jsem potom. Tak jsem se snažil, pokud možno co nejčastěji, to takto provádět.
3: Tak já jsem tanec zbožňovala, mohu přiznat teda na rozdíl od mého chotě, že si strašně ráda zatančím i dneska. Takže moc ráda ještě porád tancuju. To mi zůstalo.
4: Když jste spolu začali chodit, co to všechno obnáší?
3: Tak František tenkrát ještě studoval a já vím třeba, jak jsem stávala u okna kolem 14:45, když jsem měla odpolední směnu a čekala jsem, kdy půjde z autobusu kolem našeho a zamává mi do okna. A samozřejmě, že jsem se těšívala na každé pondělí, každý čtvrtek, kdy bylo cvičení. Ve středu byl národopis, takže my jsme se vidívali hodně, jako skutečně. A když byl 1. máj nebo cokoliv, tak vždycky jsme šli a šli jsme spolu.
5: A vždycky jsem se těšil, když se potkáme, když se uvidíme, takže asi takto.
4: Měli jste třeba jeden od druhého fotografii nebo nějaký talisman, něco jako připomínku u sebe toho druhého?
3: Fotku jo, fotku jsem měla, to jsem dostala. A jinak jako dárečky ne, protože kam on studoval, takže na nějaké dárečky nebylo ani pomyšlení, ale to nebylo tenkrát třeba. To se nemuselo hmotně dokazovat.
4: Kdy došlo k nějakému většímu zblížení než jenom polibek, že jste někde mohli zůstat sami, strávit třeba noc, zůstat aspoň třeba jenom v obětí, prostě užít si v klidu sami sebe. Františku, pamatujete si to?
5: No tak teď už matně, kdy to bylo?
3: Vždycky po cvičení a po národopisu, protože já jsem bydlela, jak už jsem říkala, ve škole. Škola se večer zamkla, nastávající prchl přes půdu a přišel do školy. Takže my jsme si potom užili i té samoty nebo toho, že jsme byli spolu a bylo to hezké.
4: Byl tam ten rozdíl 3 let. Co to v té době v 50. letech znamenalo? Znamenalo-li něco?
3: No určitě na úsudku mojí rodiny o 3 roky z mladšího kluka, kdo to kdy viděl, to se nedělá, to nebylo příjemné. Nikdo v rodině, já jsem měla 5 sourozenců a nikdo v rodině to neudělal, aby se vdal za mladšího člověka. No, ale naši mi to naopak, když jsem pozvala Františka tenkrát k nám, tak tatínek říkal, Mařenko, to je hodný chlapec, toho se drž. A když potom teda jsem se dověděla, že pro mě tenkrát paní Kročková, maminka Františkova, dokonce snad žádala rodičovské sdružení, aby mě přeložili ze sedliš pryč, tak jsem mu navrhla teda, že se rozejdeme. A jak teda on byl takový tichý, hodný, nejhodnější chlapec, nejslušnější chlapec ze sedliš, tak prohlásil teda, že neustoupí. Tak to mi to ještě potvrdilo, že jsem to nevzdala. Tím stoupnul v očích.
4: Co to pro vás bylo?
5: No, dost těžké to zvládnout. Jsem se měl zlost nebo nějaký takový pocit na rodiče, že to prostě takto přihlíží, že to proti tomu jsou. Na druhé straně byla tady radost a potěšení být s ní. Takže bylo to těžké. Přitom jsem studoval, čili jsem neměl možnost nějak se šprejcnout a říct, bude tak a třeba odejdu z domova. To prostě, a ještě na vesnici, takovém víceméně malé, to nešlo. Tak jsem musel, jak se říká, bojovat. Až jsem skončil školu, tak jsem řekl, tak se do toho dáme. Maturoval jsem v červnu, v září jsme se brali. A v říjnu jsem šel na vojnu.
4: To jste si toho rodinného štěstí zas tak dlouho neužili teda?
5: To v té době ne, to až pak, až se vrátil z vojny, pak jsme byli spolu.
4: Šel byste do toho znovu? Jste rád, že jste se tehdy vzepřel trochu rodičům a že jste si Marušku k sobě víc přivinul, protože pochopila, že ji máte rád?
5: Ano, šel bych do toho znovu, neustoupil jsem a jsem rád, že to takto dopadlo.
2: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh plný lásky nám vypráví skoro platinoví manželé Marie a František Kročkovi.
2: Před nástupem do Zeleného se František bál, že by na něj Maruška nepočkala. A tak své lásce navrhnul, aby se vzali ještě před nástupem na vojnu.
1: A tak se také stalo. I přesto, že ženichovi rodiče vztahu příliš nevěřili. Svatba byla v Sedlištích 15. září 1956.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Oznámil jsem to rodiču, že na tom jako trvám. No a rodiče s tím nakonec souhlasili a udělali nám svatbu místní.
4: Na Národním výboru i v kostele.
5: Jak si ten svatební den pamatujete?
4: No já myslím, že jsem vůbec nespala teda, ale do kostela jsme šli na 10 hodin, nebo jeli teda na obec na 10 hodin a pak to a vím, že kolem jedné se to začalo odehrávat. Bylo krásně, byl nádherný podzim takový, takže jsme měli stolí na mezi, bylo nás tam asi kolem 120, 150, já ani nevím už dneska. A bylo to hezké a svazáci pro nás udělali ještě potom k večeru taneční zábavu, takže jsme potom se šli ještě vytancovat. No a pak jsme šli do školy a bylo to.
5: Jaké jste měl šaty? Pamatujete si to, Františku?
3: Černé, tmavé, jako se tehda používali, čili žádné vystřední, normální oblek.
5: Kdo vybíral, scháněl, zajišťoval prstýnky?
3: Já.
5: Byla nějaká prosba od Marušky, jak by měly vypadat, nechala to na vás? Nebo bylo možno vůbec tehdy si vybrat nějaký model, nebo bylo jasné už, co v klenotnictví, zlatnictví pořídíte?
3: Ten výběr byl nějaký, ale spíš mi tehda záleželo taky na ceně. Čistý študák, je, moc těch korunek nebylo.
4: Ale máme je do dneška, máme je do dneška a ten, co mi koupil k platinové svatbě, ten se rozlomil a ten, co mám z normální svatby, ten ještě pořád přetrvává, takže byli kvalitní.
5: Fušeři jsou dneska.
4: dneska, no fakt, ten se mi prolomil, no.
5: Jaké to bylo, když nevěstě nasazuje ženich prstýnek?
4: Vyměňte si prstýnky. A dejte si první manželské políbení. Hezké. Já myslím, že oni dneska s těmi svatbami ta mládež nespěchá. Já mám vnuky, kteří už by dávno měli být ženatí a nejsou a nechtějí se ženit, ale myslím si, že když by takovou opravdu tu klasickou svatbu, že to bylo moc hezké.
5: Je ten svatební obřad důležitý pro to manželství nebo pro ten vývoj té lásky do té doby? Bral jste to tak, Františku?
3: Já myslím, že je. Tehda byl velmi důležitý a podle mě to přetrvává dodnes. Sice veřejnost nebo společnost už je mnohdy jiného názoru, že už není třeba mít svatební obřad ani ten papír, stačí, že jsme spolu. Bohužel tak to dopadá. Nebo takový je vývoj. Ale podle mě ten obřad byl takový závažný, důležitý a pamětný.
5: Když jste se pak po těchto obřadních věcech třeba otočili do toho pléna, viděli tu rodinu, ty známé, co jste v jejich očích viděli, jaké to bylo?
4: Tak myslím si, že maminka byla, tatínka už jsem neměla, maminka byla, myslím si, velmi, velmi šťastná. Loučila se potom se mnou, protože odjížděla domů a to a říkala, Mařenko, s ním se budeš mít dobře. Takže asi to na nás bylo vidět.
3: No, moji rodiče se s tím nakonec smířili a pak vycházeli i s Marií velice dobře. Tak to prostě přines život a řeči, které kolem toho byly předtím, se ukázalo jako nesprávné, špatné.
5: Slzeli jste třeba, měli jste zavlhlé oči, nebo prožíval to člověk rozrušeně trochu v pozitivním slova smyslu?
3: Tak samozřejmě rozrušení bylo pro mě konečně. Dopracovali k tomu, že se vezmeme, takže takový pocit tady byl pochopitelně.
4: Bylo to hezké a dojemné. Myslím si, že na to člověk opravdu rád vzpomíná a nezapomene na to. A myslím si, opravdu si myslím, že nechci nikoho učit, přesvědčovat, to už ne, ale že to mělo něco do sebe, když se ty lidé řekli, ano, budu s tebou snášet dobré i zlé, až. Možná právě proto ta naše starší generace v tom manželství vydrží. Ta slova jako prostě, že jsme si to slíbili, podejte si ruce a slibte si je. A to zůstává. To je jako, a myslím, že to bylo hezké.
5: Pro vás to byl slib slibů, nebylo to kliše, bylo to opravdu slíby tomu druhému.
4: Bylo to míněno opravdu. A věřili jsme tomu, nebo já myslím, že tomu věříme do dneška. Myslím si to.
3: Bychom tu asi neseděli.

0: Jak už kdo si řekl, náš vztah musel být. Je to něco, co bylo napsáno ve hvězdách a nasměrováno do našeho osudu.
1: Hvězdy jim dopřály už téměř 70 let manželské lásky. Marie a František Kročkovi jsou nám všem vzorem. Zaslouží si od nás všech pár dárků.
0: Třeba dva zlaté hrnečky na kávu nebo čaj a k nim velké digitální rádio. Vše jim od nás předal Patrik Rozehnal.
2: To já myslím, že to si není nutno. Budeme rádi samozřejmě, ale co my jim pošlem?
3: No vy jste jim poslali už ten příběh, ty zkušenosti.
2: No, tak, že děkujeme moc.
3: Tak abyste mohli se případně sami sebe poslechnout, tak my vám teď tady dáme tohle digitální rádio.
4: Nádher.
2: A to je to, po čem já tak dlouho toužím, že nemám rádíko, že mi to přestalo hrát. Jova, že moc teda děkujeme. Krásné.
3: No a aby to nebylo úplně tak málo, i když je to samozřejmě dárek, má svou cenu, tak tady jsou ještě dvě krabičky, každá pro jednoho z vás a ukrývá něco, s čím si doufám zpříjemníte i váš oblíbený odpolední čas.
2: Ne.
3: Zlatá láska, zlaté hrnečky.
2: Ježiši, to je krásné.
4: Tak to jo.
2: No to teda je krásné. Ježiš, to je krásné.
4: Ještě nemáme.
2: Takový hrneček ještě nemáme. To je, děkujeme moc. Krásné. Víš, já jsem taky taková ta ubečená. Já na to nevypadám, ale já taky bečím u všeckého.
3: Tohle pořadu kdokoliv.
2: Jo, to ten Český rozhlas přijdeme draho.
3: Když vy, co vyprávíte své zkušenosti, co jste něco prožili a že vy už to těch 70 let skoro máte už, tak vy jste drahokam v tom vztahu a my se od vás máme co učit.
2: Tak to bylo teď úplně to nejkrásnější, co tady dneska zaznělo. Protože já mám zkušenosti, že my seniori jsme mnoha lidem už jenom na obtíž. A toto je vzácnost, že se obracíte na nás seniory. Já nechci říct na nás staré, já nejsem starý.
5: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zlatá láska, zlatá manželství, která prověřil čas.
1: V pořadu Zlatá láska nám svůj osud a city odkrývají úžasní manželé Marie a František Kročkovi.
2: Ona už oslavila 93. narozeniny, jemu bylo nedávno 90. Dnes už mají 3 dospělé děti, řadu vnoučat a pravnoučat. Zavzpomínejme, jaké to bylo, když se Maruška stala mámou.
3: Tak já jsem byla strašně ráda, protože já jsem chtěla hned, jak jsme se vzali. A ono to pořád nešlo. A pan doktor Parel, ale Maruško, víte, při vašem způsobu života, teď vy nemůžete ani otěhotnět. No, ale podařilo se, takže jsme byli fakt jako opravdu jsme byli moc rádi. Tenkrát to bylo trošku složitější, protože mateřská dovolená trvala celých 18 týdnů, takže děcko mělo 14 týdnů, ne, 18, jo, 18 týdnů. A už se muselo zas do práce, tak náš český František měl takovou starou tetu, která nám hlídala, takže jako jsme to zvládali jako dobře. No, pak za 2 roky přišla dcera. A za další 2 roky přišel další syn a pak jsem prohlásila, že už to stačí. No, ale jako jo, já myslím, že jsem si, nebo ne já, ale že jsme si děcek opravdu užívali, protože jako než on přijel z Nové Huti, tak já jsem si děcka oblíkla, šli jsme naproti k autobusu, prošli jsme se, protože autobus tenkrát stával daleko, tady nezajížděl. Já myslím, že jsme si to užili.
1: Jak napsal Franz Kafka, oženit se, založit rodinu, přijmout všechny děti, jež přijdou, zachovat je na tomto nejistém světě a dokonce bude-li to možné je trochu vést, to je nejzazší meta, které může člověk dosáhnout.
2: Maruška i František jí dosáhli. I proto se o své děti nepřestávají bát. Kdy byl ten strach největší?
3: No, tak hlavně s tím nejstarším synem, který měl úraz na Nové Huti, tak to byly krušné chvilky, kdy jsme nevěděli, jestli nepřijde o oči.
4: Co se stalo?
3: Nějaký výbuch byl na Nové Huti, oni svazovali a při tom svazování došlo k nějakému výbuchu a jak se ten prach z toho, tak on má, prostě to bělmo má do dneška takové kropenaté, no a dlouho jsme nevěděli, jestli bude vůbec vidět jako to, ale tak vyšlo. To jsem si užila. Já vím, že jsem se chystal, ty jsi se chystal do práce. Na dovolenou jsme se chystali a přišel telefonát z Nové Huti, že Vláďa je v nemocnici. Takže František tam jel, no než přijel a než teda jsem se dověděla, kde je, pak jsem tam za ním jela. Tak to bylo škaredé. To myslím, že to byl nejškarečší zážitek, který jsem zažila. To, a do dneška, jak říkáte, oni už jsou velcí staří, ale člověk se klepetá. Teď hlavně ještě zase vnoučata a pravnoučata, jeden ten vnuk je nemožný, oni furt někde trajdají, oni mají 2letého, 3letého chlapečka, ale oni musí na Akropolis a oni musí na Sicílii a mě by něco kleplo, místo co by seděli s dětským domem. Ale to jako...
4: Vy máte pořád strach, co by se mohlo stát, sakra, seděli by doma, byl by klid.
3: A věděla bych o nich, no. A už jim nezavolám, a už jim fakt nezavolám, když oni nemají, v to, aby zavolali, už jim... Ne, nevydržíte.
2: V životě Marie a Františka Kročkových byly také chvíle, kdy se oběma stýskalo.
1: Zatímco ona se starala o děti doma v Havířově, on byl pracovně na Sibiři, v Bulharsku, Rumunsku, v západním Německu, ve Francii nebo Švédsku.
2: Do daleké Venezuely se vypravil přičiněním samotné Marušky, která v novinách našla inzerát, že pro nově otevřené válcovny v Jižní Americe hledají odborníky z Evropy.
1: A tak 20. dubna roku 1968 odlétá František z Paříže směr Caracas.
3: To jel sám. Já jsem tomu do poslední chvíle nemohla uvěřit, že to až tak vyšlo. 15. srpna jsem odlétala z Paříže, roku 68 podotýkám. A jela jsem to obhlídnout, jestli jako by to tam opravdu pro ta děcka bylo vhodné. Protože to bylo ještě 400 kilometrů za Caracasem a měla jsem se teda vrátit. A nevrátila jsem se hned, protože přestala lítat letadla, protože byl 68. rok, tady se něco dálo. My jsme to nevěděli. Až 1. září mi maminka psala, že děcka začala chodit do školy tam u ní. Já říkám, ježiš, ona se zbláznila, co mi dává děcka do školy na Moravském Slovácku, když oni měli do školy tady, ten měli do první třídy. No a pak jsme se teprve dověděli, co se tady děje, no tak já jsem okamžitě chtěla domů a oni nám nabízeli, že nám děti přivezou přes Červený kříž, abych nejela domů. A jsem říkala, to v žádném případě, já se musím podívat, jak to tady vypadá, my nechceme emigrovat. Já jsem totiž strašně lpěla na naší republice, já jsem byla takový ten kádr, že je to opravdu moje vlast, já nevím, kde se to ve mně, v rodině to nikdo neměl, ale já jsem byla taková, já bych tam nemohla zůstat. Tak potom opravdu jsem přijela domů, vyřídila jsem tady, co bylo třeba, rozvázala jsem pracovní poměr, požádala jsem si teda spíš o neplacenou dovolenou, ale na tak dlouho, jako, nebo jsem nevěděla na jak dlouho a myslím, že v únoru potom, v únoru dalšího roku jsem sebrala děcka a letěla jsem s nimi tam. No a tam jsme byli do 71. roku. Vrátili jsme se v květnu 71.
4: Jaký byl život ve Venezuele? Tady to bylo úplně jiné, my si to dnes, nebo mladí si to dnes nedokážou představit, ale ten náraz rozdílnosti, nejenom podnebné pásmo, ale vůbec způsob života, jaké to bylo?
5: No úplně něco jiného. Já jsem pracoval pro podnik, který tam postavili Američané. Když to předali Venezolanům, tak ti to nebyli schopni zvládat. Tak přijímali specialisty z Evropy. Takže tam to byl život v takovém městečku v tropické oblasti. Čili teplo, teplo, teplo. Je období sucha, období deštu. A deště takové, které tady neuvidíte, ty počátky byly dost krušné si na to zvyknout. No, když pominu hospody nebo bary, tam je plno nich.
3: Ano, bazén krásný.
5: Ne, tam bylo spoustu.
3: No.
5: Pak se mě podařilo získat.
3: Příroda nádherná.
5: Podařilo získat vstupenku na bazén, který hospodařovali Američané, jsme měli volný vstup, takže to, když tam byla rodina, tak jsem přijel v poledne na oběd domů, pobědval, vzal se rodinu, zavez na bazén, jel do práce a po 4. hodině se stavoval zpátky na bazén a večer jsme jeli domů. Čili ten život byl úplně jiný než tady.
3: A ještě mě dali služku. Takže to byl horor. Se služkou jsem potom teda velmi brzy vyběhla, protože já jsem nevěděla, co s ní. Já jsem neuměla rozkazovat a ona za chvilku by orala se mnou, tak jsem poprosila, ať teda závod opravdu si uveme.
4: Co jídlo? Bylo úplně jiné asi, nechybělo vám něco českého?
3: No, tak chyběly věci, oni třeba vůbec neznali kynuté těsto, oni neznali kvasnice třeba, ale to se dalo to se dalo vyřešit. Já jsem se vždycky smála, oni tam, ty Američanky kolem dokola, když vařili náročné jídlo, tak otevřeli konzervu. Zatímco teda Kročková vařila normální polévky, že z kuřete a ze slepice. A zeleniny bylo spousta, ovoce bylo spousta. Já jsem tam s vařením, kromě toho říkám, že jsme si třeba nemohli udělat na Vánoce třeba rybí polévku, protože kapr nebyl. Ryby byly. To jako jo, oni jeli na loďku, ulovili ryby, ale to byly jiné, z těch se polévka vařit nedala. Ale jinak jako krajina, příroda, tam ty vodopády, u řeky, kde jsme na tu řeku jezdili, to se nedá zapomenout. To se fakt nedá zapomenout.
4: Co to udělalo s vaším vztahem? Myslíte si, že to víc upevnilo, že jste pochopili, že patříte k sobě, že jste si to ověřili v nějakých třeba těžších podmínkách?
3: Tak já bych to nenazvala ale jako těžší podmínky, ale myslím si, že opravdu rodina patří k sobě. Co já tady s těma dětskama sama, že jo?

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Marie a František Kročkovi z Havířova si svou lásku opečovávají už více než 73 let.
2: Zajímá nás, jak si pamatují některé společné chvíle a jestli dokáží odhadnout reakce toho druhého.
1: Zkusíme to zjistit malým manželským testem. Patrik Rozehnal jim položil stejné otázky, každému stranou, aby se neslyšeli. Jak to dopadlo, uslyší oni stejně jako vy, teď v premiéře.
3: Františku, pamatujete si, co jste vzájemně s Maruškou měli na sobě při prvním rande, při tom večeru, když jste, můžeme to považovat za rande, jste ji oslovil, jestli spolu budete chodit?
4: Tak asi to bylo nějak teplákový úbor, protože to bylo po cvičení večer.
5: Tak určitě já jsem měla asi trenky a tričko a manžel měl asi tepláky a tričko.
3: Kdo první řekl, miluji tě?
5: On mě. A kdyby to chtěl zapírat, tak mu to nedám.
4: Já.
3: Co jste jí koupil jako první dárek? Pozornost.
4: To musela být nějaká maličkost.
5: Tak dostala jsem hodinky, ale to nebyl první dárek, to byl až svadební dárek. A jinak knížku, určitě nějakou knížku.
3: Co se takzvaně nepovedlo na první dovolené?
5: Jednou měl průšvih, kdy se tam zamotal s nějakými Ruskami, ale to bylo v Bulharsku. Ale to nebyla první dovolená. Nevím, na první dovolené nevím, jestli byl nějaký průšvih.
4: A tam se nepovedlo, s nějakou ruskou společností se zapomněl. Což nebylo manželce vhod, samozřejmě.
3: Kdo z vás víc ztrácí věci? Kdo z vás ztrácí víc věci?
5: To jsem asi já.
4: Žena. Nejčastěji klíče, osobní doklady a takové to běžné věci.
5: Ale ono se vždycky najdou. Já vždycky říkám, u nás se nic nestrácí, u nás se jenom všecko hledá.
3: Vás ještě nikdy nezapomněla?
4: Zatím ne.
3: V jaké poloze usínáte u televize?
4: V sedě, v křesle.
5: V jakékoliv.
3: Kecá vám nebo kecala někdy vaše žena do řízení auta?
4: Jo, měla snahu, ale hrozilo, že zůstane pěškom.
5: No, jednou jsem si troufla, načež on zastavil a pravil, ať si vystoupím. Tak od té doby jsem vycepovaný spolujezdec a nemluvím řidičům do jejich práce.
3: Který spotřebič si myslíte, že by si vaše žena vzala na pustý ostrov?
4: To nevím, co by mohla odnést. Rádio.
5: Tak možná vařit, ale těžko. Možná konvici na kávu. Konvici na kávu. Musela by tam být ale elektrika, což by tam nebylo. No tak asi nůžky, nůž, no asi tak.
3: Jaký největší trapas v manželství vzájemně vy dva jste zažili?
4: Já jsem z nějaké té akce naší pivářské jsem upadnul a sebrali mě policajti do nemocnice.
3: Zažili jste někdy nějaký trapas?
5: No, dá-li se to tak nazvat, trapas byl jednou na koupáku, na bazéně, kdy Američanky si přišly stěžovat, že můj manžel nosí neslušné plavky. U nás se tenkrát nosili takové ty, jak se tomu říkalo, ty panské, takové mini plavky a dámky, nebo jak se tomu říkalo, no a on je tam měl samozřejmě a Američanky si šly stěžovat správci bazénu, že můj manžel chodí v nejapných plavkách, ať se jde převléct.
3: Záviděli.
5: No to. Já jsem šla teda na něj, já říkám, hele, a on se nedívají. A tím to skončilo. A to byl trapas. To mě nebylo dobře.
3: Kdo má nebo měl častěji chuť?
4: Já.
5: Já myslím, že já.
3: Kde on vás nejčastěji hladí, když sebe vás chce potěšit, polaskat?
5: No, já bych to řekla takhle. Bejvávalo to jinde a teď je to obličej, ramenka, no. Tak.
3: A dřív to bylo kde? Výš, níž?
5: Ještě níž.
4: Na prsou.
3: Jak si myslíte, že vnímal to, když jste ho políbila? Jaká pro něj byla ta vaše pusa?
5: Já myslím, že se mu to líbilo, nebo jak bych to měla ohodnotit. Já myslím, že to přivítal.
4: Taková příjemná, dobře se snáší a tak.
5: On to vítá ještě i včil.
3: A to je dobře.
5: No.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Mládí si myslí, že láska je milostný žár, touha. Ti starší už vědí, že k lásce patří i další věci. Učme se od těch, kteří získali věkem přehled, moudrost a životní nadhled.
2: Ptejme se platinových manželů Marie a Františka Kročkových, jaký je návod na šťastný život, trvalou lásku a jak vypadá manželství po 70 letech.
5: Snídáme společně, to nejde, aby snídal každý extra, to ne. Jo, ale nechce si se mnou hrát. Já mám ráda...
3: Ježíš, jako jak?
5: No tak, já mám strašně ráda hry, jako třeba dámu, nebo rumikup, to zbožňuju, karty, a to asi musím hrát sama na počítači. Odmítá vehementně hrát.
3: Je čas v tomhle věku ještě držet se za ruce, když třeba se díváte na televizi, někde si sednete, odpočinete, dáte si ještě pusu?
4: Jsem o tom já. Před spaním hlavně.
5: No před spaním hlavně, ano. A tak občas, i když odcházíme, tak si pošlem pusu, nevykládej, že ne.
4: Tak jo.
3: Kdy naposledy se vám po tom druhém stýskalo?
5: My teďka poslední dobou jsme nebyli nějak od sebe.
4: Teď jsme spolu.
5: Teď jsme spolu pořád.
4: Už delší dobu.
5: No, už delší dobu, no.
3: Co byste spolu chtěli ještě zažít do té stovky?
5: No tak co pak, já bych těch přáníček měla hodně, ale bohužel se domnívám, že nejsou splnitelná, takže to vemu opravdu prozaicky. Kdyby se mu trošku ten zdravotní stav upravil, že bychom se ještě spolu jednou někam vyjeli. Já bych strašně ráda ještě jednou někam jela.
4: Tak do stovky, tak v klidu dožít. Nemám žádné speciální přání, ale tak spolu tak to dožít.
5: A právě proto já se, teď je to hloupé, ale já se snažím být maximálně trpělivá a maximálně optimistická. Já, i když se mi do toho někdy nechce, tak prostě nepodám se, protože on mě potřebuje. Tak nějak bych to asi vzal.
3: Ale tohle je láska, když myslíte víc na toho druhého.
5: Já ho mám ráda, já to nezapírám.
4: Čili za to bych i chtěl poděkovat velice. Nevím, jak se vyjádřit, ale celý ten život byl takový přátelský, bez nějakých výkyvů nahoru dolů. Víceméně jsme si téměř vždy rozuměli a chovali se jeden k druhému takovýmto způsobem přátelským. Cítil jsem se vždy, jsem byl s ní takhle klidný, spokojený, kdy mě bylo v životě dobře.
3: A je vám i teď?
4: Ano, je i teď.
3: Milujete svoji ženu?
4: Samozřejmě miluju. Miloval jsem, miluju a budu dále.
3: Jste ráda, že ho máte?
5: No, Ježíš. A bojím se, když kolikrát se dívám, nebo jdu poslouchat, jestli dýchá. Jo, mám ho ráda. Já sice mám známou, která mi vždycky tvrdí, že to je jenom zvyk, ale já to tak nevidím. Zvyk je něco jiného. Láska není buchta, která se dá upéct. Neexistuje na ní žádný recept.
3: Co byste v té poslední chvíli s tím druhým chtěli ještě dělat?
5: Já nevím, snad by bylo hezké mít ho vedle sebe. Nebýt sama. Tak.
4: No taky, nebýt sám. Přítomnost toho druhého by měla stačit.

0: Marie a František Kročkovi poznali, že lásce stačí málo. Vědí, že nevyprchá jako mýdlové bublinky, nestratí se jako raní mlha a nezeslábne, když už není tolik sil. Přejme jim, ať je jim dobře do poslední chvíle.
1: Jak už napsal anglický básník George Gordon Byrne, láska se rodí z maličkostí, z nich žije a pro ně umírá.
0: Život do stovky může být krásný. Ulehčí nám to ten druhý a pak bude čas i na ty společné sny. Pomůže láska a pokora. V to věří
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: Drážní inspekce ukončila vyšetřování loňské nehody nákladního vlaku na Přerovsku. Práce na průtahu Libercem mezi nákupními centry Nisa a Makro potrvají do poloviny listopadu. V Jindřichově ve Slezsku potřebují lidé kvůli armádnímu pásmu stavební povolení na pořízení fotovoltaiky. A počasí zítra oblačno až polojasno, přehánky ojediněle. Maxima kolem 21 stupňů, na jihu Moravy až 25. Zprávy s Otou Nehasilem. Dobrý večer. Za loňské vykolejení nákladního vlaku s benzenem u Hustopečí nad Bečvou na Přerovsku může chyba strojvedoucích. Vyplývá to ze závěrečné zprávy drážní inspekce, kterou na svých stránkách zveřejnila Evropská železniční agentura. Vlak podle ní vjel do stanice více než dvakrát rychleji, než povolovalo návěstidlo. Vyšetřování podle zprávy ukázalo také řadu porušení právních předpisů. To ale generální inspektor drážní inspekce Jan Kučera odmítá komentovat.
2: Šetření vážné nehody v Hustopečích nad Bečvou jsme dokončili. Ale s ohledem na žádost policie se nebudeme ke svým zjištěním jakkoliv vyjadřovat.
1: Vlak převážející benzen vykolejil loni v únoru, kontaminoval spodní vodu a v oblasti kvůli tomu více než půl roku platil stav nebezpečí. Na místě dál pokračují sanační práce. Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu, říká vedoucí provozního střediska ředitelství silnic a dálnic Liberec Jakub Hušek.
3: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
1: Nečekané komplikace s fotovoltaikou řeší rodina z Jindřichova ve Slezsku. Při vyřizování instalace několika panelů zjistila, že jejich dům leží v ochranném armádním pásmu a potřebuje proto stavební povolení. Armáda v těchto místech počítá se zařízením pro komunikační systémy a musí si hlídat případné rušení, upřesní mluvčí ministerstva obrany Simona Cigánková.
4: Může být funkčnost speciálních technologií důsledkem staveb obnovitelných zdrojů negativně ovlivněna a tudíž ohrožena. Citlivost těchto technických prostředků a zařízení je totiž velmi vysoká a proto jsou schopny detekovat i velmi slabé rušivé signály. Sport.
1: Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v aktuální nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Hrát se bude za měsíc v Praze na tvrdém povrchu, i když právě na něm je soupeř silnější než například na Antuce. Volbu domácí pořadatelské strany zdůvodnil kapitán Tomáš Berdych.
5: Hard je povrch, na kterým se cítí nejlíp. Loni si to zažili, že tu Ameriku porazili v Americe na hardu a taky to šlo, takže určitě. Ta varianta ty Antuky určitě na stole byla, ale když si samozřejmě kolem toho člověk dá nějaký pro a proti, tak tohle nám vyšlo jako ta nejlepší varianta, do který kluci chtěli jít, že se v tom cítí nejsilnější. Počasí.
1: V noci čekáme ubývání oblačnosti na oblačno až polojasno, přehánky jen ojediněle. Na východě republiky zpočátku ještě zataženo a doznívající přehánky. Nejnižší teploty mezi 14 a 10 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až polojasno, ojediněle přehánky. Postupně od jihozápadu přibývání oblačnosti, místy déšť, zejména v jihozápadní polovině republiky. Maxima mezi 18 a 22 stupni. Na jihu Moravy až kolem 24, mírný vítr od severozápadu až západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na silnici 33 mezi Náchodem a Českou Skalicí je čerstvá nehoda. Pozorně projíždějte u Rozkoše, u odbočky na Kleny. Od rána je tam navíc omezený průjezd. Kvůli opravám mostu se projíždí Kyvadlově. V obou směrech se tam teď vytváří kolony. Tolik informace z dopravy. Přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Přejeme pěkný večer a také příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, vážení a milí. Výběr pro ten dnešní večer s Divadlem pro vaše uši jsem měl v hlavě vlastně už od chvíle, kdy jsem vám nabídl zvukovou zkratku z Dimasova

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Pro někoho je Viktor Hugo už jenom jméno z povinné školní četby. Pro jiného je to zase, a zřejmě především díky muzikálu Bídníci, autor stále populární. Ale jestli dovolíte, začal bych teď jiným příběhem stejného autora, který patří pařížské dominantě chrámu Notre Dame, samozřejmě chrám Matky Boží v Paříži. Jistě i mnohé filmové adaptace, asi ta nejznámější s Anthony Quinnem a Ginou Lollobrigidou v hlavních rolích, proslavili ten romantický příběh po celém světě. A tak si teď společně připomeňme okamžik, kdy se v románu potkávají jeho hlavní protagonisté. Zvoník Quasimodo, tanečnice Esmeralda, páter Claudius Frollo a básník Pierre Gringoire.
2: V lednu začíná noc brzy. Když Petr Gringoire vyšel z paláce, v ulicích byla již tma. Ta černá noc mu přišla vhod. Už se těšil, jak zapadne do nějaké temné uličky, aby se tam po libosti oddal úvahám. Filozofie byla jeho jediným útočištěm, neboť neměl, kam by hlavu složil. Když došel Petr Gringoire na náměstí Grève, byl všecek prokřehlý a tak pospíchal, aby se přikrčil k slavnostnímu ohni, který hořel uprostřed náměstí. Ale kolem ohně byl už pořádný dav. Když přistoupil blíže, spatřil, že kruh je mnohem větší, než je třeba, aby se všichni ohřáli u královského ohně. A že tu spoustu diváků nepřivábila jenom krása sta hořících otepí. Na širokém volném prostranství mezi ohněm a diváky tančila dívka. Ačkoliv byl Gringoire skeptický filozof a ironický básník, byl tak oslněn tímto nádherným zjevením, že v prvním okamžiku nemohl určit, je-li tato dívka lidskou bytostí, vílou nebo andělem. Nebyla veliká, ale její štíhlá postava se nesla tak vznosně, že se zdála vysoká. Byla snědá, avšak bylo možno tušit, že ve dne má její pleť onen krásný zlatavý odlesk, jaký mají Andaluzanky a Římanky. Její drobná nožka byla též andaluzská, neboť v půvabném střevíčku seděla pevně a volně zároveň. Tančila. Otáčela se a vířila na starém perském koberci, který měla nedbale hozený pod nohama. A pokaždé, když se v krouživém letu její zářící obličej mihl kolem vás, vyšlehl z jejich velkých černých očí blesk. Všichni diváci kolem dokola hleděli na ní upřeně a s otevřenými ústy. A vskutku, jak tak tančila zadrnčivého doprovodu baskického bubínku, vypadala jako nadpozemská bytost. Na mou věru, pomyslil si Gringoire, to je vtělený oheň, to je nymfa, to je bohyně. V té chvíli se uvolnil jeden z prstenců ohnivé víly a žlutý, měděný peníz, který byl k němu připevněn, skutálel se na zem. Ale kde pak, zvolal Gringoire, je to cikánka. Celá jeho iluze se rozplynula. Dívka se opět dala do tance. Zvedla ze země dva meče, jejíž hroty si opřela o čelo a otáčela jimi v opačném směru, než se točila sama. Zkrátka, byla to cikánka. Třeba, že byl Gringoire hluboce rozčarován, ten obraz měl svůj půvab i své kouzlo. Mezi tisíci obličejí zbarvenými ohněm Donachova byl jeden, který, jak se zdálo, pozoroval tanečnici ještě zahloubaněji než ostatní. Byla to mužská tvář, přísná, tichá a chmurná. Tomuto muži, jehož oděv byl zakryt davem, nebylo zřejmě víc než 35 let. Byl však holohlavý, jen na skráních měl několik chomáčků, prořídlých a již šedivých vlasů. Jeho široké a vysoké čelo počínalo se rýhovat vrázkami. Ale z jeho zapadlých očí vyzařovala neobyčejná mladost a hluboká vášeň. upíral zraky bez přestání na cikánku. A zatímco bláznivé 16-leté děvče tančilo a vznášelo se k potěše všech, zdálo se, že jeho zamyšlení je čím dál chmurnější. Chvílemi se na jeho rtech objevoval úsměv a povzdech. Avšak úsměv byl ještě bolestnější než povzdech.

0: Udýchaná dívka se konečně zastavila a dav jí nadšeně tleskal. Jolly, zvolala cikánka. Tu spatřil Gringoire, jak přichází hezká bílá kozička, čiperná, živá, s lesklou srstí, s pozlacenými růžky a s pozlacenými kopítky a obojkem. Gringoire si jí doposud nepovšiml, neboť ležela až do té chvíle schoulena na jednom rohu koberce a dívala se, jak její velitelka tančí. Jolly, řekla tanečnice, teď je řada na tobě. Usedla a půvabným pohybem nastavila kozičce svůj baskický bubínek. Jolly, pokračovala, v kterém měsíci teď jsme? Kozička zvedla přední nožku a udeřila jednou na bubínek. Byl vskutku první měsíc v roce. Dav tleskal. Jolly, pokračovala dívka, přičemž otočila bubínek na druhou stranu. Kolikátý den v měsíci dnes máme? Kozička zvedla svou pozlacenou nožku a udeřila na bubínek šestkrát. Jolly, znovu se otázala cikánka a znovu otočila bubínkem. Kolikátá je teď hodina? Jolly udeřila sedmkrát a v téže chvíli odbyly hodiny na sloupovém domě sedm hodin. Lid byl u vytržení. V tom jsou čáry, ozval se jakýsi zlověstný hlas z davu. Byl to hlas holohlavého muže, který z cikánky nespouštěl oči. Zachvěla se a otočila se. Avšak hlučný potlesk diváků utlumil nevlídný výkřik. Zaplašil ho dokonce úplně i z mysli cikánčiny, takže pokračovala v otázkách kozičce. Jolly, co dělá mistr Guichard Grand Rémy, kapitán městských střelců, když jde o hromnicích na procesí? Jolly se postavila na zadní nožky a začala mečet, vykračujíc přitom s tak roztomilou vážností, že celé kolo diváků propuklo v hlasitý smích, jak žertovně napodobila vypočítavou zbožnost kapitána pistolníků. Dívka povzbuzena rostoucím úspěchem dala kozičce následující otázku. Jolly, jak káže mistr Jakub Charmoly, královský prokurátor, u církevního soudu? Kozička si sedla na zadek a začala mečet, mávajíc předními nožkami tak zvláštním způsobem, že kromě špatné francouzštiny a špatné latiny vystihla Jakuba Charmoly ve všem všudy, v pohybech, v přízvuku i v držení těla. Dav tleskal ještě hlučněji. Svatokrádež! Rouhání! Zasyčel opět hlas holohlavého muže. Cikánka se obrátila po druhé.
1: Ach, to je ten ošklivý člověk, zvolala.
0: Pak našpulila spodní red, maličko se ušklíbla, byl to zřejmě její oblíbený posuněk. Otočila se na podpatku a jela se vybírat do svého baskického bubínku dary diváků. Velké stříbrňáky, malé stříbrňáky, groše i halíře s orlem, jen pršery. Najednou stála před Gringoirem. Gringoire strčil tak zbrkle ruku do kapsy, že se zastavila. Čert, aby to spral, řekl si, když zjistil na dně kapsy prázdnotu. Leč hezká dívka stála před ním, dívala se na něho svýma velkýma očima, nastavovala mu bubínek a čekala. Gringoirovi vyrazili krůpěje potu. Naštěstí mu přišla na pomoc nenadálá událost.
2: Táhneš ty, cikánská kobylko, zvolal přiškrcený hlas z nejtemnějšího kouta náměstí.
0: Dívka se zděšeně obrátila. To už nebyl hlas holohlavého muže. Byl to ženský hlas, pobožnůstkářský a zlý. Výkřik, který tak polekal cikánku, rozveselil houf dětí potulujících se kolem. To je kajícnice z Rolandovy věže, křičeli a nezřízeně se smáli. Poustevnice se zlobí, což pak nevečeřela. Zanesme jí nějaký zbyteček ze stolu městského pohostinství. A všechny děti se vyřítily k sloupovému domu.
2: Ať jde ta jeptiška k čertu, volali mnozí.
0: A neviditelná rušitelka zábavy by patrně své útoky proti cikánce odpykala, kdyby pozornost diváků nebyla právě v tu chvíli odvrácena průvodem papeže bláznů, který již prošel mnoha ulicemi a náměstími a nakonec se vynořil se všemi pochodněmi a příslušným povykem na náměstí Grév. Tento průvod, který jsme viděli vycházet ze soudního paláce, sebral cestou všechny darebáky a tuláky, co se potloukali Paříží. Když dorazil na náměstí Grève, vypadal tudíž velmi úctyhodně. Uprostřed davu nesli hodnostáři Bratrstva bláznů na ramenou nosítka, na nichž bylo více voskovic než na schránce z ostatky svaté Jenovéfy v době moru, a na nosítkách zářil ozdoben berlou, ornátem a mitrou nový papež bláznů, zvoník od Matky Boží, hrbáč Quasimodo. Je těžko vylíčit, jak nesmírně pyšnou a blaženou radostí se rozzářil Quasimodův smutný a ošklivý obličej cestou z paláce na náměstí Grève. Bylo to první opojení ze samolibosti, jaké kdy zakusil. Dosud poznal jen ponižování a pohrdání nad svým údělem. Ošklivost ke své osobě. A tak nyní i přes svou hluchotu se zadosti učiněním jako skutečný papež prožíval oslavný jásot tohoto davu, který ji nenáviděl, protože věděl, že nenávidí jeho. Že jeho lid byl sebranka bláznů, mrzáků, zlodějů a žebráků, co na tom záleží, byl to přece jenom lid. A on byl pánem. Přijímal tedy vážně všechen ten ironický potlesk. Všechny ty posměšné poklony davu, do nich se však přece jen mísilo trochu skutečného strachu. Vždyť tento hrbáč byl silák, tenhle křivonožka byl mrštný, tento hluchoun byl zlý. Tři vlastnosti, jež zmírňují směšnost. Diváků se proto zmocnilo překvapení a zděšení, když najednou spatřili, jak v okamžiku, kdy Quasimodo míjel triumfálně sloupový dům, vyřítil se z davu jakýsi muž a vyrval mu dřevěnou pozlacenou berlu, odznak papežství bláznů. Tento člověk, tento šílený smělec, byl onen holohlavý muž, který před chvílí v houfu diváků kolem cikánky svými výhrůžnými a nenávistnými slovy tak ledově skropil ubohou dívku. Byl oblečen v kněžský oděv. Gringoire si ho doposud nepovšiml a poznal ho až v okamžiku, kdy vystoupil z davu. Podívejme se, zvolal udiveně. To je můj učitel v hermetice, důstojný pán Claudius Frollo, arciáhen. Kněz se opět zasmušil a zvážnil. Kývl na Quasimoda a beze slova odcházel. Quasimodo kráčel před ním a razil mu cestu davem.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: S melodií z muzikálu Bídníci jsme se přenesli na barikády v dalším a zřejmě nejznámějším díle Viktora Iga. A jestliže jsem tady u chrámu Matky Boží v Paříži mluvil o jeho slavných filmových přepisech, u Bídníků to platí dvojnásob. Jean Gabin, Lino Ventura nebo v jedné volné moderní adaptaci přenesené do druhé světové války taky Jean-Paul Belmondo. Ti všichni se na plátně stali Jeanem Valjeanem. V rozhlase jim měl kdysi být Jiří Adamíra, ale po jeho náhlém odchodu se rozhlasovým Valjeanem nakonec stal Radoslav Brzobohatý a Viktora Iga si v režii Jiřího Horčičky jako jeden z vypravěčů zahrál Vladimír Brabec.

0: tomto příběhu hraje příliš mnoho osob, vzácný pane. Zdá se, že nit našeho vyprávění leckdo může postrácet.
1: Ale kdež, těch básní, románů a her, co jsem napsal, tisíce je četli.
0: Francie byla krvavá a zmatená. Milovala vás?
1: Ne všichni, příteli. 20 let jsem žil v exilu. Přiznávám, přečasto mým veršům rozuměla jen jedna jediná, ale za to si je pod dekoltem schovala. Ovšem v tom románu, máte pravdu, v něm hrajeme všichni. Všichni ubožáci. Ubožáci láskou, vírou, bohatstvím i bídou. Všichni nevolníci v panství hlouposti, všichni ubožáci v panství vůdců beze svědomí.
0: Jste socialista, vzácný pane?
1: Je socialista každý, kdo brání zubožené bídou, kdo hledá záštitu lidskosti a pokroku pro ožebračené a bezmocné části lidské společnosti?
0: Na odpor všem, byť přijdou v různém převleku, na odpor všem, kdo radí proti člověku. Jste kdysi napsal.
1: Ano. A pojďme k našemu příběhu. Jsme na jihu Francie, v městečku Digne. Píše se rok 1815.
0: V rohu náměstí je tiskárna, kde bylo poprvé tištěno provolání císařské gardy k vojsku a nakonec i proklamace přinesená z ostrova Elby a diktovaná Napoleonem.
1: A na druhé straně náměstí vedle biskupství bydlí v malém domku zdejší biskup Monsignor Myriel se svou hospodyní. A zde už vstupujeme do děje.
2: Na ulicích nesvítí skoro žádná lampa. Kam to povede? Venku je úplná tma.
3: Však máme říjen.
2: Naše policie se o bezpečnost občanů vůbec nestará. Kdybyste dovolil, monsignore, zavolala bych už dávno zámečníka, aby přidělal na domovní dveře zámky. Nechávat pořád otevřeno není rozumné.
3: Paní Magloirová, kdo by nám chtěl ublížit?
2: No, to se nikdy neví. Krámě říkali, že dneska chodí po městě nějaký neznámý tulák, prý chlap jako hora. Chtěl přespat v hospodě, ale vyhodili ho. Vypadá jako trán, jde z něj strach. A říkali taky, že...
3: Dále.
4: Tak tady mě máte.
2: Pane Komarka, to je on.
3: Pozdrav vás, pán Bůh. Co byste si přál?
4: Poslala mě k vám jedna ženská. Chtěl jsem si lehnout na schody u kostela. Lidem se to nelíbilo.
3: Nerozumím vám.
2: To je přece ten trán.
4: Říkali, že v tomhle baráku mě prej nevyhoděj.
3: Proč bychom vás měli vyhánět?
4: Řeknu vám všechno. Jmenuju se Jean Valjean. Jsem trestanec. 19 let kriminálu. Předevčírem mě pustili. Jdu do Ponarlie. Tam mám totiž přikázané místo pobytu. Šel jsem dneska celý den, 12 mil. Zastavil jsem se v hospodě. Vyhodili mě, že mám žlutý pas. Všude mě vyhodili. Potřebuju spát. Bouchal jsem na bránu zdejší věznice. Neotevřeli mi. Schoval jsem se v psí boudě. Bez mě pokousal, vyhnal mě stejně jako lidi. A teď jsem teda tady. Peníze mám. Hodně. 109 franků. Vydělal jsem je v kriminále. Zaplatím vám. Můžu zůstat?
3: Paní Magloirová.
2: Ano, důstojný pane.
3: Přineste ještě jeden příbor. Budeme mít hosta.
2: Prosím, důstojný pane.
4: Helejte, vy jste mi nerozuměl, pane. Jsem trestanec. Tady je můj žlutý pas, vidíte?
3: Vidím.
4: Přečtěte si to.
3: Jean Valjean, 19 let káznice.
4: 5 let pro krádež. Dalších 14 let pro 3 pokusy o útěk. Vidíte?
3: Ano, vidím. Děkuju, paní Magluárová.
2: Prosím, důstojný pane, večeře bude hned.
4: Jakživ jsem nejet příborem. Leda dřevěnou lžící.
3: Však si zvyknete.
4: Ten nůž a ta vidlička, to je stříbro?
3: Ano.
4: Sakra, ty musí mít cenu. A vy mě vážně zvete ke stolu?
3: Paní Magluárová, připravte pak ještě pro hosta v přístěnku postel. A vy, pane, si sedněte.
4: 19 let jsem nespal v posteli. Zaplatím vám dobře, pane... Co vy vlastně jste?
3: Kněz.
4: Kněz. Farář. To vy asi nebudete chtít, abych vám zaplatil.
3: Ne, nechte si svých 109 franků. Trvalo 19 let, než jste si je vydělal. Dobrou chuť.
2: Polévka je dnes chlebová a v peci čeká skopové.
4: Když jste farář, musím vám říct, že jsem jednou viděl dokonce biskupa. Říkali mu monsignore. Sloužil u nás v lapáku mši. Kázal. Ale byl jsem moc daleko, tak jsem ho ani neslyšel. Moc vám děkuju, pane faráři.
3: Zač?
4: Že jste mě nechal ve svém domě.
3: To zde není můj dům, ale dům boží. Naše dveře se neptají toho, kdo vchází, jak se jmenuje, ale co ho bolí. A vy jste toho zřejmě prožil dost.
4: To bych řekl. Jako kalejník. Koule u nohou, vojitý řetěz, rány pro nic za nic. Pes je na tom líp. 19 let. Je mi 640. A teďka žlutý pas, aby si na mě všichni dali pozor. Tak daleko jsem to dopracoval.
3: Bude větší radost na nebesích nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, pane.
4: Proč mi říkáte, pane? Zvete mě ke stolu. Nebojte se. Jsem zloděj. A možná i vrah.
3: Jestli odcházíte z těch strašných míst se zlobou, jste hodný soustrasti. Odcházíte-li s vlídností a mírem v srdci, jste lepší než my.
0: Po večeři chodil biskup po zahradě, rozjímal s duší pohrouženou do oněch velkých záhad, které Bůh v noci ukazuje, které zůstávají otevřené. Spát šel až po půlnoci. Když na hodinách kostela odbíjela druhá, Žána Valžána probudila snad příliš dobrá postel. Žáne Valžáne, o čem přemýšlíš? Čemu se směješ?
4: Myslím na ty stříbrné příbory. Dostal bych za ně.
0: Snad bys nechtěl.
4: Tak 200 franků.
0: Zase krást. Dal ti najíst. Dal ti nocleh.
4: Je to víc, než jsem vydělal za 19 let v kriminálu. Okradli mě tam.
0: Nemáš svědomí?
4: Ne. Matka mi umřela, to jsem byl ještě kluk na horečku mladnic. Táta spad z lešení na fleku, bylo po něm. Šel jsem dělat do lesa, dřevo. Nejhorší to bylo v zimě. Bez práce, bez chleba.
0: Pak si šel krást.
4: Šel! Rozbil jsem v noci v pekarství výklad a vzal jsem bochní chleba. Dostal jsem za to 5 let.
0: Za bochník chleba?
4: Za krádež spojenou s nočním vloupáním.
0: 5 let.
4: Za 4 roky jsem pláchnul.
0: Na svobodu.
4: Pěkná svoboda. Kupa strachu. Ve dne, že je vidět, v noci, že je tma. Za dva dny mě chytili. Dostal jsem dalších 5 let. Ještě 2x jsem to zkusil, vždycky mě chytili. Za bochní chleba 19 let.
1: Tvora, kterého Bůh stvořil dobrým, přeměnil člověk ve zlého.
4: Tomu nerozumím. Ale kde je rovnováha mezi tím, co jsem udělal, a tím, co oni udělali mě?
1: Křesťan má odpouštět.
4: Odpouštět? Když jsem přišel do kriminálu, tak jsem toho snad byl schopen, ale dneska už ne. Vymlátili to ze mě. Odpouštět. Celý život je jediná rvačka. A já jsem pořád jen byt. A pořád prohrávám. Svědomí. Svědomí.
5: Monsignore! Monsignore! Nemůžu najít náš košík se stříbrem. Neví vaše milost, kde je?
3: Ano, vím.
5: Budiš jméno Boží pochváleno.
3: Tady ho máte. Našel jsem ho na zahradě. Ležel ve křoví.
5: Je prázdný. A kde je stříbro?
3: Nevím.
5: To ten chlap, co tu spal. Proto zmizel už v noci.
3: Stříbrné příbory patřily nám?
5: Jak to?
3: Patřily chudým. A ten člověk byl chudý.
5: A čím budeme jíst?
3: Dále.
6: Vaše biskupská milosti, tady vám ho vedu.
4: Vy jste biskup? Nejste farář? No ne, to se teda povedlo.
6: Drž hubu.
3: Okamžik, pane strážmistře. Jsem rád, že vás zase vidím, pane Valžáne.
6: Monsignore, našli jsme u něj tyhle stříbrné příbory. Přiznal, že jsou vaše.
3: To je v pořádku. Dal jsem mu je.
5: Monsignore.
6: Tak ho máme pustit.
3: Ovšem.
4: To jako... můžu jít? Opravdu?
6: Neslyšel jsi? Mazej! Mazej! Dovolte mi odejít, monsignore.
3: Děkuji vám. S Bohem, pane strážmistře.
4: Pane faráři, vlastně... pane biskupe...
3: Příteli, nezapomeňte si vzít sebou ty příbory.
4: To myslíte vážně?
3: A vezměte si ještě tyhle svícny. Jsou také stříbrné. A pamatujte na to, co jste mi slíbil.
4: Já vám nic neslíbil.
3: Ale ano, zdálo se mně, že jste mi slíbil, že těch peněz za stříbro použijete k tomu, abyste se stal čestným a platným člověkem. Jste přece stvořen jako dobrý člověk. Proč pláčete?
4: Já nevím.
7: Plakal Jean Valjean upřímně?
8: Vzpomínal na svůj dosavadní život. A připadal mu strašný. Prohlížel si jakoby zvenčí svou duši. A připadala mu nestvůrná. Jeho svědomí zjitřil jas biskupových slov.
4: Já nevím.
3: Žáne Valžáne, bratře, už nepatříte zlu, už patříte dobru. Vykupuji vaši duši, odnímám ji černým myšlenkám a zatracení a dávám ji Bohu. Echt vaše slzy odplaví z vaší duše bídu.
9: Bonsoir, monsieur, klaním se vám, podnik jak klíč.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.
1: A ještě jednou Igovi Bídníci. Tentokrát ovšem z nahrávky, která teprve spatří světlo světa. Vy, naši milí posluchači, ovšem máte dnes tu jedinečnou příležitost a nabídnu vám alespoň malou zvukovou ochutnávku. Tím, kdo přečetl celou tu Igovu pětidílnou literární ságu, je herec Jan Vlasák. A tady, jak se říká, opravdu klobouk dolů. Je to víc než 1500 stránek. Naše dnešní rozloučení s Bídníky patří tedy poslednímu setkání bývalého galejníka Žána Valžána s opuštěnou Fantinou, jejíž dceři Kozetě bude Valžán v budoucnu nevlastním otcem. Ale o tom třeba zase až někdy jindy. Do té doby dobré dny a brzy naslyšenou.
2: Fantina neviděla Javéra ode dne, kdy ji pan starosta vyrval z jeho rukou. Její nemocný mozek nic nevnímal, ale Fantina nepochybovala, že jde pro ní. Nemohla snést tu hroznou tvář. Měla dojem, že umírá. Zakryla si obličej oběma rukama a úzkostlivě vykřikla: Pane Madeléne, zachraňte mě! Jean Valjean, od nynějška mu nebudeme říkat jinak, vstal. Řekl Fantině velmi tiše a velmi vyrovnaně: Uklidněte se, pro vás nejde. Potom se obrátil k Javérovi a řekl mu: Vím, co chcete. Javér odpověděl: Tak honem. Přízvuk, kterým doprovodil tato dvě slova, byl skoro divoký, zběsilý. Javér neřekl: Tak honem, řekl: Tonem. Žádným přepisem nevystihneme přízvuk, jakým to vyslovil. Nebylo to lidské slovo, byl to zvířecí zvuk. Nepočínal si jako obvykle. Nepouštěl se do podrobností. Vůbec neukázal zatykač. Pro něho byl Jean Valjean jakýmsi tajemným a nepostižitelným bojovníkem, s kterým se držel už 5 let v křížku, aniž se mu podařilo položit ho na lopatky. Zatčení nebyl začátek, nýbrž konec. Proto se omezil jenom na slova tak honem. Přitom neučinil ani krok. Pohleděl na Žána Valžána, jako by po něm házel hákem, kterým měl ve zvyku přitahovat k sobě Bídníky. Byl to právě ten pohled, který Fantina před 2 měsíci ucítila až v morku kostí. Při Javérově výkřiku Fantina otevřela oči, ale pan starosta byl s ní. Čeho by se tedy bála? Javér pokročil doprostřed místnosti a zvolal: Tak, půjdeš? Nešťastnice se rozhlédla. Nikdo v místnosti nebyl, kromě jeptišky a pana starosty. Komu mohlo platit to pokořující tykání? Jenom jí. Zachvěla se. V tom spatřila neslýchanou věc. Tak neslýchanou, že se jí nic podobného nezjevilo ani v nejtíživějších horečných snech. Viděla, jak ten špicl Javér chytil pana starostu za límec? Viděla, jak pan starosta sklonil hlavu. Zdálo se jí, že se celý svět rozpadá. Javér skutečně chytil Žána Valžana za límec. Pane starosto, vykřikla Fantina. Javér se zasmál strašným smíchem, který mu odhalil celý chrup. Tady už není žádný pan starosta. Jean Valjean se nepokusil setřást ruku, která ho držela za límec z kabátu, a řekl: Javére. Javér ho přerušil. Říkej mi, pane inspektore. Pane, řekl Jean Valjean, chtěl bych vám něco říci, jenom vám. Nahlas, mluv nahlas, odvětil Javér. Se mnou se mluví nahlas. Jean Valjean pokračoval ještě tišeji. Rád bych vás o něco poprosil. Říkám ti, abys mluvil nahlas. Chci, abyste to slyšel jenom vy. Co mi potom, neposlouchám. Jean Valjean se k němu otočil a chvatně a tiše mu řekl: Dejte mi 3 dny. 3 dny, abych mohl zajet pro dítě té nešťastné ženy. Zaplatím, co bude třeba. Doprovodíte mě, budete-li chtít. Děláš se ze mě blázny? zvolal Javert. Prosím tě, vím, že nejsi hloupý. Chceš ode mne 3 dny, aby spráskl do bot? Říkáš, že chceš jít pro dítě té holky. Bože, to je nápad. To je opravdu nápad. Fantina se zachvěla. Mé dítě, zvolala. Jít pro mé dítě. Tedy není zde, sestřičko, povězte mi, kde je Kozeta. Chci své dítě, pane Madeléne. Pane starosto. Javert dupl nohou. Teď začne ta druhá. Mlčíš, poběhlice. Báječný kraj, kde jsou galejníci, městskými úředníky a kde se o děvky z ulice pečuje jako o komtesy. Ale to se teď všechno změní. Už bylo na čase. Upřeně se podíval na Fantinu a popadnuv Žána Valžána za kravatu, košili i límec dodal. Povídám ti, že tu není žádný pan Madeléne a že tu není žádný pan starosta. Je tu zloděj, lupič, bývalý trestanec, který se jmenuje Žán Valžán. Tady ho držím, tady je. Fantina se prudce vstyčila, opřela se o obě stuhlé paže, podívala se na Žána Valžána, pohleděla na Javera a pak na Jeptišku otevřela ústa, jako by chtěla něco říci, ale z hlouby hrdla se jí ozvalo jen zachroptění. Fantina úzkostně zvedla paže, otvírajíc křečovitě ruce a mávajíc jimi kolem sebe jako člověk, který se topí, a potom se náhle zhroutila na polštář. Hlava uhodila opelest a s otevřenými ústy a otevřenýma a pohaslýma očima jí klesla na prsa. Fantina byla mrtvá. Jean Valjean položil ruku na ruku Javertovu, která ho držela, otevřel jí, jako by otevřel ruku dítěte a řekl, zabil jste ji. Ta dost, křikl Javert vztekle. Nejsem tu proto, abych poslouchal hlouposti. Ušetřeme si to. Stráž je dole. Jdem, nebo dostaneš pouta. V rohu místnosti stálo staré železné lůžko, které užívali sestry, když bděli u nemocného. Jean Valjean k němu přistoupil, ale v mžiku vylomil silně rozvyklané záhlaví, pro jeho svaly to byla hračka, pevně uchopil hlavní tyč a zadíval se na Javerta. Javert coul ke dveřím. Jean Valjean s železnou tyčí v ruce přistoupil pomalu k Fantininu lůžku, potom se obrátil a sotva slyšitelným hlasem řekl Javertovi. Neradím vám, abyste mě v tomto okamžiku rušil. Není třeba popírat, že se Javert třásl. Napadlo ho zavolat stráž, ale Jean Valjean by mohl té chvilky využít a uniknout. Zůstal tedy, uchopil svou hůl za dolní konec, opřel se o veřeje a nespouštěl Žána Valžána z očí. Žán Valžán se opřel loktem o kouli na záhlaví lůžka, dlaní si podepřel čelo a soustředěně pozoroval nehybně nataženou Fantinu. V zamyšlení a mlčení zřejmě nemyslel na nic z vezdejšího života. V jeho tváři a v jeho postoji se zračil jenom nevyslovitelný soucit. Po několika vteřinách snění se sklonil k Fantině a tiše k ní hovořil. Co jí řekl? Co mohl říci ten zavržený člověk mrtvé ženě? Jaká byla jeho slova? Nikdo na světě je neslyšel. Jsou dojemné iluze, které snad jsou vznešenými skutečnostmi. Nelze však pochybovat o tom, že sestra Simplicie, jediný svědek toho, co se událo, často vyprávěla, že ve chvíli, kdy Jean Valjean šeptal Fantině cosi do ucha, zřetelně viděla, jak se nebohé ženě kmitl letmý úsměv na bledých rtech a ve vyhaslých zornicích plných úžasu nad záhrobím. Jean Valjean vzal do obou rukou Fantininu hlavu a měkce ji narovnal na podušce, jako když matka ukládá dítě, zavázal jí stužku na košili a vlasy jí zasunul pod čepeček. Fantinina tvář byla v tom okamžení podivně prozářená. Fantinina ruka sklouzla z lůžka. Jean Valjean poklekl, opatrně ruku pozdvihl a políbil. Potom se vstyčil, obrátil se k Javertovi a řekl: teď jsem vám k službám.

Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Noční linka.

0: ale nakonec jenom překážejí. Nebo třeba o dovolených, na které bychom raději vzpomínali jenom podle fotografií. Ale víte co? Takové chyby děláme všichni. Někde nás zláká reklama, jinde sleva, doporučení kamaráda, nebo prostě jenom ta chvilka, kdy si chceme udělat radost. Tak se dnes pojďme tyto malé i velké nákupní přešlapy přiznat a připomenout. Co jste si koupili a dnes už byste za to neutratili ani korunu? Co vás pořád ještě trochu mrzí a kolik vás to stálo? Jsem zvědavá na vaše příběhy, zavolejte mi do zlínského studia na telefon 731 800 900, napište na rozhlas.cz/linka anebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak pojďme na to. Je pondělí večer a začíná Noční linka s Jarkou Barboříkovou.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka Českého rozhlasu je tady. Otevřejí pan Robert z Olomouce. Máme 4 minuty po 23. hodině a mohli bychom zopakovat téma, co vy na to. A to zní, co už bychom si nikdy nekoupili. Roberte, čekáme na odpověď.
1: Dobrý večer. Tak já bych si určitě už nekoupil nikdy lístky do kina, protože jsou sám. A živ to bylo něco jiného, když moje žena žila. Ale mě by to nebavilo sám jít do kina.
0: Robert, je dobře, takže vy jste to pojal trošku jinak, to téma. Ono to bylo původně myšleno tak, co jsme si už jednou koupili. A nekoupili bychom si to opětovně z důvodu, že nám to třeba zavazí, že to bylo drahé.
1: Ne, můžu to vysvětlit?
0: Já myslím, že jsme to pochopili, ale klidně to dovyprávíte.
1: No protože když žila žena a koupili jsme si lístky, tak jsme se těšili na film, jo, ale teďka bych byl asi smutný, že s kým bych do toho kina šel, jo, takže možná jsem to, nevím, no.
0: Dobře. A když se teď rozhlednete kolem sebe, tak je tam něco, co považujete za zbytečné a utratil jste za to spoustu peněz?
1: No.
0: Co už byste si nikdy nekoupil?

0: je otázka. Asi co už bych si nekoupil, jako když myslíte věci. Tak to přemýšlím, víte, to je taková otázka, ale asi bych si nekoupil už dešník, protože jsem ho vyhrál v rádiu a je to lepší, že ho nemusím jít do obchodu.
1: Dobře.
0: Je krásné. No a jinak jsem chtěl říct ještě jenom krátce ke včerejšímu tématu, jestli můžu, jo, můžu ke včerejšímu nebo nemůžu.
1: Ne, zkusme se držet už toho škoda, dnešního. No. Ale kdybychom měli dávat nějaké příklady, tak třeba, když jsem se dělala rešerši k dnešnímu vysílání, co lidé považují za největší zbytečnosti, co kdy koupili, tak tam byly tyto věci. Třeba kráječ na jahody, kráječ na banány, odpeckovávač třešní, speciální nůž na máslo, držák na telefon do sprchy, mini vysavač na televizi. To jsem ani nevěděla, že existuje. Tak takové věci jsme mysleli, jestli si někdy pořídíte.
0: Jo,
1: a pak si říkáte, jej, Danánky, použil jsem to možná jednou, anebo ani to ne. Tak uvidíte. Třeba si na něco vzpomenete, nebo vás napadne, když budou volat ostatní posluchači. Mějte se krásně, Roberte, zdravíme vás, budeme se těšit na příští návštěvu.
0: Jenom krátce, tak chtěl bych pozdravit Vlastičku z Krnova, pak včelaře, potom paní Ludmilu z Brna, no a všechny.
1: Všechny.
0: Včera jsem byl hodně smutný, že jsem se nedovolal.
1: Dobře. Roberte, jenom, jo, zkusme si teď ano, šetřit čas pro další příběhy. Opatrujte se, zase někdy zavolejte. No a vy ostatní 731-800-900, to je telefonu pro vás. Zavolejte svůj příběh do zlínského studia, Jarce. A to k tématu, co už byste si nekoupili. Každý z nás si někdy určitě řekl, no toto už bych si nikdy nekoupil. Utratil jsem peníze úplně zbytečně. Co to bylo?
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Jsou věci, které se pořídíme s velkým nadšením a pak kolem nich chodíme s otázkou, co nás to vlastně napadlo. Dnes večer mě zajímá v noční lince Českého rozhlasu, která koupě vám udělala největší čáru přes rozpočet i náladu. Pan Olin z Kopřevnice je s námi.
1: Zdravím vás všechny, kdo posloucháte. Dobrý večer, dobrou noc, dobré ráno. Jak to jasně. Dobrá, takže mám tady několik takových věcí, které určitě bych si nekoupil, budu o nich mluvit, ale nejdřív bych pozdravil pana Roberta a řekl bych jednu věc. Mrzí mě, že jsme se nesešli tenkrát v té Olomouci, jak jsme byli tam na té věře Martinové. A řekl bych jednu věc. Seš chlap, Roberte, seš chlap. Já věřím, že tvoje žena, která už tady není, věřím, že nahoře kroutí hlavou nad tím, že pořád jakoby si stěžuješ nebo vzdycháš nebo nemáš odvahu. Kup si lístky do kina, dva, a nějakou paní, kterou potkáš na ulici, na chodníku, dej ten lístek, ať s tebou jde do kina. Chytni tu odvahu a zkus něco s tím udělat.
0: To je slovo do pranice, Oline. Dobře. A teď k tomu tématu. Co byste si už nikdy nekoupil?
1: Podlehám dost takovým těm reklamám. Jako dobrým, snažím se teda jako si pořídit něco dobrého. Nedávno jsem si pořídil takzvanou klimatizaci. Jo, takže to byla věc. Já jsem si, jako než to pořádně připevním na stěnu, tak jsem si říkal, vyzkouším. Tak jsem to vyzkoušel tím způsobem, že jsem ji zapnul. Nastavil jsem tam nízkou teplotu, aby mi, tak jak bylo řečeno v těch propagačních materiálech, za 5 minut máte v pokoji, kde bylo 35 stupňů, tam máte minus 16, můžete bruslit, jo? To trochu přeháním. Prostě klimatizace šla hodinu a pořád tam byla stejná teplota. Takže to je jedna věc, kterou bych se nikdy nepořídil. A další věc je, pořizoval jsem si, já jsem takový kutil, já prostě co vidím špatného nebo pokaženého, tak se snažím nějakým způsobem to opravit. Jako většinou se mi to daří, jednou jsem si, protože jsem i takový ten kovo a dřevo a všechno, tak jsem si pořídil svářečku. Svářečka svářila asi tak 10 minut, pak tam něco luplo a byl konec. Tak jsem zavolal svého kamaráda, který je jako perfektní svařeč se státníma zkouškama, profik. Tak jsem na to podíval se na mě a říká mi, a to cituju, ty vole, ty se nemůžeš poradit, abych já ti řekl, co si máš koupit a co si nemáš koupit. Takže vůl jsem byl teda já, kamarád mi potom poradil a potom jsme koupili jako dobrou svařečku, jo. Takže tím si říct, že člověk by si měl rozmyslet pořádně, nebo pokud o té věci něco neví, tak se poradit s někým, který by o tom mohl mít nějakou představu nebo něco takového. Takže to jsou dvě věci, které jsem už bych si nikdy nekoupil. Ty samé, které jsem tenkrát. Takže vždycky si nechám poradit, nebo raději si nechat poradit, než vyhodíte peníze. To je taková moje rada. A bylo by to asi všechno, protože ostatní věci, které jsem si koupil, teď se pochválím sám sebe, koupil jsem si banjo, nové banjo, krásné. To má zvuk, já jsem teda banjo měl, ale to byla taková, nebudu říkat ani značku, abych neurážel, ale byl takový plechový zvuk, ale teď mám banjičko, no já vám nikdy zahraju. Uděláme setkání ve Zlíně, těch nočáčků, přijedeme tam, sejdeme se, dáme pivko někde, posedíme, zahrajeme, zabrnkáme, zaspíváme.
0: Vy jste báječný, Oline. Já jsem pro, protože to mám moc ráda. Třeba se to někde podaří, když bychom dokázali vymyslet nějaký sraz noční linky všech posluchačů. Už sem tam nějaký proběhne, zatím jsou to takové
1: menší. No už nějaké proběhly
0: Tak když by jsme dokázali si udělat takový nějaký trošku větší.
1: Takže pronajmeme letní stadion a tak snad se tam vejdeme.
0: Oline, k tomu tématu klimatizace, svářečka, to jsou praktické věci, u kterých se člověk asi řekne, že se budou hodit a budou fungovat, tak to mě mrzí, že teda zrovna tato koupě nevyšla, ale jako chválím vás, to si myslím, že kor teda v dnešní době při těch teplotách, bude možná brzy klimatizace běžnou součástí našich domácností. Tak Benjo, taky vlastně chválím, takže dneska máte samou pochvalu. A je fajn, jak jste podpořil pana Roberta. Díky za to, díky za telefon, za tu
1: energii. Já mu držím palce, já mu držím opravdu palce, ať se snaží prostě. Zkusí to, zatne zuby, zkusí to, nebojí se oslovit, nebojí se prostě do toho vlítnout. To maximálně mu řekne někdo, hele, vypadni, a to je všechno.
0: Dobře.
1: Pokud nic neskusí, tak nic nemůže pokazit.
0: Ano,
1: Robert, držím palce, ahoj, ahoj.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer, vnoční lince Českého rozhlasu. Vzpomínáte si na něco, za co jste zaplatili spoustu peněz a hned v zápětí jste si řekli, no tak to jsem asi nedomyslel. Pojďme dnes vytáhnout z paměti nákupy, které už byste podruhé neudělali. Paní Milada je s námi, zdravíme vás.
1: Dobrý večer, jsem ve vysílání, tak ano, vás všichni voláte. Srdečně zdravím i všichni posluchače.
0: Od Plzně jsme rádi, že jste u nás, tak vyprávějte.
1: Já bych nikdy nekoupila to auto, který mi můj bohužel bývalý manžel koupil od souseda, protože byl na plyn. Dali jsme za to hromadu peněz a stálo mě celý majetek, protože ty opravy a opravy a opravy a nikdo to nechtěl opravovat a ještě pořád mi tady stojí. Už je to hromada let. No hromada.
0: Vy jste říkala od souseda?
1: Jo, koupili jsme to od souseda. Bohužel i ten je už mrtvý.
0: No a co vám na to tehdy říkal, když jste si vždycky
1: postižovali? Chtěla jsem na to slevu, no. Protože jak byly ty opravy a všechno, chtěla jsem na to slevu. Ne, ne, ne, je to ve smlouvě, tak to musíte zaplatit. Tak jsme to zaplatili a autem nešlo jezdit a každou chvíli mě nechalo. Každou chvíli měla jsem přijít do práce na čas. Dojížděla jsem i 40 kilometrů do práce a nějakých 5-4 kilometry, no prostě vynechávalo. Vždycky vynechávalo. Cokoliv jsme udělali, vynechávalo. Takže toto
0: takže
1: byla
0: jste
1: ta
0: ale nevěděla
1: nejšpatnější
0: už.
1: Koupa.
0: Aha. Při koupi jste netušila, že budou nějaké problémy a
1: ne.
0: Nebo já jsem to nepochopila, když jste řekla, že jste chtěli slevu, že jste si pak přáli, kdyby vám nějaké peníze vrátila, tak jste to myslela?
1: Ano, když jsme zjistili nějaké závady, tak jsme chtěli, aby nám něco jako stáhnul z té sumy. Ne,
0: ano.
1: Ne. Ne, prostě zaplatili jsme 45 tisíc a auto tady pořád stojí a teď nevím, co s ním. Já už jsem měla od té doby dvě auta.
0: No a co teda teď s tím, když vám tady ten kousek stojí? Mě by to asi trápilo mít to pořád na očích.
1: No taky mě to hodně trápí, protože jsme do něho nám dali tak tolik peněz, že vnitřek má úplně nový, venkovní je nový a nevíme, co s ním a nikdo ho neumí opravit.
0: Jo,
1: takže
0: tak
1: to byla ta moje nejhorší koupa.
0: Koupě, no teda. Kdy jste si řekla, to už se asi nevyplatí opravovat? Nebo kdo vám to řekl? Jak jste přišli na to, že teda to už opravdu ne? Měli jste dobrého poradníka, nějakého mechanika?
1: Když jsem jela s ním ze Slovenska a jela jsem tou dlouhou, bože, dlouhý klesání a ono mi tam chcíplo. Několika kilometrový klesání mezi Brnem a Prahou, dlouhý klesání, několika metrový a ono mi tam chcíplo, no někdy opravdu šlo o život.
0: Ano, tak to je nejvyšší čas ho odložit a někam zaparkovat. No, člověk se z takové zkušenosti odnese alespoň po naučení, že někde je lepší si předkoupí všechno pořádně prověřit, ale já rozumím tomu, že když vám to prodává soused,
1: právě,
0: takže by vás asi nenapadlo to někam zavést do servisu a nechat pořádně proklepnout.
1: Já jsem byla s ním v tolika servisech a nikde nezjistili, co je, jaká je závada.
0: Mhm. Tak teď už snad máte auto, které vás vozí tam, kam potřebujete a jde do servisu, paní Miladko.
1: Jo, keď mám a Bohu se modlím, aby fungovalo. Jsem na něm závislá.
0: Děkujeme, že jste teď s námi chvíli vysílala noční linku. Bylo to milé. Opatrujte se, paní Miladko, ať se vám daří.
1: Taky tak. Hezký večer přeju.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Některé věci nám udělají radost na 5 minut, jiné nám pak leží doma roky jako němá výčitka. Co takového máte doma vy? Na to se vás ptá noční linka.

0: Máme 2:02. Kolikrát jste si něco koupili jenom proto, že to bylo ve slevě? Krásné. Nebo vám to někdo doporučil? A kdybyste měli možnost vrátit čas, za co byste své peníze raději neutratili? Na to se ptáme dnes v Noční lince. Teď je s námi pan Aleš ze Znojemska. Vítejte.
1: Dobrý večer, já vás zdravím. Samozřejmě nepůjde o takovou velkou sumu, jako tady paní říkala, auto, jo. Je to trošku menší suma, ale je to odšťavňovač. Jak dlouho jsme doma vybírali, jaký druh odšťavňovače a za kolik, a člověk špekuloval a vybejšlel. Pak jsme koupili odšťavňovač a zjistili jsme, že to je úplně na prtanice. Člověk si vyždíme 3-4 jabka, hned je to ucpaný, je to plný, člověk to zase musí umývat, ucpe se mu odpad. Takže v dnešní době, když si člověk koupí džus, kvalitní džus, tak si myslím, že to bude mnohem levněji než nějaký odšťavňovač.
0: A co vás k tomu lákalo, abyste si ho koupili? Co byla ta myšlenka? Abyste tedy zdravě...
1: Mrkvičky, já jsem sice masář, já jsem taky, já jím všechno, piju všechno, já mám rád. A tak se říká mrkvičky, jablíčka si uděláme a bude to super. Ale potom opravdu zase to uklízet, umývat to, jak jsem říkal, člověk to dá do dřezu, uspe se z toho dřez a v dnešní době si člověk koupí čus za pár korun. A tak si myslím, že to je velká blbost a už bych do toho nešel. Máme ho pořád schovaný.
0: To jsem se chtěla zeptat, kde právě je, jestli ještě.
1: Teďka právě jste mě dala tu myšlenku, sakra, že bych ho prodal v Outru.
0: No jasně, kdekoliv ho dejte na internet a zkuste.
1: Nechcete ho koupit záhodou?
0: No tak nevím po takové reklamě, jakou jste udělal, jestli bych si ho zrovna já koupila. Ale víte co, já vám řeknu, že jsem na tom asi úplně stejně, že jsem si to také koupila odšťavňováč a leží, protože se mi nechce čistit a existují prý takové, které jsou samočistící a pokud bych teda příště do toho měla jít, tak bych investovala více peněz, protože by to aspoň doma jenom tak neleželo. Protože pak, i když je to levnější, tak jsou ty peníze vyhozené. No.
1: A on nebyl zas tak levný, to zase neříkám. Ale já zase nevěřím takový ty samočistící a takový, to je zase reklama. A zase, když si člověk má třeba kupuju ovoce, tak to stojí peníze. Kdybych měl sad, tak zase, kolik těch jablek v tom ošťavňovači udělám? 3-4 a už je to zase ucpaný. Takže to zase umývat.
0: A to obecně, Aleši, necháte se ovlivnit reklamou, když vidíte něco v televizi, na plakátě?
1: Já už jsem starší pán, tak se snažím se nenechat ovlivnit. Ne, to ne. Já myslím, že ne. Já myslím, že mají svůj, že reklamy na mě nemají šanci.
0: No ale vy jste to řekl velmi hezky, že se snažíte, aby vás neovlivňovali, protože ono to je opravdu práce na sobě, protože dnes ty reklamy mohou být udělané tak lišácky, že i když se snažíme, aby na nás nefungovaly, tak fungují velmi dobře.
1: Přesně tak.
0: Takže dokážete odejít z obchodu s prázdnou, když jdete pro jednu věc, která není, tak opustíte ji anebo ne?
1: Úplně v pohodě.
0: Tak to by vám leč, která žena záviděla.
1: I ta moje. Děkuji.
0: Aleši, děkuju za ten elan, za tu energii. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy.
1: Taky příjemný zbytek večera, mějte se dobrou.
0: Možná máte doma předmět, který vám pokaždé připomene jedno nepovedené rozhodnutí. Dnes večer si právě takové příběhy vyprávíme v Noční lince.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: slečna závěr, stále šprichtá v noční lince. Je něco, co jste si kdysi pořídili s pocitem, že bez toho už nemůžete žít a dnes to jenom chytá prach? Prozraďte mi, co se z vašeho vysněného objevu stalo naprostým propadákem. František ze Židlochovic je s námi v noční lince. Vítá vás Český rozhlas.
1: No, já vás zdravím, paní Jaručko, na rádiu a všechny posluchači u rádia. No, tak dívejte, já vám řeknu, co jsem si už dvakrát koupil a už bych si to nekoupil nikdy. To jsou, normálně je to taková hůl, dá se to použít jako hůl a jinak, když se potom chcete sednout, tak si to upravíte jako sedátko. Jo? A slyšíte mě?
0: Ano, posloucháme.
1: No, tak si to upravíte jako sedátko. A ovej, jak si to upravíte jako sedátko, tak se stane, že se vám to skříží. Teď se to rozbije, ulomí se tam na ten sedátku, to umělá hmota se to ulomí a může vás to píchnout do zadku, jo? To je tak nebezpečné. Já jsem si to koupil po první jednu, bylo to na reklamě, je to někde, ale to je jedno kde, ale já jsem si to poprvní koupil a tak se mi to poprvní rozbilo a tak jsem tomu nevěřil, že se mi to může stát podruhy, tak jsem si to objednal ještě podruhy a stejná závada si na ten stala, jo. Nehledě na to, že když to má dole takový gumový špunty dole a když to někde zalijete do země, tak ty špunty vám zůstanou v zemi a máte to potom jako holou trubku dole na zemi, jo, takže naštěstí ty špunty se dají koupit, jo, ale nedá se koupit už to sedátko nahoře, který je z plastu a ono se vylomí se tam to šroubení, no a prostě je to skoro na nic. Já teda to ještě až tak používám, ale jenom když jdu na hřbitov a rozsvícím naším svíčky na hrobě, tak abych si nesedá někde na něco špinavého, tak to vždycky risknu a sednu si na tu polámanou židličku teda takovou, jo. Ale je nebezpečí, říkám, že si to člověk může píchnout do zadku, no a pak by byl malér, jako jo. Tak tomu nechci dělat jako reklamu špatnou, ale jenom říkám, jak já mám s tím zkušenosti, jo. To je, no, a samozřejmě jinak bych si nekoupil ještě víc takové věci, je to reklamování, ono to vypadá v televizi pěkně a když to potom dostanete, tak jsou to takové věcičky, že jsem třeba ženské manželce a celý jsem koupil takový na utírání oken, takový mechanizmy, tak to došlo a žensky to tak nepoužívají to, jo, radši ty okna udělají normálně, jak to vždycky dělali, no zkrátka, takže někdy ty reklamy, to je takový pofidelní, no to pěkně vypadá, ale až vám to dojde, tak je to taková hračka, jo. Objednal jsem si tam aj takové prostě takový přístroj, no a když jsem to použil, tak se to za chvíli polámalo, některá ta součástka se polámala, ale reklamoval jsem, no, mě poslali teda nový, poslali mi to zařízení nový. Jo, takže používám to, ale jenom tak málo, no, málo. Takže když se to málo používá, tak to jak vydrží, jo, no. Takže ať dávají lidi pozor, no, na všechno, když si něco objednávají, prostě to tak. A nebo takový ty léky, jo, no, mě to, taky jsem si to objednal přes internet a když jsem potom to reklamoval, tak jsem bylo to ruskojazyčné takový rozhovor, ta paní vedla, no a stálo to dost peněz, maďarka to zaplatila, já jsem to říkal, už odhlásil, ale neřekl jsem to manželce, ono to přišlo, maďarka to zaplatila a já jsem to potom hodil do koša, to jsou takový léky.
0: Léky, Františku, to jste viděla reklamu, kde je televizní nebo na internetu?
1: No něco na televizi a něco na internetu, jo. To já to zkouším všude, jo, a no, tak víte to, třeba v televizi nebo na internetu jsou takové ty tabletky pro muže. Já na podporu toho mužství, jo, a radši do toho nejdu, do takových věcí, víte, jako to, oni toho tam pěkně namluví, navykládají, no a radši, jo, a radši v 84 letech radši už nebudu nic pokoušet nějakýma tabletkama, jo.
0: Dobře.
1: Aby to nebyla moja smrt, tak víte. No.
0: Františku, děkujeme za to, že jste se s námi teď podíval, povídal, dívám se na čas, ten nám jasně říká, že je potřeba se posunout v našem playlistu dál, zahrát si písničku od Hany Zagorové, tak si ji společně pojďme vychutnat a vy se ozvěte zase příště, až budete chtít, ano, až budete mít co k tématu, ano?
1: Ano, děkuji paní Jarušku, děkuji, dobrou noc. No.
0: Někdy nás přesvědčí krásná reklama, jindy podezřela výhodná nabídka a občas vlastní nerozvážnost. Která z těchto cest vás přivedla k nákupu, který byste dnes obešli obloukem? Volejte Noční linku Českého rozhlasu, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dospívala. Hana Zagorová, maluj zase obrázky. Za 9 minut je tady půlnoc. Já vítám dalšího posluchače. Krásný noční čas přejeme. Kdo volá?
1: Taky přeju hezký dobrý večer. Jarek z Brna.
0: Peníze utracené za něco nepotřebného bolí hodně. Hlavně tehdy, když si uvědomíme, že jsme to opravdu nevyužili a opravdu jsme za to utratili spoustu peněz. Co vám doma připomíná takovou drahou chvilku nerozvážnosti, Jardo?
1: No tak na toho není moc, jako jo, ale jak jste říkali, nějaký ty kuchyňský věci, jo, který prostě se nepoužívají pořád. Ale já nemám nějakou věc vyloženě, kterou bych prostě měl jako, na kterou by se prášilo jenom.
0: Tak to zní dobře.
1: Já bych chtěl spíš té paní, která s tím autem má problémy, tak jsem chtěl říct, že s tím plynem to není švanda, jako jo, ale že určitě by třeba někdo koupil náhradní díly, když říkal, že to v takovým stavu, aspoň nějakou korunu, aby to měla.
0: Ano. Já, představte si, Jardo, jsem měla naprosto podobný problém jako právě ta posluchačka. Taky to bylo auto na plyn. A myslím si, že tolik nervu, kolik mě to stálo, tak to se nedá tady vám teď vyložit. A vlastně na to úplně jako i nerada vzpomínám. Já to mám naprosto přesně jako ta paní. A já jsem to teď chtěla říct proto, že já jsem to také odmítla prodat na náhradní díly. Já jsem do toho dala tolik desítek tisíc, že jsem odmítla být do té varianty, že za to budu mít aspoň nějakou korunu. Takže jsem se na to dívala 2 roky. A pak mě to tak rozhodilo, že jsem to tady prodala na ty náhradní díly, ale trvalo mi to rozhodnutí, takže naprosto chápu to posluchačku.
1: No, v životě už to nedostane takový peníze, kdo to dala, jo, to je jasný, ale aspoň něco, no.
0: Já do mě stále úplně překvapil tím, jak jste řekl, že nemáte doma věci, na které by se prášilo. To znamená, že umíte nakupovat s rozvahou.
1: Tak snad jo, tak už máme 3 roky.
0: No dobře, ale taky jste musel ty zkušenosti získat, takže jste tam měl udělat pár nějakých nedomyšlených nákupů, které by vás naučili. To je fajn.
1: No tak fakt, ale nemám nějaký právě jsem přemýšlel, že bych, jako určitě bych to řekl, jo, proč ne, ale prostě není tady taková nějaká věc, nevím, fakt.
0: No, třeba vatovač, čili přístroj, který dělá cukrovou vatu, nebo popcornovač, přístroj, který dělá popcorn, tak to jsou věci, které
1: do mikrovlnky to dává holka.
0: No jasně, ale tak někdo si koupí ten popcornovač právě proto, že vidí nějakou reklamu, teď si řekne, je, to není za moc peněz,
1: a jo.
0: Tak si to pořídí, tak to jsou věci, které se často uvádí na internetu, že si lidé kupují a potom se tak ťukají do hlavy a říkají si proč? No, nějaká chvilkové pokušení. No. Jardo, tak vám gratuluju, že takových věcí doma moc nemáte.
1: No, já zase říkám, ta paní bude mít aspoň, nebo když koupíte tak auto takový, tak prostě máte 2x radost. Jednou, že ho koupíte, že ho prodáte po druhý.
0: No, tak uvidíme. Doufám, že poslouchá paní. Mějte se dobře, Jardo. Zdravím vás, zavolejte zase.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Máte doma něco, co by mohlo být skvělým pomocníkem, ale nakonec se z toho stal jenom další kus nábytku a dnes se na to práší. Dnes mě zajímají vaše největší obchodní nákupní přešlapy. Stíny.

0: A jestli jste nám o něm ještě nestihli říct, právě teď je ten správný čas. Protože někdy jsou to ty nejzajímavější příběhy. A teď je na to ta pravá chvíle. Až do 1 hodiny budeme dnes vysílat. Tak pojďte mi říct, co byste si už nikdy nekoupili. 731 800 900, to je telefon. Psát můžete na rozhlas.cz/linka a nebo na linka@rozhlas.cz. A Jitka z Tábora píše: zdravíme v redakci a také všechny posluchače. Mně se podařil nevídaný kousek. Měla jsem očekávat vnoučka. Tak jsem si udělala radost a koupila jsem postýlku i kolébku za 4 000. Když to snacha uviděla, okamžitě volala, ať to vrátím, že jí pro dítě se synem nechtějí. Myslela jsem, že až se dítě narodí, že si to rozmyslí, tak jsem si kolébku s postýlkou nechala. Snacha byla hodně ve stresu i po porodu a řekla, že se tam nedá dát monitor dechu. Zkusila jsem postýlku vrátit, ale bohužel bylo po termínu. Takže mám doma kolébku a přemýšlím, zda si ji nechat, nebo co s tím. Mám to nechat vnučce? Je to tedy dar za všechny prachy. Kamarádky mi říkali, jo, to přece nejde mladým něco kupovat jako překvapení, to já bych si nikdy nedovolila. Jsem sice novopečená babička, ale jak se říká, baborať, tak všem přeju hezký večer. Jitka, Tábor.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 6 minut po půlnoci. Dnešní téma otevírá skříně, garáže i vzpomínky na peníze, které už nikdo nevrátí. Co jste si koupili a dnes byste raději nechali v obchodě? Na to se ptáme v dnešním nočním vysílání Českého rozhlasu a odpovídat bude další posluchačka. Kdo to je? Krásnou noc. Haló, haló, haló. Slyšíme se? Tak vidím, že tam je někde u telefonu paní Lída, mluvili jsme spolu mimo éter, ale nějak se nám to nepodařilo přepojit do vysílání. No mám obsazeny i ostatní noční linky, tak zkouším další z nich. Haló, kdo tam?
1: Dobrý večer, tady Eva.
0: Pani Evo, máte slovo, máte prostor.
1: Já vás všechny zdravím a můžu říct, že jako pán říkal s odštavňovačem, tak zrovinka takovouhle se měla já zkušenost taky. Pak jsem si celou dobu nadávala, proč jsem to kupovala, že to je jenom krám na mítí nádobí, víc jste to měla, než jste z toho něco měla, takže nakonec jsme to vyhodili. Ale teďko se mi povedlo v poslední době, že jsem si koupila na podlahu na stírání, jako na mytí podlahy. Je to, jako jsou ty mechanické košťata na baterii, tak na stírání, protože chodím o dvou holích, tak jsem si říkala, budu to mít lepší než kolotoč, že jo, kýbl, kolotoč, poponáše, doho a tak dále. No jo, jenže jsem zjistila, že mi to nechává okolo zdí šlice neumytý, rohy neumytý a potom, když jsem skončila, tak jsem to díl mejla, než jsem mejla celou podlahu. No takže ještě, když to bylo v záruce, tak jsem to odvezla do sběrního dvora. Jo, takže jsem říkala, není přesto, kýbl, kolotoč, mám tady od českého výrobce ten kolotoč, dajím s tím jsem spokojená a už takovejhle krám nechci do baráku.
0: Rozumím.
1: Tak, asi takhle.
0: No, to asi nebudete jediná, kdo má takovou podobnou zkušenost. Evi, a máte pocit, že vy jste někdy dala někomu nějaký takový třeba nevhodný dar, který by mu doma ležel a někdo by ho nechtěl vyhodit, protože by mu to přišlo nevhodné?
1: No já, když kupuju něco dětem, tak se s nima vždycky poradím o tom. Jo, to jako
0: vyloženě
1: to, co chtějí. Ale víte co, já jsem si přečetla recenze, všechno, protože já normálně jinak jsem technický typ, jo. Ale protože tím, že si to usnadním, že jo, že to, a ještě navíc to bylo těžký do ruky. Jo, protože to neslo tu nádržku na vodu nahoře, takže vám od toho boleli ještě ke všemu rameno. Jo. Takže jsem říkala, no tak to teda vůbec jako pro staršího a ještě kort jako nemohoucího člověka vůbec už není. Jo. Protože jste se s tím nadřela, pak jste se s tím nadřela po druhý, když jste to mejla. Jo. A my jsme měli v tu dobu psa, tak a on vždycky udělal jsem tam kapky a to, tak já jsem si říkala, tak ty s tím přejedu, že jo, budu to mít brzy utřený a to, jo, to jsem si dala teda. To teda opravdu jsem si usnadnila práci. No ještě jsem dostala od mužského vynadání, to jsem to koupila za krám.
0: No ale aspoň jste ušetřila peníze ostatním kamarádkám, protože jste jim to dostatečně dopředu vymluvila.
1: No děti, když to viděli, jo, tak říkali, ježišmarja, máme ještě, že jsme si něco takovýhleho nekoupili. Jo. No, je to opravdu, víte co, dneska si něco koupit, jako není legrace. To se mi povedlo s rádiem do kuchyně pod linku. Jedno teda tady mám, ale to mi nehraje vůbec, protože nechytím na něj nic, ale nemám ho tady daný, protože jsou na něm hodiny jako časovače. Jo, když vaříte knedlíky a tak dále, tak na to využiju. Jinak na rádio to mít nemůžu. Teďko v poslední době jsem si v jednom obchoďáku koupila rádio DAB Plus. Jo. Celý barák jsme s tím oběhli a nikde nám to nehrálo.
0: Vážně?
1: No, Naštěstí jsem měla vás
0: zrovna chtěla pochválit.
1: No, to mi vzali zpátky. Takže jsem jenom trnu, kdy zase udělají to analogii na rádia a mě tady přestane hrát stará Filipska. Jo, protože tu mám asi 35 nebo 40 let a ta hra je spolehlivě, jo. Tohle to byl běs a děs, jo. Můj muskej taky zase říká, prosím tě, co jste koupil, já vám nody, Tomáš, podívej se, fogda, plus, já nevím co, nic. No, ani no, takže ono jako dneska si koupit něco není vůbec žádná legrace. Já říkám, hromadu věcí se k nám dováží, které jsou přímo na skládku. Jo. Nebo se mi to jednou povedlo zase s odštavňovačem. Ale jako na citron, jo, jak je na pomeranče a na to, tak protože jsme si to hodně dělali. No, tak to jsem měla teda od pátku do soboty, no ale to jsem byla tak chytrá, že jsem teda vyhodila účtenku. A tak jsem to rozebrala. No jo, jenže ona tam je hřídelka. Oni na tu hřídelku neudělali platličky a jak na to narazili to umělý kolečko, tak by se vymáčkla dva pomeranče a kolečka se na té hřídelce začaly protáčet. Jo, no takže to šlo do šmelce, že jo. Jo, takže jako já jsem říkala, takovýhle výrobky, já vůbec se divím, jak si někdo dovolí vůbec tohleto vyrábět a dovážet to sem a že se to dovolí sem dovážet, protože ty skládky jako u nás už nemáme ani. No, tak takovýhle mám já zkušenosti, no.
0: Evi, díky za to sdílení těch zkušeností, no. Děkujeme za telefon, za návštěvu.
1: Mějte se hezky. A opravdu teda hodně, hodně se musí přemýšlet, když se něco kupuje, protože jako samotná recenze vůbec nestačí. Nejlepší je, když vám někdo doporučí, ale opravdu dobrý známý, ne nějaký to dobrý známý, na kterýho se můžete spolehnout. Když vám řekne, jo, já tohle to mám, hele, a mně se to osvědčilo. Tak to je úplně nejlepší ze všeho.
0: Tak krásný noční čas přejeme. No. Pojďme poslouchat tam další taky, příběhy
1: a katalohovky. A dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Určitě souhlasím s paní Evičkou, že nejlepší je cokoliv kupovat na doporučení. Pojďte nám říct, kdy jste vy udělali váš největší nákupní přešlap. Je 14 minut po půlnoci, s vámi je Jarka Barboříková. Přeju krásný večer, krásnou noc a posílám krásnou písničku.

0: Hezky se to poslouchalo. 18 minut po půlnoci skončila píseň Holky v noční lince Českého rozhlasu. A pokračujeme dál, téma zůstává. Co byste se už nikdy nekoupili? Každý z nás někdy podlehne větě, toto se mi určitě bude hodit. A pak přijde den, kdy se na to podíváme, na tu věc a zjistíme, že jsme ji nepoužili za celý život víc než třikrát třeba. Je něco takového i u vás? Zdravíme vás. Koho se ptáme? Haló, haló.
1: Haló, haló.
0: Kdo je s námi?
1: Tady je Liduška, nebo je Lidka Ludmila.
0: Lidka z Jižní Moravy, jsem ráda, že jste vydržela. Tak povídejte, těšíme se i na vaše zkušenosti.
1: Já dneska je taková hrozná doba. Opravdu.
0: Liduško, poprosím stlumit to rádio.
1: Jo, Liduška, já musím jenom odběhnout kousek. Já mám dál a mám problémy. Motá se mi hlava, tak to bude chvíli potrvat.
0: V pořádku, my vydržíme. 731-800-900, zatím můžu zapakovat telefon pro další posluchače, kteří se chtějí taky připojit k tématu.
1: Halo, už je to lepší?
0: Povídejte.
1: Tak fajn. Já říkám, dneska je hrozná doba. Já už jsem taky starší. A nevěřím, v dnešní době opravdu se nedá věřit vlastní rodině. Je to smutné, že to říkám, ale je to tak. Ten samý podvodník, šmelinář, každý hledí na všem vydělat, jo. Já třeba mám řeknu takový příklad, jak dneska se, jak jsou dneska lidi někteří, no fakt, hloupý. Třeba já jsem když si koupila mlínek na mak, to bylo z umělé hmoty, jo. Jednou nebo dvakrát se na ně mlela mak, pak se to ulomilo a mohla se mu hodit vyčkám. Tak potom jsme si koupili, radši jsme přidali a koupili jsme si ten kovový, víte. No a pak ten mě vydržel potom celý život. Ne, nekupovat levné věci. Manžel vždycky říkal, na co je největší reklama, tak to nestojí za nic. A měl pravdu, třeba s tím mlínkem. A teďka ještě jak byly ty zájezdy jednodenní, víte, co myslím, že? To máš,
0: no.
1: Byly všelijaké pozvánky. Třeba pozvali Jelavce na jednodenní zájezd, třeba někde na nějaký zámek, nebo prostě někam, jo, do nějakého města, to je jedno. No a tam mám potom nabízeli. Konkrétně, je to pozor, je to firma, jmenuje se Beck, píše se to Beck, a je to asi německá firma, a jsou to podvodníci, první třídy, protože o nich psali potom mají v novinách a všude. Já jsem si, oni nabízí hrnce, jako, anebo deky, no oni toho nabízí. Tak jsem si koupila a v té smlouvě prostě je, že to do 14 dnů můžete reklamovat nebo vrátit to zboží, rozumíte.
0: Uh-huh.
1: Tak jsem si koupila hrnce. No jenomže, koupila jsem si hrnce teda, rozbalila jsem to, že to bylo taky v velikém kufru. Krásné hrnce, jako to kvalitní, to je, neříkám, že ne. Ale rozmyslela jsem si to a říkám, holka, to je peněz, 25 000. To, takže to vrátím, ano. Bylo to v té lhůtě, ty 14 dnů. No tak jsem tam zavolala, tak ten pán, co to nabízeli, tak přijel k nám. A já říkám, podívejte se, já jsem si od vás koupila to nádobí, ale já to bych splácela, víte, najednou si tolik. No, takže jestli by mě to nevzali zpátky, že podle smlouvy, jako mám nárok to reklamovat nebo vrátit, takže to bych to chtěla vrátit. No a teď se podržte. On mi řekl, že oni to zboží zpátky nevemou. Jakýkoliv, jo, mohli to být aj hence, nebo deky, nebo něco jiného. Takže já to nechápu. Ve smlouvě to měli jasně napsané, že do 14 dnů je možnost reklamace nebo vrácení. Jo. A když to člověk chtěl, já jsem to s tím nic nedělala, já jsem to ani nebavila, jenom jsem to rozbalila, rozumíte, a chtěla jsem, zavolala jsem mu, on přijel a říkám, že jsem si to rozmýšlela prostě a že to chci vrátit. A ono to nešlo, my to zpátky nebereme. Do dneška mě strávají měsíčně něco přes 1200, i když to by muselo být za 5 roky splacené, já nevím, 2x minimálně. Nechápu a nepochopím. Tak zpátky to nechtěli, i když ve smlouvě to bylo.
0: No a jak vám to vysvětlili?
1: No nějak. Ta firma Beck, prostě to byly podvodníci jak víno. Víte, co vyvedli? To jsem ale slyšela, že jako pořádali ten jednodenní zájezd, ano. Teď tam přijela hromada lidí, já jsem u toho nebyla, ale slyšela jsem to. V tom sále, ano, a již tam je víc, 2 nebo 3, to přednáší o tom zboží, jako co to všechno, jo, no co to je všechno. No a teď tam byl nějaký pán, který dostal tu odvahu a řekl, že je to podvod, že on to nechce, že prostě zavolá na ně policajti, jo, jsou to podvodníci. A víte, co oni udělali? Aha. Oni zamkli ten sál a odmítli pustit ty lidi ven. Nevím, až to dopadlo. No prostě je to jasné, že a takovým podvodníkům se dneska nic nestane. To nechápu a nepochopím do smrti. Jo. No. A tahaj z vás peníze pořád.
0: Leduško, já myslím, že když si člověk prožije nějakou takovou událost a potom teda se píše nějakou stížnost, tak dřív nebo později se tomu někdo musí věnovat, takže nestrácejte naději, jak se říká, na každou se vaří voda, tak věřím, že i tato zkušenost, která teda vás potkala, tak když potkala i ostatní, tak se potom lidé spojí a dojdou spravedlnosti, alespoň teda je to moje vize. Liduško, děkuju za váš telefon, za to, že jste s námi teď chviličku vysílala noční linku. Poslouchejte dál příběhy ostatních i písničky, které nestárnou, které vám hrajeme.
1: I ty soudy se dají podplatit, rozumíte? A když máte nějaký spor, který vám advokát řekne, jasně to musíte vyhrát, jo? Tak to dejte k soudu. Vy to dáte k soudu, ten soud prohrajete, jo? A ještě potom platíte navíc soudy, advokáty a nevím co. No.
0: Liduško, to jsou už i, to jsou ty extrémní situace, věřím, že ne každý soudní spor tak to skončí, když je člověk v právu. Tak je opravdu čas, abychom už se řekli naslyšenou, takže ať se vám daří. Krásný
1: no,
0: noční
1: děkuju.
0: Čas.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jste někdy naletěli na nějakou vychytávku, možná módní trend, možná jste si splnili dávný sen, který se nakonec ukázal být trochu jiný, než jste čekali. Co by dnes ve vašem nákupním seznamu už rozhodně nikdy nebylo? Volejte noční linku Českého rozhlasu a pojďte se s námi vyprávět. Ještě pro sebe máme víc než půl hodinky, čeká na vás Jarka Barbuříková. A to na čísle 731 800 9.

0: Krásně se to poslouchalo a těšíme se na další příběh. Kdo ho bude vyprávět? Krásnou noc ve vysílání Českého rozhlasu.
1: Dobrý večer, tady Zadek z Brna.
0: Vítejte.
1: Já jsem se chtěl podělit s takovou krásnou skutečností. Bylo to těsně po kolem 90. let, začaly vycházet krásné knížky, například ty, co se dělá, všechno o zemi, atlas ptáku, atlas to, jenomže to jsem v té době ještě nebyl internet. Já jsem si říkal, fajn, to bude pro vnoučata, aby si měli v čem číst a po něčem poučit. Jenže začal internet a knížky jsou dneska mě na nic. Takže všechno, co je v těch knížkách, tak vlastně si snadno najdou na internetu. Takže nekupovat drahé knížky, které se jsou vlastně na poučení, maximálně knížky o umění, ale takové nějaké knížky, to je úplně zbytečně utracené peníze.
0: No, to je opravdu častá zkušenost. To jste mě velmi překvapil.
1: Strašně těžká zkušenost. No. To jsou knížky a čtverky v řádově tehdy za 700. Dneska mám jich asi 10 a co s tím? Nikdo to nechce.
0: Je to škoda, že děti ztrácejí vztah ke klasickým knížkám a hledají jiný způsob, jak získávat informace, protože ta kniha je přece...
1: Dneska už je to úplně na nic. Jo? V té době, kdy vlastně nebyl internet, tak to bylo velice zajímavé. Jo? Ale okamžikem, kdy vznikl internet, tak ty knížky jsou na nic.
0: Ano. Člověk drží v ruce knihu, může se k ní vrátit, hlavně si tím rozšiřuje slovní zásobu a má v ruce památku, pak se to může předávat dál a půjčovat. A dneska, jak je ta doba rychlá, tak ano, tento vztah ke knihám u mladších generací mizí rychle. To vám musím dát za pravdu.
1: No, takže... Dneska si pomalu ani nekoupím normální knížku, radši si zaplatím knížku, e-knížku a pustím si to a přečtu si to na telefonu nebo na počítači, jak potřebuju.
0: A vy máte doma nějakou knihu, ke které máte velmi osobní vztah a říkáte si, a to je škoda, že toto vnoučata nezažijí. Já mám třeba velmi staré vydání babičky po mé babičce, takže to beru jako raritu. Máte něco takového?
1: Já tak nevím, něco takového starého. Možná Jiráskovy knížky, které tady mám nějakých, nevím, asi 5 nebo 10 hodně starých.
0: To jsou poklady.
1: Jsou poklady, no, ano. No. Já mám velkou knihovnu, já mám asi 2000 knih, jo, takže, protože já to mám ještě po otci, který byl knihkupec. Takže
0: teda.
1: Knížek je tam spousta, jo.
0: Knížka tam budete mít určitě mnoho unikátů.
1: No tak, jsou tam Walkerovy spisy, ještě, jo. Je tam spousta krásných knížek, jo. Knížky o umění, to jsou knížky, ke kterým se rád vracím. Ale tady tato věc, kterou jsem kupoval pro vnoučata, ta mě strašně mrzí.
0: Chápu. Pane Zdeňku, děkujeme, že jste s námi teď trávil čas na vlnách Českého rozhlasu. Já si představuju tu knihovnu, kde máte 2000 knih, tak jestli je teď máte kolem sebe, tak se kochejte a buďte vděční, protože to je obrovská památka. Kapela Elán bude zpívat právě teď, ať se vám to hezky poslouchá v naší společnosti.
1: No, takže... Vaduju lidi, aby si nekupovali takový knížky. Vlastně dneska už to ani, myslím, nevychází.
0: Ať se vám daří.

0: Kapela Jelen je před námi, bude nám hrát a zpívat v noční lince Českého rozhlasu. Ale než se rozezní, tak je tady návštěva. Odkud kdo volá, krásný noční čas přejeme v noční lince.
1: Já vás zdravím, Jarošku.
0: Paní Staňka.
1: Ano, uhodla jste.
0: Bohumín, tak povídejte, vyprávějte.
1: No tak já jsem se taky držela hesla hloupí, dostali peníze, kramáři měli kšeft. To si nemyslete. Bylo to nádobí Ceptr, ta největší sada, která potom na sklokeramickou desku nešla, tak aspoň měli psi z čeho žrát. Jo, byl to vysavač Rainbow. Když jsem pak měla mít tu nádobu plastovou s tou špínou, vylejvat do záchodu a jít to umýt, plno písku ještě v tom bylo, tak se mě to eklovalo. No, pak jsem si koupila žehličku ještě z toho, s tou babkou. No, můžu vám říct, že když to tak poslouchám, ale pořád to auto elektricky bylo daleko hodnotnější než tyhle ty všechny ty. Poslední takovou třešničkou na dortě byly příbory Ceptr. Když jsem prodala ale celý ten kufr, fungl novej, poněvadž dcera říká, já to nechci, to je těžký. Já říkám, takže jsi mi to hodila na hlavu, nedostaneš nic. Za kolik to prodám, nic ti nedám, peníze utratím. No a řeknu vám tolik, že s odstupem času se tomu směji, poněvadž manžel zemřel mladý poměrně v 51 letech. Já dneska toho tolik nepotřebuji a jsem nejspokojenější člověk na světě. Čím míň věcí člověk má, tím je to lepší.
0: To s vámi souhlasíme, paní Staňko, ale to se někdy lehce říká, ale potom něco vidíme a řekneme si, to by se mohlo někde hodit a najednou máme doma kupu věcí, na které se práší. Takže to není váš
1: Jarušku,
0: případ.
1: Už nemám, opravdu ne. A teďkom akorát zachvěvy lidi, které potkávám, když jdu někde do Kaufu a říkám si, zaznám, budou ty kontejnery smrdět. Jo? Poněvadž není možné to sníst. Tak říkám, že to je to heslo, hloupí dostali peníze, kramáři mají kšeft. Takže tolik pro posluchače.
0: Vám se nestává, že nakupujete impulzivně. Vy nakupujete s rozvahou a hezky hlavou.
1: Přesně tak, ale to vás naučí život, Jarško.
0: No, já s tím mám vždycky velký problém, protože jdu vždycky na rohlíky a já si schválně nevezmu košík, abych nic nekoupila. Takže to potom nesu v rukách, v tričku, vypadává mi to z těch rukou. A ani nákupní seznamy nepomůže, když jdu teda pro víc věcí, tak jsem si řekla, napiš si to, aby si nic jiného nevzala. No, taky mi to nepomůže.
1: Jaruško, já mám jeden druh chleba. Nebudu ho jmenovat, je to receptura z roku 1850. Možná budete vědět, o které jde. Z toho mě nebolí žaludek. Pišunky takové, to vůbec nejím. Katalánský salám, ten mi chutná. Nemá dráždivé koření, je dobrý. A já pro něco jdu, já vím konkrétně pro co jdu a více nedívám po tom obchodě. Nic víc nekoupím třeba. Jo?
0: Košík
1: mi přinese vajíčka, nebo rohlíky, jo, mi přiveze vajíčka, já nevím, třeba rýžový olej a takové různé věci, co potřebuju, kilo másla, to si dám do mražáku a to už vím, co chci, ať ty tretky netahám těžky, jo, vajíčka, ať to někde nerozbiju, ale taky nedělám zásobu, kdo ví jakou, 15 vajec a to mám na měsíc, jo. Nebudu utrácet za blbosti a lítat po obchodě a kupovat něco, co nepotřebuji, jo. No, jenže víte co, když jsou děti, když je rodina, tak to je něco jiného. Buďme si upřímní. Ale to, co mluvím, že ty důchodci jako takhle nakupujou, jako opravdu nerozvážně, tak tomu se divím. A pak smrdí v těch kontejnerech, to je akor teďkom v těch hicech. Oni to nesní.
0: Zdaní, tak děkuju za váš příspěvek. Přeju krásný noční čas, krásný nový den a budu se těšit, že se společně spojíme zase někdy příště.
1: Jo, ano. A já přeju všem posluchačům, aby uvažovali a nechodili do obchodu s přehřátým mozkem. Tak, mějte se krásně a dobrou noc.
0: Milí posluchači, naše dnešní noční linka pomalu končí. A když jsem dnes poslouchala vaše příběhy o věcech, které jste si koupili a po druhé už byste do nich peníze nedali, říkala jsem si, že někdy je vlastně dobře, když naše největší životní starost je právě takováhle. Abych to vysvětlila, byla upřímná, dnes jsem byla na pohřbu velmi mladého člověka a po takovém dni člověk najednou přemýšlí o věcech úplně jinak. Takže jestli jste si někdy koupili něco zbytečného, utratili peníze za špatnou věc nebo vás nějaký nákup mrzí, možná si dnes můžete říct hlavně, že nejde o nic horšího. Peníze se dají znovu vydělat, věci se dají vyměnit, opravit, vyhodit, ale to nejcennější, co máme, je náš čas a lidé, které máme kolem sebe. Tak děkuju vám, že jste byli se mnou, za vaše telefonáty, příběhy i otevřenost. Přeju klidnou noc, opatrujte sebe i blízké a važte se toho, co máte právě teď. Mějte se dobře a zase někdy naslyšenou u noční linky. Jarka Barboříková.

0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčel se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, já poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám,

0: škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. No, dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
1: Divadlo pro vaše uši.
0: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád. Rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5. Že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30. A že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický raní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou raní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti raní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sikot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 16:30. Posunul je na 16:00 a pak dokonce na 16:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli předtím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel skákat ze žádné skály, je tam přístavní hráz se schůdky. Ale časní vstávalové se potřebují vrhat ze skal, ze skalních útesů, pokud možná rozsochatých. V domě pak lidé pozorovali, že Jones během dne střídavě poklimbává a lehce podřimuje. Odpoledne ho viděli, jak spí, buď to natažený přes držadla trakaře, nebo opřený o vyčnívající hrany narovnané hromady polínek. Časní vstávalové jsou takoví všichni. Usínají zkroucení do podivných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve 16:00 jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po 5 dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi 14:00 a 16:00 hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časními vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Plzeň, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem, který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
2: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
3: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
4: Interview? Zase další interview?
3: Když dovolíte.
4: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
3: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
4: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
3: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
4: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
3: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
4: Prosím.
3: Tak především, posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
4: V obojím.
3: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
4: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
3: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
4: Ale vůbec ne.
3: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
4: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
3: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
4: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
3: Ovšem, ovšem.
4: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
3: Nového Hamleta? Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
4: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
3: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
4: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
3: Ano, ano, do černého sametu, ano.
4: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy Alžbětínskou éru?
3: Co to?
4: Alžbětínskou éru, slečno.
5: Ano, ano, jistě.
4: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
5: Tak než...
4: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v Černém sametu je dokonale směšný. Za Shakespeareovských časů, jak bych vám mohla rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako Černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
5: Ano.
4: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
5: Fantastické.
4: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho, s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu řečovitými za škluby svých zad Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
5: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
4: Můžete tomu říkat tak i tak.
5: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
4: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
5: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
4: Něco jako jsem já.
5: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Rádio Teď, Soňa Úžasná.
2: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
6: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavýho jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pokopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
2: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
7: No dobrá, tak jenom stručně.
6: Takže, ten hrabě dostal dopis.
7: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
6: No ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
7: Od jakého Porfíria?
6: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš. Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
7: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu A kdo má koho zabít?
6: No chystají se přece zavraždit Demonia.
7: A kdo přinese ten dopis?
6: Přece ten Demonio.
7: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
6: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
7: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
6: Co? Co máš jedno? Zkrátka takový loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
2: Hlavou mi blesklo podezření.
7: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
6: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde. Člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
7: Moment, jakého zase Františkána?
6: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší.
7: Kdo je to zas Pio?
6: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
7: Aha.
6: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají? Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho Demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
7: Ale jak ho k tomu donutí?
6: Tak to ví, že má Demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
7: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
6: No, Demonia.
7: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
6: Jo.
7: Tak dál.
6: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle...
7: Jak?
6: Jak? No, jsem říkal, ne?
7: Aha.
6: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom domenu.
7: Kristovi rány, ty ale dovedeš člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
6: No, aby to zmařila přece.
7: Aby zmařila co?
6: No, aby zmařila celou tu intriku.
7: To ji nemůže zmařit bez domina?
6: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
7: Jo, a takhle ji neodhalí.
6: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
7: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
6: Kdo, Lucia?
7: No.
6: No tak ta ti je ohromná, kamaráde, to ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
7: Tak aspoň plnoští jela, ne?
6: Co? Sakra, už jednou, nedělej si z toho legraci.
7: Promiň.
6: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta, no.
7: Carantaratta, jo.
6: Proto taky ten frafrakolíko, že jo. Ne, tak to není, ne. Ničí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
7: Ovšem, no? Chápu, kdo by nechtěl.
6: No, konečně.
2: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
6: No, už to chápeš, vidíš.
7: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
6: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
7: Ne, jen se nenamáhej.
6: Ne?
7: Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
6: Jo.
7: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia
6: no?
7: A Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
6: Tak.
7: Všechno je mi to úplně jasný.
6: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
7: Jo.
6: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
2: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
6: A to by člověka vzal čert!
7: Co se stalo?
6: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
2: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám?
0: Český rozhlas Plzeň. Rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.